Čeká nás ještě jedna chvála o andělích a jejich přítomnosti v lidských životech a potom už je tady čtení na pokračování, kde jsme minule sledovali útěk rodiny Sedláčkových z komunistického Československa. Tlak ze strany policie, neustálá nejistota a strach, domovní prohlídky a stále sledování. To vše přimělo rodinu Sedláčkovou přemýšlet o možném útěku z Československa. Když k ním přišla návštěva ze Švýcarska a mezi dalšími se představila dívka Ruth Knepfel, což v překladu znamená malý knoflík. Zuzaně se připomnělo nedávné vidění o putujícím knoflíku ze Slovenska do Švýcarska. Celá rodina začala hledat způsob, jak se dostat ven ze země. Třikrát si podali žádost o vízum do Jugoslávie, ale nikdy jej nedostala celá rodina. Nakonec se rozhodli odjet postupně a povedlo se. Zuzana čekala v Jugoslávii a zbytek rodiny se v přeplněném autě vydal na cestu za ní, přestože nevěděli, kde ji hledat.

a už byli na hranicích. Mirek zastavil auto. Celník jim přichází vstříc a křičí na celé kolo. Kolik vás je? To přece není mikrobus. Pasažérům se rozbušilo srdce. Celník počítá 4 + 4 = 5. Vrací pasy a dokumenty a pak mávne rukou na znamení, že můžou pokračovat v cestě. Pavel s manželem musí opět vystoupit z auta,

jejich rukou, doveď nás k Zuzaně a Ruth. Jeli pobřežím Jaderského moře, zastavovali se, v každém kempu na vrátnici prohlíželi seznam ubytovaných. Hledali však marně. Naše jména tam nenašli. Tak obcházeli kemp za kempem od Makarské po Split, asi 70 kilometrů. Ale naše jména nebyla uvedena nikde. Mirek jezdil nepovolenou rychlostí úzkými uličkami, jestli nás neuvidí někde ve městě. Pavel ho upozornil, ať jezdí pomaleji, aby někoho nesrazil. Vyčerpáni únavou zastavili na jakémsi náměstí a prohlíželi si velkou turistickou mapu. Šel kolem jakýsi muž, byl to Ital, který mluvil dobře německy. Manžel se ho zeptal, jestli na blízku není nějaký kemp. Ten muž je nasměroval do kempu vzdáleného asi 3 kilometry. Jak to Mirek uslyšel, všichni rychle naskákali do auta, aby nás mohli hledat dále. Mirkovi pomalu končila třídenní dovolená, kterou na pracovišti nahlásil kvůli úřední cestě do Olomouce. I manželova třídenní dovolená byla již u konce. Odůvodnil ji sbíráním borůvek na zavařování. Bez nás se vrátit nemohli a bez nás nemohli ani utéct. Ta situace prohlubovala jejich víru a učila je nepřetržitě se modlit. Noční liják zavlažil suchem popraskané chodníky a sluníčko již od časného rána vysílalo své pichlavé paprsky, aby co nejrychleji vysušilo vzniklé louže. Pospíchali jsme s Ruth do umývárny, abychom si užili vzduch, sluníčko a moře. Najednou Ruth uklouzla na úzké blátivé cestě, zvolala mami a zůstala ležet. Upadla do bezvědomí. Rychle jsem skočila do umývárny, namočila ručník, přiložila jí ho na čelo a hlavu a prosila jsem o dotek Pána Ježíše k plnému uzdravení. Byl to úpal. Po několika hodinách začala přicházet k sobě. Posadila se, vstala a osvěžili jsme se studenou vodou v umývárně. Na zpáteční cestě do stanu jsme změnili původní plán dne. Nakoupíme trochu jídla, pohlednice a budeme celý den ve stanu číst Bibli a psát. Zastesklo se nám po domově, ale nemohli jsme domů zatelefonovat, protože telefonáty byly odposlouchávány a policie nemusela vědět, kde se právě nacházíme. Neměli jsme ve zvyku, aby rodina trávila dovolenou odděleně. Seděla jsem u vchodu do stanu a Ruth za mnou. Byli jsme pohroužené do četby, když tu slyším zpovzdálý huronský řev dětských hlasů. Zaposlouchala jsem se do toho křiku a zdálo se mi, že v něm rozeznávám hlas vnoučat. Ale ne, to není možné. Ty už v Jugoslávii letos jednou byly. A dvakrát za rok se sem nikdo nedostane. Zapuzuji své myšlenky a chci se soustředit na četbu. Číst jsem ale nemohla. Ty hlasy byly pořád silnější a jasnější, jako by se k nám přibližovaly. V následujících okamžicích stála má vnoučata se širokým úsměvem před otevřeným stanem. Beze slova na ně hledím a uvažuji, je-li to skutečnost nebo vidění, bdím nebo sním.

Štípnu se do ruky, abych se přesvědčila, že nespím. Pak se obrátím k Ruth a ptám se. Ruth, vidíš něco? Avšak Ruth neodpovídá a nepříčetně hledí před sebe, co se to děje. V tom přiběhnou další. Miriam, Mirek, Pavel a nakonec manžel. Vyrazilo nám to dech. Nebyli jsme schopni slova. Až za chvíli, kdy se zvláštním důrazem promluvil manžel. Zuzi, pán Ježíš nás vysvobodil. Tu jako by spadly šupiny z našich očí a my poznáváme, že jednal Bůh. Není to sen ani vidění, je to naplnění Božího zaslíbení, když Bůh mluvil, učiním vás zázrakem před očima všech, kteří vás sledují. I budou se ptát, jak

0: to bylo možné, ale nebude nikoho, kdo by uměl odpovědět. V tom okamžiku mi přišlo slovo Žalmu 126. Když zase vedl Hospodin zajaté sionské, zdálo se nám to jako ve snách. Huronský křik pokračoval. Nebyly to už jen dětské hlasy, ale hlasy nás všech. My jsme se ptali a ostatní jeden po druhém vyprávěli o divech, které cestou prožili. Naše ústa byla naplněna smíchem a plésáním. Bůh mluvil a když on mluví, vždycky se něco děje. Naší radosti nebylo konce. Rychle jsem šla na poštu, abych zatelefonovala sestře Knepflové. Překvapením div, že neomdlela. Kolik vás je? Je s vámi i Josef? To se ptala asi třikrát. Je to možné? Ano, i Josef a navíc i Mirkův bratr Pavel. Vysvětluji a diktuji adresu, kde se nacházíme. Zůstaňte tam, přijedeme za vámi, jak nejrychleji to půjde. Sestra Knepflová byla výborná organizátorka. Ve svém bytě usadila několik mladých věřících, kteří měli za úkol přijímat telefonáty a samozřejmě bdít na modlitbách. Její bratr měl 4 děti ve stejném stáří jako naše vnoučata. Ten jí půjčil dětské pasy, aby je použila při útěku. Pronajali si s manželem karavan a hned se vydali na cestu. Když přijížděli k celnici, byli přesvědčeni, že když jugoslávský celník uvidí švýcarský vůz, jenom mávne rukou a bez zastavení budou pokračovat v cestě. Ovšem nestalo se tak. Celník je zastavil, vzal pasy a oba orazítkoval. Byla již noc a ta razítka v pasech zhatila všechny jejich plány. Jak převezou děti? Dětské pasy nejsou orazítkované, můžou nastat vážné problémy. Pane Ježíši, tak jsem tě prosila, aby nás celník nezastavil, proč si to dopustil? Rozsvítila, aby se podívala do pasu. Hledá razítko, ale ani v jednom pasu ho nemůže najít. Barva byla vyschlá. Příštího dne, když jsme si všichni odpočinuli, začali jsme plánovat, jak podnikneme první kroky k útěku. Přitom jsem musela neustále myslet na Mirkovu a Pavlovu maminku. Byla to upřímná věřící sestra a najednou ztratí 2 syny. Pokouším se přemluvit i Pavla, aby se vrátil, ale ten o tom nechce ani slyšet. V karavanu měl každý z nás své určené místo. Stůl, který byl uprostřed vozu, jsme rozložili a uložili na podlaze. Vznikla tak široká postel asi 35 cm od podlahy. Na ní jsme uložili naše vnoučata. Sestra Knepflová uvařila krupicovou kaši a zamíchala do ní pro každé dítě 0,5 tabletky na spaní, aby děti spaly a nemluvili česky, čímž by nás mohli prozradit. Ruth s Miriam se natáhly na podlahu jako prkna a vsunuli jsme je vedle sebe pod tuto postel. Po straně u stolu byla lavice s úložním prostorem, kde byly uskladněny polštáře a deky. Ty jsme teď použili pro nocležníky a do lavice si lehl Pavel. Musel tam být skrčený, protože byl delší než lavice. Mirek, manžel a já jsme se uchýlili do sprchovacího koutu. Protože zde bylo okno, kterým by si celník mohl posvítit do vozu, klekli jsme si a objali jsme se, abychom zabrali co možná nejméně místa. Sestra Knepflová se nás ještě zeptala, jak se řekne česky fertig. Řekli jsme jí hotovo. To slovo si pořád opakovala. Netrvalo dlouho a byli jsme na hranicích. Tentokrát celník jen mávl rukou na znamení, že můžeme pokračovat v cestě. Sestra Knepflová s nadšením zvolala hotovo a nám bylo jako ve snách. Naši přátelé nás ujistili, že teď jsme už svobodní. Byli jsme v Rakousku. Vylezli jsme ze svých skrýší a napili se pomerančové šťávy. V časných ranních hodinách zastavujeme před restaurací, abychom se nasnídali. Kolena se mi podlamují strachem. Mám dojem, jako by na nás za každým rohem číhali tajní, aby nás chytli a uvěznili. Sestra Knepflová nás přesvědčuje, že nyní jsme na svobodě, ve svobodné zemi, a odtud nás nikdo nevyžene zpět. Máme sebou Boží slovo, jeho zaslíbení, a přece nám nepřestává bušit srdce strachem. Sestra Knepflová využila možnost a spolupracovníkům ve svém bytě podala zprávu, kde jsme, a určila místo setkání s nimi na švýcarsko-rakouských hranicích u Rajneku, asi 200 metrů od celnice. Měli za úkol najít místo, kudy bychom přešli přes řeku. My jsme o tom jejich plánu nevěděli. Sluníčko bylo již vysoko, když jsme dorazili na smluvené místo. Bratři nám přicházeli vstříc v dlouhých rybářských holínkách a vysvětlili nám, že již dlouho hledají suché místo, kudy bychom mohli s malými dětmi přejít na druhý břeh. Nemohli ale nic najít. Svlékli jsme se do plavek, abychom vzbudili dojem, že hledáme vhodné místo ke koupání. Náš strach pořád rostl. Několik metrů před námi bylo křoví. Abychom nestáli ve volném terénu celníkům na očích, manžel spěchal do tohoto křoví. My všichni i s dětmi za ním. V křoví našel manžel úzkou cestičku, jakoby udupanou z hlíny. Ta cestička vedla k řece. Po ní jsme šli husým pochodem, až jsme přišli k mrtvému rameni Rýna. Přátelé za námi rychle přiběhli s nafukovacími čluny a ve dvou etapách nás převezli na druhý břeh, který byl již švýcarský. Vzpomněla jsem si na Gottfriedovo vidění v Bratislavě po jeho křtu. Bylo to přesně tak, jak to viděl ve vidění. Byla to zajímavá společnost. Mladí, staří, děti, všichni v plavkách, kráčeli jsme po břehu mrtvého ramene Rýna. Zabočili jsme k nádraží, posedali si na schodiště a čekali na karavan s Knepflovými. Doma se zatím mezi věřícími nemluvilo o ničem jiném, než o tom, že Sedláčkovi zmizeli. A kdo všechno? Ptali se. Všichni. A jak? Ale nikdo neuměl odpovědět. Mirkova maminka dostala předvolání k policejnímu výslechu. Paní Hochová, ptá se vyšetřující policista, kolik aut měli Sedláčkovi?
1: Sedláčkovi neměli auto, odpovídá sestra. Auto měl jen můj syn.
0: Jaké auto měl váš syn? Vyzvídá dál.
1: Dvoudveřové, Fiat 127. Odpovídá.
0: Vyšetřující kroutí hlavou.
1: Uteklo jich najednou 10. Jak mohli utéct?
0: Na tuto otázku neuměla dát odpověď. Bůh nás vyvedl před očima všech, kteří nás sledovali. To jsme se dozvěděli, když jsme byli již asi 5 měsíců na svobodě. Bůh mluvil a stalo se. V Československu k nám jezdívala na prázdniny starší věřící dáma z Nizozemí. Byla to svobodná učitelka v důchodu, která těžko snášela samotu. Přijali jsme ji jako člena rodiny a ona mezi námi pookřála. Za její pobyt u nás jsme nikdy nechtěli žádnou odměnu. Jednou, když se s námi loučila, strčila mi do kapsy 1000 guldenů. Gulden měl tehdy lepší kurz než švýcarský frank. Zdráhala jsem se tehdy tak velký dar přijmout, ale ona mne přinutila. Ty peníze nám dělaly starosti. Českoslovenští občané nesměli vlastnit valuty. Zabalila jsem ty peníze do igelitového sáčku a strčila do mouky. Byla to nebezpečná hra, protože při domovních prohlídkách se policisté dívali všude. Jednou, když k nám přijela sestra Knepflová se svými věřícími přáteli, jsem se jí zeptala, jestli by se odvážila ty peníze vzít přes hranice. V případě, že by se nám povedlo utéct, měli bychom první čas z čeho žít. S ochotou je vzala. Byli jsme naivní, počítali jsme s tou sumou. Když jsme v Efretikonu vystoupili z obytného vozu,
1: řekla mi sestra Knepflová. Ale těch 1000 guldenů už nedostaneš, já jsem je po 500 rozdělila svým dětem. Vyrazilo mi to dech. Vzpomněla jsem si, jak při chvalospěvech nadšeně zvedala ruce, jak úpěnlivě se modlila, jak vyprávěla o svých zkušenostech s Pánem a nyní nás, kteří jsme všechno opustili a s prázdnýma rukama se vydali do ciziny, připravila o jediné peníze. Nemohla jsem to pochopit. V zápětí mi přišlo slovo: kořen zajisté všeho zlého jest milování peněz. Až do této chvíle jsem nevěděla, jakou roli hrají na západě peníze.

Efretikonu nás rozdělili do rodin. Mirek s dvěma dětmi do jedné, Miriam s dvěma dětmi do druhé. Manžel, já a Ruth jsme byli v sousední vesnici Ilnan v mladé věřící rodině. Pavel byl v našem sousedství u rodičů našich hostitelů. Seznámili nás s prací, kterou od nás očekávají. Mirek pokládal v novostavbách podkladové koberce. Miriam se starala o děti a pomáhala v kuchyni. Já jsem měla na starosti nákupy a vaření. Naši mladí manželé byli zaměstnaní a ve 11:45 musel být oběd na stole. Manžel musel denně vysávat koberce a utírat prach. Sestra Knepflová pracovala jako domovnice v komplexu několika poschodových obytných domů. Naše Ruth jí pomáhala při čištění oken a udržování pořádku na schodišti. Pavel pro svou rodinu štípal dříví pro zimní období a rovnal ho. Druhý den po našem příchodu jsme se šli přihlásit na policii. Tam si mne vybrali, abych jim zodpověděla otázky týkající se našeho útěku. Musela jsem jim vysvětlit, proč jsme si k útěku zvolili právě takovou cestu, pak mi podali mapu a musela jsem jim vysvětlit, kudy jsme jeli. Mně se zdálo, že vidím poprvé v životě policisty s lidskou tváří. Při mém vyprávění nám projevili soucit. Jeden starší policista mi řekl, váš zeť, to nepochybuji, dostane práci. Má výborné vzdělání. Také jeho bratr je šikovný mládenec s výborným vzděláním. Ovšem nevím, jak to bude s vámi. Ve Švýcarsku nemají rádi ženy jako farářky. Navíc vaše němčina nestačí, abyste mohla ve Švýcarsku zastávat místo kazatelky. To stejné váš manžel. Jste ochotni vzít každou práci, která se vám naskytne? Pak se na chvíli zamyslel. Máte vůbec nějakou finanční hotovost? Ani jsem dobře nevěděla, co to je. V Československu jsme žili od výplaty k výplatě. Nikdy jsme neměli úspory. Všechno, co jsme kdysi měli, dům a cenné papíry, nám zabavili komunisté. Odpověděla jsem stručně, nemáme. Pak jsem se ale hned opravila, vlastně máme. Můj otec je milionář. Když ho poslouchám a nezarmucuji ho, on, když ho poprosím, mi dá vše, co potřebuji. Policista se podivil, co? Váš otec je milionář? Ano, můj otec v nebi je milionář a já jsem jeho dítě. Tento výrok zaznamenal do naší dokumentace. Pak ještě dodal, nepochybuji, že vaše žádost o azyl bude rychle kladně vyřízena.

Netrvalo dlouho a byl nám všem udělen azyl. Věřící ze sboru nám našli byty, také nám darovali nejnutnější nábytek a byli jsme připraveni k startu. První dostal práci manžel jako skladník, pak dostala práci Ruth v odlehlém městě Ruslikonu, kam bylo dopravní spojení jenom ráno a večer. Mirkovi bylo řečeno, že vysokoškolské vzdělání absolvované v Československu švýcarský stát neuznává. Naskytla se mu jenom jediná pracovní příležitost za minimální výdělek – počítat hřebíky a balit je do sáčků po 10. Spolupracovnice Ruth měla astma a seděla celý den v kanceláři u otevřeného okna, často i v průvanu. Ruth to těžko snášela a onemocněla. Lékařka jí předepsala antibiotika. Musela ležet, pokud vysoké teploty neklesnou. Když se asi po týdnu vrátila do práce a hledala svou píchačku, oznámila jí šéfová, že píchačku marně hledá. Pro šéfovou, jako jsem já, není zajímavé, když je zaměstnanec nemocný. Odpočítala jí vydělané peníze, vložila do obálky a dala jí výpověď na hodinu. Ruth byla po nemoci hodně zesláblá, ale nezbývalo jí, než vydat se domů pěšky. Naštěstí v polovině cesty mezi Ruslikonem a Winterthurem bydlela Miriam. Ruth k ní zašla. Byla celá spocená a vysílená. Miriam jí hned udělala teplou koupel, podala čaj a suché prádlo na převlečení. U ní si pak mohla odpočinout. Večer ji Mirek odvezl domů. S Pavlem jsem se vydala autostopem do průmyslové oblasti hledat práci. Práci jsme však nenašli. Ještě několik týdnů jsme museli pilně hledat a trpělivě čekat, než Bůh otevřel i Pavlovi možnost pracovat. Manžel nebyl zvyklý zvedat těžké bedny, které musel ukládat na sebe po 4 kusech. Z této práce dostal oboustrannou kýlu a musel na operaci. Když se uzdravil, přeřadili ho na jiné oddělení, kde měl za úkol roznášet vnitropodnikovou poštu. Tato práce byla jako dar od pána. Lidé si ho brzy oblíbili a on mohl v každém oddělení s přinesenou poštou povědět několik slov svědectví o pánu Ježíši. Tam se také dozvěděl, že švýcarské úřady akceptují československé vysokoškolské vzdělání. Mirek se pak znovu pokusil zažádat o místo, které by odpovídalo jeho vzdělání. Tentokrát bylo jeho žádosti vyhověno. Ruth našla místo na letišti jako sekretářka v oddělení přepravy nákladního zboží. Práce se jí líbila. Pracovníci z jiných oddělení jí říkali, že kvalita její práce je ve všech odděleních známá, že vykonává práci za 2. Pomalu jsme splatili všechny půjčky, které jsme potřebovali na uhrazení nákladů našeho útěku, i pronájem za karavan, kterým nás přátelé přivezli do Švýcarska. V sobotu jsme se všichni obvykle scházeli u Miriam. Udělali jsme si společné bohoslužby, měli jsme modlitební obecenství, pak jsme spolu poobědvali a odpoledne jsme řešili vzniklé problémy. V neděli jsme se pak všichni scházeli u nás. Program dne byl stejný jako v sobotu. Jednou v sobotu, když jsme společně uvažovali nad svým životem a hledali před pánem řešení, Mirek řekl: "Nechápu, jaký to má význam, že nás pán dovedl sem. Neznáme pořádně řeč, sloužit nemůžeme a já nechci pořád počítat šroubky. Proč nás vlastně Bůh zavedl do této země?" To nevěděl nikdo z nás. Pak jsme se stišili k modlitbám. Čekali jsme, že k nám pán promluví a ukáže nám další směr. Manžel se modlil v jazycích a já jsem měla výklad. Nyní nadešel čas, abych naplnil své zaslíbení. Otevřu vám široké dveře ke službě, které nikdo nebude moci zavřít. Budete vypravovat skutky Hospodinovi a podepřete víru mnohých. Lekla jsem se tohoto slova.
Nebyla jsem si jistá, jestli mluvil skutečně pán, nebo zda mě inspirovala Mirkova poznámka, proč nás pán zavedl do této země. Příštího dne v neděli jsme byli shromážděni u nás. Seděli jsme právě u oběda, když zazvonil telefon. Volal ředitel východní misie Konrád. Budete dnes v 5 hodin doma? Můžu k vám přijít? Neměli jsme tušení, co nám chce. Konrád byl přímý, rázný muž. Když vstoupil do bytu, hned se nás bez okolků zeptal. Chcete se mnou spolupracovat? Ano, odpověděla jsem mu. On se do mě ale pustil. Jak můžeš říct ano, když ses nezeptala pána? Protože pán nám to už oznámil, odpovídám. On však hloubal dál. Kdy vám to oznámil? Poté, co jsem vám zatelefonoval, anebo předtím? Ty jsi telefonoval dnes v poledne. Pán nám to oznámil včera. Tato má odpověď ho uspokojila a já jsem byla ujištěna, že poselství jsem si nevymyslela, ale že skutečně promluvil pán. Tak jsme se dostali k misijní práci a sloužili v mnoha zemích.

Jednou, když jsme na svých misijních cestách sloužili v Čechách, přišel do shromáždění Luděk. Od svého propuštění z gymnázia již nikdy nepracoval jako profesor. Zůstal svému pánu věrný a pracoval až do důchodu na dráze jako dělník. Zaradovali jsme se, když jsme viděli lidi, které jsme vedli k pánu Ježíši a při jejich prvních krocích víry podepírali v modlitbách. Po shromáždění nás Luděk pozval k sobě. Trochu jsme se zdráhali jít na návštěvu tam, kde žili jeho rodiče, a vidět muže, který dostal manžela do vězení, ač mu již bylo přes 90 let. Když nás Luděk přesvědčoval, že tatínek se již změnil, že se již nestaví nepřátelsky proti křesťanům, že si často vyposlechne i jeho svědectví, rozhodli jsme se jeho nabídku přijmout. Cestou nás Luděk upozornil, že matka již neslyší, aby nás to prý nepřekvapilo. Staroušci nás přijali velice laskavě a brzy prosil tatínek manžela, aby mu odpustil, že mu způsobil tolik těžkostí, že toho lituje. Pak jsme zaměřili celý rozhovor na svědectví. Duch svatý byl mezi námi přítomen a dotýkal se srdcí našich hostitelů. Občas jsem mamince křičela přímo do ucha, ale nebyla jsem přesvědčená, že mi vše rozumí. Manžel mi tiše řekl: měli bychom se modlit, aby jí pán otevřel uši a uzdravil její hluchotu. Zatím jsme se věnovali tatínkovi, který velice pozorně poslouchal. Pak jsme se zeptali maminky, jestli dovolí, abychom se za ní pomodlili. Domlouvali jsme se spíše posunky. Vložili jsme na ní s manželem ruce a velice jsme prosili pána, aby učinil zázrak a otevřel jí uši, aby mohla uslyšet zvěst spásy. Po modlitbě mi řekla: takovou sestru jsem potřebovala. Pak jsme se všichni modlili. Tatínek při té příležitosti otevřel své srdce pánu Ježíši a děkoval za jeho oběť a za spasení. Maminky jsme se zeptali, jestli by ten krok víry nechtěla udělat také. Přikývla. Řeknete to pánu Ježíši sama? A nebo se mám modlit já a vy budete po mně modlitbu opakovat? Prosila mne, abych jí modlitbu odevzdání předříkávala. Maminka opakovala přesně větu za větou, což bylo důkazem, že jí pán Ježíš otevřel sluch. Haleluja! Cožkoliv jste učinili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Matouš 25:40.

0: Z autobiografické knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemožení četla Lenka Malinová. Knihu vydalo v roce 2009 nakladatelství Křesťanský život. Dnes ve 12 hodin 15 minut otevřeme Nepřemožení naposledy.
1: Be gracious unto me, O God, according to your mercy, according to your great compassion, gracious unto me, O God, according to your mercy.

Spievák Aaron Schust zpíval ve své písni Be Gracious, stvoř ve mně srdce čisté, obnov mého ducha, buď ke mně milostivý a vymaž všechny mé nepravosti.

0: Byly 3 hodiny ze čtvrtka 14. května 2026 a vy stále vysíláte noční vysílání Rádia 7, na kterém začíná Večer pod lampou, čas pro čtení dobrých knih. V posledních týdnech jsme otevírali knížku Lukáše Targoše Křesťanství v 5 slovech, která se do hloubky zabývá podstatou křesťanství. Už jsme tak prošli lásku, zlo, řešení, volbu a dnes je před námi krásné slovo naděje. Čte Lukáš Targoš. Technicky spolupracovali Kateřina Hodecová a Michal Crhák.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.
2: Kapitola 5. Naděje. V úvodu knihy jsem napsal, že práce pastora sobě vždycky obnáší veselé i smutné okamžiky. K těm radostným patří jistě svatby, k těm smutným pohřby. Radost a smutek nás na životní cestě neminou a čím déle životem kráčíme, tím intenzivněji tyto emoce prožíváme. Radost a dojetí na svatebním obřadu našich dětí, vnoučat nebo blízkých přátel je čistá a hluboká emoce. Ale čím jsme starší, tím častěji vidíme lidi kolem nás i odcházet a musíme se vypořádat s náročnou realitou posledního rozloučení. Zemřelý člověk sytý dnů, se kterým nás spojí mnoho zážitků a společných prožitých chvil, je to smutné, ale zároveň můžeme pociťovat vděčnost za vzpomínky na něj, za mnoho krásných momentů a za dobře odžitý život. Na několika pohřbech starších lidí jsem pociťoval zvláštní úctu až svatý majestát. Tito lidé za sebou zanechali otisk, který ovlivnil životy mnohých a nejen to, všichni známe příběhy, jenž mají přesah do další generací a zaznívají na rodinných setkáních. Jsou ale také velice smutné pohřby. Týká se to zejména pohřbu mladých lidí. Měl jsem poctu pronést smuteční řeč na několika pohřbech velice mladých lidí nebo dětí. Když na takovém pohřbu stojíme, víme, že rodiče by neměli pochovávat své děti. Zármutek, který nás zaplaví, je nesnesitelně zoufalý. Tak nelehké chvíli se snažím přinesovat útěchy. Je to velice těžký okamžik pro celou rodinu i pro mě. Zároveň jsem měl příležitost promluvit na několika pohřbech mladých lidí, kteří naši cestu k víře a jejich poslední rozloučení kromě všude přítomné bolesti a zármutku prostupovala také zvláštní atmosféra, hodnota, která jakoby přišla z jiného světa a přesto zcela ovládla přítomnost uprostřed bolestivého zármutku. Touto zvláštní hodnotou byla naděje. Naděje je velice zajímavý fenomén a pro nás je zároveň také posledním slovem, které zahrneme do křesťanství v 5 slovech. Má pro náš život hluboký význam, jak to krásně vystihl prezident Václav Havel, který napsal, naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl bez ohledu na to, jak to dopadne. Naděje dává našemu životu smysl. Ještě se k tomu vrátíme, ale na chvíli se zastavme u naděje v umírání. Někdo jednou napsal, že smrt nikdy nepřichází ve správný moment. Zdá se, že je to velmi intuitivní postřeh, protože pokud nám umřel někdo blízký, nebo pokud sami stojíme tváří v tvář smrti, obvykle míváme pocit, že zrovna teď není na umírání ten správný čas. Platí to i tehdy, když prožíváme takzvaně dobrou smrt, když jsme na konec života připraveni, máme všechny věci srovnané a jsme se svým odchodem smíření. Navíc vždy budou lidé, kteří vše, co je spojené se smrtí, prožívají těžce a představa na odchod u nich bude vždy vyvolávat nepříjemné pocity a strach. A právě tady je prostor pro víru a naději, které nás mohou tímto složitým obdobím provést. Moje prababička se narodila v roce 1901 a dost si toho za svůj život pamatovala. Od svého mládí byla křesťankou a na konci života byla naprosto smířená se svým odchodem na věčnost. Její víra ji v tom podržela. Byla si vědoma naděje příslibu věčného života. Smrt brala poněkud sportovně a tak nás ve svých 92 zapřísáhla, abychom se po její smrti místo smutku radovali. Věřila, že bude s Kristem, v něho vkládá svou naději a spolu s ním bude čekat na vzkříšení svého těla, které bude proměněné, dokonalé a zdravé. Ne, to nebyl bezbřehý optimismus starého ze smrti smířeného člověka. Byla to reakce ženy, která si ze smrti nic nedělala díky naději, kterou nosila v sobě. O jakou naději šlo? Před časem jsem v časopise Respekt četl zajímavý článek s názvem Cena za dobrou smrt. Vyprávěl o paní Marii, která ve svých 69 letech onemocněla velmi agresivní formou rakoviny a navzdory snaze lékařů se rozhodla jinak než většina pacientů. Odmítla léčbu. Tvrdila, bylo jasné, že mou nemoc nevyléčí, jen mi prodlouží třeba o 3 roky život. Ale za jakou cenu? Dojíždět do nemocnice na kapačky vyšetření o jaký zvracení? Řekla jsem, že chci jít domů a užít si s rodinou čas, který mi zbývá. Díky možnostem současné medicíny je dnes pro nás těžké určit, kdy vlastně člověk umírá. Marie to věděla a jak píše Respekt, svou roli v jejím případě hraje i hluboká víra. Marie se nebojí smrti, těší se na setkání s Bohem a od začátku své nemoci má velmi přesnou představu, co od konce života čeká. Článek dále popisoval, jak Marie se svou rodinou vzpomíná, pláče, odpouští si, smířuje se, střídají se u ní přátelé a rodina. Respektu řekla, čas, který teď prožívám, je jeden z nejkrásnějších v mém životě. Na konci článku byla o Marii krátká zmínka. 3 dny po návštěvě časopisu pokojně zemřela obklopená svou rodinou. Člověk je smrtelný, to je fakt. Jak nám ale v umírání může pomoci naše víra? Apoštol Pavel napsal, nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. Co to znamená netruchlit jako ti bez naděje? Může být naděje v umírání? Moje maminka zemřela náhle v nedožitých 42 letech. Byl to šok, nikdo to nečekal. Nikdy není správný čas na umírání. Věřila v naději, kterou dává Bůh. I když byla věřící po většinu svého života, nikdy o své víře veřejně nemluvila. Nechávala ji ve skrytu. Poslední roky života jí to ovšem trápilo. Začala tedy o víře a Bohu mluvit se svými sousedkami. Jednoho dne jí nebylo dobře. Její stav se rychle zhoršoval, až skončila v nemocnici. Po několika dnech podstoupila vážnou operaci. Měl jsem možnost být v nemocnici u ní a vidět ji v posledních chvílích jejího života. Nadšeně mi vyprávěla o ženě, se kterou sdělala svou víru. Byla to pacientka, která ležela ve stejném pokoji na vedlejší posteli. Smířila se s Bohem den předtím, než zemřela. Maminka byla vděčná za možnost posloužit spolu pacientce útěchou a naději. Pak přišel maminčin konec. Na pohřeb se s ní přišli rozloučit zástupy lidí. Prožíval jsem zvláštní pocit. Na jedné straně mi bylo velice líto, že je pryč, na druhé straně jsem věděl, že zemřela v naději víry v toho, který jednoho dne přivede zpět k plnému a dokonalému životu. Nakonec se její pohřeb úplně zvrtl a stál se oslavou života, oslavou naděje ve vzkříšení. Širší rodina, která nikdy o Bohu neslyšela, byla hluboce zasažena. Jaký to byl paradox? Žena, která se trápila svým ostychem hovořit veřejně o své víře, nakonec oslovila na vlastním pohřbu řadu lidí, z nichž mnozí o této víře slyšeli úplně poprvé. Hořkosladký moment. Naděje dává smysl v umírání, ale dává smysl také v boji o život. Moje manželka ve svých 42 letech vážně onemocněla. Poslední roky jsme z její nemoci bojovali a to úspěšně. Uprostřed těžké léčby jsem pozoroval, jak běsi smrti svádí boj se životodárnou nadějí, která přesahuje prostý optimismus nebo pouhou snahu být pozitivní. To se dnes naději hodně zaměňuje. Máme dojem, že musíme mluvit a myslet pozitivně a hlavně neříkat nic negativního, jako by to mělo tendenci zhmotnit, když vyslovíme nahlas ta závažná slova bojují o život. Naděje ale není pozitivismus. Je to nadpřirozená hodnota, která proměňuje naši skutečnost bez ohledu na to, jak to dopadne. Vkládá smysl do přítomnosti a smíření do toho, co přichází. Přitom není fatalistická, ale zcela aktivní a proměňující. Proto apoštol Pavel psal, že věřící lidé nemusí truchlit, jako by byli bez naděje. A pak pokračuje, Ježíš, jak věříme, zemřel a vstál z mrtvých. Právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm. To je jádro křesťanské naděje. Spočívá v očekávání, že smrti to nekončí. Bůh přivede mrtvé k životu podobně, jako vzkřísil z mrtvých Ježíše.
3: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
2: Zmínil jsem, že jsem žil nějakou dobu v Indii. Během svého pobytu jsem viděl hodně bolestí a utrpení. Pozoroval jsem své indické přátelé, jak dokážou utrpení snášet. Hinduismus i další východní náboženství mají propracovaný systém, který utrpení vysvětluje. Především tomu používají učení o karmě. Máš, co si zasloužíš, karma vládne. Výborně vysvětleno, ale nic se nemění. Křesťanství to má naopak. Nic moc nevysvětluje, ba dokonce v mnoha případech o utrpení zcela mlčí. Místo toho proměňuje. Nakonec přináší plné uzdravení, ať už skrze medicínu, zdraví, životní styl, zázrak nebo proměnu při vzkříšení. Jinými slovy, dává životodárnou naději. Tou nadějí ovšem není samotná víra v posmrtný život. V život po smrti věřili skoro všechny starověké civilizace, to nebylo v ničem výjimečné. Světonázor mých hinduistických přátel je vedl k očekávání rozplynutí se do jí soucna nebo opakování cyklu života. Křesťanská víra ovšem nenabízí jakousi blaženost po smrti, ani nutnost opakovat svůj život s tím, že se snad poučíme ze svých chyb. Nenabízí iluzi trvalého pokroku ani představu celkového zroucení vesmíru a konce světa. Křesťanská víra nabízí něco mnohem lepšího a mnohem slavnějšího – proměnu vzkříšení. Ježíšovým vzkříšením začalo něco zcela nového. Apoštol Pavel to nazývá novým stvořením. Ve vzkříšení to budeme pořád my, ne neosobní splynutí s vesmírem. Budeme však dokonalou verzi sebe samých. Budeme dokonale zdraví a jak krásně popisuje apoštol Jan, Bůh setře každou slzu z našich očí. Budeme dokonale moudří, plně poznáme, jak moc nás Bůh má rád. Naděje věčnosti nenabízí unilou verzi nebeské blaženosti, ve které si lidé představují, že se budou navěky v bílých rouchách vnášet na obláčku, hrát na harfu a zpívat Aleluja. Bůh promění zemi v dokonalou, jaká by byla, kdyby ji nepoznamenal hřích a zlo. Nebe uzavře se zemi věčné manželství. Nebe není místo, kam jdou lidé. Nebe je mnohem více jiná dimenze, která je velmi blízko, i když je neviditelná. Na věčnosti tato neviditelná brána zmizí a nebe ze zemi budou tvořit jednotu a novou entitu. To je naděje slávy, ve které Ježíš se znovu zjeví na této zemi a svou fyzickou přítomností ji promění. Slovy Pavla, Bůh se rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství. Kristus je ve vás, ta naděje slávy. Bylo by ale škoda redukovat naději jen na něco budoucího, nebo vhodného jen pro umírání či utrpení. Naděje je velmi zásadní i proto, jak žijeme v současnosti, jak se vypořádáme se svou minulostí. Tento trojrozměrný vhled nám pomáhá najít smysl a smíření. Někdy se cítíme jako ve vleku okolností, máme naprogramované geny a nejrůznější predispozice. Říkáme si, že už se nezměníme. Zůstáváme v bezpečném prostředí známého. Jistě, člověk má mnohé naprogramováno, ale má i něco navíc. Je schopen klást cíle. Máme-li cíl, pak se těšíme, doufáme a očekáváme jeho naplnění. Tuto naději chováme v srdci. Žijeme-li, žijeme naději. Přestaneme-li mít naději, začneme se propadat do zoufalství. Kde ale naději najdeme? Norský profesor sociální antropologie Thomas Hillan Eriksen ve své výborné knize Syndrom velkého vlka přesvědčuje čtenáře, že podle statistik kvality života nebudeme nutně šťastnější, pokud se nám bude dařit lépe. Žít v blahobytu a mít vše, co potřebují, ještě nezaručuje opravdu šťastný život. Nejdůležitějším faktorem štěstí je podle něj přítomnost naděje. Eriksen napsal, co nám tedy vlastně chybí? Pro začátek vám nabídnu krátkou odpověď. Chybí nám naděje. Zamýšlí se, co vlastně naděje je a proč ji najdeme především ve světě náboženské víry. Pokračuje těmito slovy. Naděje je silnější, ovšem nenápadnější emoce než očekávání. Očekávání, případně těšení, je obvykle spojeno s něčím běžným, co pravděpodobně nastane. Doufat znamená věřit něčemu, co stojí mimo nás. Obvykle je to něco, co je větší než my a čemu jsme se rozhodli důvěřovat. Naději a vírou část ze sebe odevzdáváme něčemu většímu, než jsme my sami a přijímáme nejistotu. Dnešní společnost neposkytuje příliš prostoru pro naději. Je sekularizovaná. Náboženství a posmrtný život hrají jen periférní roli. Proč je náboženská víra tak důležitým faktorem pro naději? Proč hledání naděje vždy zahrnuje spirituální cestu? Podle Eriksena, náboženství poskytuje odpověď na otázku, odkud přicházíme, kdo jsme, jak funguje svět, jaký je smysl života, co je správné a špatné a v neposlední řadě také, co se děje po smrti. Nad našimi nicotnými životy v nekonečném kosmu a v nekonečné evoluční historii rozprostírá náboženství modré nebe. Kromě jiného nabízí též naději. Víra nad našimi nicotnými životy rozprostírá modré nebe naděje. To je krásný popis naděje. Pro křesťanství byla naděje vždy jednou z několika mála základních hodnot. Apoštol Pavel ve svých spisech několikrát píše o velké trojce, o hodnotách lásky, víry a právě naděje, jako o základních stavebních kamenech cesty víry. Píše to těmito slovy. Teď vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná mě. Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice, ale největší z nich je láska. Jednoho dne uvidíme Boha tváří tvář a naše budoucnost bude zajištěna, naše víra naplněna a naše utrpení skončeno. Ale než se tak stane, pracujeme s láskou, vírou a nadějí. O lásce i víře, důvěře jsme již mluvili. Naděje ale neméně nezbytná. Je to vnitřní hodnota, která nám dává sílu jít kupředu navzdory bouřkám, selhání, hříchům, pádům, utrpení a smrti. Je v ní síla překonat překážky. V naději se upínáme na cíl a to dává našemu současnému boji smysl.

Spojící hodnot přidává kontext. Spojení skutky víry zní jako protimluv, ale naprosto konzistentní. Pravá víra se vždy projeví v našich skutcích, v našem chování a v naší zodpovědnosti. Práce lásky jasně ukazuje, že láska je sloveso. Nelze opravdově milovat bez obětí, bez vydání se, bez těžké práce. A pak tady máme na první pohled útrpné spojení vytrvalost naděje. Trochu to vyznívá, jako kdybychom měli zatnout zuby a nějak tu bouři přečkat. Ale to je omyl. Vytrvalost není pasivní, nýbrž aktivní. Není to o postavení stanu a přečkání bouře v naději, že pomine. Je to o odvážném vydání se směrem do bouřky, protože naše naděje nespočívá v nás, ale v Bohu, který nám naději dává jako pevný bod, jak krásně popisuje autorka listu Židům. Naši jsme útočiště v nabídnuté naději. Tuto naději máme jako kotvu duše, bezpečnou, pevnou a sahající až dovnitř za oponu, kam za nás stoupil náš předchůdce Ježíš. V naději od Boha jsme naši útočiště. Toto slovo, které dnes moc nepoužíváme, znamená bezpečné místo. V naději od Boha je bezpečí. Ne, to neznamená, že jsme se schovali do úkrytu. Znamená to, že Bůh sám chce být v životních bouřích naším úkrytem. Tato naděje je kotvou naší duše, takže nás vlnobytí nezničí. Naděje nám dává jistotu v Bohu budoucnosti, v Bohu, který rozumí, v Bohu, který zná všechny možnosti, kudy se naše budoucnost může ubírat. Tato jistota nespočívá v tom, že jsme se ukryli. Je závislá na odvážném kroku za oponu, kam stoupil Ježíš. To chce trochu vysvětlení, protože kniha Židům je psaná Židům, jak ostatně její název napovídá, a těm to bylo na rozdíl od nás jasné. Když Izrael vstoupil do zaslíbené země, jejich uctívání Boha bylo soustředěno na schránu smlouvy, kde, jak věřili, spočívala Boží přítomnost. Již v knize Deuteronomium měli Izraelci za cíl vybudovat podle detailního plánu svatyni a na tom místě Boha také uctívat. Když nakonec chrám za krále Šalamouna postavili, nejsvětějším prostorem zde byla místnost ve středu budovy, kterou nazývali velesvatyně a kam umístili schránu smlouvy. Od zbytku chrámu ji oddělovala velká opona. Věřili, že Boží přítomnost je svatá a nesměl do ní vstoupit nikdo nečistý. Vstoupit do tohoto svatého prostoru lehkovážně, bez patřičné přípravy, mohl znamenat smrt. Proto do velesvatyně vstupoval jen velekněz jednou ročně na den smíření a i tak měl na rouchu připevněné zvonky, aby lidé venku slyšeli, zda se stále ještě pohybuje a tedy žije. Lidé Boha vnímali jako velkého, svatého a odděleného. Ježíš však svou obětí za nás tuto oponu zrušil. Příběhy evangelii popisují, že když svým odvážným činem na sebe vzal naše provinění a smířil nás tak s Bohem, byla při jeho ukřižování tato opona od zhoru dolů roztržena. Symbolika je jasná. Bůh přijímá Ježíšovu oběť, nikdo oponu netrhá z dola, není to lidský čin. Díky tomu naše naděje pro tento svět nespočívá v náboženských rituálech ani dodržování pravidel a přikázání, byť jejich dodržování je důležité a přináší mnoho dobrého. Naše naděje spočívá ve skutcích Boha, který kotvu naděje doslova zatěl za oponu na místo, kde přebývá on sám a přiblížil se k nám. Autorka Židům to zhrnuje. Zákon přece nikoho k dokonalosti nepřivedl a zároveň se zavádí něco lepšího. Naděje, která nás přiblížuje k Bohu. Náboženství se všemi pravidly nikdy nikoho k dokonalosti nepřivedlo. Mám dojem, že to všichni vidíme. Ježíš udělal něco mnohem lepšího, přiblížil nás k Bohu skrze naději. Když v bouři života procházíme těžkostmi, potřebujeme vědět, že Boží naděje, kotva naší duše, nás přiblížuje k Bohu. Nemusíme se modlit za to, aby Bůh byl s námi, protože slíbil, že s námi bude, ať se kolem nás děje cokoliv. Naděje je kotvou naší duše a přivádí nás na bezpečné místo. Bezpečné místo, kde se nemusíme přetvařovat, kde můžeme být takoví, jací jsme. Je až překvapující, jak otevřeně Bible popisuje frustraci lidí uprostřed utrpení. Nechce se po nich, aby se zaťatými zuby snášeli osud. Nechce se po nich ani pasivní přijetí nesnází. Chce se po nich upřímnost k Bohu. Křesťanský pohled na utrpení totiž v protikladu s ostatními populárními pohledy. Křesťané věří, že utrpení je reálné, na rozdíl

0: o zastánců karmy věří, že utrpení je často zcela nespravedlivé a nevyrovnané a na rozdíl od dualismu nevidí utrpení jako cestu ke spáse a platbu za hřích. Křesťanský pohled na rozdíl od modernismu vnímá, že v utrpení může být smysl, ale tento smysl není v utrpném snášení zla. Na rozdíl od fatalismu nenajdeme v křesťanství aroganci vyplývající z toho, že jsme zvládli osud vlastními silami. Slovy amerického pastora Timothy Kellera, křesťanům je povoleno a dokonce jsou tomu pozbuzováni, aby vyjadřovali zármutek pláčem a otázkami. Spisovatel Filip Jensi vybízí vysokoškolské studenty ve svých přednáškách k tomu, aby mezi argumenty neznámějších skeptiků a ateistů hledali pouze ty, které proti Bohu nebyly vyřčeny už samotnými biblickými postavami. Najdeme tam totiž výroky jako je-li Bůh s námi, proč se nám tohle všechno děje, to řekl Gedeon. Když volám o pomoc, nenacházím spravedlnost, to řekl Job. Probuď se, Hospodine, proč spíš, píše žalmista. Marnost, všechno je marnost, píše kazatel. Můj Bože, proč si mě opustil, říká Ježíš. Jen si tím chce ukázat, že i biblické postavy si kladly otázky, měly pochyby, kriticky se dívaly na svět kolem sebe i na boží roli v něm. Píše, klidně si odmítněte Boha a jeho způsob, jak řídí svět. Já ale budu respektovat Boha, který nám dává nejenom svobodu jej odmítnout a dokonce ukřižovat jeho syna, ale dokonce tato naše slova odmítnutí zachytí v písmu. Takový postoj vychází z přesvědčení, že pokud mluvíme pravdu, jsme Bohu blízko, i když říkáme věci, které zní zoufale, kriticky nebo jsou plné pochybností. Pochybnosti mají špatnou reputaci, ale zdá se, že Bohu nevadí. Vlastně mě to fascinuje. V evangeliích najdeme krásný příklad. Po 40 dnech od Ježíšova vzkříšení jsou učedníci u jeho na nebe vzetí a přesto evangelista Matouš poznamenává, a když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali. Chápete to? Po 40 dnech od vzkříšení ho učedníci uctívají, ale někteří pochybují. Je to proto, že pochybnosti nejsou překážkou k víře, ale jejím nutným průvodním jevem. Nic takového jako víra bez pochybnosti neexistuje, to by pak už se nejednalo o víru, ale spíše o jistotu. Při jistotě už není víry třeba. Pokud nás tedy trápí pochybnosti, jsme ve skvělé společnosti. Bůh zármutek a pochyby nikomu nevyčítá, přesto většinou nedává jasnou odpověď na otázky typu proč. Bůh nezjevuje vždy své záměry, ani vždy nevysvětlí všechny nám neznámé souvislosti, ale vždy nám zjevuje sám sebe. Nabízí svou přítomnost. Díky tomu je naděje mnohem víc než optimismus, že se situace zlepší a se z toho vykřešeme. Křesťanská naděje nabízí proměnu stvoření. Křesťané vždy věřili ve vzkříšení na základě vypovědi stovek očitých svědků potvrzujících vzkříšení Ježíše. To je naše budoucnost. Budeme zachráněni od utrpení, zla a hříchu, naše osobnost zůstane zachována, bude obnovena do původní krásy, dokonce bude zdokonalena. Nečeká nás pouhé splynutí s vesmírem či nicota, nebo snad jen věčná blaženost, čeká nás obnova nás samotných. Do té doby Bůh očividně nezasahuje do každé situace utrpení a zla ani do přírodních katastrof bez ohledu na to, jak bolestivé jsou. I když to některých zasahuje a jindy činí dokonce zázraky. Jsme v prostoru mezi dvěma světy. Mezi dobrým světem, který byl a dobrým světem, který bude. Dnes žijeme ve zlém světě, toužebně volajícím po vykoupení a proměně. Co tedy na tomto světě máme dělat? Máme být lidmi naděje. To se pak projevuje různě. Například v postoji k trpícím. Místo zlehčujícího vysvětování, proč se něco děje a ujišťování, že vlastně o nic nejde, jsme jako církev komunitou smíchu a pláče. Radujeme se s radujícími a pláčeme s plačícími, přesně jak napsal apoštol Pavel pro ranou církev. Ty napsal, radujte se s radujícími a plačte s plačícími. V knize Filipa Jensiho jsem četl příběh o antropoložce Margaret Mead, která se svých studentů ptala, co je podle nich nejranějším znakem civilizace. Dostává odpověď jako hliněná nádoba, železný předmět, vyšlechtěná plodina. Pak studentům ukázala starý nález stehenní kosti. Ukázala na konkrétní místo, které bylo tuší a na němž bylo zřejmé, že se jedná o srostlou kost po zlomenině. Na nálezech z nejranějších kultur taková uzdravení patrná nejsou. Ani zvířata si zlomeninu sama nevyléčí. Bez pomoci zvenčí jsou odsouzená k pomalé smrti. Uzdravená kost znamená, že se někdo o nemocného osobně staral, lovil pro něj, přinesl mu jídlo, obětavě mu sloužil. V protikladu k evolučnímu pravidlu přežití nejsilnějších měříme civilizaci podle toho, jak se chová k zranitelným a trpícím. Bůh chce, abychom se starali o trpící. Chce, abychom byli komunitou naděje. Nabízíme milující a chápající přítomnost, která může ošetřit rány a uzdravit zlomená srdce. Naděje nás přiblížila k Bohu, který uzdravuje, zachraňuje, dává naději a přináší pokoj.
1: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
0: Naděje uzdravuje naši minulost, občerstvuje naši přítomnost a proměňuje naši budoucnost. Proto můžeme mít naději v životě a vyhlížet lepší budoucnost. Proto můžeme mít naději v utrpení, které nám nedává smysl. Proto můžeme mít naději ve chvíli, kdy se zdá, že nebe mlčí. Nejsme sami. Bůh je v Kristu na naší straně a jeho potěšení k nám přichází také skrze ty, kteří pro sebe čerpají útěchu ze stejné naděje. Proto také můžeme mít naději v umírání. Nejen díky tomu, že víme, že smrt není konečná destinace, ale mnohem, mnohem víc, protože nás čeká úplná obnova skrze moc jeho vzkříšení. Na moc jeho vzkříšení nemusíme čekat až do své smrti, ale můžeme ji prožívat už dnes. Co to znamená? Už dnes můžeme zakoušet závdavek budoucího světa. Jinými slovy, už dnes můžeme dočasně prožívat Boží doteky a dokonce někdy i zázraky. Nakonec zjistíme, jak to vyjádřil Filip Jensi, že víra znamená věřit dopředu v to, co dává smysl jen při pohledu dozadu. Víra dopředu. Dovolte mi ukončit tuto část malým příkladem. Už od dětství jsem vášnivý čtenář. Mezi moje nejoblíbenější knihy patřily příběhy dávných objevitelů, kteří zkoumali nová území. I dnes mám jako jednu ze svých oblíbených knih Atlas vzdálených ostrovů. Už jen ten název evokuje tajemné dálky, že? Ještě před zhruba 700 lety byla většina světa z evropského pohledu neprobádaná a nebezpečná. Když objevitelé vytvářeli mapy, na okraj pro ně známého světa psali latinskou větu Hic sunt leones, zde jsou lvi, žijí tu lvi. Je tu nebezpečno a neprobádáno. Také budoucnost je nejistá, neprobádaná a neznámá. Autor jedné z nejstarších knih Bible s názvem Kazatel tvrdí, že Bůh vložil věčnost do lidských srdcí. Možná proto nás příběhy odvahy a dobrodružství tak přitahují. Rezonují v našem srdci, jsou to příběhy naděje. V roce 1487 se portugalský mořeplavec Bartolomeo Dias vydal na plavbu s cílem objevit cestu do Indie. Plavil se podél západního afrického pobřeží. Hranice známého světa končila u Cape Cross v dnešní Namibii. Dál už to bylo velké neznámo. Oceán plný příšer a netvorů. Kdo ví, možná i konec světa. Dvě drobné plachetnice se vydaly na cestu v srpnu 1487 a po 5 měsících plavby vpluly do vod, ve kterých se před nimi ještě žádná evropská loď nepohybovala. Když Dias obeplul střelkový mys, střelka kompasu se pootočila na sever. Důkaz toho, že cesta kolem Afriky je možná. Tam někde v dálce čeká vysněná Indie. Na lodi však začala docházet pitná voda a potraviny. Den pod ní umíralo stále více námořníků. Schovalo se ke spouře. Posádka nedovolila pokračovat v cestě a donutila svého kapitána k návratu. Takto zdecimovaná výprava míjí v květnu 1488 mis, který Dias nazval jako bouřivý mis. Po návratu do Portugalska král Jan II. Tento mis přejmenoval na mis dobré naděje. Tento název měl symbolizovat, že cesta je možná, že budoucnost je otevřená. Pokud je budoucnost otevřená, naděje trvá. Naděje vnáší smysl do přítomnosti a udává směr do budoucnosti a posiluje vytrvalost v nesnázích. Odevírá dveře do lepšího světa. A právě proto se stává pátým posledním slovem našeho výkladu evangelia. Když se apoštol Pavel ve svých dopisech modlí za církev, žehná věřícím těmito slovy. K Kéž vás Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla moci Ducha Svatého stále víc a víc.

Slovo na závěr. Cesta poznávání. V kapitole o volbě jsem zmínil větu filozofa Blaise Pascala o člověku, který hledal opravdové štěstí. Nic z toho ale nestačilo, protože tuto prázdnotu lze zaplnit jen něčím nekonečným a věčným, což je jen Bůh sám. Tento citát nás vede k závěru, že jedině Bůh naplňuje prázdnotu, kterou do velké míry pociťuje každý z nás. V evangeliu podle Matouše je několik krátkých příměrů, kterým Ježíš pomáhá naší představivosti uchopit to, jak vypadá Boží království. Jeden z nich říká toto. Království nebes je podobné pokladu ukrytému v poli, který člověk nalezl a skryl, a s radostí nad ním jde a prodává všechno, co má, a kupuje ono pole. Království nebes je dále podobné člověku kupci, hledajícímu krásné perly. Když našel jednu drahocenou perlu, odešel a prodal vše, co měl, a koupil ji. Ježíš tady vypráví o dvou lidech, kteří našli poklad nesmírné hodnoty. Oba k němu došli velice odlišnými cestami. První podobenství vypráví o člověku, který šel po poli a prakticky náhodně zakopl o hrnec s pokladem. Nadšeně poklad ukryje a spěchá, prodá vše, co má, a koupí to pole i s pokladem. Je překvapený a zároveň potěšený, že takové pole s pokladem našel. Možná přicházíš k víře podobným způsobem. O víře nic nevíš, nikdy si ji aktivně nehledal, nestaral ses o žádné filozofické prázdné díry ve svém nitru. Žil si pro přítomný okamžik a nestaral ses o budoucnost. Ale pak si prakticky náhodou potkal jednoho dne křesťana, který tě pozval do církve nebo ti řekl něco z evangelia. Nebo si náhodou četl knihu, viděl film, nebo dostal do ruky nějakou pozvánku na křesťanskou akci. Nic ti to neříkalo, ale pozvání si přijal a přišel si. Najednou si s překvapením a radostí zjistil, že na tom obyčejném poli, v té obyčejné církvi, u toho obyčejného křesťana je ukrytý poklad. A tak si neváhal, vsadil vše na tuto kartu. Koupil si pole s pokladem. Neplánoval si to, nečekal si to, překvapil si nejen všechny své přátelé a rodinu, ale také sám sebe. Ale si velmi rád, že si Boha našel. Druhý člověk je jiný. Dlouhodobě pociťuje, že něco ve svém životě hledá. Je jako kupec perel, který hledá opravdové skvosty. Prošel různá tržiště, vydal se do dalekých zemí a neunávně hledá svou životní perlu. Hledá něco, pro co by stálo za to obětovat všechno, co má, ale zatím krásnou perlu nenašel. Až jednoho dne ji konečně objeví. Se zatajeným dechem jde, prodá všechno, co má, a tu nádhernou perlu koupí, protože má větší cenu než vše ostatní. Tento člověk ilustruje někoho, kdo dlouhodobě hledá smysl života. Zkouší různé alternativy, různé náboženské a spirituální proudy, ale pořád nenachází tu pravou perlu. Až nakonec objeví Boží království, najde tu vzácnou pravou perlu, ze které je nadšený, a tak neváhá a dá na ní vše, co má. Možná je to tvůj příběh. Hledal si a doufal, že najdeš něco, co dává smysl. Před několika lety u nás v Elementu nás navštívil na nedělním setkání host, který mi vyprávěl svůj příběh. Před 40 lety ještě jako přesvědčený komunista a ateista četl proslulou Komenského knihu Labyrint světa a ráj srdce. Ke konci knihy došel ke kapitolám, kde se popisují námluvy s Kristem. Při četbě té pasáže mu tekly slzy po tváři a jediné, na co myslel, bylo to, že by chtěl mít taky takového přítele. Byla to zcela iracionální reakce někoho, kdo nevěřil, že Bůh je. Nemohl se obránit slzám, když četl, jak Ježíš poutníkovi říká. Vítej, vítej, můj synu a bratře milý. Kde jsi byl, synu můj? Kde jsi byl tak dlouho? Kudy jsi chodil? Co jsi hledal ve světě? Potěšení? Kde jsi ho měl hledat jinde než v Bohu? A kde jinde Boha než v jeho chrámu? A jaký je chrám Boha živého? Copak to není chrám živý, který si pro sebe sám připravil, tvé vlastní srdce? Díval jsem se, můj synu, jak si bloudil, ale už jsem se na to nechtěl dívat dále. Přivedl jsem tě k sobě a uvedl tě do sebe sama. Toto místo jsem zvolil za palác, kde budu přebývat, a chceš tu bydlet se mnou, nalezneš zde, co jsi marně hledal ve světě. Pokoj, útěchu, slávu a hojnost všeho. A slibuji ti, synu můj, že nebude zklamán tak, jako tam. Tento text Komenského knihy pozbudil volání jeho duše. Možná přesně to zažíváš i ty.
Třeba si něco podobného četl a od někoho něco takového slyšel a něco v tobě uvnitř zarezonovalo. Nedokázal si ovládnout své emoce, tvé nitro volalo po Bohu, ale ty si to nevěděl. V obou Ježíšových příbězích získat království znamenalo vydat se a obětovat všechno za poklad nebo nejvzácnější perlu. Pro křesťany je víra v Krista takovým pokladem, pro který stojí za to všechno opustit a vydat se mu. A jak Ježíš ilustruje, každý z nás může ke svému pokladu dojít jinou cestou. Někdo hledá celý svůj život, jiný nehledá vůbec, ale pak na poklad náhodně narazí. Kterým z těchto dvou si ty? Bůh nám na naší cestě schová poklad na poli a peru na trhu. Hledání je ale naše volba. V hledání někdy potřebujeme záchytné body a myslím si, že takto může posloužit i o nich pět slov, již jsme se zde zabývali. Na závěr si ještě stručně připomeňme. Láska představuje nejen nejfrekventovanější téma Bible, ale taky úplný základ Božího charakteru. Bez lásky nám Boží příběh nedává smysl. Základní poselství křesťanství je Bůh tě má rád, opravdu Bůh tě má rád. Zlo. Svět je na neštěstí plný bolestí a zla. Každý člověk na světě zná realitu zla z vlastní zkušenosti, ať ve formě bolesti, utrpení, nemoci, neštěstí nebo smrti. Zároveň vnímáme i krásu a dobro. Evangelium nezavírá oči před zlem a bere realitu zla jako východisko pro Boží řešení. Řešení. Bůh nás nechce nechat vláčet mezi dobrem a zlem. Chce nás zachránit a dát nám autoritu postavit se zlu a stát se nástrojem dobra. Volba. Protože Bůh je láska, dává nám na vybranou, zda pozvání k jeho řešení přijmeme nebo odmítneme. Při pohledu na příběh volby vidíme vždy dvě možné cesty, cestu života nebo cestu smrti. Naděje. Přesahuje náš svět a rozprostírá nad námi modré nebe. V naději nacházíme smysl pro přítomnost a směr pro budoucnost. Naděje umožňuje odvážně kráčet uprostřed životních bouří. Je kotvou naší duše, přináší stabilitu ve volnobytí. Naděje nám pomáhá hledat Boha, kterému lze důvěřovat. Nyní i v budoucnosti. Mým přáním je, aby vám tyto záchytné body pomohly tento poklad na poli nebo vzácnou perlu objevit.

Večer pod lampou končí. Dnes jsme naposled otevřeli knihu Lukáše Targoše Křesťanství v pěti slovech, načtenou autorem samotným. Kniha vyšla v roce 2021 v nakladatelství Návrat domů. A já ještě tematicky přidám jednu píseň o naději.

0: Vidět věci v širších souvislostech. Rádio 7.
1: Překročili jsme čtvrtou hodinu ze dne 14. května 2026. Stále posloucháte noční vysílání na Rádiu 7, kterým vás provází Aneta Lofítková. V této hodině nás čekají po několika písních průsečíky.

0: úsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
1: Každý den slyšíme kolem sebe zprávy o nejrůznějších válkách, bojích a čím dál více je do nich zapojena i umělá inteligence. Ať už ve vyhodnocování strategických cílů, vyhodnocování toho, jak boje dopadly, nebo i další přemýšlení se neobejde bez nějaké hlubší analytiky, statistiky. Mnohé nevidíme, ale na něco se můžeme zaměřit a podívat s dnešními průsečíky, které jsou připravené na Rádiu 7. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a můj dnešní host Marián Možucha. Ahoj Marián.
2: Ahoj Pavle a vítám aj našich posluchačů.
1: Umělá inteligence v armádě je velké téma, ale když do něj vstoupíme, jak funguje možná teď ta umělá inteligence v armádě? Co se tam děje? Kde se používají tyto různé modely, ať už ty, které známe, tak i mnohé, které nejsou veřejnosti dostupné?
2: No, toto je velmi velká, naozaj velmi velká, co se týká významu, ale aj rozšírenia téma, protože armáda je v podstatě jako keby taký jeden z prvých implementátorov čohokoľvek, čo sa týka nejakého vyhodnocovania. Kedysi v tých začiatkoch, to znamená v začiatkoch umelej inteligencie, bola armáda prvá, ktorá začínala využívať strojové učenie na vyhodnocovanie množstva dát z terénu o nepriateľovi, o svojich schopnostiach a tak ďalej a tak ďalej. Ja si pamätám mnohé veľmi kvalifikované články, ktoré vychádzali v armádnych časopisoch, ale aj v relatívne popularizačných časopisoch a opisovali, ako armáda prechádza transformáciou, ako sa začína digitalizovať a tak ďalej. Vôbec ešte tak dobre na tom nie je vlastne žiadna armáda. Každá sa spolieha samozrejme na nejaké procesy, spolieha sa aj na počítače, na vyhodnocovanie rôznymi satelitmi, vyhodnocovanie všetkého možného, čo s tým súvisí. Vyhodnocujú sa dráhy, rakiet a tak ďalej. Ale umelá inteligencia je v podstate jedna z mála alebo jedna z mnohých technológií, ktoré sa nasadzujú. Dnes sa samozrejme nasadzujú hlavne v oblastiach spracovania dát zo senzorov. V takom reálnom čase, keď sa robí prieskum už hotového boiska. Či je to na nejakých cvičeniach, alebo potom v reálnom

Průsečíky jsou u konce a jejich premiéru si budete moci naladit v úterý v 11 hodin a 15 minut. Do 5. hodiny nám zbývá ještě nějaký čas, tak ho vyplníme hudbou, například písní Žalm 139 od Jany Zibalové.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu. Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Jsi moje bezpečné místo, můj úkryt, jsi moje kotva, moje spásná milost, jsi moje stálice, moje stálost, jsi můj úkryt, můj kyslík. Nevím, kdo bych byla, kdybych tě neznala. Díky Bohu, že tě znám, vyznává zpěvačka Lauren Daigle ve své písni Thank God I Do.

0: Slyšíte to? Jaro na Rádiu 7.
1: Odbyla nám 5. hodina ze čtvrtka 14. května 2026. Ladíte Rádio 7 a jeho noční program, kterým vás provází Aneta Lofítková. V této hodince nás čeká 3D talk a také základy. Přeju vám příjemný poslech.
2: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
3: Čeká nás dnes další díl pořadu 3D Talk a dnes tu se mnou opět sedí Bětka Hanáková, která má na starosti dobrovolníky na vsetínském festivalu United a také koordinuje festival United City v Českých Budějovicích. Má moc ráda hudbu a chvály, studuje hebrejštinu a také jí zmrzlá rajčata. Ráda.
4: Ráda.
3: Bětko, vítám tě opět zpátky v pořadu 3D Talk, kde mluvíme s lidmi o svých zkušenostech, o přemýšlení, o vedoucnosti nejen v církvi.
4: Zdravím vás.
3: Dnes budeme pokračovat v rozhovoru o tom, jak být vedoucím, který vede dobrovolníky. Zmínila jsi, že někdy sama máš takovou potíž nebo problém vzpomenout si nebo zastavit se a vlastně uvědomit si, proč si takovou tu službu, takovou tu práci začala dělat. Jak se ti daří komunikovat tady tohle tvé nadšení nebo tuhle tvou vizi tak, aby i ti dobrovolníci, kteří to dělají ve svém volném čase, proto hořeli nebo dokázali zahořet stejně jako ty?
4: Je to těžké, ale myslím si, že je potřeba umět jako v tomhle tom pozbudit a říct jim, jak to sám ten člověk vidí, jak to sám vidí ten vedoucí, proč je to dobré tu věc dělat, protože dobré dělat tu službu, co mě to dává za smysl, proč to vlastně jako dělám. Když tohle člověk pochopí, že to nedělám jenom pro sebe, ale že to dělám hlavně pro Boží slávu, tak si myslím, že je to takhle jako pak dobré a i oni to lépe pochopí, pak se i tak jako nastaví.
3: Vést lidí může být někdy radost, někdy výzva a ne vždycky se to může podařit. Máš taky takovou nějakou zkušenost, kdy se ti něco nepodařilo nebo kdy jsi udělala možná nějakou chybu ve vedení lidí, které jsi měla na starosti?
4: Určitě tam nějaké chyby jako byly, i když možná si jich člověk není vědom jako hned, ale člověk se má vždycky posouvat nějak dál a já se snažím vždycky se i třeba těch lidí pak ptát. Každý to vidí jinak a myslím si, že občas třeba na takové velké akci je člověk zmatený, v podstatě mu skoro hoří hlava z těch informací, co se všechno musí zařídit. Takže možná někdy člověk jedná rychle a taky možná se ani nedívá, kteří lidi mu tam častokrát chodí vypomáhat a pak si až zpětně uvědomí, že jsou to pořád ti stejní a že by chtěl zamyslet třeba ty jiné. To mě pak třeba pak zpětně mrzí, že vlastně pořád tady máme ty srdcaře, služebníky, ale že bych chtěla i ty, že v průběhu toho zhonu není na to čas třeba takovéhle věci úplně sledovat. A zpětně to pak takhle jako vidím, že mě to mrzí, že nezapojuju úplně třeba všechny. A samozřejmě asi pak nějaké další chyby jako jsou, ale nenapadají mě teďka asi nějaké.
3: Jak vlastně se ti daří pomoci lidem najít oblast služby, která jim opravdu sedí? Ne vždycky se to podaří na poprvé. Někteří k tobě chodí pořád ti stejní, protože to jsou ti srdcaři. A někteří možná, protože nechtějí dělat to, co jim bylo přiděleno. Jak můžeš pomoci najít lidem to, co se k ním hodí nejvíce?
4: Jak jsi říkal, no, je to možná nějaký proces u některých lidí, že si musí vyzkoušet víc věcí. To je asi možná někdy stejné u některých lidí, kteří jsou hodně nerozhodní a hledají si práci. Taky hledají, co jim nejvíc vyhovuje, jaký kolektiv jim nejvíc vyhovuje. Takže je to třeba nějaký proces, který další dobu trvá. A samozřejmě my třeba na festivalu, když děláme festival, tak v rámci přihlašovacího formuláře si každý dobrovolník zaškrtne oblast, ve které chce pracovat. Takže tady už očekáváme, že když si zaškrkne techniku, takže bude umět s technikou a že velmi rád ho to bude bavit a nebude mít s tím problém. Samozřejmě někdy se stane, že musíme trošku přehazovat ty lidi. Třeba to zjistíme až na festivalu, ale většinou je to bez problému a spíš je to na takovou vlastní domluvu. Pak samozřejmě, když je to v církvi, tak je to nějaký teda proces, třeba toho hledání, ale myslím si, že člověk to musí být někdy vytrvalý u některých lidí. I ten člověk, který jako neví a hledá, tak musí být vytrvalý a naším úkolem jako vedoucích je ho v tom podporovat, aby v tom vytrvalý byl. Vím, že já znám spoustu lidí, kteří třeba řekli, že nikdy nebudou vést tábor, že nikdy nebudou hlavní vedoucí na táboře. A pak je třeba Pán Bůh do toho sám pozval a oslovil v rámci jako modlitby. Takže i takový je proces, že někdy to sice trvá dlouho, ale i třeba Pán Bůh může do toho zasáhnout a přímo tomu člověku říct, tak a teď budeš dělat tohle. A člověk už si nevybere a nedovolí si říct ne, když je to takový příkaz ze zhora.
3: A jak se ti daří delegovat věci, které máš na starosti ty a o kterých víš, že bys udělala dobře lidem, kteří je třeba nikdy nedělali a neměli by to, nebudou to tedy logicky mít třeba nejlépe nebo nejrychleji hotové?
4: No, je to těžké, protože každý člověk si trošku jako myslí, že to udělá sám nejlépe, ale myslím si, že když to člověk dobře rozdělí, dobře si to i nějak poznačí v rámci nějakých třeba porad, když se bavíme teďka o nějakém větším vedení týmu, když si to poznačí, dobře to zapíše do nějakého zápisu a pak si to hlídá, a třeba se po čase zeptá v tom termínu, jak to jako dopadlo toho člověka, tak si myslím, že to jako jde. Jenom je to prostě o nás, o těch vedoucích, kteří možná bychom to sice udělali nejlíp, tak jde jenom o to jim to dobře předat, dobře vysvětlit a třeba jim v tom trošku z začátku pomoct. A pak, když je člověk postupně tak popostrkává dál a dál, tak pak už si je i ten vedoucí jistý v tom, že ten druhý, komu jsem to předal, je na to dobrý.
3: Daří se ti udržovat zdravý rytmus takového odpočinku a služby?
4: Jakdy. Samozřejmě je to, hodně se to odvíjí od toho, v jakém je člověk zrovna časovém horizontu. Třeba když se blíží festival, tak všichni v týmu jedeme na plný výkon. A je to náročné. A na druhou stranu člověk, když už sám na sobě vidí, že má dost, tak opravdu se snažím já osobně vypnout, buď se jít projít, nebo si pustit nějaký seriál, u kterého člověk opravdu vypne tu hlavu. Nebo právě třeba já směřuji hodně ke chvalám, takže jdu mít takový společný čas s Pánem Bohem. Takže to si myslím, že je důležité. A je to ale těžké, hlavně když se teda blíží třeba festivaly nebo nějaké velké akce. Ale mám zkušenost s tím, že i když je to náročné, a i když je člověk v zápřahu, tak že to pak je takové pěkné a Pán Bůh nás prostě v tomhle tom hlídá, i když jsme občas šílení.
3: Jak se vyrovnáváš s vlastním vyčerpáním jako vedoucí, buď už jako během toho festivalu, nebo nějaké akce, anebo těsně po ní. Jak pak s tím pracuješ?
4: V průběhu akcí je to náročné. Když jste v podstatě druhá nejdůležitější osoba, která něco koordinuje na festivalu, třeba na tom Vsetínském, nebo na Českobudějovickém, je to taky takové druhá, první v podstatě, tak je to těžké. Člověk úplně se nemůže někde zavřít na chvíli a být tam. A na druhou stranu ale pomůže třeba si s někým z toho týmu takhle jako popovídat, trošku si tak postěžovat, co se jako nepovedlo a co se povedlo a za co jsme vděční. A častokrát vnímám, že když jste v tom týmu, třeba na festivalu, tak to, kdo vás nejvíc podporuje, je ten samotný tým. že se takhle jako potkáme, třeba se jenom obejmeme a i tady tohle to stačí. Takže v tom průběhu festivalu je to těžké, ale tady tohle to mi pomáhá. Někdy dokonce jsem jednou i využila náš modlitevní tým, kdy jsme se fakt zavřeli do jedné místnosti a půl hodiny jsme se tam modlili. Teda oni se modlili za mě, tak to bylo takové velmi mocné a příjemné. Pak jsem se cítila taková lehčí a ani netolik unavená. Je to fajn mít i někoho, kdo se za vás v průběhu festivalu modlí. Protože to dodává člověku sílu. A až je to nepochopitelné, protože v průběhu festivalu člověk skoro nenaspí to, co by měl naspat správně, tak mu chybí síly, ráno se budí, má napuchlé oči, je to fakt úplně síla, ale je to tak, že myslím si, že bez boží pomoci a bez božího vedení bychom to takhle jako nezvládli postavit festival. Samozřejmě po festivalu, když skončí festival, tak následuje spánek, odpočinek, vypnutý telefon, protože se vám třeba i zdá o tom, že vám někdo volá, přitom nevolá, až někdy do takových extrémů to jde a častokrát i se pak bavíme takhle jako v týmu, že někdo si fakt jako třeba sedne na zahradu a kouká jenom před sebe a relaxuje, protože má jako fakt opravdu dost. Takže je to různé. Pak jako je nejlepší odjet na dovolenou někde k moři a tam si pořádně odpočinout.
3: To je něco, na co se možná i těšíš po letošním festivalu. Z toho, co říkáš, je velmi důležité vytvářet takové dobré prostředí. I v tom týmu, i na tom festivalu. Jak to dělat? Jak vytvořit prostředí, kde se lidé cítí takový přijatí a oceňování?
4: Já si myslím, že je důležité umět přiznat takovou tu lidskou stránku. Vlastně i přiznat to, že jo, a já jsem se prostě cítila třeba vyčerpaně, na nic, zlomená. A takhle třeba i jako pro ty dobrovolníky je důležité tady tohle to jako umět říct, že i ten jejich vedoucí to třeba takhle prožívá a že jsou to normální běžné věci. A myslím si, že právě to je jedna z mála jako věcí, která k tady tomuhle pomáhá, že se takhle můžeme navzájem svěřovat. A samozřejmě pak i nějaké společné aktivity, kdy člověk jako takhle spolu dělá i mimo festival, nebo samozřejmě i na festivalu, třeba se samotnýma dobrovolníkama, tak tady tohle to může vést k takové té pohodové atmosféře. I to právě, když máme ty dobrovolnické programy, tak máme tam moderátory, kteří se toho nebojí se trošku naučit ty lidi odvázat. A právě si myslím, že i tady tohle to pomůže těm lidem trošku se tak jako uvolnit a říct si jako jo, fajn, je mi tady dobře.
3: Co když se stane, že tam těm lidem není dobře, že festivaly nebo jakékoliv vlastně církevní křesťanské akce často bývají takové exponované, emoce někdy vyletí, někdy se objeví nějaký konflikt i mezi dobrovolníky. Jak to dělat? Jak řešit konflikty mezi lidmi, kteří tu službu nebo tu práci dělají dobrovolně a nezávisí na tom jejich práce nebo jejich živobytí a můžou s tím kdykoliv skončit?
4: No, samozřejmě, tady se dostáváme zase do toho, že je to těžké a nepříjemné pro nás. A pro mě, když by se tohle stalo na festivalu, jakože se mi to zatím nestalo, ale třeba právě v církvi občas někdy nastanou takovéhle situace, nebo nastanou takové situace i třeba na dětském táboře letním, kdy tam máte tým mladých vedoucích a třeba někteří nefungují úplně dobře. Za mě je důležité tady tohle řešit bokem, ať to nevidí ti ostatní. To je asi jeden můj tip takhle. A řešit to samozřejmě i tak, že se snažit toho člověka pochopit, proč a co se děje a proč se mu nechce třeba nějakou věc vykonávat. Samozřejmě jít do toho zase s takovou jako i modlitbou. A pak samozřejmě po tom nějakém pochopení a zjištění, co se vlastně jako děje, si myslím, že je docela důležité jako pak si teda to vyhodnotit tu situaci tak, jak to bude nejlepší jako pro nás, pokud prostě ten člověk řekne, že už nebude fungovat, že už ho to tady jako nebaví, tak za mě není úplně jako proč ho třeba na tom místě nechávat. Prostě mu řeknu fajn, tak můžeš jako jít, dělej si, nebo užívej si třeba festival, nebo když jsi na táboře, tak teda odjď domů. Pokud tě to jako nebaví, tak nechci, aby si tady prostě kazil atmosféru v tom celém týmu. Je to drsné a je to těžké to někdy udělat, ale myslím si, že to prostě je i ten náš úděl.
3: Díky moc, Bětko, že jsi tady byla dneska s námi a od mikrofonu se loučí Vojta.
4: A Bětka.

O tom, jak vést dobrovolníky, mluvila Alžběta Hanáková v 3D Talku. Premiéru si budete moci poslechnout v úterý v 8.30.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

bezpečí. U tebe jsem bezpečí. U tebe jsem bezpečí. U tebe jsem bezpečí.

Blížíme se k 6. hodině, kdy na Rádiu 7 noční program vystřídá ten ranní, kde se slova ujme moderátor Pavel Kohl. Poslední minuty nočního vysílání vyplní ještě jedna píseň. No a od mikrofonu se s vámi loučí pro tuto chvíli Aneta Lofítková a přeju vám pokojné prožití nového dne.

šestou hodinou raní otevíráme vysílání Rádia 7. Snad u vás na návštěvě nebyl jeden z ledových mužů, nositelů jména Bonifác, přeji pokojný sváteční den a všem, kteří ladíte Rádio 7, přeji dobrý poslech. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol.

Míťo Bodnár nám otevřel ranní vysílání ve čtvrtek 14. května. A jaké pořady jsou nachystané pro ty následující hodiny? S novým dnem je tu tichý čas, který přinese modlitbu a biblický text. Poslouchejte ve čtvrt na sedm. S Karlem Řežábkem se v 6.45 budeme zamýšlet o nejlepší otázce života. Tématu misie a pronásledování se dotkne dnešní magazín od 7. hodiny. Za kulturou se v ranním telefonátu vydáme do Frýdku Místku o 7:30. Další dvě kapitoly Jeremiášova proroctví povzbuzují, že slova proroků můžou pro všechny být božím světlem. Jestli někdo věřil prorokům, pak to byl Ježíš. Naleďte si další část Bible Guideu po 8. hodině. Od letnic je Duch Svatý nepřetržitě z církví. Na tuto skutečnost klade důraz kazatel Jaroslav Pokorný ve své další úvaze zpracované pro pořad Nejen chlebem. Ve vysílání dostane prostor v 8.30. Digitální závislost je nebezpečím, které mnoho lidí trápí. Zvlášť generace rodičů se obává, aby nezničila život jejich ratolestem. Co ale v digitální závislosti vlastně jde? A ohrožuje životy jen mladé generace? Naleďte si glosu Petra Rause o 9:30. Rodinné centrum je místem mezigeneračního sdílení. Je prostorem, kde se přirozeně potkává svět dětí, rodičů i prarodičů. Právě propojování generací a hledání skrytého potenciálu v každém z nás je celoživotní vášní Lenky Poskočilové, vedoucí koordinátorky Olomouckého centra Provázek. Jaké to je provázet lidi na jejich cestě k jejich vlastnímu uplatnění a pomáhat jim najít pevné místo ve společnosti, se dovíte v 10 hodin v pořadu Rozmarína, kde si bude s Lenkou Poskočilovou povídat moderátorka Lída Pohanková. Parta dětí, která spolu drží, roste a učí se. Právě v tom spočívá síla družinového systému. Proč je tak účinný, jak ho v oddíle vytvořit a co všechno může dětem přinést? V pořadu Štafeta o tom s Pepou Kosteleckým mluví skaut Každým coulem, dlouholetý vedoucí odboru duchovní výchovy Junáka Eda Zajíc v 11.15. Ve čtení na pokračování z knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemožení se dostáváme k poslednímu dílu. Manželé Sedláčkovi sloužili Bohu a pomáhali lidem v Československu a také po útěku ze země. Obětavě jezdili do různých zemí mezi uprchlíky, kde viděli hodně beznaděje a nářku, ale také byli svědky mnoha zázraků v lidských životech. Bůh naplnil zaslíbení, které jim dávno dopředu posílal. Závěrečnou část otevíráme ve 12 hodin 15 minut. Řekla jsem si, strčte si to do šuplíku. Takhle zareagovala Eva Milmuková Sašecí, když ji nechtěli povolit další studium, pokud nepodepíše vstup do komunistické strany. Rozhovor Kateřiny Hodecové s touto evangelickou farářkou a historičkou se vrátíme v relaci Řeka života po 13. hodině. Tolik výhled na ty následující hodiny. Teď je tu Brandon Lake, píseň I Have Found. Našel jsem.

0: Končíme tuhle řeku.
1: Vstupujeme do tichého času a já otevírám Lukášovo evangelium 6. kapitolu od 46. verše. Proč mě oslovujete, pane, pane, a nečiníte, co říkám? Každý, kdo ke mně přichází a slyší má slova a činí je, ukáže vám, komu je podobný. Je podoben člověku stavějícímu dům, který kopal do hloubky a položil základy na skále. Nastala povodeň a ten dům se přivalila voda, ale nemohla jim otřást, protože byl dobře postaven. Kdo však uslyšel a nečinil tak, je podoben člověku, který postavil dům na zemi bez základů. Když se na něj přivalila řeka, i hned se zřítil a zhroucení toho domu bylo veliké. Někdy do našeho života přicházejí nejrůznější krize, povodně, bouře, něco, co námi otřásá, co otřásá našimi hodnotami, našimi základy, našimi pevnými body. A málo který může obstát. Ježíš říká, že on je ten dobrý základ, ta skála, na které můžeme stát, o kterou se můžeme opřít, která nám dá tu stabilitu i v těch těžkých, bouřlivých dobách. A tak hledejme u něj naději, hledejme u něj tu jistotu, sílu. Spolehejme na Boží slovo, které je pevné. Když Bůh něco řekne, tak to také splní. A tak vykročme s touto nadějí, s tímto povzbuzením do dnešního dne. Ježíši, děkuji za to, že ty jsi ta skála, na kterou můžeme stavět, na které můžeme být ukotveni a i v těch bouřlivých dobách stát pevně, i když kolem nás zuří bouře, i když se zvedejí vody, u tebe můžeme být v bezpečí, protože ty jsi ten dárce života, ty jsi ten, který vládne, a i když to v tu chvíli nemusí být příjemné, i když to nemusí být lehké, ty jsi s námi a provázíš nás. A tak prosím za každého, kdo poslouchá, ať vnímá dnes tu stabilitu, pokoj, jistotu od tebe, ať se může postavit na tu skálu, ať může tak být ukotven a vnímat, že ty jsi s ním. Amen.

Bůh je věrný a milostivý. O jeho milosti teď další píseň.

tak i na zemi. Jako v nebi, tak i na zemi.

0: Známou modlitbu páně přinesla skupina Gedeon. Pokračuje Jan Knížek, který spatřuje zástupy.
1: Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdný, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří.

pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mě. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích.

Bůh poslal svého syna na zem, abychom my mohli žít. Pokračuje skupina Nad čarou.

Za chviličku budeme přemýšlet o nejlepší otázce života. S Karlem Řežábkem otevřeme téma sexuální čistoty. Teď ještě Jana Zibalová.

Na úvod přečtu takový delší oddíl, je to z knihy Přísloví 7. kapitoly, verš 4 až 27. Moudrosti řekni, jsi moje sestra. Rozumnost nazvi svoji příbuznou, aby tě střežila před cizí ženou, před cizinkou, která lichotí svými řečmi. Jednou jsem vyhlížel mříží z okna svého domu a díval jsem se na prostoduché. Pozoroval jsem mezi těmi synky mladíka, který neměl rozum. Přecházel ulicí kolem jejího nároží, vykročil směrem k jejímu domu na sklonku dne za soumraku pod záštitou temnoty noční. A hle, žena mu jde stříc v nevěstčím úboru se záludným srdcem. Je hlasná, dotěrná, její nohy nemají doma stání. Hned je na ulici, hned na náměstí. Na každém nároží uklady strojí. Uchopí jej, políbí ho. S nestoudnou tváří mu řekne, vystojila jsem pokojné obětní hody, vyplnila jsem dnes svoje sliby, proto jsem ti vyšla vstříc a za úsitu jsem tě hledala, až jsem tě našla. Prostřela jsem na své lehátko přehozy, pestrá egyptská prostěradla, navonila jsem své lůžko mirhou, aloe a skořicí. Pojď, opájejme se laskáním až do jitra. Potěšme se milováním, muž není doma. Odešel na dalekou cestu, máček s penězi vzal sebou, vrátí se domů až den úplníku. Naklonila si ho mnohým přemlouváním, svými úlisnými rty ho svedla. Hned šel za ní jako vůl na porážku, jako pošetilec v poutech potrestání, než mu šíp rozetne játra. Spěchá do osidla jako ptáče, neví, že mu jde o život. Nyní tedy, synové, slyšte mě. Věnujte pozornost výrokům mých úst. Ať tvé srdce nesejde na její cesty. Na její pěšiny se nedej zavést. Mnohé už sklála, přivedla k pádu. Všichni i ti nejzdatnější byli od ní zavražděni. Její dům, toť cesty do podsvětí, vedoucí do komor smrti. My mluvíme o nejlepší otázce. Říkali jsme, že pokud hledáme nejlepší odpověď na palčivé problémy života, nestačí ptát se, jestli se něco smí nebo nesmí, jestli je to zakázáno nebo dovoleno, jestli by to Bohu vadilo nebo nevadilo, jestli by ještě třeba nad tím přimouřil oko. Pokud se totiž ptáme takto, tak ať už v Biblii, skrze modlitbu nebo s pomocí přátel, dojdeme k nějaké odpovědi. Ale to, co se dozvíme, nemusí být to nejlepší, protože jsme nepoložili tu nejlepší otázku. Nejlepší otázka totiž zní, je to, co chci udělat moudré. Takže dneska se podíváme na oblast, ve které si neseme důsledky hlouběji, déle a více než v jakékoliv jiné oblasti nemoudrých rozhodnutí. Ať už se to týká zdraví, zaměstnání nebo peněz, řada těch věcí jde nějak napravit nebo zmírnit nebo odstranit. Ovšem, tahle oblast naší čistoty v sexuální oblasti, je něco, co i z toho textu, který jsme četli, se zdá velmi, velmi důležité. Hned na úvod tohoto tématu stojí za to přečíst z listu 1. Tesalonickým 4, 3 až 5. Boží vůle je toto, vaše posvěcení, vyhýbejte se smilstvu. Každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a v úctě. Nikoli v žádostivé vášně jako pohané, kteří neznají Boha. To slovo smilstvo, které je tu použito, vyhýbejte se smilstvu, tak v řečtině se řekne pornéja. To neznamená pouze pohlavní styk, ale označuje nemravnost. Sexuální, nemorální jednání jakéhokoliv druhu, často ve významu prostituce. A v tom starozákonním slova smyslu to smilnit znamenalo žít s někým mimo smlouvu. My žijeme v době, která je silně přesexualizovaná a můžeme říct, že dnešní společnost je až skoro jakoby posedlá sexem. Najdeme ho skoro v každé reklamě, v každém filmu. Musí být alespoň jedna postelová scéna a časopisy pro násileté jsou tak otevřené, že rodiče kolikrát jenom nevěřícně kroutí hlavou. Myslím, že to souvisí s tím, že postmoderní člověk touží po požitcích a sex je jedním z těch požitků, po kterém touží. A taková první myšlenka, se kterou se dneska setkáváme, je, že bez sexu nelze vydržet. Člověk se přece musí nějak vybít. V té dnešní době je skutečně zřetelný sklon ke zmírňování těch standardů svatosti s omluvou, že už přece dneska máme jinou dobu, že dneska se žije jinak, to nebezpečí otěhotnění se dá efektivně zmenšovat a vůbec přece Bůh s tím určitě už takový problém nemá. A zdůvodňuje se to právě tím, přece bez sexu to nejde. Bez sexu se nedá vydržet. A takže ta dnešní doba třeba považuje za normální sebeukájení.
To je celkem logické, protože pokud člověk přijme názor, že sexuální touha je totéž jako hlad, tak potom si člověk vůbec neklade otázku, jestli tím sebeukájením náhodou ten sexuální pud nezneužívá. Protože mu jde jenom o to tenhle pud nějak ukojit. No a pokud zrovna nemá partnera, s nímž by si tu svoji nahromaděnou sexuální energii vybil, anebo pokud ho ten jeho partner sexuálně neuspokojuje, tak nezbývá, než si nějak pomoct sám. Ať už masturbací, anebo třeba sexem za úplatu. Další taková oblast je pornografie. Je to jiná forma sebeukájení, mnohdy propojená zase s dalšími formami. To slovo pornografie pochází z řeckého slova pornografos a jde, jak je z toho patrné, o složeninu dvou slov, toho slova pornéja, smilstvo, nemravnost, o kterém už jsme mluvili, a grafein, psát. Podle definice je pornografie jakýkoliv materiál, obrázek, film, tištěná věc nebo zařízení, které mají co dočinění se sexuální pozicí nebo skutkem veřejně považovaným na veřejnosti za neslušný. Takže psané, grafické nebo slovní sdělení o erotickém subjektu s cílem navodit sexuální vzrušení. Podlehnutí pornografii neznamená, jak bychom si mohli myslet, pouze prohlížení si fotek nebo videozáznamu se souložícími páry. Mít problém s pornografií znamená hledání a podléhání jakýmkoliv jiným sexuálním stimulům, mimo stimul, kterým je mi můj partner. Nebo jinak, je to sexuální vzrušování se jinými objekty, než je partner. Tady myslím, že je vhodné podotknout, že ženy sexualitu prožívají jinak než muži a také reagují na jiné podněty než muži. Takže zatímco pro ženu jsou důležitá slova, něžné doteky, vůně a především emocionálně silný vztah, pro muže je nejdůležitějším sexuálním smyslem zrak a hned po něm sluch. Z toho důvodu je muž výrazně lépe oslovitelný obrazovou pornografií, což potvrzuje i naprostá většina té pornografické produkce. Ženy zase ale velice snadno podlehnou romanticky laděným příběhům, které pro ně mohou mít podobný účinek jako pornografická fotografie pro muže. Samozřejmě záleží na tom, s jakým motivem to člověk čte, protože za pornografickou literaturu by svým způsobem mohla být považována i jedna kniha Bible, Píseň písní. Ale záleží na tom, jestli to člověk čte proto, aby jej to vzrušovalo, aby tím živil to převrácené v sobě, anebo aby ho to inspirovalo směrem k jeho partnerovi. Problém pornografie je, že druhého jenom používá. Že rozbíjí to, co je krásné. Že ta vystavovaná nahota vnucuje představu, že sex je nejhlavnější věc v životě. Navíc dává úplně iluzorní představy o kráse. Přitom život je jiný než ty vybrané krásky nebo krasavci z časopisu nebo z filmu. Ta pravá láska je umění stárnout vervou, jak se říká. A navíc ale pornografie také rozptiluje a zabíjí duchovnost, spiritualitu. Co myslíte, poté, co byste listovali v pornografických časopisech nebo brouzdali po stránkách tohoto druhu na internetu, jak by se vám potom chtělo modlit a číst Bibli? Být s Bohem. Touha po těch duchovních věcech se totiž při takovémto stylu života vyprázdňuje. Jak řekla v jedné své knize Katka Lachmanová, pokud se člověk celý den chová jako chovné prase, pak se na závěr tohoto dne modlitba moc dařit nebude. No ale teďka už k té naší otázce. Je to moudré? Je sebeukájení nebo pornografie? Je věnování se těmto věcem? Je to moudré? Bible říká, že hřích je minutí se cíle. A minutí se cíle ohledně těchto věcí, ohledně pornografie nebo sebeukájení, tak to minutí se cíle je v tom, že představuje sex bez lásky. Že to sice je určité vybíjení té sexuální energie, ale je to opuštění toho původního božího záměru a degradování lidství na úroveň zvířete. Kdo si řekl, svět se naplnil samotou. Děti se naučili všechno, co se lze dozvědět o sexu, ale zapomněli všechno, co lze vědět o lásce. A nikdo neměl odvahu jim říct, že je v tom rozdíl. A právě, když přemýšlím o sobě, o svém těle, jako o daru,
tak najednou ta slova, která jsem četl na začátku, z 1. Tesalonickým 4, 3 až 5, Boží vůle je toto vaše posvěcení, vyhýbejte se smilstvu, každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě, nikoli v žádostivé vášně jako pohané, kteří neznají Boha, najednou ta slova získávají nový obsah. Najednou si uvědomím, že ten zápas o moje spasení, o moji čistotu se předně odehrává v mojí mysli. A proto je zapotřebí uchovat ji čistou. A v tom všem se hrávají oči, zvlášť u nás mužů, důležitou roli, protože dodávají naší mysli potravu. A my čteme třeba o Jobovi, že on udělal smlouvu se svýma očima, aby nehleděl na dívku žádostivým pohledem. A proto je tak důležité kontrolovat ty sexuální podněty, které přicházejí z našeho okolí, a rozmyslet si, kterým z nich dáme prostor. A jakmile začnu přemýšlet tímto způsobem, ne jenom jestli se to smí nebo nesmí, jestli to dělá každý, anebo je to něco obzvlášť zavržení hodného, ale jestli je to moudré, tak já myslím, že zrovna ohledně těchto dvou věcí, pornografie a sebeukájení, bude ta odpověď úplně jasná.

přemýšlet o čistotě, o naší mysli, o tom, co si pouštíme do našich životů, budeme s Karlem Řežábkem ještě zítra v 6.45. Po 7. hodině je tu magazín.

0: Po 7. hodině vyrazíme s rádiem 7 za pronásledovanou církví a také na misi. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a začíná magazín. Magazín Dnes kromě pozvání na misijní konferenci dá nahlédnout i do světa pronásledované církve. Díky, že jste s námi, vítejte u poslechu. Církev, která se chce skrývat a církev, která se musí skrývat. Zní to podobně, ale rozdíl je zásadní. Právě o neviditelné církvi bude řeč v rámci dalšího ročníku misijní konference Za horizonty v Brně, kterou pořádá nadační fond Nehemia. Proč právě téma misie? Ptali jsme se Davida Simona, vedoucího sdružení Misie CZ, který se do programu konference také zapojí.
1: Je to trošku provokativní název, když v Česku naše církev je legální, nemáme tu pronásledování, ale otázka, do jaké míry jsme viditelní, do jaké míry nás třeba lidi okolo vidí, ať už nevěřící tady v Česku, nebo do jaké míry se zapojíme aktivně do projektů zahraničí. A náš právě ten hlavní mluvčí, Eugene Bach, to je pseudonym čínského pracovníka čínské podzemní církve, tak bude právě mluvit hodně o zkušenostech v Číně a o tom, jak ta samotná čínská církev, i když je jakoby neviditelná, tak je velmi viditelná v tom duchovním slova smyslu. Oni se opravdu velmi aktivně modlí, evangelizují, vysílají dokonce misionáře do zahraničí v rámci hnutí Back to Jerusalem, tak proto jsme zvolili tento název.
2: Zabývat se takovými tématy a mluvit o nich není vůbec jednoduché. Tak jaké ještě řečníky jste pozvali, aby dali více nahlédnout do světa misie?
1: Ještě když se řekne neviditelná církev, tak se hodně lidem určitě vybaví muslimský svět. A proto ten druhý řečník, který přijede z Anglie, Mike Jones, je misijní pracovník, který dlouhodobě působil v Turecku a je vedoucí jedné z organizací, se kterou spolupracujeme a se kterou také vysíláme Čechy do zahraničí. A on vlastně bude mluvit zase z toho úhlu pohledu, jak to vypadá v tom muslimském světě a čím nás třeba tady takzvaně neviditelná církev může inspirovat. Ten cíl konference, pojďme pozbudit českou církev, aby vysílala misionáře, aby se modlila a aby jsme nezůstávali tak nějak v pozadí, ale opravdu byli vidět.
2: A na které země budou řečníci klást důraz především?
1: Ta konference je otevřená pro široké spektrum lidí, tak věřím, že si tam každý najde to svoje. Jak už jsem řekl, ten Eugene Bach má nejvíc zkušeností s Čínou, Mike Jones s Tureckem, ale jedním z řečníků byl Leoš Čásek, který má zkušenosti s více zeměmi. Takže určitě se tam zazní pozvání do zapojení se, ať už aktivní výjití nebo nějaká podpora do různých zemí Asie, Afriky, Evropy.
2: Tak možná teď poslouchá někdo, kdo se touží vydat na misijní cestu. Tak myslíte, že ta konference je může i něčím vybavit?
1: 100% minimálně pozbudit, motivovat. Vždycky taková konference je dobrá i jako určitá forma networkingu, s někým se tam prostě seznámit, zapříst rozhovor, prohloubit třeba tvoje znalosti v určitých regionech, ale hlavně ten osobní kontakt s lidmi, proto tam máme dost času i během těch přestávek popovídat si, ať už s některým z nás Nehemie, nebo tam budou i další hosté. No, takže určitě myslím, že jestli někdo uvažuje, a nebo i jestli někdo neuvažuje, jestli někdo ví, že jeho místo je Česká republika, tak je to úplně v pořádku a my vítáme takové lidi, protože je to může pozbudit jednoduše, rozšířit obzory a můžou se zapojit do té misijní práce v zahraničí, třeba skrze modlitbu nebo nějakou finanční podporu.
2: Mohl byste říct ještě něco konkrétněji, kdy se bude konference konat, kde a podobně?
1: Určitě můžu. Bude se konat pátek, sobota a neděle. 15.16.17, 15. teda v pátek začínáme ve 4 hodiny. V sobotu vlastně to bude celý den a jde přijet na libovolnou část konference nebo na celou. A v neděli už jenom ten hlavní mluvčí, ten Eugene, bude kázat v AC Životského Brno.
2: Davide, jak je možné se zapojit do podpory misie? Případně podle čeho vybírat, kam přispět a co nebo koho podpořit?
1: Určitě bych začal modlitbou, prostě modlit se za to, ať vás Bůh vede a mít oči otevřené, protože těch potřeb je hromada a opravdu člověk, když investuje, potřebuje strategicky, tak bych měl oči otevřené. Já bych doporučil určitě podpořit nějakého českého misionáře, protože opravdu někteří vycházejí, konkrétně teď jedna sestra se chystá do Pakistánu a schání v současné době podporu, protože chce v létě vyjet a pravidelné dárce. A nebo nejlépe paralelně s tím, my to děláme a taky s manželkou třeba podporovat nějakého místního pracovníka, V současné době hledáme v Nehemi dárce pro evangelisty v Etiopii. Scháníme teď prostředky na 5 pracovníků, aby jsme nemuseli jakoby propustit, protože odpadl jeden takový velký dárce. No, takže dá se podpořit i český misionář, dá se podpořit místní misionář, dá se podpořit nějaký rozvojový projekt. Často právě někteří naši misionáři, například v Kurdistánu, v severním Iráku, tak právě vedou takové projekty humanitární a rozvojové. Takže určitě bych to doporučil taky.
0: Ukazuje vedoucí sdružení Misie CZ David Simon, jak je možné zapojit se do podpory misijní práce. Pokud vás toto téma zajímá, můžete se vypravit do Brněnského sboru Apoštolské církve, kde se o tomto víkendu koná misijní konference Za horizonty, tentokrát s podtitulem Neviditelná církev. Webové stránky nehemia.cz případně prozradí více.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Zprávy o pronásledované církvi ze servisu Hlasu mučedníků připravila a zhrnuje spolupracovnice této organizace Gloria Grace.
1: Etiopie. Křesťané napadení při stavbě kostela. 7. dubna 2026 byla skupina křesťanů zraněna při stavbě kostela v západní Etiopii poblíž hranice s Súdánem. Dav muslimských extremistů ozbrojených mačetami zaútočil na křesťanské muže ve snaze zastavit stavbu kostela. Křesťané byli varováni, aby v této oblasti nestavěli, ale pokračovali v tom, protože křesťané v této oblasti nemají místo, kde by se mohli scházet. Ačkoliv byli muži při útoku zraněni, stavba kostela pokračovala. Prosím, modlete se za uzdravení jejich fyzických zranění, za odvahu pokračovat ve svědectví o Kristu a za to, aby Bůh změkčil srdce pro následovatelů, požádal pracovník Hlasu mučedníků. Evangelium bylo do Etiopie poprvé přineseno v 1. století, ale mnoho etiopských křesťanů dodnes čelí pronásledování. Politické nepokoje a vzestup vahábismu, extrémního proudu islámu, mezi příslušníky kmene Oromo na jihu Etiopie vedly k vlně útoků na křesťany v celém regionu. Ve východní Etiopii žije jedna z nejpočetnějších somálských populací na světě a křesťané jsou zde pronásledováni jak od svých rodin, tak od příslušníků svých komunit. V severní Etiopii pronásledují militanti z řad etiopské ortodoxní církve křesťany z jiných denominací. Křesťany pronásleduje také několik většinově muslimských kmenových skupin po celé Etiopii. Etiopské zákony zaručují svobodu vyznání a vláda se obecně snaží chránit práva křesťanů. Nedávné politické nepokoje však vytvořily příležitosti k rozsáhlým útokům na křesťany a kostely v celé zemi. Přesto mnoho církví v Etiopii nadále zakládá nové sbory a vysílá misionáře do obtížných oblastí. V listopadu 2020 vypukla v regionu Tigraj na severu Etiopie občanská válka, která způsobila nesmírné utrpení a výrazně ovlivnila církve a pastory. Křesťané tvoří 59% obyvatel Etiopie. Vliv islámu roste a muslimové nyní tvoří téměř 40% obyvatelstva. Křesťané na jihu a východě země čelí pronásledování. Jedná se zejména o křesťany muslimského původu, kteří následují Krista. Na severu země jsou někteří věřící křesťané pronásledování militanty z řady etiopské pravoslavné církve. Tyto ozbrojené povstalecké skupiny útočí na křesťany jiných denominací a ničí jejich kostely. Srí Lanka. Rodina křesťanské vedoucí byla zbyta a uvězněna kvůli modlitebnímu setkání. 5 křesťanů v převážně buddhistické oblasti Srí Lanky bylo zbyto a uvězněno poté, co proti nim vznesená falešná obvinění vyústila v útok rozřeného davu. Oshana a její rodina pořádali v listopadu 2025 modlitební shromáždění ve svém domě, když dorazil rozuřený dav s tvrzením, že církev má v úmyslu zablokovat místní silnici. Když se Oshaniny dospělí synové pokusili problém vyřešit, byli přemoženi a zbyti a několik dalších členů církve bylo zraněno. Oshana, její synové, dcera a další evangelista z jejich církve byli zatčeni a uvězněni. Ačkoliv soudce, který jim udělil kauci, řekl, že se mohou i nadále scházet ve svém domě, 5 křesťanů stále čelí obviněním, která budou projednána u soudu 15. června 2026. Prosí o modlitby za příznivý výsledek u soudu i za přízeň vesničanů, kteří přiznali, že byli podvedeni a zmanipulováni k účasti v davu buddhistickým vedoucími, kteří šíří falešná tvrzení. Ostrovní stát Srí Lanka, ležící u východního pobřeží Indie, se nikdy úplně nevzpamatoval z občanské války mezi buddhistickými a hinduistickými frakcemi, která skončila před více než 10 lety. Vláda vynaložila značné úsilí na přisídlení osob, které byly vysídleny během konfliktu mezi většinovým buddhistickým sinhálským obyvatelstvem a hinduistickými tamilskými separatisty. V zemi působí silné církve i mimocírkevní organizace, které poskytují biblické vyučování, teologické vzdělání a misijní výcvik. Církve na Srí Lance aktivně vysílají misionáře do dalších zemí Jižní Asie. Spolehlivé statistiky nejsou k dispozici, ale zhruba 70% obyvatel Srí Lanky jsou buddhisté, 10% hinduisté, 10% muslimové a 10% křesťané. Sever země je většinově hinduistický a jih většinově buddhistický. Křesťané jsou v obou oblastech pronásledovanou menšinou. Pronásledovateli jsou především buddhisté v čele s buddhistickými mnichy. Ti otevřeně burcují komunity proti křesťanům, kteří mezi nimi žijí. Hinduisté se také staví proti evangelizaci a konverzi ke křesťanství. Křesťané se na Srí Lance mohou otevřeně shromažďovat a konat bohoslužby, ale vláda nyní vyvíjí tlak na všechny církve, aby se oficiálně zaregistrovaly. Místní úřady se někdy podílejí na útocích na pastory a církve. Navzdory hrozbám a útokům se srílanské církve intenzivně věnují zakládání dalších sborů a vysílání misionářů. Írán. Rodina rozdělená kvůli pronásledování. Podle naší partnerské organizace Middle East Concern prosí Mehdi Rahimi, který konvertoval ke křesťanství, o modlitby, protože se nemůže vrátit do Íránu, aby byl se svou ženou a dospívajícím synem. Hrozí mu vysoký trest odnětí svobody poté, co byla při razii v jeho domě v listopadu 2024 nalezena skrýž s biblemi. Mehdi byl v době razie v zahraničí. On a další sestra ze sboru Kia Nurinia byli v dubnu 2025 souzeni v nepřítomnosti a odsouzeni podle článku 500 trestního zákoníku za takzvanou propagandistickou činnost v rámci odchylných křesťansko-sionistických přesvědčení, která jsou v rozporu se společenským uspořádáním Íránské islámské republiky. Každý z nich byl odsouzen k 10 letům vězení a dalším 2 letům za pašování zakázaného zboží podle článku 22 a 24. Mezi doplňkové tresty patřilo 15 let zbavení občanských práv a pokuty ve výši více než $1,000 pro každého. Bylo jim také nařízeno zaplatit soudu 10x hodnoty Biblií nalezených v jejich držení. Mehdi zůstává mimo zemi v nejisté situaci bez právního statusu. Píše, moc mi chybí moje rodina, prosím, modlete se za nás. Mehdiho manželka trpí cukrovkou. Jeho syn je student, ale také pracuje na částečný úvazek, aby přispěl na potřeby rodiny. Otče, prosíme tě za křesťany v Etiopii. Děkujeme za jejich odvahu a odhodlání postavit kostel, aby měli místo, kde se mohou scházet k modlitbám, bohoslužbám a čtení Božího slova. Modlíme se, aby jejich fyzická zranění byla rychle a dobře uzdravená. Dodej jim odvahu pokračovat ve sdílení o Kristu. Nech jsou srdce pronásledovatelů obměkčena a obrácena k tobě. Děkujeme za Ošanu, její rodinu a všechny věřící, kteří šíří evangelium v oblasti Srí Lanky. Vydáváme ti celé soudní řízení. Dej moudrost těm, kteří činí závažná rozhodnutí. Prosíme také za vesničany, kteří přiznávají své chyby. Dotýkej se i nadále jejich srdcí, aby byli čestní a otevření k slyšení pravdy. Prosíme za Mehdiho rodinu. Dávej jim pokoj a naději v tomto těžkém období, kdy jim chybí manžel a otec. Prosíme, abys zabezpečil tuto rodinu všemi hmotnými i duchovními potřebami. Ať se tato situace může vyřešit tak, aby se Mehdi mohl opět shledat se svou rodinou. Amen.
0: Více informací o pronásledovaných křesťanech a možnostech, jak je podpořit, naleznete na webových stránkách Hlasu mučedníků www.hlas-mučedníků.cz. Magazín se uzavírá. Zítra v tomto čase se na vás těší náš pražský spolupracovník Vilém Šedivý. Naslyšenou.
2: Be gracious unto me, O God, according to your mercy, according

Prosba za čisté srdce, obnovení ducha, zněla z žalmu 51. v podání Arona Šusta. Pokračuje Iveta Janecká Kuželová a o půl vyrazíme do Frýdku Místku.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Po roční pauze se do Frýdku-Místku vrací festival Boží město. Na jeho organizaci se podílí několik místních křesťanských církví. Mezi pořadatele patří také Mirek Přikryl, dnešní telefonický host. Mirku, vítejte, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Stejně jako minulý ročník, i ten letošní nese motto spojení láskou. V čem je a kde podle vás dnes nejvíce potřeba nacházet vzájemné propojení?
4: Tak to motto spojení láskou nebo spojení lávkou vlastně vzniklo na základě takového specifického postavení našeho města Frýdek-Místek, které je vlastně složené ze dvou historických měst, na Svítku a Zmístku. A je propojené vlastně lávkou nebo lávkami a mosty přes řeku Ostravici. A nám, když jsme hledali nějaké motto, tak právě se nám zdálo, že tohle by mohlo vystihovat to naše místo i zároveň to, o co nám jde, aby ten náš festival propojoval. To je jednak křesťanské církve, které tady v tom městě působí, a jednak i celé město, protože někdy vlastně i ta historie působí to, že jedni jsou z Frýdku, druzí z Místku a trošku jako by to bylo konkurenční prostředí někdy. A naším cílem je vlastně to město tak pěkně propojovat a vlastně zažít něco pěkného společného. Proto se snažíme ten festival i pořádat, aby tam docházelo k propojení mezi církvemi, mezi obyvateli a také mezi křesťany a lidmi nevěřícími. Proto se snažíme ten program dělat otevřený a pokud možno na veřejných místech.
3: A chce takhle propojovat i Boží město. Co vlastně to Boží město znamená?
4: Boží město je název, který vznikl při prvním ročníku tohoto festivalu, který děláme jednou za dva roky. A právě tím možná chtěl vystihnout to, že je to místo, kde také Bůh přebývá mezi námi. A to byl ten název, který vlastně vznikl. A s tím potom souvisí i to propojení, jak jsem říkal. No.
3: Na přípravě festivalu se podílí lidé z různých církví, takže i samotná organizace je více méně o propojení. Co vás tahle spolupráce, co pro vás znamená? Jaké to je?
4: Je to zajímavé v tom, že skutečně se potkáváme napříč církvemi už delší dobu právě na přípravě toho festivalu. Poznáváme vlastně lidi z ostatních církví při té přípravě. A díky tomu skutečně mezi náma se vybudují i dobré vztahy, přátelské. A skutečně potom o sobě více víme a dokážeme spolu více spolupracovat. Zapojeno je vlastně 6 církví do toho projektu, a takže je to skutečně pestré. A působí to vlastně už právě i to propojení, že se takhle setkáváme, připravujeme a potom i na samotné dny toho festivalu, samotný termín toho festivalu se zase potkají lidé další, kromě toho přípravného týmu, a také vlastně se potkávají a spolupracují, takže je to pro nás taková velká příležitost se poznat.
3: O tom propojení různých lidí, skupin, co přinese, na koho se mohou účastníci těšit, na co, jaký program chystáte?
4: Tak máme jednak hudební program. Ten hudební program letos máme pozvané například dětskou kapelu Brouci, která vlastně kapela je sestavená z dospělých, ze zkušených profesionálních muzikantů. A k tomu je skupina dětí, které vlastně zpívají, je to velice energická a mají super autorské písně. Nebo třeba můžu jmenovat slovenskou zpěvačku Janu Zubajovou, dříve známou třeba z kapely Heartbeat nebo z projektu Godzone Tour, kde zpívala, a dneska ona hraje vlastní písně, nebo vždycky hrávala vlastní písně, ale teď hraje s vlastní kapelou a přijede s takovou novou tvorbou svojí současnou. patří mezi jedny z nejposlouchanějších jako křesťanských umělců na Slovensku a i u nás celkem známá. No a potom třeba kapela Adonai, chválová, nebo Chapela, doprovodná kapela charismatické konference v Brně a další.
3: V čem je ten letošní ročník jiný od toho předchozího?
4: Loni jsme měli festival, nebo předloni, tak, protože to mám jedno ze dva roky, jsme měli festival v jednom dní, byla to pouze sobota. Pro ten letošní ročník jsme se rozhodli, že program rozložíme do dvou dnů, jednak bude v pátek a jednak v sobotu, a tím chceme trošku jako rozšířit ještě ten festival, takže tím jsme ho trochu rozšířili.
3: Předpokládám, že festival nebude jen o hudbě, a co ještě dalšího, krom těch představení, můžou účastníci zakusit?
4: Kromě hudebních vystoupení zažijí také například divadlo. Máme pozvaného Vítu Marčíka s jeho pohádkou Bajaja, která je velice taky zajímavá, a je to taky majstrštyk jeho. Máme tam programy také pro děti, bude tam taková dětská nebo hra rodinná pro rodiny s dětmi, kdy bude asi 7 stanovišť, na kterých budou děti moci vyplňovat různé úkoly a budou mít nějaký cíl, který vlastně budou mít dosáhnout. Nebo bude třeba už ten páteční večer, bude začínat přednáškou Pavla Rause na téma emoce v blízkém vztahu, a tím budeme vlastně začínat i takovou přednáškou částí, budou tam i společné modlitby, bude tam i takový Davidův stánek, kde budou se střídat chválové skupiny z místních církví.
3: S jakým očekáváním vstupujete do toho letošního ročníku? Co byste si přál, aby Boží město lidem přineslo a předalo?
4: Tak přáli bychom si, aby to byla taková slavnost nás křesťanů tady ve městě, kdy si možná i lidé, kteří nepatří do žádné církvi, všimnou, že jsou tu křesťané, kteří dokáží spolupracovat, že dokáží přinést něco zajímavého, že to, co tvoří, dokáže oslovit i třeba lidi mimo církev. To je takovým asi hlavním motivem, a je to, jak říkám, taková slavnost i nás křesťanů, kdy i my prožíváme tu jednotu a ten čas společný.
3: Možná pojďme konkrétně. Kdy, kde, kam se mají zájemci dostavit?
4: Ano. Takže festival začíná v pátek 15. května. Začíná v 18 hodin v Lidovém domě v Místku, kde vlastně budeme zahajovat krátkou modlitbu a poté bude následovat přednáška Pavla Rause Emoce v blízkém vztahu. A poté přednášce a krátké přestávce naváže večer chvál vedený chapelou, kterým vlastně ten páteční večer zakončíme. V sobotu potom budeme začínat ve 13 hodin, kdy vlastně začne ten Davidův stánek fungovat. Začnou tam se střídat ty chvalové skupiny z místních církví. Od 14 hodin potom bude divadlo Víti Marčíka, pohádka Bajaja. A potom od 16 hodin koncert dětské kapely Brouci. Od 18 hodin koncert slovenské zpěvačky Jany Zubojové s kapelou. Ve 20 hodin se potom sejdeme na hlavním pódiu, všichni pastoři a kněží svítku místku, a bude následovat taková modlitba za město. Měl by mezi nás přijít i pan primátor, kterému bychom chtěli taky požehnat, a on bude mít nějaké krátké slovo. A potom naváže chválí se skupinou Adonai. Průběžně mezi tím bude probíhat prezentace zapojených spolupracujících církví a společenství v takových stáncích a rodinná hra, o které jsem se zmiňoval, a také poběží ty chvály v Davidově stánku.
3: Ještě trošku odskočme od festivalu Boží město. Léta jste stál za festivalem Svatý Jan Session, který na sebe bral v průběhu let různé podoby. Co chystáte pro ten letošní rok?
4: Ano, tak festival proběhne i v letošním roce. Je to takový malý festiválek, zaměřený spíš na takovou alternativnější scénu. Chystáme letos 7. června první díl tohoto festiválku. Míváme vždycky několik dílů v tom roce. Bude to v neděli 7. června, kdy přijede pražská písničkářka Květach s kapelou Včely a také zahraje ostravský klezmer band. Věnující se vlastně židovské hudbě. Takže to bude takový první díl Jancejšnu letos, potom druhý díl bude v srpnu, 30. srpna přijede ze Slovenska kapela Longital a zahraje také Dorota Bárová. A další plány ještě nějaké spřádáme, ale ty ještě nemáme úplně ujasněné, takže zatím tyto dvě pozvání na letošní díly festivalu Svatý Jancejšn.
3: Děkujeme za pozvání na festival Boží město. Hostem ranního telefonátu byl Mirek Přikryl z organizačního týmu. Děkujeme.
4: Moc také děkuju a srdečně zvu do Frýdku místku.
3: A já posílám písničku od skupiny Brouci, která na festivalu mezi jinými také bude znít.

Skupina Brouci, která bude znít na festivalu ve Frýdku Místku, nám připomněla vánoční události, kdy Ježíš přišel na tuto zem v podobě Božího syna, malého dítěte. A my si za pár dní, za týden a kousek, budeme připomínat letnice, tedy čas, kdy Ježíš odešel z této země po svém vzkříšení a přišel Duch Svatý, ten zastánce, přímluvce, někdo, kdo je s námi. A ještě jedna skupina bude znít na festivalu Boží město ve Frýdku Místku, skupina Adonai, a ta zní právě teď.

Bůh je mocný, velký, on je naším ochráncem. Zpívá Petr Křemen a po 8 hodině je tu Bible Guide s prorokem Jeremiášem.

0: Biblicky zaměřená bude 8. hodina ranní ve čtvrtek 14. května. Nejprve s pořadem Bible Guide projdeme texty proroka Jeremiáše a o 8:30 s Jaroslavem Pokorným a pořadem Nejen chlebem vyrazíme směřovat, nebo budeme směřovat k letnicím. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a předávám slovo Jiřímu Zdráhalovi.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 27. až 28. kapitola. V této kapitole se přeneseme o mnoho let dopředu. Od vlády krále Joakima do doby vlády posledního judského krále Cidkiáše. Jeremiáše tehdy Bůh vedl k tomu, aby si vyrobil dřevěné jho a nosil ho. Jho je část postroje tažných zvířat. Takto se ukázal vyslancům cizích království, kteří tehdy byli v Jeruzalémě a předal jim boží poselství. Skloňte svou šíji pod jho babylonského krále. Poddejte se mu i jeho lidu a zůstanete naživu. Prorok měl pro tato království stejné poselství jako pro Judsko. Nebojujte proti Nabukadnezarovi. Pokud by poslechli, tak by to Bůh bral jako ochotu se pokořit a ochránil by je. Prorok také varoval před falešnými proroky, kteří předpovídali pokoj a vítězství nad Babyloniany a připojil proroctví o tom, že všechny zbylé cennosti z chrámu budou odneseny do Babylonu. Odtud budou přineseny zpět, až si jich Bůh znovu povšimne. To se stalo prvního roku vlády perského krále Kýra, kdy sám král Kýros vydal předměty z Hospodinova domu, které Nabukadnezar přinesl z Jeruzaléma. Jedním z falešných proroků byl jakýsi Hananiáš. O tom čteme ve 28. kapitole. Ten sňal z Jeremiáše jeho dřevěné jho a zlomil ho. Tím chtěl zrušit Jeremiášovo proroctví o vítězství Nabukadnezara. Sám také prorokoval, že Nabukadnezar bude poražen. Předpověděl také, že do 2 let se z Babylonu vrátí všechny odnesené věci a všichni zajatí, kteří už v Babylonu byli. Bůh Hananiášovi odpověděl tím, že předpověděl jeho vlastní smrt. A Hananiáš po 2 měsících skutečně zemřel. O tom čteme. Prorok Jeremiáš tehdy proroku Hananiášovi řekl: Poslyš, Hananiáši, Hospodin tě neposlal, ale ty si tento lid sváděl falešnou naději. Nuže, tak praví Hospodin, hle, posílám tě pryč z povrchu země. Do roka zemřeš, protože si o Hospodinu hlásal bludy. 7. měsíce téhož roku pak prorok Hananiáš zemřel. Jeremiáš zde také uvádí pravidlo, jak poznáme pravého proroka. Proroci, kteří bývali odedávna přede mnou i před tebou, prorokovali mnoha zemím i velikým královstvím válku, neštěstí a mor. Prorok, který prorokuje mír, ale bude uznán za proroka, kterého opravdu poslal Hospodin, jen když se jeho slova naplní. Skutečný prorok je tedy pouze ten, jehož předpovědi se naplní. Všechny prorocké knihy, které máme v Bibli, obsahují splněné předpovědi. Týkají se jak zničení izraelských království Asyřany a Babyloniany, tak také návratu Izraelců a hlavně prvního příchodu Mesiáše. Můžeme tedy na základě Jeremiášova pravidla prohlásit biblické proroky za pravé. Jejich knihy obsahují předpovědi budoucích událostí a můžeme jejich slovům důvěřovat. Mohou pro nás být božím světlem, tak prorocké předpovědi přijímal i apoštol Petr. O tom čteme. Navíc, mimo svědectví apoštolů, tu máme, jako důkaz spásy v Ježíši Kristu, nesmírně spolehlivé slovo proroků. A vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící v temnotách. Především vězte, že žádné proroctví písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem Svatým. Ježíš považoval svůj pobyt na zemi za naplnění prorockých předpovědí. On sám citoval z 8 prorockých knih. Z Izajáše četl v synagoze a jeho předpověď označil za popis své služby. Podali mu knihu proroka Izajáše a když ji otevřel, nalezl místo, kde bylo napsáno: Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým. Posadil se a začal jim vysvětlovat, dnes se toto písmo naplnilo. Citoval Jeremiáše, když čistil chrám od prodejců. Nazýval se synem člověka, což je předpověď z knihy proroka Daniela. Ježíš citoval také Ozeáše, když řekl, milosrdenství chci a ne oběti. Ježíšovo narození naplnilo Micheášovu předpověď o narození Mesiáše v Betlémě. Ježíš vjel do Jeruzaléma na oslu tak, jak to předpověděl prorok Zachariáš. Službu Jana Křtitele Ježíš nazval naplněním předpovědi proroka Malachiáše. Použil také obraz Jonášových tří dní v břiše velryby a přirovnal to ke třem dnům mezi jeho ukřižováním a vzkříšením. Jako byl Jonáš tři dny a tři noci v břiše velryby, tak bude syn člověka tři dny a tři noci v srdci země. Jestli někdo věřil prorokům, pak to byl Ježíš.

S Jiřím Zdráhalem, pastorem církve ICF v Brně, procházíme postupně celou Biblí. Pořad Bible Guide najdete na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7. Další část proroka Jeremiáše nás čeká zítra 8 nebo 18 hodin.

Ježíši, potřebuji tvoji moc, abych věděl, jak žít. Ježíš žil 3 roky tady na zemi a ukázal nám, jak žít. Hledejme tedy jej, jdeme v jeho krocích.

evangeliem přichází skupina Azimut. O půl nás čeká pohled na život v hojnosti, naplnění Duchem Svatým.

každý můj dech ty z doplic mých dál. Viděl jsi můj pád, ale měl jsi sen dívat se jen na dětskou mou tvář. Viděl jsi můj hřích a viděl jsi můj vztek.

podstata má a nemůžu předzapřít jméno své. On zaslouží smrt a zaslouží hněv.

0: kdo se znáš jméno mé.
1: Přelaďte se na lepší myšlenky. Rádio 7.

se, chlapče můj. Obrazí na nový

Jemu se otevřu a podá mě naplní. A co mě naplní, podle toho se budu řídit. To mě ovládá. Nad tím, jaké to je, když je člověk naplněn Duchem Svatým, se po písni můžeme zamyslet společně s kazatelem Jaroslavem Pokorným.

Je Bůh pravdomluvný, když něco konkrétního slíbí, naplní to? V minulém zamyšlení jsme zanechali nejbližší Ježíšovi učedníky ve stavu očekávání. Starozákonní boží zaslíbení daru Ducha Svatého pro izraelský národ jim Ježíš aktualizoval a hovořil o tom, že po svém odchodu jim pošle Ducha Svatého jako parakléta, přímluvce, zastánce. V posledním rozhovoru to zaslíbení ještě více upřesňuje a říká: zůstaňte tady, nikam nechoďte, dokud se to nestane. Učedníci jsou tedy spolu, modlí se a očekávají. A po 10 dnech je to tady. Zaposlouchejme se do toho, jak událost líčí autor biblické novozákonní knihy Skutků apoštolů ve 2. kapitole, verších 1 až 4. Když nastal den letnic, byli všichni spolu na jednom místě. Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. A ukázali se jim jazyky, jako by z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Učedníci byli naplněni Duchem Svatým, což je v knize Skutků jev označovaný na různých místech i dalšími jinými slovy, jako křest Duchem Svatým, sestoupení Ducha Svatého z mocí, přijetí či vylití Ducha Svatého a podobně. Apoštol Petr shromážděným lidem vysvětluje, že se právě naplňuje proroctví starozákonního proroka Joela o všeobecném vylití Božího ducha. Doprovodné efekty silného zvuku z nebe a ohnivých jazyků jsou, zdá se, efekty speciálními, které poukazují na jedinečnost dané události. Náš nedávno zesnulý kazatel Daniel Hečko napsal, že letnice jsou stejně jedinečnou a neopakovatelnou skutečností jako Vánoce či Velikonoce. Vedle této výjimečnosti vykazuje tato událost i velikou univerzalitu. Kdybychom pokračovali ve čtení textu z 2. kapitoly Skutků až do 12. verše, nalezli bychom tam celkem 9krát slova jako všichni, celý, každý. Jakoby pod textem bylo, že o letnicích Duch Svatý sestoupil na celou církev. Od letnic je Duch Svatý z církví nepřetržitě. A tomu odpovídá, že tato událost nezůstává ojedinělou, ale za různých okolností se takové věci dějí i dále. V knize Skutků apoštolů čteme o dalších podobných vylitích Ducha Svatého na skupinu obyvatel Samaří věřících v Krista, na pohany z Kornéliova domu poslouchající Petrovo kázání, či na učedníky Jana Křtitele v Efezu, kteří uvěřili v Krista skrze službu apoštola Pavla. Kniha Skutků ale svědčí i o opakovaném naplňování Duchem Svatým, ať už u jednotlivců či skupiny věřících. Apoštol Pavel vybízí křesťany v novozákonním listu do Efezu v 5. kapitole 18. verši, aby se nechávali naplnit Duchem. A určitě to platí nejen pro jedno místo či dobu. Gramatická konstrukce originálního řeckého textu ukazuje, že má jít o opakující se děj. Naplnit ve fyzickém smyslu znamená obsadit, vyplnit určitý prostor. Co tedy znamená nechat se naplnit Duchem? Líbí se mi formulace jednoho vyučujícího, který řekl: cokoliv, čemu se otevřu a poddám, mě naplní. A co mě naplní, podle toho se budu řídit. To mě ovládá. V Bibli máme mnoho příkladů toho, co se děje, když lidé jsou naplněni vínem, zlobou, žárlivostí, strachem, hořkostí, chtíčem či radostí.
Billy Graham trefně poznamenal. Chceš-li vědět, zda jsi skutečně naplněn Duchem Svatým, všimni si, co se z tebe vylije ven, když se do tebe strčí. Proč potřebujeme být naplněni Duchem Svatým? Výstižnou odpověď dává list do Efezu v následujících verších, tedy verších 19 až 21. Naplňujte se Duchem, mluvíce k sobě v chvalospěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních, svým srdcem zpívajíce Pánu a velebíce ho a vždycky za všechno děkujíce Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, podřizujíce se jeden druhému v bázni před Kristem. Apoštol Pavel zde spojuje výše zmíněnou výzvu nechat se naplňovat Duchem se čtyřmi průvodními znaky, které ukazují, čím se naplnění Duchem projevuje. Křesťané mají promlouvat k sobě navzájem v chvalospěvech, oslavných zpěvech a duchovních písních. To může mimo jiné být i svědectví a vyučování. Křesťané mají svým srdcem zpívat Pánu a velebit ho. To je uctívání. Dále mají vždy za všechno děkovat Bohu, tedy vděčnost. A také se křesťané mají poddávat jeden druhému v bázni před Kristem, se můžeme zařadit pokornou službu. Tedy vidíme, že potřebujeme naplňování Duchem, abychom byli zmocněni ke svědectví, vyučování, uctívání, vděčnosti a pokorné službě, a to v úplně jiném měřítku, než jsme schopni ze svých přirozených sil. Potřebujeme tedy být plní Ducha Svatého, abychom se připodobňovali Ježíši a zároveň mohli efektivně sloužit růstu Božího království. Naplnění Duchem nemá být jakousi kvalitou, kterou ukazujeme druhým, jací jsme skvělí křesťané, ale má to být tím, po čem prahneme, co opravdu potřebuje každý z nás pro svůj život, ale co potřebují i lidé kolem nás, aby jim Kristus, přebývající v nás, skrze Ducha Svatého, mohl účinně sloužit. Ano, potřebujeme přítomnost a moc Ducha Svatého. Daniel Hečko napsal, že naplnění Duchem není důkazem naší velikosti, ale spíše naší slabosti, tedy naší nedostatečnosti nás samých o sobě. Co udělat proto, abychom byli naplněni Duchem Svatým? O některých věcech jsme mluvili už minule, ale přece jen bych se ještě jednou vrátil k Ježíšovu slovu, zaznamenanému v Janově evangeliu, 7. kapitole, verších 37 až 39. V poslední velký den svátku Ježíš vstal a zvolal: žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, jak praví písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra. To řekl o duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili. Dosud totiž Duch Svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. Ježíš tady přijetí ducha váže na tři kroky a jednu podmínku. Tou klíčovou podmínkou je věřit v Ježíše. A v souvislosti se zmínkou o Ježíšově oslavení bychom mohli dodat věřit v Ježíše za nás ukřižovaného, z mrtvých vstalého a sedícího po Otcově pravici v nebi. Prvním krokem je žízeň, touha po Bohu, po jeho průniku do mého a našeho světa. Druhým krokem je přicházet k Ježíši. Je to tedy o vztahu s Ježíšem, vcházení do jeho blízkosti. Ježíš je pro mne bránou, kterou vstupuji do života. A třetím krokem je pít. Není zde řečeno, co přesně máme pít, asi hlavně proto, že to nejsme my, kteří to určujeme. V každém případě máme pít něco, co je od Boha, co je u Ježíše. Z fyzikálního pohledu, abych mohl něco pít, musím otevřít ústa a potom buď vytvořením podtlaku v ústech tekutinu nasávám,
nebo využívám gravitace a kladu láhev či hrnek s nápojem výše, než jsou má ústa. Vlastně tím či oním způsobem se oné tekutině poddávám. Z duchovního pohledu, abych mohl přijímat, pít to Boží a zejména dar jeho ducha, musím se Bohu otevřít a poddat se mu. Pití je vždy aktivní proces a otvírání se a poddávání Bohu je něčím, co vyžaduje náš aktivní přístup. Milí přátelé, chci vás pozvat do toho, abychom v této chvíli, případně nějaké pozdější, kdy na to budete mít více času a prostoru, se pokusili o ty tři právě zmiňované kroky k přijímání Božího ducha. Za prvé, žíznit po Bohu. Možná k tomu může pomoci přemýšlet nad tím, jak moc potřebujeme Boha ve svém nitru, ve svých vztazích, ve své službě, ve svém životě. Právě vědomí, že Boha opravdu moc potřebujeme, nás může vést k touze, žízni po něm. Za druhé, přijít k Ježíši. Vždy k němu můžeme přicházet za jakýchkoliv okolností. Jak? Tím, že ho oslovíme, promluvíme k němu, chceme se mu přiblížit, poznat ho víc, být s ním víc, odkládat to, co nám brání být mu blízko. A za třetí, pít. Tedy otevřít se a poddat živému Bohu. Přijímat, co má pro nás připravené. Můžeme to vyjádřit při modlitbě i svým tělem, rozevřít paže, možná kleknout na kolena. Závěrem ještě jedna myšlenka. Duch svatý je tím nejvzácnějším darem, ale vlastně nejde ve skutečnosti o to, kolik my máme ducha, ale nakolik má Duch svatý nás.

Pořad Nejen chlebem reprízujeme ještě zítra v 19.45. Za týden tu máme letnice, a tedy přemýšlení o Duchu Svatém jako živém Bohu, který je tady a teď.

1 Janova 3:18. Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.

0: Do 9. hodiny nás doprovodí Jindřich Černohorský. Po 9. hodině kalendář, kalendárium, písničky, pozvánky nebo glosa Petra Rause.
1: Někdy přijdou chvíle, kdy nechce se ti vstát a marně hledáš důvod, proč vážně život brát. Je těžký hlavu zvednout, od břehu odrazit,

Devátá hodina se nám otevírá ve čtvrtek 14. května ladíte českou redakci Rádia 7. Teď je tu Jeremy Camp, který nechce nic jiného, než být blízko Boha, blízko toho zdroje života, lásky a naděje. Tak buďme blízko i my. And there's noise too loud for me to hear through. Nothing brings you closer than my tears do.

0: Další jsou tu Way to Go, který nás vedou k tomu, abychom začali žít.
1: Přestaň už snít o penězích a slávě, lásku nekoupíš,

kolem sebe, všude je spoustu míst, kde potřebujou tebe. Tak.

0: 14. května mají svátek Bonifácové, a to jak v Česku, tak na Slovensku. Bonifác je poslední z takzvaných zmrzlých mužů. Jeho jméno vychází z latinského výrazu homo bonifati, což označuje člověka dobrého osudu. My bychom jednoduše mohli říct, že každý Bonifác je, alespoň podle jména, šťastlivec.
1: Kalendárium.
0: 14. května 1608 byla založena Protestantská unie, jedna z bojujících stran pozdější 30leté války. Šlo o spolek 8 protestantských knížat a 17 protestantských měst Svaté říše římské. Podnětem k uzavření unie bylo dobytí a zabrání svobodného říšského města Donauwörth bavorským kurfiřtem Maximiliánem I., poté co ve městě protestanti bránili katolickému procesí. V reakci na založení protestantské unie vznikla o rok později katolická liga. V průběhu 30leté války unie několikrát podlehla lize a v roce 1621 byla rozpuštěna. 14. května roku 1855 byla poprvé vydána Babička Boženy Němcové. Roku 1948, 14. května, došlo k vyhlášení nezávislosti státu Izrael. Další den bylo území nového státu napadeno vojsky 5 arabských států. Příměří přišlo po roce bojů. Do OSN byl nový stát přijat 11. května 1949. A zmíním dvě narození k dnešnímu datu. Karel IV., český král, římský císař z dynastie Lucemburků, se narodil ve 14. století roku 1316. Karel IV. Bývá označován za otce vlasti. Tímto titulem byl oslovován poprvé v pohřební řeči. Nazval jej tak jeho přítel, profesor na pařížské Sorboně Vojtěch Raňkův z Jihova. Právě Karel IV. Vyhrál v roce 2005 anketu Největší Čech, ostatně ne nadarmo. V Karlově době dosáhly země koruny české největšího rozkvětu a Praha se stala jedním z nejkrásnějších měst tehdejší Evropy. Karel se ujal vlády roku 1346, poté co Jan Lucemburský zahynul v bitvě u Kresčaku. Až v tomto roce se stal českým a německým králem. Římským císařem byl korunován až v roce 1355. Zajímavé je sledovat další roky vlády, především postupné budování mocné a slavné říše. V tomto ohledu byl asi nejplodnější rok 1348, kdy je položen základní kámen Karlštejna, Karlovy univerzity i Karlova mostu. Byl velmi vzdělaný, kromě češtiny ovládal i latinu, francouzštinu, němčinu a italštinu. Karel byl známý svým zájmem o historii, sám sepsal svůj životopis Vita Karoli. Byl v kontaktu s italským básníkem Petrarkou, je autorem legendy o svatém Václavovi a několika právnických a teologických spisů. Dnes je tomu tedy 710 let. Zahynul v listopadu 1378. Poskočíme do minulého století za českým spisovatelem Eduardem Petiškou. Ten se narodil 14. května 1424. Velmi brzy se začal specializovat na dětskou literaturu. Připomeňme například jeho převyprávěné staré řecké báje a pověsti, Martinkovu čítanku nebo čtení o hradech, zámcích a městech. Do historie vyvoleného národa se vypravil knihami Příběhy starého Izraele a Příběhy, na které svítilo slunce. Zemřel v červnu 1987. A ještě zmíním Franka Sinatru, amerického zpěváka a herce, narozeného v prosinci 1915, který zemřel 14. května 1998.

Kláním se před tebou, Bože. Nikdo není jako ty. Nikdo není jako ty. Ty jsi smyslem našich životů. Ty jsi ten, kdo nám daroval život. A tak my ti děkujeme. Skláníme se před tebou. Ty jsi Bůh. Jediný pravý Bůh. Ty jsi nádherný. Ty jsi úžasný.

Taky máte strach vypnout mobil, aby vám něco neuteklo? Nebo z obavy, že by vás někdo potřeboval a vy jste se o tom nedověděli včas? Pak věnujte pozornost glose Petra Rause, která bude znít po písni.

Jedním z výrazných rizik dnešní doby je nebezpečí vzniku digitální závislosti. Pozorujeme to u mladé generace. Neustále s mobilem v ruce, s nosem na displeji. Nepřetržitě sledující, co dělají kamarádi, jaké publikují výzvy, jak se z minuty na minutu mění trendy, jak zůstat in. Jakoby člověk přestával být osobností, individualitou. Jakoby se stále silněji stával součástí neviditelné sítě, spojující jednotlivé lidi do pevně propojeného a přitom lehce manipulovatelného systému. Mnozí dříve narození se proto o mladou generaci bojí. Současně přitom pociťují úlevu, že se jich samotných žádné takové nebezpečí netýká. Digitální stroječky je nezajímají, mobil mají tlačítkový, na internet nechodí. Nežijí v digitálním světě. Zůstávají nohama pevně na této zemi, jejich světem není virtuální iluze, ale hmatatelná realita naší planety. Tady je ale třeba určité opatrnosti. Opravdu jsme my starší v bezpečí před digitální závislostí? Předpokládá taková závislost zvláštní zálibu v moderních komunikačních nástrojích? Nepodléhejme klamu. Je nepochybné, že digitální prostředí, usnadňující a zrychlující komunikaci, vznik závislosti významně usnadňuje. Jde ale skutečně o závislost na přístrojích? Ne. Jde o nezdravou závislost na vztazích. To je potřeba si uvědomit. Proč většina mladých lidí nepřetržitě sleduje svůj mobil, protože milují ťukání do displeje? Ne, to snad platí jen u nejmenších dětí. Těm starším už záleží na tom, aby nepropásli žádnou informaci o svých přátelích, aby nezůstali mimo hru, tedy aby svůj vztah udrželi ve stále stejné nebo větší intenzitě, aby si byli se svými kamarády neustále blízko. Tady by už mohlo být cosi povědomého i nám starším. Necítíte potřebu volat svým dětem několikrát denně, jak se jim daří a jestli jim něco nechybí? Máte odvahu vypnout svůj mobil u oběda nebo na noc? Nebo vám to nedovolí obava, co kdyby někdo z rodiny něco potřeboval? Máte nutkání být všem svým blízkým neustále na blízku? Cítíte o ně trvalou obavu? Přiznejme si, jde o úplně stejnou závislost, které u mladých říkáme závislost digitální. I my saháme po telefonu mnohem častěji než v dobách, kdy mobily ještě neexistovaly. Že k tomu technickému zařízení žádný vztah necítíme, nehraje žádnou roli. Už nás dostalo do svých sítí. Není ale ta naše starost jen projevem velmi chválihodného zájmu o blízké lidi? Není ve své podstatě žádoucí a potřebná? Neměl bych ji spíš ocenit? Neměl. V této podobě je destruktivní. Ničí nás samé a v důsledku má potenciál ničit i vztahy, o které tolik stojíme. Co nám k tomu řekne Bible? Nejprve nám připomene pocity žalmistovi, který sám sobě říkal: proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej. Opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse, on je můj Bůh. Čekat už moc neumíme. Míváme pocit, že nám něco uteče. Neuteče. Bůh má svůj čas. Je lepší učit se žít tím jeho časem, než se ho snažit dotlačit, aby on žil tím naším. Taková snaha bývá docela marná. A pak ještě slova Ježíšova. Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. To není výzva k lehkomyslnosti, tomu snad rozumíme. Je to ale výzva, či spíš pozvání, k důvěře. K důvěře v Boha, který o našich potřebách ví. A nic mu neunikne.
jen, přiznejme si, má trochu jiný žebříček hodnot. Občas přizná prioritu jiným věcem, než bychom ji přisoudili my, a některé, podle našeho cítění zásadní a velmi akutní věci, prostě odsune do pozadí. Ví proč. Rozumí světu trochu lépe než my. A pak nakonec ještě, co řekl apoštol, když se loučil s efeskou církví a věděl, že už ji nikdy v životě nenavštíví. Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti. To potřebujeme i my. Svěřit své blízké Bohu a už se o ně nebát. Nebo snad máme za to, že my bychom je ochránili lépe? Že bychom jim poskytli něco lepšího, než pro ně má připravené Bůh? Je tam jeden drobný háček, je dobře si ho uvědomit a přijmout ho. Apoštol ještě pokračoval, svěřuji vás Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit. My bychom to raději jinak, mnohdy bychom uvítali, kdyby Hospodin změnil okolnosti, on ale raději mění nás. A to též platí o našich blízkých. Nebraňme se tomu. Proměna člověka bývá mnohem užitečnější než změna podmínek, ve kterých žije.

O nebezpečí digitální závislosti a její podstatě bude uvažovat v glose Petr Raus ještě v pátek v 16 hodin. Další glosa je připravena v úterý v 10.45.

0: pozadí vysílání Rádia 7 možná slyšíte ruchy, tak nebojte, není to u vás, to tady kolem rádia se provádí stavební práce, ale byla by škoda nepozvat na jeden sobotní pořad, který připravuje Katka Hodecová. Ahoj, Katko.
1: Ahoj, dobré dopoledne vám všem.
0: Na co se můžeme tedy v sobotu dopoledne těšit?
1: Opět jsem to s pozvánkou na klíčové slovo. To je pořad, který se snaží do hloubky některých možná zaběhaných výrazů, které běžně v řeči máme, anebo oblastí, které jsou důležité pro lidský život a pro ten duchovní zvlášť. Takže tentokrát bude klíčové slovo zaměřené na duchovní rozlišování. To je taková svébytná disciplína v oblasti duchovních cvičení a takových usebrání všech těch pobytů v tichu, které jsou teď tak módní, ale přece jenom mi to nedá. Trošku bych ty obecné pobyty v tichu oddělila od právě duchovních cvičení, která mají svoji strukturu, svoji historii, lety ověřenou a vycizelovanou praxi. A právě součástí téhleté tradice je pak to duchovní rozlišování.
0: A k čemu je takové duchovní rozlišování dobré? Proč ho potřebujeme?
1: Duchovní rozlišování slouží k orientaci v životě. Protože v podstatě rozlišování nebo rozhodování je do nějaké míry synonymum. Všichni denně rozhodujeme spoustu malých věcí, ale pak jsou některé věci, které mají dopad a přesah a některé jsou úplně ty kardinální, zásadní, životní. A tam jde nejenom o to se rozhodnout, ale předtím ještě rozlišit ten směr nebo ten impuls, ze kterého vzešla potřeba se rozhodovat. A tak rozpoznat a opravdu si ujasnit, co je dobré, co je zlé, co je z Boha, co je od toho zlého, kdy je ten správný čas pro nějaké rozhodnutí. To je vlastně velmi rozsáhlá oblast, kterou je dobré nějak intenzivněji promýšlet a věnovat se jí. A tak já jsem pozvala k mikrofonu Václava Umlaufa, což je katolický kněz, exercitátor, tedy člověk, který se věnuje duchovním cvičením, filozof a teolog a také vysokoškolský učitel. A s ním si právě budu povídat o tomto rozlišování, o tom možná jemném rozpoznání, co kam vede, co je dobré, co není dobré a právě kdy je ten správný čas.
0: Tak to bylo pozvání na sobotní klíčové slovo. Ještě připomenu čas, sobota 8. hodina ranní v našem vysílání, anebo poté ještě ve středu ve 13 hodin, nebo ve čtvrtek po 22. hodině.

Blížíme se k 10. hodině, to bude prostor pro Rozmarínu s Lídou Pohankovou a Lenkou Poskočilovou o provázku, který spojuje generace. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Kol, přeji dobrý, klidný, nerušený poslech. Doufejme, že bude v pořádku veškeré vysílání i přes probíhající stavební práce. Každopádně děkujeme, že jste s námi a poslouchejte i nadále.

0: Dobré dopoledne. Vítám vás u Rozmaríny, která, jak už bylo předznamenáno, říká, že život jsou vztahy. Rozmarína je pořád založený na rozvíjení vztahů. A rodinné centrum, kde se střídají lidé a kde je to otevřené pro lidi všech generací, je právě takový prostor pro to, aby vztahy vznikaly, rozvíjely se, některé třeba jenom nakrátko, některé se možná propojí trvaleji. A mým dnešním hostem je Lenka Poskočilová, která je ředitelkou rodinného centra Provázek v Olomouci. Jak se mi přiznala, pronikat do vztahu lidí kolem sebe je její životní vášní, takže vítám tě tady ve studiu.
1: Děkuji a zdravím všechny posluchače.
0: Dnes se u mikrofonu s ní bude povídat Lída Pohanková. Také vás všechny do toho trošku zveme. Tam, kde vás to zaujme, klidně budeme rádi, když potom se s námi propojíte a zeptáte se na to, co vás třeba trápí. Dřív se, než se k tomu dostaneme, tak bych byla ráda, kdyby se nám trošku představila ty, Leni, protože jít do něčeho takového jako rodinné centrum Provázek, to asi znamená, že člověka to někde chytí za srdce, někde mu to zarezonuje, dostane se možná do kontaktu s dalšími lidmi, kteří to mají také na srdci. Co tě vedlo k tomu, že jste vlastně Provázek založili?
1: Já vlastně hned, jak jsem se obrátila nebo uvěřila, to mi bylo nějak 19-20 let, pocházím z tradičního prostředí křesťanského, takže úplně mi to nebylo neznámé, ale zažila jsem tam určité období, po kterém jsem fakt jako toužila, aby mi někdo dal informace relevantní o Pánu Bohu a o Bibli, a Pán Bůh si použil báječnou skupinu, v podstatě tady vlastně v Brně SPK, tedy Studenty pro Krista, kdy jako to považuji dodnes vlastně za takovou obrovskou výsadu, že jsem mohla být tenkrát součástí a hltala jsem, vlastně rostla jsem uprostřed velmi jako zdravého vyučování a hltala jsem to všechno. A od chvíle, kdy jsem v Pána jako uvěřila a ten život jsem si nastavovala jinak a měla jsem s ním živý vztah, tak jsem vlastně chtěla, bylo mi jasné, že budu Pánu Bohu sloužit naplno nějakým způsobem, že chci pracovat s lidma, že jim chci přinášet jako něco úlevného do života. A vlastně jako já jsem dnes i poradcem a to je můj cíl, já mám velmi jednoduché cíle v podstatě, když se setkám s člověkem, a to je, aby odcházel s úlevou, protože jako ke složitým věcem se můžeme propracovat, ale ty lidé, když jsou rozbití, potřebují hlavně něco úlevného a jako potřebují to v podstatě instantně. A potomhle jsem toužila a přinášet evangelium a dělat misie. A vlastně takže ta volba pro mě byla velmi jasná. Začala jsem studovat teologii. Vlastně dneska mám dvě ty teologické školy, mám i magisterský titul na zahraniční teologické škole, která byla zaměřená na poradenství a misijní práci. A vlastně, když jsem ještě na těch studiích byla, už jsem byla vdaná, a dávala jsem se vlastně ještě před dokončením té školy, manžel řekl, že se o mě postará, tak to jako mohlo být funkční. A vlastně v té chvíli, já si to dodnes vzpomínám, byli jsme na takovém prvním svém plácku, jako novomanželském bytečku, a přišel Pavel Coufal. Vlastně my jsme byli členy sboru BJB od počátku, a když jsem vlastně se obrátila a byla jsem z toho tradičního prostředí, tak jsem jako pořád hledala nějakou tu jako mírnější cestu, ať to není takové šokové pro tu moji rodinu, protože to byly v podstatě jako čerstvě milénium a jako pro tradiční církve to pořád prostě byly obavy u těch lidí, že ty protestanti jako to, že to není něco zdravého, pak se uklidnili, jo, samozřejmě, ale jako já jsem z katolické církve tedy raději přešla přes evangelickou, a vlastně tím, že jsem pak studovala a manžel uvěřil v BJB, tak vlastně byla to jasná volba, že jsme se stali oba členy BJB, a já jsem si velmi vážila jako v té době jako pevného vztahu a vzoru, který jsem měla v Pavlu Coufalovi. Prostě jsem jako, to byl takový můj duchovní jako i vůdce nebo vedoucí v té době, a jednoho dne se u nás objevil na návštěvě a měl myšlenku rodinného centra, respektive v té době je vlastně občanské sdružení, a já jsem se toho hned chytla, já jako po hlavě jdu do nějakých jako věcí, nemám asi moc put sebezáchovy a vlastně mi to přišlo jako velmi blízké srdci a to první nastavení té neziskovky bylo pro děti s klíčem na krku. A vlastně bylo to poplatné té době, kdy to bylo krátce po revoluci, byl to rok 2000, jsem se vdávala, 2001 už bylo rodinné, ta neziskovka byla vlastně na světě, takže to se muselo odehrát někdy opravdu jakoby brzy v tom roce 2000, kdy mě bylo 25 let. A vlastně byla jsem první neplacený zaměstnanec, ale jako zaměstnanec full time a mohla jsem si to dovolit, jak říkám, jsem měla status studenta, tak to do sebe nějak jako zapadalo. A vlastně v té době vznikaly neziskovky a vznikaly i v rámci církví. To byla jako úžasná doba, kdy byl boom dobrovolnictví, kdy to nebylo ještě sešněrováno zákony, což se pak stalo záhy, vlastně dodnes to vnímám jako trošku, že ten stát si uvědomil, že to nemá úplně ve svých rukách, ten nezisk a jako propadl malinko asi panice, protože my jsme opravdu byli aktivní v těch církvích. My sami v té Olomouci na Nových Sadech, kdy jsme tam ťapkali s tím Pavlem a hledali ty prostory jako na tu neziskovku s tím cílem prostě fakt pro děti s klíčem na krku takzvaně. Takže jako klub, volnočasový odpolední klub na tom sídlišti, kdy ty děti prostě bezprizorní, zvláště z těch dysfunkčních rodin, tak nemají kam jít a zůstávají na té ulici. Takže jako preventivní nízkoprahový klub, který jsme nazvali Klub Zóna a občanské sdružení se jmenovalo Pro vás. A nikdy bychom do toho nešli, pokud by nebyla tak silná základna báječných dobrovolníků v rámci BJB. Tam bylo, tuším, už je to 26 let, že? Takže tuším, že jsem tam měla jako k ruce fakt 12 aktivně zapojených lidí, kteří pravidelně si vzali na starost nějakou službu během týdne, kdy jsme se tam scházeli s dětmi, hráli jsme s nimi hry, měli jsme tam preventivní programy a součást mojí práce, a já jsem pak to studium nějak jako záhy měla za sebou, takže jsem se mohla tomu plně už věnovat a získali jsme i dotaci MPSV po prvním roce, co jsme jako prokázali životaschopnost, kdy vlastně jsem tam byla taky jako ten dobrovolník, ale full time. A pak už jsme i získali jako prostředky na moji mzdu. A vlastně v té době my jsme jakoby hodně obšlehávali od jiných církví, kde už to jako dělali díl. Naším vzorem byl tenkrát Zlín vlastně s jejich té klubem a tam jsme chodili jako sosat a prostě jaký mají stanovy a jak to dělat. A Martinka Stavianíková byla vždycky velmi vstřícná, tak jsme to jako obšlehli jako spoustu věcí tenkrát a dělali jsme to hodně po jejich vzoru. A s tím, s každým tím tenkrát občanským sdružením, které jako bylo založené v rámci jako dobrovolnické práce nějaké církve. A je to velmi správně, my máme dělat tuto službu do světa a pečovat jako samaritánsky o ty lidi a jejich duše. Takže vlastně jsme to tam chodili jako okoukávat a součástí té práce, co dělali taky jako Stavěníkovi a hlavně Marťa, tak byla přednášková činnost na školách. Takže já bezprostředně po té škole jsem měla vlastně balík jako preventivních přednášek. Školy byly velmi otevřené. Vlastně jako zvali nás jako mohutně, zvláště, když to vlastně bylo zdarma, dneska jsou takové ty šablony, stát už to podporuje jako jiným způsobem a vlastně je to i v té režii státu dneska víc, ale tenkrát to fakt bylo jako tak, jak se říká, že devadesátky byly divoké, tak fakt to jako byl trošku takovej punk, ale všechno samozřejmě jako velmi jako v pravdě ty informace jsme nesli dětem, v té prevenci tam byla jako známá přednáška Sex AIDS vztahy, kde nás zaškoloval Tomáš Řehák v rámci ACETu. Marťa se mnou sdílel prostě nějaké svoje věci, co dělal. Já jsem si potom udělala v NIŽ taky přednášku jako nechtěné těhotenství a interrupce. Velmi jsem si oblíbila téma šikana, což bylo velmi zajímavé, protože v tom roce 2001, když jsem to na té školy začala nabízet, já jsem opravdu každé dopoledne vlastně dlela na školách v rámci nějakých přednášek. Měla jsem jednu, dvě po každé a odpoledne byl ten klub pro ty děti a vlastně tak, že jako jsem mluvila už tehdy prostě s tisíci dětmi a viděla ty jejich reakce. Někdy jsme měli následné večery, kde ty děti se mohly jako na všechno ptát a tam jsme mohli více sdílet evangelium, ale i ty školy byly otevřené a si pamatuju, že každou tu přednášku jsem končila tím, že jsem požádala, zda se mohu pomodlit za tu třídu a nikdy se mi nestalo, že by někdo řekl ne. A vlastně jako takhle jsem končila, protože a to trvá jako dodnes. Já mohu za sebe jako Lenku Poskočilovou říct, co mi funguje v životě. Mohu říct, že věřím tomu a tomu. A vlastně narážím na to, že svět, jako aniž by si uvědomoval, že cituje Bibli, tak si převzal jako z Bible mnoho strategií a vlastně věci, které jim dávají smysl, ale takto vlastně jsem chodila na ty školy s prevencí a možná, co bych tomu dodala, co mě napadá, že bylo velmi zajímavé pro mě, potom jako s odstupem času, já jsem v roce 2004 a 2005 porodila po sobě dvě báječné děti, takže jsem z toho vypadla na čas a vlastně, když jsem se vrátila po té mateřské, to byl možná rok 2009, zpátky do té služby a k těm preventivním přednáškám, tak pro mě to byl šok, že vlastně jako digitální svět pokročil mezi těmi dětmi v těch školách základních a já jsem nabízela jako ty první i druhé stupně, ale zvláště jsem chodila na druhý stupeň. A vlastně v rámci šikany, když jsem to nabídla a prostě teď jsem oprášila jako z toho roku 2004 ty přednášky a přišla jsem na ty školy, tak vlastně já, kdybych to měla vyloženě jenom šikanu, tak mě vypískají, protože ta zakázka, ta poptávka už nebyla šikana, ale kyberšikana. Tam byl, stačily vlastně 3-4 roky, kdy k těm dětem se dostalo to médium prostě v takové jako intenzitě, že ty děti řešily úplně jiné problémy než prostě fyzické útoky a fyzickou šikanu na školách. Oni řešili ten kyberprostor, je to drtilo a vlastně to je jakoby určitý nepřátelství nebo něco, s čím se musí u technologií počítat, že vlastně oni se zaimplementují dřív, než my zjistíme, co to způsobí. A tohle vlastně já jsem zažívala už od samého počátku té práce s dětmi a mezi lidmi, že v podstatě ty technologie mají výhodu. A my jsme fakt jako v nevýhodné situaci, že až poté hasíme něco, co zjišťujeme, že je vlastně nějak jakoby škodlivé a přináší sebou prostě ty vedlejší efekty nežádoucí. A velmi jsem jako vnímala, že ty děti někdy se v tom cítí osamocené, opuštěné, protože oni o tu pomoc volali a volají. A třeba si myslím dodnes, že jako naší generaci unikla úplně oblast, kterou jsme jako nedokázali chránit, a to je oblast pornografie v digitálním světě, kdy ty děti tomu fakt byly exponované a bez dobré prevence neví, jak si s tím poradit. A nás to hitlo jako i v té mojí rodině, kdy vlastně ty děti rostly a já jsem vůbec neměla v hlavě, byť jsem měla preventivní přednášku, potom s postupem času já už jsem si tam nabalila jako spoustu témat a jedna z nich byla pornografie. A jako měla jsem to téma hodně dobře zpracované a vůbec mi nenapadlo, že s mými dětmi to téma budu řešit ve věku 5 let.
2: Možná právě tak. Už jako dostáváme k tomu, že vlastně ty jsi teď byla najednou maminka, ano, malých dětí a vlastně to rodinné centrum, jako to původní zaměření teda bylo víc pro ty starší děti a pro ty, jakoby ty školy prostě, na ty preventivní programy, ale vlastně to rodinné centrum potom začalo asi víc nabírat i ty maminky
1: s těmi malými dětmi. Já jenom teda dokončím, když jsem vyřkala teda v 5 letech, ať někdo nemá prostě za zbytečně jako předbíhající se, ale jako tam prostě to bylo na základě nějaké zkušenosti, kdy první dítko už bylo na základní škole a prostě chodil s různými prostě věcmi. Byli tomu vystaveni. A potom i dcerka, když my jsme v té době se přestěhovali pak jako na vesnici, tak tam měla jakoby různé moudré rádce na ulici a jako my máme, díky bohu, prostě se daří ten vztah mít blízký velmi, tak mi to hned vždycky vyklopili doma, takže mi bylo jasné, že tak, jak je v tom jejich věku vhodné s nima o tom mluvit, tak i mu musím jakoby odkrýt takovou tu jakoby roušku tajemná i v téhle oblasti, protože to je to, co je pak kontraproduktivní, jako když to dítě nemá vůbec žádný informace a ono to na něho někde vyskočí a vlastně neví,
2: si, o tom
1: a neví, co si o tom myslet. Mm-hmm. Takže já jsem je vlastně nabídla, co si o tom mají myslet předem. Mm-hmm. Jako to, o tom můžeme někdy třeba dál se jakoby někdy bavit, jestli by o to někdo měl zájem, jakým vlastně způsobem vhodným, protože ty děti tomu exponované jsou, tak jakým vhodným způsobem je dostatečně brzy připravit na to. A vlastně v rámci toho křesťanského prostředí my máme výborný jako výchozí pozice, jak to těm dětem objasnit, aby to prostě ztratilo ten glittering kolem a ty děti to nelákalo. A takže tohle byla vlastně neziskovka občanské sdružení pro vás, pak to mělo takový rychlý spád, já jednak jsem z toho vyběhla jako na čas a jednak vlastně ten stát, a dneska to tak jako fakt i vidím a tak jsem to i tedy ale i prožívala, že do toho stát hodil trochu vidle, jako do té občanské do těch občanských iniciativ, které byly velmi dobré, zdravé a vlastně asi jako tam kolem toho byla ta nedůvěra. Ono tenkrát to bylo fakt divoký i kolem sekt různých, že ten stát se patrně v tom trošku asi jako motal a jako dodnes všichni známe ten zákon, který jako udeřil prostě před tím rokem 2010, kdy ze dne na den vlastně jako vyšel v platnost zákon o sociálních službách. A já si pamatuju tenkrát tu paniku, protože my jsme měli opravdu tu službu založenou na dobrovolnictví. Já jsem tam neměla nikoho jiného placeného k sobě. Každý tam, to byla prostě srdcovka, měli jsme rádi ty děti, které jsme každý týden potkávali. Vybudovala se tam důvěra, oni chodili a najednou jako ty samý lidi, kteří tam byli před týdnem a byli báječní, tak tam nesměli jít ze zákona. Oni vlastně, ten zákon byl postavený tak jako silně a vždycky kolem nového zákona jsou otazníky, co vlastně já můžu, co mi to dovolí a co když udělám dalšího, tak už mi to klepne přes prsty. A my jsme jako šli tou cestou, že jsme nechtěli, aby jako jsme ztratili důvěru a někdo nás klepal přes prsty. Takže tam došlo k tomu, že ze dne na den vlastně jsme byli v situaci, kdy tam ti dobrovolníci mohli mávat na děti jako z ulice do oken, ale jako už by neměli s nima jako pracovat. Takhle se to bralo, že je to nějaká práce. A pak se to rozvolnilo zase, Ivane, tak jistě, že ten stát zjistil, že prostě se sám dusí a že vlastně my suplujeme spoustu věcí jako od spoda, jako ty neziskovky, to, co ten stát ani nemůže stíhat. A ta doba se posunula, já jsem dneska samozřejmě nesmírně ráda za podporu státu, máme ji v podstatě už těch 20 let a ten přerod se stal tehdy, kdy vlastně najednou jsme zjistili, že nemáme dostatečné kapacity, se k tomu dostávám, že nemáme dostatečné kapacity vlastně supportovat službu s dětmi, kdy opravdu jako je potřeba víc těch lidí, aby si s nima hráli a hráli ten kulec a pinec a podobně. A vlastně přišla v té době kolegyně nebo ze sboru Sestra v Kristu, Magdička Mečkovská, s tím, že už v té době taky byla na mateřské a ty dítka, ale už byly ve věku, kdy se jí uvolňovaly ruce. A přišla s tím dotazem, zdali by souběžně jako i s tou nějakou službou, která mohla pokračovat v určitý míře, by mohla být služba pro maminky s dětmi. A v podstatě nakonec jakoby se to přerodilo kolem toho roku 2010, kdy my jsme pustili klub Zóna, který je tam dodnes. Už není ale v našich rukách, ty služby se opravdu profesionalizovaly. My jsme to museli brát v potaz. Já jsem byla jediný jako sociálně profesionál vlastně v rámci církve nebo toho sboru, který tam mohl být oficiálně. A jako přestalo nám dávat smysl to vést jako nějakou službu, do které nabíráme lidi, které neznáme. A v podstatě i tohle se jako stalo, zkoušeli jsme to a pak se to jako projevilo jako liché. Takže my jsme tu službu pustili do rukou lidí, kteří tam už tenkrát byli jako zaměstnaní, jako profesionálové a oni si to vzali na starost. Dodnes ten klub funguje, já ho tak zpozdali sleduju a kvituju to s povděkem, co dělají. Už to není jako služba v rukou věřících lidí, ale dělají tu službu velmi správně jakoby v sociálního hlediska a sociálně odborně. No a nám zůstal provázek, tehdy Domeček se to jmenovalo a tím, že vlastně to bylo občanské sdružení pro vás, tak vlastně se nabízel název Provázek, nic jiného zatím není. No a začala ta služba prostě pro maminky s dětmi a začala v širší míře a na tu jsme se začali centrovat a vlastně tu začal sbor podporovat. Vedla ji tedy Magdička, byly tam a jsou dnes vlastně preventivní programy pro rodiče, zejména z batulátky. A vlastně je to, dodnes, ono se to vyvíjí v čase, vyvíjí se to i tím, vlastně, co akcentuje stát, jakou by stát má z nás ty partnery, které jako tím, tou podporou žádá potom, abychom my v tom terénu dělali tu práci, která jako je prostě pro ten stát bolestivá, když to vidí. A to je ten rozpad těch rodin v poslední době. Je to určitá nemocnost rodin ve vztazích. A to je ta zakázka, takže to dítě, byť jako to nerada vidím, protože ten psychosomatický vývoj, my bychom strašně rádi akcentovali více, ale dneska ta zakázka je vlastně se centrovat na kompetence rodičovské, na zdraví partnerských vztahů a je tam vlastně hodně cíl té podpory rodiny jako takové. A je to správně, protože od toho rodiče k tomu dítěti pak jde ta pohoda nebo nepohoda a to dítě nás odráží i v tom, co prostě se nese negativního v té rodině. Takže není to samozřejmě špatná cesta, ale někdy mi přijde, že s tou vaničkou vylili i to dítě, tím dětím je to batolátko, které prostě tam s tím rodičem bude a potřebuje svou péči a potřebuje své programy.
2: Já myslím, že o tom si právě trošku víc řekneme zase za chvilku a pokud budete mít nějaký dotaz, můžete se obrátit na nás i skrze naše kontakty.
3: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

0: Dnes si v Rozmarině povídám s Lenkou Poskočilovou, která je ředitelkou rodinného centra Provázek v Olomouci. U mikrofonu je Lída Pohanková. A vlastně jsme se dozvěděli, jakým způsobem se rodinné centrum Provázek nějak objevilo a rozvíjelo. A vlastně to, co se teď děje, je, že to je asi zaměřené především na ty rodiny s dětmi. A ty teď už vlastně si spíš v takové roli poradce, děláš poradenství. Mě vůbec tak jakoby zajímalo, jestli mladí lidé teď stojí o nějaké poradenství.
1: No, tak jako k tomu, co dělám, tak ano. Já už vlastně aktivně tam jsem, hlavně jako ten poradce, s tím, že mi zůstala administrativa. Takže jako ta práce je jako daleko širší, je vlastně jako na 3/4 úvazek, akorát je to ta kancelářská, protože narůstá, jakoby, ta administrativa fakt jako narůstá. I tlak na to, jako co všechno máme dělat a evidovat. Ale jako tohle mi zůstalo, to jako vášeň, já s lidma potřebuju samozřejmě pracovat a dělat, takže toho bych se jako nezřekla. A ano, jako je zajímavé, že u této generace je jako ochota prostě na individuální poradenství, je to i vlastně ten trend, co sledujeme poslední dobou, a je to dobře, že se jako i destigmatizuje nějak vlastně ta péče o duši jako s někým, kdo tomu rozumí a profesně na tom jakoby zdatně. Takže k tomu jsou otevření mladí lidé, už méně jsou otevření jak, k nějakému vzdělávání nebo k něčemu, co zavání přednáškou, seminářem, jako vyučováním. To je jako svízel, kterou ale vnímám, že jak, vlastně v podstatě oni přirozeně reagují na to, co žili, nebo co jim nebylo prostě, co zažívali a nebylo jim to po vůli, nebo jako to nevyhodnocovali jako něco důležitého. A vlastně tak tady trošku máme problém, protože pořád je ten tlak i těch donátorů a ten je jakoby správný, aby jako ty kompetence, které pokulhávají a potom nám vyhřeznou v tom, že ty lidi spolu prostě neumí komunikovat a prostě rozdělují se ty rodiny.

0: A je fenomén, že jo, patchworkových rodin, dětí, které vlastně jako fakt v tom plápolají. A jako všichni v těch pomáhajících profesích vnímáme, že ta doba v tomhle jako tuhne a odborníci bijou na poplach a podobně, to víme. Ale vlastně ta ochota na té straně jako mladých rodin je jako v tom vzdělávání minimální. Hodně se to zhoršilo v době pokovidové. Já mám za to, že tam se vlastně stalo to, že lidi zjistili, že si jsou schopni jako nasosat spoustu věcí. V podstatě mám pocit, že jako na sítích je jako každý dneska ten odborník s tou jako s nejlepší odpovědí a nějakým způsobem jim to takhle dostačuje, což jde ale ruku v ruce i s tou jejich nedůvěrou k autoritám jako takovým. Takže vlastně se nám to nějak tak potkalo, sešlo a jako my ty přednášky dělat musíme, my hledáme různé strategie, zahýkali jsme trošku jako nadšení minulý rok, že se nám podařilo vlastně ty přednášky nabízet ve smyslu své pomocných rodičovských skupin. Stejně je tam to, co já potřebuji nacpat i do toho vzdělávání, do těch rodičovských kompetencí, to tam je obsaženo, ale já už se nesmím tvářit jako lektor před tabulí s fixou, který prostě si myslí, že tam nakráčí s moudrem a něco jako nasype do těch posluchačů, ale jsem tam jako jedna z nich, my si to uděláme hezky, je tam kafe, čaj, sedneme si hlavně jako na stejné, že to jsou ty proxemické tance, nebo takový ten neverbální, neverbální řeč, jsem na stejný úrovni sedím a jako povídáme si a vlastně jako způsobem, který je víc interaktivní, kde jsou různé kvízy, tak ti lidé mají pocit, že k tomu dospějí jako sami, ale je to jako ve spolupráci. A instruuji takhle nově i jako lektory, kteří k nám chodí a kteří na tohle byli zvyklí, takový ten jako frontální způsob komunikace s těmi posluchači, tak ten jako fakt padl. Takže my to děláme formou klubu, sejdeme, poplkáme a jako nejenom v tomhle je nová, jako trošku jiná ta generace a to jsem si musela sama jako nastavit v hlavě, že tím, že jsou jiní, nejsou ani horší, ani lepší. Prostě je to, já rozumím tomu podhoubí, a ve kterým oni zráli a je to prostě poplatné té době, ve které rostly s tím i chaosem a nejistotama a takže já jim v tom jako rozumím a vlastně ta proměna je i v tom a jako všechny ty neziskovky, protože my míváme takové ty celostátní onliny, kde jako ty zástupci těch neziskovek tam jako plkáme o to, prostě co se teď děje, neděje, co se daří, nedaří. A vlastně jako jsem se setkávala s tím, že to hodně neumí uchopit, jako ve smyslu, že jako něco se děje, teď všichni jako zbystřili, a co teď, jako máme dělat. A vlastně, že já tu generaci chápu, takže vlastně oni, pro ně už je cílem, nebo tím, proč chodí do toho centra, tak je určitá jakoby, konzumace něčeho, nějakého programu. A proto vlastně náš ročník tohle jako sleduje, jakoby, že to změna, protože za našich mateřských let, kdy jsme jako měli ty děti vodili jsme ty mláďata sebou do těch center rodinných, tak vlastně my jsme tam hledali nějakou sounáležitost a jiný maminy, se kterýma poplkáme a vlastně jako nás uklidňovalo to, že ty problémy, co máme my, tak mají všude a vlastně nějaký ty strategie a taková ta jako vzájemná podpora. A to dítě šlo s náma a samozřejmě taky tam mělo svůj užitek, jo. Ale jako nebyla ta zakázka prostě jako, že tam jdou jenom kvůli tomu dítěti. Mě to přinášelo nějaký profit. A vlastně dneska tady máme generaci, kdy jako vnímáme, že oni přijdou na ten program, musí být kvalitní samozřejmě, ta kvalita, jako ten nárok tam jako trvá a potom vlastně si nedají kafe, čaj, nemají potřebu se s někým družit, nemají potřebu se sdílet o tom, co prožívají, protože oni si to pak jako vyprsknou na tu síť, jo, a vlastně jako ono to skončí, my máme úžasné programy, jako fakt jako pro děti, takový ty rozvojový, emoční, my tu psychosomatiku jedem samozřejmě pořád, a zazvoní se zvonečkem a oni vstanou a řeknou nashledanou. A oni jsou milí, jako proto říkám, že ta generace není jako v ničem horší, lepší. Prostě je to poplatné době a je potřeba vlastně se na to dívat jejich očima a nestát křičovitě a prostě nevyžadovat starý pořádky a plakat nad tím, že je to teď jiný. Je to prostě jiné a můj úkol je v tom chápat a vlastně promítnout do toho, co můžu dělat pro ně a co jim můžu nabídnout, tak promítnout to, co oni potřebují. A oni potřebují vidět, a to my plníme v těch centrech, vlastně zdravý přístup k dětem. Je to mnohdy vlastně současní rodiče malých dětí, je ta generace mileniálů, kteří mnohdy už opravdu žili v rodinném prostředí, kde byli duševně odpojení rodiče. A to je něco tak jako zásadního pro jejich zrání vývoj, proto jak oni jako si pobrali vůbec informaci o světě, o tom, jak přistupovat k dětem. A vlastně to, že vidí, jak my s dítětem komunikujeme, jak no všechno, co kolem toho je, protože mám tam báječný lidi v provázku. Já jsem tak hrdá na ten úžasný tým, co tam teď mám. Takže tohle je velmi přínosné, ale jejich ústy, a to opravdu jako zaznělo, ta zakázka dneska je zabavit dítě. A to je vlastně něco, co naprosto jako je jako ne, nebo je spíš jako není blízké tomu našemu přemýšlení, co jsme měli my, a zároveň jako jde to proti té zakázce toho donátora, který jako tam chce vidět ten efekt na toho rodiče, a ten rodič tam ale jako víceméně je strašně ochotný přijít na všechno, co se motá kolem dětí, ale už není ochotný přijít na to, co je to ten program jako pro toho rodiče, kdy my to jako fakt vymazlíme, že mají hlídání dětí, mají tam jakoby něco na to zobání, jo, kafe, čaj, a je tam jako dobrý čas, kdy se můžeme pozdílet fakt jako o věce, které oni stejně řeší v tom životě. Ty rodiny jsou nemocný prostě i tím, jak se zachází s dětma. Já minulý rok, my jsme v listopadu měli, vlastně byl týden proti násilí na dětech, a já, když jsem měla vlastně na klubu tohle téma, tak jsem si oprášila všechny ty informace a statistiky a mě z toho běhal mráz po zádech. A vlastně jako velmi, prostě je to bolest státu v tom, že ty naše děti jako nemají oporu ve chvíli, kdy ji nutně potřebují, a kdy stát ví, jak hrozivé jsou statistiky, a třeba v Praze jsou dobře propracované statistiky, tam je máme v podstatě přesné, kolik dětí v tuhle chvíli trpí dennodenním násilím. A v určitý procento tam představuje sexuální dennodenní násilí. A kolik dětí vlastně je svědkem, nemá to jako by osobně, ale je svědkem v té neutěšené rodině toho, co se tam děje, a je to prostě další procento dětí, a vlastně jako to je tak křičící údaj, protože jenom v Praze to jde do tisíců. A já jsem byla v šoku, protože my všichni víme, v těch pomáhajících profesích, to řešíme prostě na každé konferenci, že ten stát vlastně jako nestíhá pokrýt tu poptávku, tu situaci, která v těch rodinách prostě nastala, neutěšenou, že mnohdy neví, jak řešit tu svoji situaci, různě to skrývají, nejsou ochotní se o tom sdílet. Možná ta doba jde i jakoby proti té potřebě v tom, že opadá jakoby ta otevřenost, to sdílení, a vlastně jako řeším je to stále, ale teď, když jsem oprášila ty nové statistiky a vlastně si uvědomila, že ta Praha je určitým jako vlastně můžu to pobrat tak, že plošně po té republice je to podobné. Že jestliže víme, že máme určité procento dětí v Praze, tak si myslím, že se to vztahuje i na zbytek toho státu. A v podstatě už jsem se dostala na desítky tisíc dětí, které v tuhle chvíli jako se ví, že nějakým způsobem nejsou chráněné v tom svém rodinném prostředí. A ten stát, ne, že by to nechtěl řešit, ale nemá jak, a je prostě málo na to kapacit. A tohle je jako strašná věc. Takže
1: A co pro to může udělat rodinné centrum provázek, nebo vůbec nějaké takové jako skupiny? Jak říkáš, vlastně to jsem trošku cílila na to tou otázkou, že vlastně dnes si lidé hrozně moc věcí vygooglí. Prostě si to najdou sami. Ano. A nemluví se skutečným živým člověkem. A právě mi přišlo, jestli právě na takovém místě se to daří. Podle toho, jak říkáš, tak zas ne tak moc. Ale je něco, jak tomu napomoct, jestli v té individuální poradenské nějaké službě. Protože přece jenom, možná jsem taky ta stará škola samozřejmě, ale přijde mi, že ten rozhovor s živým člověkem vlastně jak si může dát víc. Právě může dát právě to, o čem hovoříme, ten vztah. Protože vlastně to, co mění situaci, vidím, že je vlastně láska nebo vztah mezi lidmi.
0: Určitě. Ta generace se otevře, když získá důvěru. A to je to, co vidím mezi těma maminkama. Proto oni jdou na tu síť. Proto oni jdou mezi ty, které považují za své, a kde je ta komunita těch vrstevníků, a vlastně oni si s tím jako nemůžou vystačit, protože jim bude chybět ten jiný vhled, ale velký problém je tam nedůvěry jako plošně. Mezigenerační problém nedůvěry. A ve chvíli, kdy oni tu důvěru získají, kdy zjistí, že to má smysl, že to má hlavu a patu, co jim člověk říká, že to není vlastně vynucená autorita, která je odsuzující, která říká, jako co všechno je špatně a co musíš, nesmíš a co vlastně jim vyvolává ty pocity ze školních let, jo, kdy ta naše generace si myslím, že to nepobrala úplně jako vhodně. A ve chvíli, kdy oni tu důvěru získají, tak se otevřou, tak roztajou. A jako problém v těch rodinných center je, že jako je to pro ty mladé rodiny na té mateřské dovolené, ono to batolátko odroste a tak jako je tam máme jenom na chvíli. Ale pak jsou rodiny, které se rozrodí, tak se nám tam vrací jako delší dobu, protože máme tam spoustu rodin, které mají už třetí dítko a chodí tam strašně rádi. A to, co nám říkají, je to vlastně služba, která je jako i v církevní budově, ale je pro veřejnost, není pro křesťany. Ty lidi tam denodenně chodí kolem těch nástěnek a Bratrská jednota v Olomouci to nabombila přímo k těm vratům. Já tam čtu jako ty velikonoční poselství, jako jak je za nás Ježíš zemřel na kříži a jako vlastně s ním je to strašně těžší a je to určitá součást té práce, která je velmi dobře, že ty lidi chodí mezi křesťany a ví to a vidí, že jsme normální a že vlastně i ten přístup k tomu životu není patolízalský a nějak pokrytecký, ale že jako mluvíme i o svých jako věcech, kde totálně selháváme i na té úrovni rodičovské a sdílíme to velmi rádi. Protože to je to, co oni potřebují slyšet. Oni znají naši generaci opravdu jako nějaký autority s tím tlakem prostě, že ta chyba je jako byla mnohdy na nich a ten školní systém je, že takhle pořád jako trošku v tom běží a vlastně to, že jsme parťáci, že jsme úplně stejný chybující baby, že vlastně jako moje třeba modlitba mám tři ty děti, pak jsme upgradeovali, máme 11letou ještě Evičku a moje jako nejčastější modlitba mě jako rodiče je, Bože, dej, ať těm dětem škodím co nejmíň. Protože já vím, že jim prostě jsem chybující, zraňuju, jsem zraňována, to je prostě ten koloběh. A jako tehdy, kdy ty lidi zjistí, že jsme normálně uvažující, neodsuzující, tak vlastně jako se otevřou a přijdou i na to poradenství. Mám tam případy, kdy vlastně vyhledají pomoc s důvěrou, že vlastně jim dokážu poradit, když to malé dítko je prostě i nějak jako vybočuje z nějakého normálu a mě pak činí velké potěšení, že je můžu uklidnit, že je to úplně normální a že je to vlastně etapa. A nevím, nakolik těm vlastně mladým lidem chybí takový to, co my jsme měli, že vlastně jdeme za tou maminkou s důvěrou, jdeme za tou babičkou, vyklopíme to na ně, jo. Že něco se, jako by vnímám, že mezigeneračně se tam jako by pošramotilo, ale zároveň jako i tohle je ta moje naděje, že to není ztracený a já kromě toho, že jsem ten poradce a mám i kromě těch teologických, mám i sociální školu, takže já jsem i sociálně odborný poradce, měla jsem několik let na starost odbornou sociální poradnu a jsem vlastně kariérní poradce, to jsem pracovala ve státních službách asi 3 roky a vlastně sleduju toho člověka i s tím potenciálem, co má za sebou a snažím se právě mapovat všechno to, co kolem něho se děje, abych z toho vytavila vlastně ten outcome, ten výsledek, to, co potřebuji o tom člověku pochopit, proč takhle jedná, proč jako to má v životě takhle nastavené. A tohle se jako daří ve chvíli, kdy opravdu k těm lidem přistupuju naprosto lidsky a opravdově. Oni nechtějí...
1: Možná právě to rodinné centrum vlastně vytváří jenom ten prostor, kam ti lidé můžou přijít, rozkoukat se a jak říkáš, prostě zjistit, jestli těmhle lidem se dá vlastně důvěřovat.
0: Tak.
1: Dobře, takže zkusíme ještě po písničce si popovídat právě o tom, jak můžeme vlastně i ty generace propojovat nejenom třeba v rodinném centru provázek.

0: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.
1: S ředitelkou rodinného centra Provázek v Olomouci Lenkou Poskočilovou jsme vlastně dospěli k tomu, že opravdu vztahy mezi lidmi se poněkud mění. Nezůstávají statické, nezůstává to stejné jako za našich mladých dob. A je potřeba asi trošku jinak k něčemu přistupovat. Lidé řeší trochu jiné věci, ale to, co mi z toho vyznělo nejvíc, byla ta důvěra. Takže daří se získat i tu důvěru právě třeba i skrze jenom to, že lidé přicházejí do Provázku a dokáží jako dát prostě možnost nahlédnout do jejich vztahů a někam je posunout.
2: Daří se. Vlastně mě velmi těší, že když si procházím takové ty evidenční karty, kterou nám každá rodina jako vyplňuje jednou ročně, tak tam je kolonka, jak jste se k nám dostali, a velmi časté tam je od kamarádky, mám informaci, že se to vlastně předává na to doporučení, což jako báječné, vždycky nás to těší, a musím říct, že jako nemáme problém s obsazeností těch programů a je stále o to zájem. Takže daří. Samozřejmě, když ty lidi nás poznají více nebo přijdou do nějaké té poradny, tak tam úplně jako mi vyklopí v průběhu vlastně všechno to, co je opravdu tíží, že vlastně nejdřív si tak jako ověří ten terén nebo vošmátraj a potom vlastně se dostáváme stále k hloubějším tématům. Vlastně, co je častější, je teď jako na poradně, tak to jsou nezdravé vztahy partnerské v té rodině. Já to nechci nějak jako nálepkovat diagnózama, ale ona se tam jako propisuje jedna ta věc, prostě pravidelně. A vychází jako zase z nějakého toho rodinného podhoubí, ve kterém ten člověk zrál. A mě je to vlastně strašně líto, že ten člověk, když dospěje, tak skutečně naráží na to, že nemá zasupportovány dostatečné jako mechanismy a základny pro to plnit ty jako společenské role a úkoly, pro který se ale od něj očekávají. Takže já vlastně mám takový jakoby i smutek a soucit z toho, že teď to řeknu tak, jak to prostě děláme jakoby v těch odborných věcech, když se bavíme o nějakém násilí, tak je tam vždycky agresor a oběť a jako já chápu i vlastně tu osobu agresora, jak vlastně jako k tomu dospěl, že i on sám je ta oběť, a vlastně takhle i pracuju s tou obětí konkrétní, že vlastně velmi pomáhá lidem, když nahlédnou na to podhoubí, jak ten člověk prostě zrál a kdo všechno se na něm podepisoval a jak. Ne proto, abychom jako vinili a ukazovali prstem, kdo všechno, ale může započít nějaký uzdravný proces a vlastně takhle pracuju a vlastně tohle se jako často objevuje na té... Jo, a jenom bych dodala, že vlastně to ale neomlouvá toho agresora. Tím, že vlastně je nějak poznamenaný, tak v podstatě jako fakt je dospělej a plní ty role, pro které se sám rozhodl, ať je to role partnerská nebo rodičovská. A vlastně jako tohle se nám propisuje teď velmi často do těch vztahů, že ty ženy úpí nějakým způsobem v té rodině, že mají nedostatek jako pochopení kolem, mnohdy nemají kam jít, protože to, jak se nám časem rozkládá i ta soudržnost rodin a 50% se jich rozvádí, tak mnohdy opravdu jako ty mladí lidi nemají kam jít, teď je tam ještě navíc hozená taková ta nejistota, nedůvěra mezigenerační a oni na to zůstanou mnohdy sami a jenom se to prohlubuje. Takže spousta vlastně jako žen je dneska ve stavu, kdy si pomáhají léky, aby nějak ustály ten život a vlastně supportujou se tou chemií, protože někde jako v té době, kdy se jim ještě jakoby dalo pomoc a zasáhnout, tak vlastně tu pomoc nenašli. A velmi úlevné, a to vidím u těch žen, jakoby stejný jmenovatel. A to já dělám i křesťanského poradce, takže mě je jedno, kdo do té služby, do té poradny přijde. Já jenom musím mít jiný přístup. Ta zakázka je jiná. Já musím umět pracovat i s tím nevěřícím člověkem úlevně a můžu o sobě mluvit a o Bohu, ale jako musím ctít tu zakázku a jsou mechanismy, jak těm lidem ulevit. Byť jako já jsem frustrovaná jako křesťan, že je to kosmetická úleva, protože to nejde do té hloubky. Ty lidi jsou obtěžkáni vinou, jsou obtěžkáni neodpuštěním a jedině jako v biblickém slova smyslu funguje ten mechanismus, kdy se Bůh s náma vůbec nepáře a říká, to musíš prostě odpustit. Jako mi se to strašně líbí na jedné straně, ty vysoké laťky, co nám dává Pán Bůh, ale na ně to jako nemůžu napasovat a nemůžu napasovat jiné věci. Ale jako co vnímám úplně na první dobrou u všech, napříč prostě jedno z jakého je prostředí ta žena, většinou jsou to ženy tedy, kdo takhle přijdou, tak je, že na první dobrou ona potřebuje jako slyšet, že je normální, že ty věci vidí správně, byť je to subjektivní, ale o tom já s ní na začátku nemluvím. Jako, jo, máme svoje viny všichni, ale to ona nepotřebuje slyšet. Nepotřebuje ani slyšet rychlé, lidské, v uvozovkách dobré rady. Nepotřebuje slyšet, když se jedná o křesťany, něco, co by byla jako, sice takhle jako vyjadřuje, ale je zatím daleko toho víc, že ten muž je hlavou, no jistě, ale já se můžu cítit v bezpečí, můžu ho ctít ve chvíli, kdy on mě miluje jako Kristus církev, protože vím, že pak nerozhodne špatně. A když je to jenom ta litera, která ubíjí, tak prostě ta žena přijde zmlácená ze svých vlastních sborů, kde vlastně jako nenašla to pochopení a dostává to ještě jako druhotně někde jinde. Takže to, co ty ženy slyší, a já to na nich fakt vidím, jak by z nich něco spadne, že oni, jak jsou v nezdravém, toxickém vztahu nemocném, který ukapává jedy, a vlastně ta žena si s tím neví rady a vaří se jak žába a to je jakoby jako znak tež, já pracuji, strašně ráda pracuji jako na poli šikany, kyberšikany a to i v pracovním prostředí. A vlastně má to společného jmenovatele, kdy jakákoliv taková agrese, ať už fyzická nebo psychická, sleduje jeden cíl a to je nějakým způsobem sežrat, zničit toho člověka na tom vnitřním jako prožívání. A ke mně chodí ženy, které mě přijdou, já mám proto takový jako svůj výraz soukromí a vlastně, když ho vypustím někdy, já musím v tom mít jako moudrost a hledat, co kdy můžu říct, ale někdy to tak jako pojmenuju před nima, že jsou vnitřně sežrané. A oni úplně zaplesají, protože to je to, co prožívají a v tom potřebují pochopit. A ještě jako snažím se je jakoby zasaportovat tím, že to bude dobré, že se potřebují nadechnout, že jak jinak naložit s jedovatým vztahem, než že se od toho jedu nějak musím odpoutat. A to samozřejmě pak řešíme individuálně, aby se mohli nadechnout a vlastně mít i jasnou hlavu k tomu, jak se rozhodovat, protože na to já si fakt dávám pozor v poradenství. Já nesmím dávat jako návodný cesty, jak se má zachovat. Já je můžu zasaportovat tím, že jim dám jasnou optiku, jasný pohled. Ve věcech křesťanů si dávám majzla na to, abych neměla obyčej, jakoby v vozovkách fakt dobrý lidský rady, ale já jim nasvěcuji jejich život boží optikou. A tam přichází jakoby fakt takový ten aha efekt u těch lidí, že Bůh se s náma jako nepáře v některých věcech, ale dělá to proto, aby nás ochránil. A ve chvíli, kdy se mi podaří jako člověku komunikovat vlastně tu správnou optiku, tu správnou konstelaci nastavení, tak mě ty lidi kvetou. Přijdou někdy ti, kteří třeba byli 20 let i v nějaké psychologické péči, ale oni vlastně za pár týdnů, měsíců vykvetou a nastartují se úplně jinak, protože pochopí, že mají naprosto úžasnou základnu a mechanismy pro to, jak s tím životem naložit a jak v něm obstávat. A co se týká těch nevěřících lidí, tak když se mi takhle jako vylejou a daří se to opravdu, že se vylejou, tak pak samozřejmě zůstávají v té službě i déle. My se snažíme je zaopatřovat i nějakým způsobem i materiálně. Máme tam prostě i samoživitelky, který prostě fakt ten život vyliskal takovým způsobem, že jsou samotné a my rádi jakoby pomáháme nad nějakou úroveň něčeho, ale už to můžu dělat třeba jako soukromně, pak jako Lenka nebo tým, ale máme tam. Takže daří se otvírat, daří se dostávat k lidem, kteří jsou v nouzi. A vlastně se nám povedlo, i teď jsme měli jednu klientku, která opravdu jako neměla ani podporu v rodině, zůstala sama ve velmi nezdravém vztahu, úplně jakoby vnitřně umlácená, vysmrkala prostě velkou hromadu kapesníků na tom prvním setkání a potom se zvedala vlastně na vlastní nohy a dělala vlastní rozhodnutí a potřebovala se oddělit od toho vztahu a mít vlastní prostě místo s tím synem. A vlastně tam se podařilo přes nějaké křesťanské jakoby kontakty jí sehnat peníze. A to prostě a dost. Jakoby na to, že ona opravdu se vybavila, to byly desítky tisíc a já jsem oslovila prostě jenom pár lidí, které znám z okolí a byli ochotní přispět a nebo to dát, darovat vlastně a tohle, jako ona plakala vždycky na tom, prostě když jsme se setkali, tak něco takového křesťany a dali jí peníze, aniž by jí znali, oni nikdy neviděli ani. Takže různě se daří a máme tam ukrajinské rodiny, se kterými má se daří.
1: Myslím, pracovat. Že už budeme muset se chýlit ke konci, protože a jsem ráda, že končíme takovým jako pozitivním náhledem, že opravdu se dá vlastně posunout někam i toho člověka, i ty jeho třeba i rodičovské kompetence, ty partnerské kompetence, byť to je asi běh na dlouhou trať a byť to není hned. A myslím si, že bychom mohli končit takovým pouzbuzením, abychom předávali tady tohleto i do těch dalších generací právě tu lásku, ten zájem a tu naději, že vlastně člověk může se dostat i z toho místa, kde mu zrovna není dobře. A někdy právě třeba i tím, že zajde buď do rodinného centra provázek, nebo najde nějakou jinou další takovouhle komunitu, skupinu lidí, kde se bude cítit bezpečně. Takže se dnes z Rozmaríny v Rádiu 7 loučí Lída Pohanková a
2: Lenka Poskočilová. Děkuju za čas.
1: Mějte se hezky.
2: Naschledanou.

Znělka ohlásila další hodinu, ano, je krátce po 11. Posloucháte čtvrteční dopolední vysílání s Rádiem 7 a s Karolínou Vološinovou. Za mikrofonem je 14. května roku 2026 a před námi je spoustu pořadů a muziky. Jak to bude dnes vypadat? To vám prozradí už následující přehled pořadů. Parta dětí, která spolu drží, roste a učí se. Právě v tom spočívá síla družinového systému. Proč je tak účinný? Jak ho v oddíle vytvořit? A co všechno může dětem přinést? V pořadu Štafeta o tom s Pepou Kosteleckým mluví skaut Každým coulem, dlouholetý vedoucí odboru duchovní výchovy Junáka Edy Zajíc. 11 hodin a 15 minut. Ve čtení na pokračování z knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemožení se dostáváme k poslednímu dílu. Manželé Sedláčkové sloužili Bohu a pomáhali lidem v Československu a také po útěku ze země. Obětavě jezdili do různých zemí mezi uprchlíky, kde viděli hodně beznaděje a nářku, ale také byli svědky mnoha zázraků v lidských životech. Bůh naplnil zaslíbení, která jim dávno dopředu posílal. Závěrečnou část otevíráme ve 12 hodin a 15 minut. Řekla jsem jim, strčte si to do šuplíku. Takhle zareagovala Eva Melnuková Šešecí, když jí nechtěli povolit další studium, pokud nepodepíše vstup do komunistické strany. K rozhovoru Kateřiny Hodecové s touto evangelickou farářkou a historičkou se vrátíme v relaci Řeka života po 13. hodině. Písničky s přáním pro potěšení a pozbuzení posíláme k vám. Stačí si napsat a ladit Rádio 7 mezi 14. a 15. hodinou. Tak to je klasická anonce tohoto pořadu, ale dnes bude všechno úplně jinak. Více po 14. A to je z přehledu pořadu zatím vše. Přihlásím se opět po 14. Teď už kapela Nad čarou. Jsme Rádio 7.

své, on zaslouží smrt a zaslouží hněv. Smrt tvořil jen, i dostat by měl, by sebe viděl, jak vidět se má. Ale on sám je jen zraněný zlem.

to držet se kříže a nechat se rvát a s odstását, když setník mě klel, opustit svět.

0: Víš, kdo jsem, znáš jméno mé.
1: O družinovém systému v rámci seriálu Síla dětské party budou mluvit Pepa Kostelecký a jeho host Edy Zajíc.
2: Štafeta. Do výchovy s kompasem.

0: Dnešní rozhovor je na téma družina, síla dětské party. V čem spočívá její největší síla?
1: Největší síla spočívá podle mého v tom, že tam velmi významnou část toho, co se děje, je vrstevnická výchova. To, že ty kluci nebo holky sebe navzájem vychovávají, což je vede k tomu, aby jednak přijímali zodpovědnost nejen za sebe, ale i za druhé, a současně se učí dovednostem, kterým se dneska běžně děti neučí. Jak třeba řešit konflikty. To když vidíš běžně, jak děti dneska řeší konflikty, tak to řeší hned tvrdou agresí, nebo tím, že někdo se stáhne, ale opravdové řešení konfliktu, z kterého by nakonec vzešlo nějaké řešení dobré pro všechny zúčastněné, to se jen tak nevidí. Ono se to nevidí ani v tom veřejném prostoru. Ale u těch dětí tam je největší šance, že se to můžou naučit.
0: O vedení dětí v družině podílu si povídám s Edim. U mikrofonu je Josef Kostolecký. Dnes mě napadá, jak se to můžou sami bez dospělých, třeba učitel, který do toho jako zasáhne a něco udělá, jak se to stane?
1: Skautská družina samozřejmě není ponechaná sama sobě. Kromě družinových akcí jsou akce oddílový, kde ty družiny jsou pospolu a kde se v podstatě v prvé řadě nápodobou toho, jak jednají ti vedoucí. Oni mohou učit, jak řešit třeba i ty náročné situace. Navíc v čele družiny je rádce, což je chlapec nebo děvče, které je přece jenom o něco pokročilejší a s kterými vedoucí pracují kontinuálně. To znamená, ten rádce kromě těch svých vlastních družinových schůzek se účastní schůzek oddílové rady, případně i vlastního rádcovského vzdělávání. Takže to je docela promyšlený systém, jak do té družiny dostat myšlenky, postoje a částečně i dovednosti k tomu, aby potom ta družina mohla fungovat samostatně.
0: Jo, takže děcka jsou tam, fungují sami do určité míry a vedoucí dospělí jsou jim blízko nebo nějakým způsobem je doprovází, pomáhají jim dělat ten program?
1: V prvé řadě to není ten program. Dobře fungující družina má dost silnou pozici pro vytváření programu. Na oddílové radě ten rádce předkládá návrhy, co ta družina by si představovala, že se má dělat. Společně s ostatními rádci a s dospělými členy vedení oddílu připravují pololetní nebo celoroční program. Čili ty strategické věci, ty se řeší na té oddílové radě. Ale co se týče těch detailních schůzek potom družinových, tak tam to je z velké části možnost té družiny a toho rádce. Současně tam není primární jenom ten program. To, oč se jedná, je to výchovné působení. Scouting je pokus proměnit svět skrze srdce člověka, skrze dospívajícího člověka, skrze srdce dítěte. Čili veškerý program, pokud je opravdu skautský, tak má nějaký výchovný přesah. A tu výchovnou stránku, tak kvůli ní jsou tam hlavně ti dospělí průvodci. Ti kluci a ty holky si kolikrát jsou schopní vymyslet program lepší, než kolik, co jim předloží ti dospělí. Ale to, kvůli čemu ti dospělí jsou opravdu ti doprovázející, to je jeden z prvků skautské výchovné metody, doprovázení dospělými, tak ty jsou tam zejména kvůli tomu, aby pomáhali proměňovat charakter těch přítomných. A pomáhají to nejen tím, že vykládají, co by se mělo, nejen, že jim dávají k dispozici i takové programy, kde se to můžou nejen dozvědět, ale leco zažít, ale hlavně svým vlastním příkladem, jak jednají mezi sebou, to je úplně klíčová věc, jak v rámci toho vedení ti lidé se chovají a jak jednají, i jak jednají potom s těma chlapcema a děvčatama.
0: Díky, Edi, kdyby si to mohl ukázat, popsat na nějakém konkrétním příkladu, nějaký ten výchovný cíl, jak to může ta družina realizovat?
1: Scouting je postaven na třech základních principech, odpovědnost vůči Bohu, vůči druhým a vůči sobě, a vyjádřením toho je slib a zákon a také heslo a příkaz. A ti dospělí tam jsou v prvé řadě proto, aby ukazovali v reálných životních situacích těm klukům a děvčatům, jak ten slib a zákon fungují v té realitě. Například přijde situace a někdo sám aktivně druhému pomůže. A ten vedoucí je tam proto, aby řekl, no výborně, Tintíšku, přesně tohle to nám říká třetí bod skautského zákona. Skaut je prospěšný a pomáhá druhým. Nebo jdou lesem a tak, jak častokrát dneska ty děti dělají, utrhne jen tak bezmyšlenkovitě hlavou nějaké rostlině. A teď on ho zastaví a řekne, no a co ti říká k tomu náš šestý bod zákona? Skaut je ochránce přírody. Myslíš si, že takhle máš jednat? No, čili kvůli tomu jsou tam zejména ti dospělí, aby ukazovali, jak v tom reálném životě se právě ten slib, zákon, případně heslo a příkaz realizují.
0: Díky za konkrétní ukázku. Já se zeptám, jak ses dostal k vedení skupiny nebo družinu.
1: Tak? No, já jsem se dostal k vedení Vlčat.
0: Jo, Vlčat.
1: A družinový systém je typický pro skauty. To znamená, u Vlčat tam jsou šestky, čili tam přece jenom ten šestník, to není ještě rádce. Tam je skutečně docela důležitá ta jistá vyspělost, která je charakteristická pro tu už věkovou skupinu těch 11 až 15. Mm-hmm. No, čili já jsem nikdy družinu nevedl. Já jsem vedl šestky, nebo potom hlídky jsme měli v 70. až 90. letech, čili tam to vím, ale vždycky jsem viděl, jak taky můžou ty družiny fungovat, protože samozřejmě, jak ty kluci potom dospívali, ale já jsem vždycky měl na starosti ty nejmladší.
0: Mm-hmm. Jak jsi mluvil o tom, že je tam ten princip té vrstevnické výchovy, tak první, co mě napadlo jako rodiče, je, že mi to přijde nebezpečný, že se děcka vychovávají jako do jisté míry sami. Má to nějaký rizika, nebo je to moje obava přehnaná?
1: No, tak jak jsi to řekl, tak to má rizika veliká. Právě proto ty rodiče mají obavu, aby se jejich dítě nechytlo nějaký špatný party. Mm-hmm. Ale ve skautingu to probíhá všechno v kontextu té hluboké morálně duchovní výchovy, která tam je.

0: setkání oddílové rady, ten družinový systém, i v ten fungující není, tak tady máš, Tome, svou družinu a dělej si, co chceš, že jo. Tam je vždycky strašně důležité, když si něco děláš, proč to děláš, jak to pomáhá, aby byli lepšími chlapci a děvčaty, lepšími skauty, skautkami. Čili ten dozor není tak bezprostřední, jak by si třeba někdy rodiče představovali, ale kontinuálně je tam velmi silné působení a jakmile jednou se to podaří zaběhnout, tak potom se vlastně vytvoří určitá kultura života pro tu družinu a tam zas není tak už snadné, aby někam sklouzla k něčemu, co opravdu by těm dětem ublížilo. Čili já jako rodič bych byl velmi rád, kdybych měl pravidelný kontakt s vedoucím nebo i s rádcem, ale současně bych si říkal, no to je bezvadný, že toho mýho 13-14 letého kluka tímhle způsobem pomáhají vychovávat jeho vrstevníci. Protože vrstevníci běžně ve třídě dneska, nebo tam, kde se ještě ty děti vyskytují ve sportovním oddíle, nevychovávají. Určitě ne záměrně a častokrát ne k dobrýmu, ale v tom oddíle to je právě určitý kontrast.
1: Možná trochu odbočím, ale zeptám se, ve skautingu družinový systém funguje řadu let. Jak je to možný?
0: No tak možný je to tím, že to je jeden z těch 8 základních prvků skautské výchovné metody, ten je tam od počátku. Baden Powell si všimnul, ještě když byl generál v Jižní Africe, že kluci 14-15 letí jsou vlastně, když dostanou zodpovědnost, schopni neuvěřitelných věcí. On je využíval jako zvědy v té búrské válce a tam se mu to velmi osvědčilo. A potom, když v Indii viděl taky takhle staré chlapce, zejména chlapce, kteří dokázali s jistou podporou dospělých žít velmi zajímavým způsobem, tak to vtělil jako výchozí princip skautingu. Čili družinový systém je v tom skautingu od počátku. On věděl, Baden Powell byl geniální pedagog, že parta je opravdu silná přirozená potřeba dětí. Jsou samozřejmě děti, které jsou takové velmi individualistické, introverti, kteří třeba tu partu úplně nechtějí. Ale naprostá většina dětí po ní touží a hledá ji. A když nenajde tu správnou, tak se potom snadno chytne špatné.
1: Souhlasím, Eddy. A za chvilku se budeme bavit o tom, jak založit takovou družinu, aby to byla dobrá parta.
2: Předáváme, co jsme se sami naučili.
1: Hodně jako rodič bych ocenil právě, kdyby i moje děti chodily do dobré party, mělo dobrou partu, družinu. Eddy, je radost si s tebou povídat o družinovém systému. Teď trochu možná znova odbočím, možná právě do té rodiny. Vrtáme hlavou jak jako rodič, jestli je to vůbec možné, aby v jeho rodině jako fungoval družinový systém. Jde pracovat v rodině družinovým způsobem?
0: Jenom částečně. Problém dnešních rodin je, že těch dětí je tam tak málo, že žádná družina z nich není. Správná družina má minimálně 6, optimálně 8-9, maximálně 10-11 členů. No, tak Klapzubova 11, to mohla být docela dobrá družina a z toho líčení se zdálo, že to tam funguje. Protože to, co je plus a dalo by se využít i v rodině, je to, že ti starší určitým způsobem pomáhají vychovávat a podporovat si mladší. Tohle, s kým se běžně děti dneska vlastně nesetkají. Mají jednoho sourozence na nejvejš, který je buď obtěžuje, nebo s ním mají nějaký problémy, ale to, aby měl k dispozici 4-5 mladších sourozenců nebo kamarádů a 3-4 roky se vlastně nějakým způsobem staral o to, aby i oni mohli dobře žít v té družině, to není běžné. Čili to, co se myslím dá z toho družinového systému využít i v rodině, je přenášení zodpovědnosti na ty děti. A to se dneska taky běžně v rodině nedělá. Prostě 12-13 letý chlapec nebo děvče jsou schopni opravdu už významným způsobem se podílet na chodu třeba rodiny. A tohle to tam by to šlo. A vždycky si udělat jednou za týden v neděli po obědě určitou oddílovou radu, rozdělit si ty úkoly, promluvit si o tom, co chceme v tom následujícím období.

0: období uskutečnit a tohle to by mohlo dobré rodině fungovat a připravit ty děti na to, aby postupně přebírali zodpovědnost za tu rodinu. To mi přijde, že dneska je taky velmi důležité, protože sice děti a dospívající jsou zvyklí, že ta rodina, ty rodiče pro ně dělají první, poslední, ale moc nejsou zvyklí na to, aby taky něco oni dělali pro to, aby ta rodina mohla dobře žít.
1: Jako rodiče mi dochází, že je potřeba s tím začít dřív než v těch 12 letech, protože
0: přesně,
1: to se nastavuje špatně.
0: Přesně. Kvůli tomu je tam ten vlčátko světluškovský věk, kde je tam už ta šestka, ten šestník. Šestník není rádce, nemůže přebírat všechno, ale už některé prvky, postupná zodpovědnost za sebe i za ty kluky ostatní už přebírá.
1: Možná právě, protože já mám děti v tomhle věku, šestníka mám doma asi.
0: No, no.
1: Co vlastně jako může jako dělat, nebo jakou věc mu můžu jako svěřit?
0: Určitě se mu může svěřit část programu. Už to 9-10leté dítě je schopné vymyslet docela dobrý 10-15minutový program. A když se mu to povede, a ten vůdce je tam proto, aby se mu to povedlo, tak to je ohromný úspěch a už takhle starý chlapec nebo děvče se učí, že opravdu může přispět ostatním. Současně by měl být určitým také vzorem toho pro ostatní, jak žít ten skautský život. Vlčata světlušky mají taky svůj slib a zákon, pěkný slib, zákon dnes pětibodový, a ten šestník je tam proto, aby sám podle toho žil a případně to někdy i pomohl těm mladším začít naplňovat. A mu řekl, hele, Beruško, tohle to takhle přeci náš zákon říká, Beruška se ovládá, překonává se, tak ty to přece zvládneš.
1: Když jsem naznačoval, že se budeme bavit o tom, jak založit takovou družinu, tak ve skautu je to běžný, normální, a co třeba v kontextu, jako kdy to jako zavádíme nově, třeba do klubu, kde to jako není běžný, nebo vůbec to neexistuje, tak jak začít?
0: Především já musím trošku vyvrátit představu, že i v současném junáku je to běžné. Není to úplně běžné, my už 20 let dost usilovně se snažíme, aby to běžné bylo, a zdaleka ne ve všech oddílech to funguje. Protože dobře fungující družnový systém znamená nejen, že jsou chlapci a děvčata rozděleni na skupiny po těch 8-9, třeba kvůli programu. To je hezké, ale to není ještě družinový systém. K tomu, aby ten družinový systém fungoval, tak v první řadě tam musí být ti schopní rádci. Bez rádce, který je schopen přijmout tu zodpovědnost za tu svou skupinu a po delší dobu, minimálně jednoho roku, se dá na něj spolehnout, že pod jeho vedením ta družina bude fungovat, tak to nejde. A to dneska je ten největší problém, že těch i v tom junáku zdaleka ne všechny oddíly mají dostatek rádců.
1: Mm-hmm.
0: Protože ten rádce musí být opravdu chlapec nebo děvče, kteří jsou poněkud vyspělejší. Jednak musí mít určité charisma, bych řekl, aby je ta parta, ta skupina brala za toho svého šéfa. Bez toho ten rádce, bez té přirozené autority, to není schopen dělat. A krom toho to musí být někdo, kdo ten scouting opravdu bere vážně, kdo je přesvědčený, že žít podle slibu a zákona je opravdu skvělá možnost a snaží se o to dnem i nocí. A takovýhle chlapci a děvčata v té dnešní společnosti jsou vzácní. Jo? Čili to je první úkol, když chceme zavést družinový systém, musíme najít rádce. Nejčastěji je to tak, že v té nerozlišené skupině dětí vůdce si všimne někoho, kdo by to třeba mohl být, a začne se mu věnovat. Věnovat i mimo ty schůzky. Pozve ho k sobě domů, vykládá si s ním o něm, no a testuje, jestli by to mohl být. No a třeba po půl roce, tři čtvrtě roce, může, když má třeba dva takovéhle typy, tak přijít s tím před tím celým oddílem, že teda zkusíme opravdu ten systém, který vymyslel zakladatel skautingu Baden Powell, a že teda budeme mít dvě družiny. A tadyhle Štika a Pampeliška jsou právě rádci, protože jsem si všimnul, že vy je docela berete. Berete je teď se udělá, zjistí, jestli to tak je, když dával bacha ten půl rok, tak ví, že to funguje, tak ty ostatní, a ve chvíli, jak se ti ostatní k němu takhle přihlásí, no tak to může začít fungovat. Ten vůdce potom může společně už s těmi adepty na ty rádce jim vykládat, co to bude znamenat, my teď budeme schopní mít svoje vlastní schůzky, nebude tady žádný dospělej na nás dohlížet, takže bude záležet hodně na vás, jak si to uděláte, aby to bylo dobrý. Současně Pampeliška pravidelně bude na oddílových radách a bude to, co vám přijde důležité, na těch oddílových radách tlumočit. No, čili nezbytnou první podmínkou toho, aby ten družinový systém tam, kde nefungoval, se mohl začít zavádět, je najít dobré adepty na rádce.
1: Trochu jsem se říkal, jestli na ně mám čekat jako houby po dešti, nebo jestli se k tomu můžu nějak přičinit, a ty jsi vlastně říkal, že můžu tím, že jim dávám postupně nějaký úkoly a testuju je v podstatě, ano. Ověřuju, jestli vidím v nich ten potenciál.
0: Přesně. Musí to být pozvolný nárůst té zodpovědnosti, kterou na ně přenáším, a současně stále sleduju, jak na něj reagují ty ostatní. Jestli on v té zodpovědnosti obstál, a současně, jestli ti ostatní už začínají chápat, že tu zodpovědnost on za ně má a pomáhají mu v tom. Nehážu mu klacky pod nohy. V dobré partě, nejen skautské, ti členové toho svého šéfa respektujou. Oni ho respektujou proto, protože prostě má tu přirozenou autoritu. A to je docela nezbytná podmínka i pro dobrého rádce.
1: Tak máme už dobrýho rádce k založení družiny, pak takový počet, jsem slyšel, 8 na jednu družinu.
0: 8 je úplně ideální. Ne?
1: Jo, takže
0: 6 až 9.
1: Jo, takže 16 až 20, aby vznikly dvě takové družiny,
0: ano.
1: V oddíle. Jako vedoucí přemýšlím nad tím, když bych chtěl rozdělit oddíl na dvě družiny minimálně, tak jestli neochuzu tu družinu o vztahy s tou druhou družinou, čili jestli má smysl je rozdělit.
0: Jestliže mám 14 až 18 členů oddílu, tak není reálné, že by každý s každým měl opravdu dobrý vztah. Dobrý v tom smyslu, že opravdu si vzájemně vyhovují, těší se na sebe a tak dále. Právě proto ten počet těch 6 až 9 je důležitý, protože to je tak jako maximum toho, aby, když se takováhle skupina sejde, aby tam vzniknul vřelý vztah každého s každým. Jo? Čili to rozdělení na ty družiny není na úkor budování vztahů se všemi. Je to ale příležitost, aby aspoň s některými ty vztahy byly fakt hodně dobré. Krom toho, jak jsem řekl, kromě družinových akcí jsou pravidelně akce oddílové, kde jsou všichni pohromadě, zvlášť takovou záležitostí je tábor. Na táboře samozřejmě dochází k velmi dramatické proměně, doufám pozitivní proměně vztahu a celkového přístupu k tomu skautskému životu, čili tam je další příležitost rozvíjení těch vztahů, ale ta družina je příležitost, aby vznikly už během roku velmi těsné a dobré kamarádské vztahy, aspoň s některými.
1: Tím, jak jsi mluvil o tom táboře, tak si vybavuju, že tam mi to jde jako přirozeně vytvářet ty družiny, protože tam je přeci jenom hodně dětí a pracuje se více ve skupinkách. Mě ještě napadá, když mám oddíl a chci vytvořit třeba, dejme tomu, jenom dvě družiny, tak jak to udělat?
0: Především už jsme si řekli, že podmínkou mít adepty na rádce. Když mám adepty na rádce, no tak se s nima bavím. Který kluci se spolu hlavně kamarádi, protože aby to byla parta, tak už tam musí být základ těch přirozených dobrých vztazích. Tudíž do družinky je ideální, když přijdou právě ti, kteří spolu běžně kamarádi, kteří se i mimo ty schůzky třeba potkávají, jsou ze stejné třídy nebo ze stejné školy a tak dále. Tudíž první důležitý kritérium je, aby v rámci té družiny existovaly ty přirozeně dobré vztahy. Může se stát, že třeba, když jich tam mám 12 a chci z toho udělat dvě družinky, no tak, že třeba někteří opravdu kamarádi skoro se všemi, tak tady by mohl být trochu problém, ale k tomu jsou právě ty oddílové akce, A druhá věc je, když kamarádi spolu, tak ještě jaký mají vztah k tomu potenciálnímu rádci. Jo, to jsou dvě takové podmínky. Aby ta parta opravdu byla parta, ta skupina, která má být družina, a jestliže je, tak ještě budou akceptovat toho rádce. Když ano, tak to je výborný počátek pro vytvoření družiny.
1: Uh-huh. Zní to výborně, umím si to představit, že to funguje i v mém klubu. A právě si říkám, už jsme to tady hodněkrát jako naznačili, povede se mi to, vedu oddíl, vytvořím dvě družiny a co já jako vedoucí?
0: No ty jako vedoucí tam máš v první řadě tu výchovnou roli a strategickou roli. To jsem právě říkal, bo to je oddílová rada, kde se řeší tyhle ty strategické věci, protože i dobrému rádci se stane, a pokud ho i akceptuje ta družina, ale vzniknou tam výchovné problémy. Tak jednoduchý výchovný problémy řeší ten rádce, ale můžou tam být složitější a s kým on přichází na oddílovou radu a to se řeší tam. Mm-hmm. Čili dospělí jsou právě průvodci, ti, kteří jednak učí strategický směr, s tím, že ale naslouchají i těm mladším, a za druhý jsou tam proto, aby garantovali určitou výchovnou kontinuitu a narůstání vlastně toho výchovního dopadu na ten celkový život oddílu.
1: Takže vlastně mým úkolem stejně zůstává nějaký směr, udávat to, kam se to bude vyvíjet, vlastně nenechávat to...
0: No to je jasný. Ano, s tím, že určování toho strategického směru se děje na těch oddílových radách, čili je to taková situace, kdy třeba i ti rádci přichází z nápady, leckdy dobrými, který by mě jako vůdce nenapadly, a já je integruju do toho celkového směru. Ten celkový směr v tom má taky junák výhodu nebo scouting výhodu, že ten celkový směr, ten je v podstatě furt dán třemi základními principy, slibem, zákonem, heslem a příkazem. Mm-hmm. Jo, že ten my si moc nemusíme vymýšlet. Yeah. My jenom hledáme způsob, jakým to potom proměnit v život.
1: Mm-hmm. Mluvíš o těch oddělových radách, to mám si pod tím představit nějakou poradu vedoucích plus ty rádci.
0: Přesně.
1: Jak to funguje?
0: Ano, mimo těch oddílových akcí a mimo družinových schůzek se musí scházet oddílová rada. Oddílová rada je vůdce, jeho zástupce, případně oddílový rádce, který se zvlášť potom stará o ty rádce družinové, a družinový rádci. A tohleto setkání vede k tomu, aby se probralo, co se stalo v těch družinách, jaký mají přání, jaký mají starosti, a ze strany zase toho vedení, jak jsme pokročili, co můžeme udělat pro to, aby příště to třeba bylo lepší, jaké úkoly jsme třeba dostali i od nějakých partnerů zvnějšku, tady nás žádají, aby jsme udělali brigádu nebo něco takového, čili aby ten oddíl a ta družina nežila jenom sama pro sebe, aby taky byla součástí té komunity, v které existuje, to tam většinou zajišťují právě ti vedoucí. A to se řeší na těch oddílových radách. Dobrá oddílová rada nemusí trvat moc dlouho, ale tak 1,5 až 2 hodiny, ano. Mm-hmm. Nemusí být každý týden, ale tak jako 2x do měsíce, minimálně 1x za měsíc je nezbytné.
1: Jo, rozumím. To dává smysl, tak je to nějaký systém, má to nějakou strukturu. Zmínili jsme vedoucí, rádce. Co ostatní členové, jakou to mají roli, ty členové té družiny?
0: Ty mohou mít docela různé zajímavé specifické funkce. Někdo je kronikář, někdo se stará o web družiny, někdo tam je hudebník třeba. No, čím víc se podaří zapojit ostatní členy družiny k tomu, aby každý to, v čem je dobrý, mohl nabídnout, tak je to skvělé. Určitě každý tam něco může mít, dokonce vím, v jedné družině prostě podhledali, co pro toho jednoho maníka tam a tam zjistili, no tak to bude ochutnávač čaje. Jo, prostě i takováhle legrační úloha, ale může znamenat, že on tam má prostě svoje místo a svůj úkol a toho zapojuje do té družiny.
1: Jo, to jsem rád, že vlastně každý si tam najde svoje místo.
0: Ano, každý si tam má právě najít svoje místo.
1: Nikdo není na ocet, každý se tam může najít a vlastně měl, aby ano, se tam cítil dobře jako
0: bez
1: v partě.
0: Bez toho by to nebyla ta parta.
1: Eli, jsme na konci našeho prvního rozhovoru, budu si pamatovat to, že každý v té partě se má cítit asi dobře, tak jsem si to jako přetlumačil pro sebe. Co by si měli pamatovat vedoucí nebo rodiče o družině?
0: Že ta družina je mimořádná příležitost, aby se z toho jejich chlapce nebo z toho děvčete stal zodpovědný, tvořivý člověk. Protože to je dneska dost vzácné, aby takhle děti byly vychovávány, ale je to nezbytné pro jejich dospělý život. A to ta družina opravdu může k tomu významně napomoct a je to vlastně taková primární škola demokracie.
1: To chci pro své děti.
0: No.
1: Díky, že jsi sdílel velkou porci svých zkušeností ze světa dětské party, družiny. Příště budeme mluvit o klíčové roli rádce a jak posouvat týmového ducha v družině. Od mikrofonu se pro teď loučí moderátor Pepa Kostelecký a můj host Eddie. Ahoj.
0: Ahoj.

0: Poslouchali jsme pořad Štafeta, aktuální série, a ten obsah vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Reprízu tohoto dílu naladíte v pátek v 18.30 anebo v pondělí ve 4.15 v noci. No a za týden nás čeká další díl této série o síle dětské party, jak družinu posílit.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

14. května jsou v kalendářích v Česku i na Slovensku uvedení Bonifácové. Bonifác je poslední z takzvaných zmrzlých mužů. Jeho jméno vychází z latinského výrazu homo bonifáti, což znamená člověka dobrého osudu. My bychom jednoduše mohli říci, že každý Bonifác je alespoň podle jména šťastlivec. Tak všem šťastlivcům přejeme všechno nejlepší.

Kalendárium. Výročí spojená s dnešním datem 14. května prozradí kalendárium a připomene významné události a také výročí narození či úmrtí osobností nejen veřejného dění, ale také literatury a nebo muziky. Května roku 1608 byla založena protestantská unie, jedna z bojujících stran pozdější 30leté války. Šlo o spolek 8 protestantských knížat a 17 protestantských měst svaté říše římské. Podnětem k uzavření unie bylo dobytí a zabrání svobodného říšského města Donauwörth bavorským kurfiřtem Maximiliánem I. poté, co ve městě protestanti bránili katolickému procesí. V reakci na založení protestantské unie vznikla o rok později katolická liga. V průběhu 30leté války unie několikrát podlehla lize a roku 1621 byla rozpuštěna. Květen roku 1948 je v historii izraelského státu velmi důležitým a podstatným. Jde totiž o datum vyhlášení nezávislosti tohoto státu. Další den bylo území Izraele napadeno vojsky 5 arabských států. Příměří přišlo po roce bojů. Do OSN byl nový stát přijat 11. května roku 1949. Připomeňme si výročí narození českého spisovatele Eduarda Petišky. Velmi brzy se začal specializovat na dětskou literaturu. Připomeňme například jeho převyprávěné starořecké báje pověsti, Martinkovu čítanku nebo čtení o hradech, zámcích a městech. Do historie vyvoleného národa se vypravil knihami Příběhy starého Izraele a Příběhy, na které svítilo slunce. Eduard Petiška se narodil 14. května roku 1924. A to je z dnešního kalendária v tuto chvíli vše. Připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: námi, nejste sami. Rádio 7.
1: To bylo pravé poledne ve čtvrtek 14. května roku 2026 od mikrofonu ze studia Rádia 7. Vás zdraví a u poslechu vítá Karolína Vološinová. Bývá dobrým zvykem tady na této stanici, že se každé poledne, každý den spolu modlíme. A tato výzva platí pro vás, chcete-li, můžete se přidat ke mně. Pane Bože, Otče náš, děkuji ti mockrát za dnešní den, děkuji ti za to, že můžeme i dnes vysílat a prosíme tě za všechny posluchače, aby si obnovoval našeho ducha. Buď prosím k nám milostivý a vymaž všechny naše nepravosti. Amen.

O čekání na vhodnou chvíli a také o rozhodnosti je v čtení na pokračování věnováno spoustu kapitol. Aktuálně v něm čteme knihu Zuzany Sedláčkové, kterou nazvala Nepřemožení. Dostáváme se v ní k samému závěru. Manželé Sedláčkovi začali ve Švýcarsku, kam utekli z komunistického Československa, nový život a novou službu. Bůh jim otevřel cestu k lidem a z mnoha národů, kterým mohli pomáhat a přinést evangelium.

Jednoho dne jsme dostali zprávu, že naši věřící přátelé z Bratislavy utekli do zahraničí a jsou v táboře v Rakousku. Boží duch se dotýkal našich srdcí. Byli jsme přesvědčeni, že skrze tuto zprávu k nám mluví Bůh. Bylo nám jasné, že nesmíme ty lidi v cizí zemi nechat bez pomoci. Připravili jsme několik kufrů, otevřeli skříně a jednali jsme podle Lukáše 3:11. Kdo má dvě sukně, dej nemajícímu. Naplnili jsme 4 velké kufry a příštího dne jsme se vlakem vydali na cestu. Ve Vídni nás čekali přátelé z misie, kteří nás zavedli do sběrného tábora. Sběrné tábory byly rozmístěny po celém Rakousku, nejvíce v horských oblastech. Turistické penziony byly proměněny v ubytovny pro utečence. Rozmístění těchto ubytoven bylo tajné, aby utečenci byli v bezpečí před špionáží ze staré vlasti. Bylo nám jasné, že stojíme na prahu otevřených dveří, které nám Pán Ježíš otevřel doširoka a které nikdo nemůže zavřít. Prošli jsme těmi dveřmi a ocitli jsme se na území nářku, zoufalství a beznaděje. Vzpomněla jsem si na jedno vidění ve staré vlasti, kterému jsem tehdy nemohla porozumět. Viděla jsem před sebou velkou zeměkouli, na ní mnoho lidí, kteří zvedali prosebně ruce a vyhlíželi pomoc. Za nějaký čas přišlo další vidění. Viděla jsem velkou mapu různých národů asijských i evropských. Pak tam proudily zástupy lidí. Na jejich tvářích bylo vidět stopy zoufalství a beznaděje. Naši přátelé pozvali uprchlíky z vedlejších pokojů a my jsme je povzbuzovali Božím slovem, o kterém mnozí doposud nic neslyšeli. Vyprávěli jsme jim příběhy z Bible i osobní zkušenosti s Pánem. Byli to vděční posluchači, kteří od nás přijali část Bible. Mnozí z nich nám svěřovali své těžkosti a s některými jsme se mohli modlit. Pak jeden po druhém přicházeli za námi s prosbou, abychom navštívili i jejich příbuzné, kteří jsou ubytováni v blízkém táboře. Dávali nám hned jejich adresy. Tak jsme hned v prvním táboře zjistili adresy několika dalších uprchlických táborů. Když jsme se vrátili do Švýcarska, vyprávěli jsme v misii o svých zkušenostech. V některých ubytovnách žilo i 5 lidí v jednom malém pokojíku. Pro celé poschodí byla k dispozici jediná pračka. Topilo se 15 minut ráno, 15 minut v poledne a 15 minut večer. Mnozí onemocněli. Prosili jsme misii o pomoc, aby nám poskytla mikrobus, kterým bychom mohli potřebným rozvážet teplé šatstvo, boty a také duchovní literaturu v různých jazycích. Misie nám vyhověla a pro nás nastalo období evangelizační činnosti mezi mnoha národy. Poprosili jsme vedoucí ubytoven, aby nám dali k dispozici nějakou velkou místnost, kde jsme shromáždili lidi. Často se stávalo, že jeden večer se obrátilo ke Kristu i několik desítek lidí. Zde musím podotknout, že své rozhodnutí nepotvrdili jenom zvednutím ruky, ale jednotlivě přicházeli za manželem a za mnou, aby nám svěřovali své problémy, vyznávali hříchy a přijímali u Pána Ježíše odpuštění a vítězství. Mnozí z nich se v nové vlasti nechali pokřtít, vyhledali si shromáždění a následují Pána. Dlouho nám o tom ve svých dopisech svědčili.

Netrvalo dlouho a rozvinula se před námi celá síť utečeneckých táborů, které jsme pravidelně navštěvovali. Nakoupili jsme několik balíků mořské soli, již jsme rozdělili do menších lahviček a rozdávali na kloktání těm, které bolelo v krku nebo měli chřipku. Netrvalo dlouho a lidé poznávali náš mikrobus. Kdykoliv jsme zastavili před některým táborem, v okamžiku jsme byli obklíčeni lidmi, kteří prosebně zvedali ruce a křičeli jeden přes druhého. Prosím, teplý svetr, kalhoty, boty! Obcházeli jsme tábor za táborem a využívali jsme každou možnost ke svědectví o Kristu. Zhromažďovali jsme lidi k evangelizaci, kde jsme pak rozdávali Bible a duchovní literaturu. Jednou jsme byli obklíčeni množstvím lidí, všichni se tlačili blíže k autu, ale vzadu stála nesměle žena v červeném svetru. K ní se tulil malý, sotva pětiletý chlapeček. Její pohled byl nesmělý, až bojácný. Paní, potřebujete něco? Navazovala jsem s ní hovor. Žena se dala do pláče a vyprávěla mi své zážitky. Poté, co mě manžel opustil, rozhodla jsem se, že se synem utečeme na západ. Šli jsme z Jugoslávie horskou cestou do Rakouska. Bála jsem se, abychom nebyli podezřelí. Nevzala jsem proto sebou nic, jen prosinka v plastové lahvičce trochu pití a kus chleba. Bylo vedro, nevzala jsem si ani svetr. I tento svetr mi půjčila jedna Češka v táboře, protože jsem cestou nastydla a mám potíže s ledvinami. Za námi stejnou cestou pospíchal jakýsi muž, dohonil nás a dal se s námi do řeči. Měl ten týž úmysl jako my. Ten muž si nevzal sebou ani pití, ani chléb, měl jen malou knížku. Říkal, že je to Bible, Boží slovo. Tam prý nachází směrnice pro svůj život, poznává hodnoty života. Vyprávěl mi o pádu člověka, o hříchu, o Boží lásce, o Ježíši. Nikdy předtím ve vlasti jsem

Bohu a řekla mu: Bože, ty vidíš mou situaci, řekni mi, co mám dělat. Pak jsem vzala Bibli a namátkou jsem ji otevřela a četla. Zajímavé je, že mi Bůh dosud dal vždy slovo do mé situace. Včera jsem byla sklíčená. Ještě tento týden jsem měla jít do nemocnice. Měla jsem starosti, co bude s mým synem. Bude zde sám, všemu bude cizí, jazyk, lidé, jídlo, a on zde musí zůstat sám. Otevřela jsem Bibli a prosila Boha o jeho slovo do mé situace. A Bůh promluvil. Protož pravím vám, nepečujte o život svůj, co byste jedli a co pili, ani o tělo své, čím byste se odívali. Zdali není život více než pokrm a tělo nežli oděv? Hleďte na ptactvo nebeské, že nesejí ani nežnou, ani nezhromažďují do stodol, ale Otec váš nebeský živí je. Zdali vy jich mnohem nepřevyšujete. Matouš 6, 25 až 26. Na to jsem se začala s Bohem hádat. Jak mi můžeš dát do mé situace takové slovo? Nestarejte se. Vždyť já zde nikoho neznám a ani mne nikdo nezná. Nepošleš mi přece anděla z nebe, aby mi pomohl. Nyní na vás hledím jako na zázrak. Neuplynulo ani 24 hodin, co jsem rozmlouvala s Bohem. Vy jste neznala ani mou situaci, ani mne. Byla zde hromada lidí a vy jste si všimla právě mne a oslovila právě mne. Pak jsme jí nabídli potřebné věci a ona poznala, že Bůh je osobní. Nakonec jsme se s ní pomodlili a ona vydala svůj život Pánu. Bůh chce, aby všichni byli spaseni a přišli k poznání pravdy. K tomuto plánu Bůh potřebuje lidi, kteří mají vztah k druhým.

Při svých misijních cestách jsme navštívili různé utečenecké tábory. Nemůžu zapomenout na skupinu mladých mužů, kteří stáli před jednou ubytovnou. Bylo to před Vánocemi, byl mrazivý večer. Když jsme se k těm mladíkům přiblížili, spozorovali jsme, že muž, který stojí uprostřed nich, tam stojí v košili. V náruči držel novorozeně, které bylo omotané v jeho košili. Byli to Vietnamci. Když jsme pro ně hledali potřebné šaty, přišlo mi do srdce slovo: nahý jsem byl a přioděli jste mne. Cožkoliv jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Matouš 25:38-40. Jednou jsme uspořádali evangelizaci v jídelně větší ubytovny pro uprchlíky. Povšimla jsem si jisté mladé ženy. Zeptala jsem se, zda jí smím darovat českou Bibli. Bibli? Zeptala se udiveně. O Bibli nemám zájem. Ukončili jsme s manželem studia a nyní máme namířeno do Kanady, a to výhradně do Montrealu. Naším cílem je kariéra. Ještě jsem držela Bibli v ruce, když mi najednou řekla: a nebo mi ji dejte. Je pěkně vázaná a v našem pokojíku nemáme žádnou ozdobu. Manžel mi může ze dřeva udělat malou poličku na zeď a na ní položím tuhle Bibli. Vedle ní svíčku a zápalky. Pokojík s touto ozdobou bude vypadat vlídněji. Naší evangelizace se zúčastnila z dlouhé chvíle, i když k poselství měla odmítavý postoj. Asi po dvou měsících jsme se vypravili opět na misijní cestu. V horských oblastech jsme si povšimli, jak větve stromů jsou jakoby osekané a namísto rozvětvených jehličnatých stromů vidíme jen zástup pahýlů. Ptali jsme se kolem jdoucích, jak si máme ten úkaz vysvětlit. Načež nám vesničané vyprávěli o mimořádné zimě, kdy pršelo a vzápětí mrzlo, jak sněhem a ledem obalené větve nezvládly tíhu sněhu a ledu,

lomili se a popadali na zem. Také nám vyprávěli o dětské nemoci, která v okolí řádila a postihla hlavně děti do 2 let. Byla to jakási nová nemoc, na kterou lékaři neměli lék. Mnoho slabších dětí tu nemoc nepřekonalo a podlehli jí. Manžel si pochvaloval, jak byl chytrý, že nakoupil tolik mořské soli, aby ji uprchlíci použili na kloktání a tak zamezili šíření nemoci. Došli jsme do ubytovny uprchlického tábora. K mému překvapení jsem potkala na chodbě onu ženu, která měla namířeno do Kanady. Hned se ke mně přidružila a vyprávěla mi své poslední zážitky. Letos jsme prožili zimu, o jaké jsem neměla představu. Celý kraj byl pokrytý sněhem, ze sněhových závějí trčely olámané kůly stromů. Silný vítr pronikal všemi skulinami do místností, zvenčí bylo slyšet hvízdání meluzíny. V táboře se šetřilo topivem a topilo se jenom 10 minut ráno, v poledne a večer. Není divu, že se tak rychle v táborech rozmohly nemoci. Můj mladší 2letý syn onemocněl tou novou nemocí. Nemohu vám popsat strach, který jsem prožívala. Neustále jsem seděla u jeho postýlky. Oka jsem z něj nespustila. Jeho vpadlé tváře měnily barvu. Žlutá, namodralá. A chlapeček těžko dýchal. Najednou se zhluboka nadechl, pak trhaně vydechl a už jsem neslyšela nic. V tom zhasla světla. Nevěděla jsem, jestli můj syn ještě žije nebo je mrtev. Vzpomněla jsem si na svíčku na poličce na zdi. Přikrčila jsem se k ní, rozsvítila svíčku. Namátkou jsem otevřela Bibli, která ležela vedle svíčky, a četla jsem. Neboť nebude nemožné u Boha žádné slovo. Lukáš 1:37. Přiskočila jsem k postýlce. Chlapeček ležel pořád nehybně a nedýchal. Vzal jsem ho do náruče. Přečtené slovo z Bible mi dalo jakousi nadpřirozenou sílu. Začala jsem volat hlasitě k Bohu. Bože, u tebe není nic nemožné, navrať život mému synu. Bylo mi lhostejné, jestli mne lidé na chodbě a ve vedlejších pokojích slyší. Opakovala jsem tu větu několikrát. Pak se najednou rozsvítila světla a chlapeček se nadechl tak, jako předtím vydechl. Jsem přesvědčená, že to byl Boží zásah. Poklekla jsem před jeho majestátem a v slzách jsem mu děkovala. Pak totéž udělal manžel a oba jsme společně vydali svůj život Bohu. Chceme mu sloužit, pokud žijeme. Cílem našeho života už není Kanada, Montreal a kariéra, ale Ježíš. Pak mi ukázala svou Bibli. Tato Bible už neleží na poličce. Využíváme ji s manželem v každém volném čase, abychom v ní četli a studovali ji. Víme, že Bůh k nám v ní mluví. Chceme ho poznat a poslouchat.

Pak otevřela Bibli a ukázala mi ji. Různé verše měla podtržené barevnými tuškami na okraji datum, kdy verš promluvil k jejímu srdci. Když se vzpíráme Bohu, Bůh musí použít zvláštní cesty, aby nám otevřel oči. Pak promění naši bolest v radost. V Rakousku jsme často jezdili do okolí St. Georgenu, kde bylo mnoho uprchlických táborů. Před jedním z nich stála na břehu jezera Atrze velká loď. U té lodi se zhromáždili uprchlíci z tábora. Byl jich celý zástup. Tam jsme rozdávali šaty, boty a svědčili jsme o Pánu Ježíši. Když jsme domluvili, spozorovali jsme mladého muže, něco přes 20, jak tam zamyšleně stojí. Cítili jsme, že nás Pán k němu vede. Byl překvapený a jako by nás očekával. Vyprávěl nám svůj problém. Jako 10letý chlapec si hrál s kamarády na louce, která byla na svahu nad silnicí. Najednou vzal bez rozmyšlení kámen a hodil ho po kolem jedoucím autobusu. Přední sklo se roztříštilo. Šofér zastavil a začal chlapce honit. Na úbočí toho kopce byl lom. Chlapec prchal po cestičce nad lomem. Šofér byl rozčílený a přehlédl nebezpečí, sklouzl, spadl do lomu a zabil se. Chlapcovo svědomí bylo od té doby těžce zatíženo. Zabil jsem člověka. Manžel mu vysvětloval moc krve a oběti Pána Ježíše. Jeho krev omývá každý náš hřích, když ho s lítostí vyznáme. Mládenec hltal každé slovo, které bylo jako balzám pro jeho bolavou duši. S radostí uvěřil. V pokání vydal svůj život Pánu Ježíši. Zoufalství jeho srdce nahradila radost z odpuštění jeho zločinu. I my jsme pak s radostí odjížděli z toho tábora. Na světě není hřích, na který by nestačila krev Pána Ježíše. Namířili jsme také do tábora na druhé straně jezera. Byli tam uprchlíci z Iráku. Říkali nám, že jsou potomci Asiřanů, kteří přijali křesťanství. Přijali nás s velkou radostí. Dlouho jsme jim mohli sloužit. Zjistili jsme také, že přijali i křest v Duchu svatém. Vyprávěli nám, jak je muslimové pronásledovali. V Iráku měli svůj kostel, kde sloužil bratr jednoho z těch uprchlíků. Jeho služba spočívala v četbě Bible, modlitbách a zpěvu. Stát zakázal studium křesťanské teologie a proto nebyli v zemi kněží. Jednoho dne vnikli do kostela Husajnovi vojáci, na kazatelnu nalepili Husajnův obraz a číhali na vedoucího shromáždění. Ten, když vešel do kostela, strhl z kazatelny plakát s Husajnovým obrazem. V tom vtrhli do kostela vojáci a na místě ho zabili. Teď uviděli křesťané jasně, nezbývá nám nic jiného než útěk ze země. Prodali svá pole a domy, nasedli do automobilů a jeli k hranicím. Na hranicích podplatili celníky a dostali se až do Rakouska, kde čekali, která země je přijme. Tam jsme se s nimi setkali. Dnes žijí v USA, kde ve svobodě slouží svému Pánu. Uprchlíci z různých táborů již znali náš misijní mikrobus a kdykoliv jsme se před některou ubytovnou objevili, hned nás obklíčili a my jsme opět viděli zvednuté ruce a prosebné výkřiky. Prosím, teplý svetr, kalhoty, boty, bundu. Prosbám nebylo konce. Když jsme ty lidi podělili potřebnými věcmi, šli jsme s nimi do ubytovny, kde jsme jim svědčili o Pánu Ježíši. Oni se nás ptali na různé věci a čekali od nás radu. Jednou k nám přiběhlo asi 19leté děvče. Já jsem Iveta Vaňková, začala bez okolků. Bydlím v tomto pokojíku naproti. Mám k vám naléhavou prosbu. Až budete se všemi těmito lidmi hotovi, prosím, zastavte se na chvíli u mě. A odběhla. Bylo nám jasné, že ji něco tíží a potřebuje někoho, komu by se mohla svěřit. Jejímu přání jsme vyhověli.
Iveta začala rozhovor věcně, bez okolků.

Bydlela jsem u rodičů v Praze, kde jsem studovala na střední škole. Během studií jsem onemocněla. Mám velice nepříjemnou oční nemoc. Rozpadá se mi sítnice. Když na vás hledím, nevidím celý obraz. Vidím kousek vaší tváře, pak černou skvrnu. Pak vidím kousek vašich šatů a zas černou skvrnu. Už nemohu ani číst. V Praze jsem slyšela, že v Americe dokážou tuto nemoc léčit laserem. To bylo příčinou mého útěku. Nevěděla jsem však, že před požádáním o přijetí do cizí země se musí každý podrobit lékařské prohlídce. Nebyla jsem výjimkou. Při lékařské prohlídce zjistili mou nemoc a vycestování do USA mi bylo zamítnuto. Nyní jsem bezradná. Neznáte prosím nějakou vlivnou osobu, která by mě v mé bezradné situaci dovedla pomoct? Bylo mi toho děvčete velice líto. Vysvětlila jsem jí, že jsme uprchlíci stejně jako ona a mimo to bydlíme ve Švýcarsku. Zde neznáme nikoho. Pak jsem se zarazila. Ba vlastně jednoho znám. Ten má rád každého a když ho poprosíme, rád pomůže. Je to Ježíš, syn Boží. Jenom Bible říká, že Bůh hříšníky neslyší. Ale když dá člověk svůj život před Bohem do pořádku, když mu vyzná své hříchy a poprosí ho za odpuštění, on dokonale odpustí a my si smíme přivlastnit Boží prohlášení. Proto jestli kdo v Kristu, nové stvoření jest. Staré věci pominuli, a i nové všechno učiněno jest. 2 Korintským 5:17. Když Bůh odpustí, přikryje nás krví Ježíše Krista a učiní z nás nové stvoření. Toto nové stvoření již nemá minulost, patří Pánu Ježíši. Ježíš touží potom, aby se také stala Božím dítětem. Iveta dlouho neuvažovala, pochopila, o co jde. Poklekli jsme před Pánem a Iveta začala gruntovat svůj život od dětství. Pak jsme jí zvěstovali ve jménu Pána Ježíše odpuštění všech vyznaných hříchů a modlili jsme se za její uzdravení i budoucnost. Svěřila se nám, že každý večer, než si jde lehnout, mívá strašné bolesti hlavy. Žádné prášky nepomáhají. Darovali jsme jí malý magnetofon s nahrávkami několika evangelizačních kázání a duchovními písněmi a rozloučili jsme se. Asi po týdnu jsme se vraceli domů a cestou jsme se zastavili v táboře, kde bydlela Iveta. Velice se zaradovala, když nás uviděla. Hned po přivítání jsem se jí zeptala, jak se má, zda poslouchala naše duchovní písničky a kázání z magnetofonu. Ano, to je to, co mi dává dennodenně novou sílu. Když si pouštím písničky, zpívám si s nimi. Už je umím z paměti. Musím vám ale říct něco krásného. Po vašem odjezdu mě přestala bolet hlava. Můžu spát bez prášků, klidně, celou noc. Bůh nás slyšel, když jsme mu děkovali, že nás slyší, když k němu voláme, a že je mocen činit divy. Doma jsem na Ivetu často myslela. Asi po 2 měsících jsem jí zatelefonovala. Iveto, jak se máš, nepotřebuješ něco? Ne, ne, nic nepotřebuji, hlava mě nebolí, můžu spát bez prášků a těším se, až zase přijedete. Za nějaký čas jsem jí opět zatelefonovala. Svou otázku jsem formulovala velice nešikovně. Iveto, ještě pořád nemáš bolesti hlavy? Ne, ty se už nevrátili, ale ještě něco, skoro se to obávám říct nahlas, bojím se, až to uslyšíte, ale přesto to řeknu. Protože vím, že je to tak. Paní Sedláčková, já vidím. Napište mi a já vám odepíšu. Mohu číst i psát. Pán Ježíš Ivetu dokonale uzdravil. Našla si práci ve Vídni, kde šije kostýmy pro herce. Nic není nemožné tomu, kdo věří. A aby bylo kázáno ve jménu jeho pokání a odpuštění hříchů mezi všemi národy, počna od Jeruzaléma. Vy pak jste svědkové toho. Lukáš 24:47. Jsme vděční Pánu,
že nám zjevil svoji pravdu skrze své slovo a povolal nás, abychom byli jeho svědky mezi všemi národy, ke kterým nás poslal, buď na našich misijních cestách, nebo v uprchlických táborech v Rakousku. On je náš Pán a naší povinností je být jeho svědky. Pán Ježíš nás nezanechal samotné, ale v naší slabosti byl naší silou a v nebezpečí naším ochráncem. Naplnil své slovo a potvrzoval naše svědectví svými skutky. To, co jsme prožili při svědectví mezi národy, jsme popsali, aby jméno Pána Ježíše bylo vyvýšeno všude, kde bude naše svědectví čteno.

0: Z autobiografické knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemožení četla Lenka Malinová. Knihu vydalo v roce 2009 nakladatelství Křesťanský život. Reprízu nabídneme 15 minut po 23. hodině. No a zítra ve 15 minut, budeme pokračovat deníkem misionáře Millera.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Krátce po 13. hodině posloucháte odpolední vysílání na Rádiu 7. Vaší průvodkyní je Karolína Vološinová. Před lety bylo součástí našeho vysílání přiblížení některých postav z dějin od evangelické farářky a historičky Evy Melmukové Šašecí. Pořad Řeka života nabízí záznam rozhovoru, který s ní v jednom domovském sboru v Telči natočila Kateřina Hodecová. Dobrý poslech.

0: Hlas paní doktorky, docentky Evy Melmukové-Šašecí z našeho vysílání určitě znáte. Dnes se ale o této vzácné ženě dovíte daleko víc. Pozvala jsem ji k mikrofonu, ne abychom dnes mluvili o někom třetím, ale aby nám vyprávěla sama o svém životě. Takže pěkně vítám u mikrofonu.
1: Děkuji pěkně. Říkám sama hned na začátku, že raději vykládám o druhých než sama o sobě, nicméně pokud z mých životních zkušeností může něco druhým prospět, tak budu také ráda.
0: Já když jsem se dívala na vaše životopisná data, tak vy máte už hned na začátku poměrně neobvyklé místo narození, totiž Řím. Jak vy jste se ocitla v Římě a z Říma potom zase zpátky tady?
1: No, je to v podstatě docela jednoduché. Totiž můj tatínek pracoval v Mezinárodním ústavu zemědělském v Římě, což byla pobočka Společnosti národů, jako reprezentant Československa. A v té době, když tam právě působil, tak tam rodiče žili a já jsem se tam vlastně ani narodit neměla, protože samozřejmě každý touží, aby děťátko přišlo na svět někde jinde, to znamená tam, kde je člověk doma, jenomže rodiče měli dost tragickou zkušenost s tím, že o něco starší můj bratr, který se narodil tedy v Brně, ale také tam bohužel brzy zemřel a naši už nechtěli nic riskovat a říkali, jestli má dítě žít nebo má prostě odejít, nech to tedy je třeba tady. K tomu je ještě taková malá zajímavost, ale možná, že to má svůj podstatný smysl, poněvadž Pán Bůh o nás pečuje opravdu ještě, než se narodíme. Někdy to tedy, má-li tady člověk nějaké poslání, něco v životě prostě udělat, tak si to Pán Bůh ohlídá. Takže když maminka se mnou byla v jiném stavu, tak jeli přes Středozemní moře, protože tatínek tehdy měl vždycky, jak to mívali, takovou kumulovanou dovolenou a chtěli se podívat na sever Afriky. Tak jeli přes to moře a ona byla bouřka. Tačkovi to nevadilo, mamce velice. Dostala černou žloutenku, vrátili se zpátky, to už se klepala zimnicí a bylo to strašné. Kromě toho se to zhoršilo i tím, že jí chtěli jaksi napomoci, aby byla zdravější, tak v té oáze neměli nic čerstvějšího, když už byli v té Africe, tak jí udělali vajíčka. Takže tím se to úplně zkomplikovalo, no a pak to vypadalo tragicky. A to byla tedy se mnou v jiném stavu a teď nevěděla, co se bude dít. V Římě ale žil jeden ruský lékař, emigrant, který byl gynekolog a porodník. No a ten nás prohlédl, někdo ho doporučil a řekl, když budeme tedy my dvě dobře se držet, takže to k tomu šťastnému porodu se dovede. Tak nevíme, jak a co maminka se snažila dodržovat všechno, jak tedy to přikazoval. No a potom teda jsem se doopravdy narodila a narodila jsem se v takovém hezkém mezinárodním prostředí, totiž narodila jsem se v Diakonistenheimu tehdejším, tam byly sestry diakonky německé, na Via Alessandro Farnese v čísle 18 a tam byla porodní asistentka, to byla Italka, ty sestry diakonky byly Němky, porodník byl Francouz, rodiče byli Češi a kmotři Švédové. Když jsem se narodila, tak jsem křičela mezinárodně a všichni si velice odechli, že to dítě je na světě. A po dlouhých 50 letech, na začátku 90. let, jsem byla na archivářské konferenci v Římě a protože jsme měli právě tam, to už dnes je takové valdenské středisko, a tam jsme měli obědy a večeře, tak tam jsme seděli a bylo to zrovna pod těmi porodními sály, takže jsem se na to vyptala, zjistila jsem, že to je pravda. A při večeři bylo velké halo, když jsme si tak povídali, co se všeli, co se může přihodit, tak jsem ukázala na strop a povídám, no vidíte, a po 50 letech sedím zrovna po tou místností, co jsem se narodila. Tak to jsou takové legrace, jak se říká v životě, ale co je důležité, je to, že skutečně tam, kde by člověk nečekal a kde vlastně žádná lidská pravděpodobnost si to nemůže vypočítat, tak tam se stane něco, co člověka překvapí.
0: Vy jste se narodila v roce 32. Jak dlouho jste byli v Římě? Vrátili jste se ještě do předválečného Československa?
1: My jsme tam dlouho nepobyli, protože mě to podnebí tam nedělalo moc dobře. Tam byly velké, ne mrazy zrovna, ale bylo tam horko a zima. Když jdete na jedné straně, přecházíte ulici, je tam stín, přijdete na sluníčko, to jsou strašné změny. Já jsem začínala dostávat téměř astma, no a tak mamince řekli, chceli to dítě jaksi zachovat, takže se musí z Říma odejít. Všechny to dost mrzelo, poněvadž taťka tam byl velmi jaksi oblíbený a rád tam pracoval, ale nedalo se nic dělat, takže maminka se mnou stěhovala už dopředu, taťka tam ještě dokončil určitý díl práce a stěhoval se za námi. No a my jsme se s maminkou stěhovali na Českomoravskou Vysočinu, do Jihlavy k maminčiným rodičům a já jsem tam dojela s těmi svými problémy. Byl leden, byla hrozná zima v roce 33 a já jsem byla za týden zdravá, což znamená, že jsem asi na tu Vysočinu patřila.
0: Brzy poté, za pár let, začala válka. Jaké máte vzpomínky na tady tu dobu?
1: Vy jste se předtím ještě ptala i na to, jestli znám ještě předválečné Československo. Samozřejmě malé dítě toho moc nechápe, moc tomu nerozumí, ale přece jenom určité momenty ano. Já jsem totiž právě zažila to předválečné Československo a potom válku na třech místech v podstatě, nebo v té Telči ne tolik, ale v Jihlavě a v Praze, kam se potom naši přestěhovali, když taťka přešel do ministerstva zemědělství. A tady to je docela zajímavé, protože Jihlava byla město, které mělo svou německou většinu, českou menšinu, silnou menšinu a potom už vzrůstající menšinu a mělo své silné židovské osídlení, které bylo většinou také německé a částečně české, někdy dvojazyčné. A v tomhle prostředí jsem jako dítě to velmi intenzivně prožívala, protože v jedné jediné ulici, já jsem bydlela s našimi, dědeček byl pekař v ulici Matky Boží, dnes je to opět Matky Boží, u Jihlavské brány, a tam byly právě tyhle poměry zcela zřetelné. Takže já jsem si například hrávala v našem domě, tam bydlela rodina Polákova s jejími dvěma dětmi, to byli Židé, kteří i mluvili česky, a s těmi dětmi to byli moji kamarádi. S těmi kamarády, které mám ještě na obrázcích, tak s těmi tedy jsem se rozloučila nedobrovolně, skončili v Osvětimi. A tam jsem viděla i na konci války nejrůznější věci. Všude jsou lidé. Všude jsou lidé, kteří jaksi nepřestali být lidmi a všude ve všech národech a ve všech skupinách jsou ti, kteří prostě o to své lidství příliš nestojí. A tak jsem tam prožívala například to, a to je skutečně zajímavé, že k nám chodívali do papežova pekařství nakupovat lidé, prostě proto, že tam rádi šli pro chleba a houstičky a chodili tam i z těch okolních vesnic, z Jihlavského jazykového ostrova. A chodili tam, říkali jsme ty selky, bajerinen, pajerky. Chodili tam pajerky v těch krojích a já je vidím, dodneska je vidím, protože samozřejmě jsem byla sice předškoláček, nebo první třída potom, ale to si člověk pamatuje. A ty pajerky se čím dál tím víc k nám báli chodit. A jsem slyšela, pane papež, puste nás tamhle, jako dávejte pozor, až po té ulici nikdo nepůjde a my musíme kolem. A šli druhou stranou a báli se, aby je neviděl někdo a neřekl to jejich Siegfriedovi nebo Horstovi, jejich klukům, kteří byli doma v těch vesnicích a kteří tam turneři, čili cvičitelé z Reichu, kteří tam přišli, prostě cvičili tak, jako když ty kluci hrajou na lupiče. Jenomže a zloděje a já nevím na co. A měli díky, aby Hitlerjugend a postupně terorizovali svoje rodiny. A pak tam ty pajerky přicházeli ke konci války, oni tam stejně chodili i jinak. A přicházeli ke konci války a plakali, že Siegfried nebo Horst je někde zajatý a nebo mrtev na ostfront. Takže to jsou věci, které jsou v člověku hluboko. O téhle době mi nemusí nikdo nic vykládat. A ještě si vzpomenu, že v Praze, kde jsme tedy bydleli na předměstí, na Smíchově, v Vilové čtvrti, tenkrát ještě říce osídlené, rodinné domky, a tam mám dvě vzpomínky. Jedna vzpomínka byla, také jako malé dítě, v přízemí jsme tam měli chlapce, který byl synkem S.A.mana. Ta rodina toho S.A.mana tam bydlela. A na toho kluka si vždycky vzpomínám, jenom říkali jsme mu Obacht. On totiž vykřikoval pořád Gibacht, Gibacht. No, ale ne, že by mě varoval, ale měl chuť mě porazit koloběžkou. Takže to je taky taková docela zajímavá věcička. A v témže domě, v Podkroví, v Garsonce, bydlela stará paní Poláková, židovka. A s tou jsme vždycky poslouchali Paříž a potom Londýn, já jsem byla malé dítě. A potom paní Poláková zmizela. Paní Poláková zmizela vůbec a už se nikdy nevrátila, samozřejmě. A do toho jejího bytu, do té Garsonky, se nastěhovala další Němka, těhotná, které se tam narodil synáček Jürgen. A protože maminka byla dvojazyčná z Jihlavy, tak byla celá šťastná, že může s maminkou hovořit. A já jsem si někdy myslela, že to mamka přeháněla, poněvadž jí řekla všelicov, ale ona to nějak od ní snesla. No a když tahle ta Němka, v tomto případě skutečně, ona nebyla nacistka, ona měla prostě muže a ten byl buď v SA nebo v SS. Ten tam nikdy nebyl. A kluk křičel a maminka jí řekla, no, ten to umí, z toho bude jednou gauleiter. Načež milá Gizela se nadšeně zatvářila a říkala, ja meinen Sie, myslíte, jako že by to bylo něco ohromného. To jsem zůstala koukat i já. A když se loučila, poněvadž je potom všecky odsouvali před blížící se frontou, tak strašně naříkala a říkala, co jsme kdy komu udělali, v životě jsem nikomu neublížila. A mamka jí řekla, no a vy nevíte, kde vlastně bydlíte a po kom? No teď já jsem to neudělala. Takže víte, tohle jsou docela hluboké zážitky, kromě mnoha jiných, ale tyhle myslím, že mají dodnes určitou svoji platnost.

0: pořadu Řeka života dnes posloucháme životní příběh paní Evy Melmokové Šašecí. My jsme mluvili o válce, ale ještě tomu vlastně měla předcházet moje otázka, jestli jste se narodila do věřící rodiny.
1: Narodila jsem se do věřící rodiny svým způsobem. Totiž naši byli, všichni samozřejmě byli pokřtěni. Ovšem, bylo to asi tak. Dědeček s babičkou, rodiče mojí maminky, druhý dědeček už nežil, a druhá babička měla svou velmi specifickou cestu, ale velmi osobitou a věřící hluboce byla. Dědeček s babičkou bydleli vedle minorického kláštera a setkávali se velice často s lidmi, u kterých byla, bohužel, kteří tam chodívali, víra velmi na povrchu. Takže k tomu měli jistý odstup. Nechtěli to prostě nějak dělat veřejně. Zajímavé je, protože to právě viděli, že kolikrát právě to veřejné není to pravé ořechové. A dědeček potom s babičkou přestoupili do Československé církve, husitské, tehdy Československé církve v Jihlavě, a nikdo jsme se nedověděli, tam potom bylo dokonce i požehnání jejich svaté svatby a tak, ale nikdy jsem se nedověděla, že dědeček pracoval v radě starších té církve. Protože to chtěl dělat, jako bych řekla, takovým způsobem, aby o tom nevykřikoval. Rodiče byli oba dva zaměřeni, taťka už od začátku vlastně, už od svých školních let, k tomu starému dědictví české reformace. Ve škole ho na reálce měli kvůli tomu vyhodit ze studia, poněvadž při hodině náboženství o mistru Janu Husovi pronesl něco, co neměl, a katecheta ho chtěl vyhodit ze školy. Ale potom tedy přestoupili a byli v Českobratrské církvi evangelické, já jsem tam už pokřtěna a taťka pracoval, oba dva vlastně, taťka pracoval jako v zastupitelstvu velkého sboru u nás na Smíchově a maminka měla takový zajímavý titul, když jsem tam potom působila jako vikářka, tak jí to moc těšilo, tak ona měla titul sestra maminka.
0: Vy jste později studovala teologii. Jak jste vlastně došla vy sama k tomu, že jste se přihlásila na takovou školu a jak se ve vás vlastně lámal ten rozdíl mezi tou vnější a viditelnou a tou vnitřní a podstatnou vírou?
1: Já jsem měla to štěstí, že já už jsem se s tou vnější tolik nesetkávala. U nás to bylo hodně poctivé, bych řekla, nikoliv okázalé. A já jsem tu okázalou nikdy neměla ráda, takže to mi stejně byla velice vzdálená. Sama jsem ale už od dětství měla k tomu velice otevřený postoj a vztah. Nepomýšlela jsem zpočátku na to, že budu studovat teologii. Já jsem celý život od asi 9 let si říkala, že budu dělat historii. Takže to byla skutečně taková moje základní linie. No a potom se to začalo nikoli flamat po konfirmaci, konfirmovaná jsem byla v 13 letech, tedy to už jsem jako o těch věcech velice hluboce přemýšlela, no a přemýšlela jsem o tom, kde mohu víc působit. Pořád jsem měla ty dvě věci, to už bylo po té konfirmaci, už jsem začala přemýšlet i o tom bohosloví. Ale říkala jsem si, jestli to půjde, nepůjde, přece jenom jsem chtěla na tu kantořinu a s tou historií. Pak jsem viděla po 48. roce, že tam asi to nebude tak jednoduché. A že ta možnost v tom působení bude lepší přece jenom v tom prostředí svobodnějším, které bude v církvi. Takže jsem se pořád rozhodovala, pořád to byly dvě vážky, kam teda podám tu přihlášku, jednu jsem dala jako Ačko, druhou jako Bčko a pořád jsem přehazovala, co si tam dám. A potom to bylo v roce tedy 49, a to vím úplně přesně, to je taková zajímavá věc, ale šla jsem tady na Starém Městě v Telči, šla jsem po Dláškách, vím dokonce, na kterém místě to bylo, u zákrutu rybníka, a bylo to 15. srpna ve 3 hodiny v roce 1949. A nevím jak, ale prostě v tom okamžiku jsem věděla, že přehodím to Ačko a to Bčko. Tak jsem to přehodila a odevzdala jsem ty přihlášky. To se člověku najednou něco vyjasní a potom už nebylo jaksi nějakého přemýšlení. Nicméně, i když jsem šla na tu teologii, tak jsem tu historii nenechala, takže jsem se přihlásila mimořádně na tu historii taky. Jenže ta historie tam nebyla tenkrát otevřena jakožto taková a ono se mě to lepší hodilo, tak jsem se přihlásila na archivařinu, no a dělala jsem mimořádně archivařinu. A současně s teologií, tam jsem byla o rok níž, aby mi to jaksi povolit, tak tam jsem jela o rok níž ty mimořádné, ta mimořádná studia. No a tam byli tak slušní tehdy mnozí lidé, že jsem měla index mimořádného posluchače, oni to věděli a ti lidé, kteří tam tenkrát učili, mě normálně zapisovali zkoušky a podpisovali a zapisovali semináře. Dělala jsem to díky tomu, že teda skutečně taťka byl výborný, poněvadž buď mi doopsal přednášku z té druhé fakulty nebo něco takového, nebo se psalo přes kopírák, no prostě šlo to. A ti lidé mi umožnili, abych mohla si to nostrifikovat prostě, když to trošku půjde. No a potom, když jsem byla na konci už teologie, ta trvala 4 roky, tohle tenkrát také, ta archivařina České dějiny, tak tady jsem už měla zadanou diplomku taky, jednu odevzdanou, tam už jsem byla skoro hotová a tam jsem dělala diplomku. Načež se jako na to nějak přišlo a začalo se to prověřovat a tenkrát mě postavili před jednu věc. Tak, buď budete mít možnost tohle dokončit, my vám to uznáme. Ten mimořádný index změníme na řádný a bude to hotovo. Ale musíte nechat tu teologii. No tak jsem říkala, tak si ho strčte teda jaksi do šuplíku. Tak jsem strčila a mám jenom schovaný mimořádný indexy. Nebyli moc chytří, protože co pak papír. Ale já jsem se tam všechno naučila. Takže já jsem naštěstí začala dělat svoji jaksi komplexní četu odbornou, protože k té teologii jsem teda měla tu historii a navíc teda to archivnictví, což je výborná věc, paleografie ze vším možným. No a to už mi zase nevzali, poněvadž papíry přišly pryč, ale tohle zůstalo.
0: Ještě zpátky k té osobní víře. Říká se, že Pán Bůh nemá vnuky, jenom děti. A že víra nejde zdědit. Vy jste vyrůstala tedy podle vašich slov v inspirativním prostředí duchovním. Přesto někde musel být moment, kdy se ta víra kolem vás stala vaší osobní. Pamatujete si to jako moment, nebo to byl

věci všechny, to skutečně byly otázky, které ve mně byly velice hluboko a musela jsem se spíš prát s jednotlivými, jaksi těmito, ne v zásadě, jestli budu věřící. To byl proces u mě. Prostě já jsem si nedovedla představit, že bych mohla, jako nemůžu nedejchat, tak nemůžu nevěřit. Ale protože Bůh je prostě pro mě skutečnost, kterou nedovedu pojmenovat svými lidskými pojmy, to je tak nedostatečný. Je to prostě realita. Jako, pro mě to je realita jako mateřská láska. No tak maminka mě má ráda. No to je samozřejmé. A to je tak samozřejmé, že Bůh mě má rád. A že Bůh mě vede. Tak jsem prostě se snažila k tomuhle přijít. Ale ještě bych ráda připomněla jednu věc, protože v rodině jsem měla tohle zázemí, ale to specifické zázemí starých evangelických rodů, to, o čem jaksi svědčí tady třeba právě kolem té Lhotyša, Chradlice a tyhle věci, to jsem získávala svým způsobem v obecenství sboru a konkrétně ne tolik na tom Smíchově, kde jsem vyrůstala, kdo to také bylo, ale to je ta moje Vysočina a to je tady. A to je konkrétně tady v Telči, můj další, jaksi nejbližší člověk byla bábinka Zástěrová, tamhle bydlela dole, tam jsem u ní bývala v té uličce. A to byl krásný, čistý člověk ze staré evangelické rodiny, tamhle ze Severní Vysočiny, ze Svratoucha. A tam jsem prožívala, ona říkala, 10 dětí jsem vychovala. No, ona mě 9 porodila, 10 vychovala. A ještě mám tady Evičku. A Evička je moje nejmilejší dcera, ale oni ty děti se nezlobili, poněvadž s těmi dětmi jsem byla vždycky v kontaktu. Prostě to bylo něco velice krásného. To byla moje další rodina. A dokonce, jak si je, ono to, tady to přechází i přes generace. Takže to bylo něco, co ve mně zapracovalo. Tak víte, Pán Bůh si vede člověka, ten jeden vám dá tohle, druhý tohle, třetí tohle. Víte, máme anděly a nemusí být anděle, co lítají s křídilkama, jak si to maluje a bučlatíně, andělkové. Anděl je posvěl a anděl je člověk. To znamená, setkáte se s lidmi, někdy jsou pokrevně příbuzní, někdy nepokrevně, někdy je vidíte krátkou chvíli, někdy delší, ale najednou vidíte, že Pán Bůh vám hovoří, že Pán Bůh je poslal, a najednou jste někde jít.

0: dnešním pořadu Řeka života se dovídáme zajímavé podrobnosti o životě paní Evy Melmukové Šašecí. My jsme ve vašem vyprávění došli do bodu, kdy váš život i vaše víra začínaly být zkoušeny a poměrně těžce, totiž dostala jste na vybranou mezi dokončením studia na bohosloví anebo historii, přesně archivářství. Vybrala jste si bohosloví. Jaké to pak mělo důsledky?
1: No tak já jsem stejně neutekla těm problémům, protože ty už na mě čekali. Takže zase zestručněno, abych tu věc příliš neroztahovala, ale bylo to skutečně tak, to víte, 50. leta. V 50. letech bylo evidentní, že církev nesmí žít nějak jaksi velice, bych řekla, živě a podobně. Já jsem už předtím jako bohoslovka pomáhala tady na Vysočině, no ale to ještě nebouchlo úplně, poněvadž to nebylo, jaksi bych řekla, oficiálně. Ale na tom Smíchově už jsem byla jako vikářka a to už tedy, to jako kaplan v evangelické církvi, že, ale už jsem tam teda byla oficiálně, no a tam se to začalo rozbíhat a byla to Praha a představte si Praha od roku 54 do roku 56, no to jsou potom události a maďarské události a polské události a to všechno, takže oni byli velmi ostražití a pochopitelně, že se jim to nelíbilo. V té době to bylo něco moc krásného. Vděčně na to myslím, ale asi to nemohlo dlouho vydržet. Přijížděli se lidé z různých stran Prahy. Teď tam byli u trolejbusu a z druhé strany vždycky stál někdo v kořeném kabátě a počítal, kolik jich tam jde, nebo kdo tam jde a jak tam jde a ti, co jim zpívali a točili se po kruchtě, oni už je zase naši znali a tak. Bylo to takové zajímavé. No a bývalo tam třeba přes 300 lidí a tak. A teď bylo třeba 40 lidí v mládeži také. Teď jsme nacvičili pásmo o dějinách betlémské kaple. A zpívali jsme o svatý Bože, slyš naše hlasy, když k tobě lkáme za národ svůj a já nevím co. Takže ono to bylo opravdu jaksi napováženou. A asi tím bodem bylo, když jsem měla takovým obratu, bodem, když jsem měla přednášku, bylo to v Bratrské jednotě baptistů na Jiřího náměstí, na Husův den. A tam jsem jako teda řekla, že ten Hus, ani ten nacionalistický, ani ten komunistický, ani tenhle ten, ale ten Hus a tak dále. No a pak už to jelo úplně. No takže pak postupně se mnou museli jako rozvázat pracovní poměr, aby se to tam zachránilo, takže mě zvali na různých dalších místech po Praze, což bylo zle, poněvadž zase další církve, ještě že vůbec její někde slyšet, no tak potom už mi vzali státní souhlas a ten mi vzali tak zajímavě, že jsem měla, poslední kázání jsem měla 20. prosince, tuším, v roce 67 a to bylo teda u metodistů ve Vršovicích a já si pamatuju, oni byli směšní, protože tam byla spousta našich lidí a tak a tihleti, ty se potom taky různě jaksi uchylovali ke vchodům blíž. Oni tam zpívali, když zpíváte a my sami známe písně, já nevím třeba pro Krista v boji zvou strážnic, ne boží rytíře, všichni víme, že je to o ten duchovní boj, že? A oni si to nedovedli představit. Když bylo cokoliv takového, tak oni měli pocit, že bude revoluce a že je tam někdo podřeže. Takže hnali hned ke dveřím a utíkali. No a pak mě vzali státní souhlas a vůbec ani neřekli nic. Papírem jsem to nikdy nedostala. Šla jsem sama na ústřední národní výbor tehdy, a tam byl ještě takový jeden sekerník nový a jeden starší takový ještě bývalý řemeslník a takovej pantáta, církevní tajemník. A toho sekerníka odvolali na chvilku. Já říkám, a můžete mi vůbec někdo říct, proč to je? No, nemyslete si, ten sekerník předtím mi řekl, my tady máme hlášení i od vašich lidí. Já povídám, to mě nepřekvapuje, poněvadž ti byli prorezlí všude, že ty zvěli. A tenhle ten mi pak povídal, no, ale co si myslíte dneska? Co pak to jde? Ono to tam jezdí ze všech stran, tak to by vypadalo na nějakou novou reformaci a to by si nemůžem dovolit. Takže to bylo tak směšné. Oni se prostě báli lidí, kteří měli snahu žít.
0: Byla jste někdy u výslechu na STB?
1: Byla jsem a sice byl to ošklý okamžik, poněvadž v té době už byl taťka zavřený, Taťka totiž byl v jiné věci, to byl souběh, poněvadž chtěli udělat monster proces s pracovníky v zemědělství, tak tam vzali skupinu lidí, kteří ani o sobě nevěděli, dva, tři se znali a tak dále, ale kteří byli vynikající jaksi představitelé určitých odvětví zemědělských, školství, ekonomiky a tak. No a chtěli s nimi udělat monster proces, aby zlomili prostě lidi na vstup do družstev. Ano, to bylo právě v tom roce 57. Taťku zatkli v listopadu a byl v 11 měsíců v samovazbě v Ruzině a pak teprve byl ten proces a tak dále. No a byl potom odsouzen, naštěstí se dostalo na pobuřování místo podvracení republiky. To už naštěstí nebyly ty doby, kdy se popravovalo, poněvadž v druhé polovině 50. let po smrti Stalinově už se to dalo nějak přežít a pak přišel při amnestii ti ostatní také. Takže to už bylo v téhle době a se mnou žila, dědeček už zemřel, stará babička z té Jihlavy, která teda měla 256 korun důchodu sociálního. Maminka, která nedostala nic, poněvadž taťku zavřeli, ale mamince nedali nic, ani důchod manželky, nic. A já jsem teda byla taky bez peněz. Přežili jsme tuhle tu dobu, to říkám jenom tak, jako věc, která ale nemůže být opominuta, protože se zase projevilo něco takového, co patří k obecenství církve. Prostě vždycky byly obálky naprosto jaksi bez jména a čehokoliv ve schránce. Takže jsme mohli přežít. No a tímhle tím způsobem v téhle té době si mě tam prostě povolali do Bartolomějské a bylo to opravdu velice ošklivé. Byl to celý den. Naštěstí teda mě tam nakonec nenechali, i když to vypadalo tak nějak na vážky. Bylo takový hezký, když tam jste. Věděl jsem, že maminka na mě čeká venku a že ta babička byla bezmocná. A oni říkali, no tak tady teď zůstanete, váš otec je v Ruzyni, no a vaše maminka teda tam bude mít tu vaši babičku, jak už je neuvidíte a takové ty věci, jak to dělá, jo. Čili psychicky člověka různě chtěli deptat, no ale na druhé straně, víte, tady je jeden veliký problém. Veliký problém, poněvadž mě to vždycky strašně štve, když se o tomhle tom mluví. Když se mluví o takzvaných lustracích, tak já jsem schválně, to byla doba, kdy to začínalo, ale to byla 50. leta. A já jsem tenkrát, když jsem tam u nich byla, tak oni mi strkali tenhle papír předtištěný. A já jsem řekla, ne, já vám tady nic nepodpíšu, tak prostě tady zůstanu. A oni řekli, že mě ven nepustí a že prostě teda v tom případě je to vyřízeno, tak je to vyřízeno. A co byste teda chtěla udělat? Chcete tady takhle zůstat a teď viděli, že mě nic nedostanou. Já jsem řekla, je jeden kompromis. Dejte mi čistý papír, protože oni řekli, my vás nepustíme ven, když nepodepíšete, že tady prostě jste byla a že jste byla poučena, že tyhle věci se jako nemají dělat. Já jsem řekla, ano, ale já si to naformuluju sama. Tak jsem to napsala, naformulovala sama a když jsem byla propuštěna, teprve po letech dlouhých jsem si uvědomila, že oni se sebrali cokoliv, kdekoliv. Když jsme podpisovali tady pro neutralitu, tady v 68. tak to potom strčili a dalo se to, slyšela jsem skutečně, že tyhle ty podpisy šly, jakože žádáme zásah spojeneckých armád. No a teď přišla ta situace, že po dlouhých letech, když vyšly ty rudý krávy, tak samozřejmě nenašla jsem tam ani jednu osobu, o který jsem věděla, že byla přímo nasazená na mýho otce. Ani jednu, o který jsem přímo věděla, že byla nasazená na mě, který se mnou seděl už potom, po dalších letech. Ani jeden. A já jsem tohleto jednoznačně řekla, že tohleto je velice divná záležitost. A teď mi jeden kolega řekl, no jo, ale teďka tam dohledali nějaký agenty a v těch dohledaných agentech jste vy. Já půjdám, jo, tak to jsem strašně ráda. A vy z toho máte radost? Říkal ten informátor. A já povídám, jo, to mám, poněvadž konečně můžu něco napsat. A konečně se můžu ozvat. Tak jsem se podívala, no byla tam šílená pitomost a bylo tam nějaký smíchovská, že mám krycí jméno a já nevím co. A já jsem napsala, a pro tohle to všechno vykládám. Já jsem napsala, tenkrát to bylo v tisku, že se má napsat na helsinský výbor asi dvě ty adresy. Aby teda jako lidi se mohli informovat dál a udělat nějaký kroky. Já jsem řekla, a já potřebuju se dovědět. Tak jsem napsala dopis, dost ostrý, s kterým jsem žádala, aby ty lidi, kteří pod údajným jménem, já jsem říkala ten, jak už se jmenoval, jeho jmenovat, se údajně tak hlásil, samozřejmě se tak jmenoval ten vyšetřovatel, ale ty, kteří teda, jako to mají na svědomí, a že žádám, aby mě zavolali na live vysílání do televize s těmahle těma jedním nebo dvěma chlapama, kteří ještě museli žít, a že bych chtěla ve vhodný vysílací čas být v té televizi, někdy kolem 8 hodiny, aby to lidi sledovali, aby to bylo live, že nežádám o nic jiného, než o to, aby se mnou mohl jít člověk mý důvěry z toho důvodu, protože si nepřeju, aby nastala havárka jaksi. A pak mi došlo, že ta havárka by došla, kdybych měla dva lidi důvěry. Pak mi došlo, že mě pán Bůh chránil, protože poslala jsem to na obě dvě adresy, na jedný nikdo nesídlil a z druhý to přišlo zpátky adresát neznámý. To je všecko akce Clean, to je všecko řízený odjinud. Já to tady prostě říkám zcela jednoznačně. Pán Bůh mě chránil, já jsem měla chuť to odhalit celý. Poněvadž tohle je něco, co už prostě potom hraničí. A tam jsem viděla, že lidi, kteří skutečně mohli být zasaženi, tak těm potom to někdy mohlo způsobit ne jenom nějakou bolest nebo nesnás, ale někde šlo lidem o život, opravdu. No a tak jsem to chtěla odhalit. A vidíte, tohle bylo tenkrát, to 90. leta, vidíte, to bylo něco, co jsem si neuvědomila. Někdy vlítnete k takové akci, která by vás mohla stát život. A pán Bůh to možná zachytil.
0: Vraťme se ještě do těch 50. let, kdy tady jste kázala na Smíchově a kdy se tam stahovali lidi ze širokého okolí. Právě 50. léta jsou třeba ve znamení procesu s doktorkou Horákovou i s tím jejím zázemím v církvi. Když potom následovaly ty výslechy na STB a všechny ty nepříjemnosti, neměla jste strach?
1: Nejenom, že jsem, ne, strach, no, každý máme strach. Ale musela jsem s tím počítat. A měla jsem opravdu i maminku velmi statečnou. My jsme byli domluveni, že kdyby bylo něco nebezpečného, takže bude u ložnice, kde nebývá otevřeno, křídlo toho okna, že bude otevřeno a v tom případě nepůjdu domů. No a musela bych jinam. A mám zase nádherné vzpomínky na to, poněvadž vzpomínám na tu statečnou rodinu, i ostatní se chovali velice solidně. Ale tahle mě skutečně dojela k slzám, poněvadž tahle rodina, která měla tehdy asi 13-letýho chlapce a mladá rodina, ještě šikovná, taky na Smíchově, mi řekla, v okamžiku, když to okno teda bude otevřený, tak jdete rovnou sem, normální pražský činčák, tak jdete rovnou sem a my vás tady prostě ochráníme, my vás tady skováme, kdyby bylo co ví. Kdo ví co. Samozřejmě, že bych asi velice váhala, abych takovouhle věc přijala, ale bylo to něco, co mě teda naprosto uzemnilo. Takže těch zkušeností zase na druhé straně z té těžké doby, těch zkušeností je hodně a jsou nádherný.

0: Povídáme si dnes s paní Evou Melmukovou Šašecí o jejím životě. My jsme úplně opustili tu historii, zatím jsme mluvili o vaší farářské a kazatelské minulosti, vy jste pak ztratila státní souhlas, takže co bylo dál?
1: 29 let jsem nemohla být farářkou nebo prostě působit duchovensky, i když už jsem měla, já jsem si udělala takzvanou farářskou zkoušku, čili bych byla mohla být definitivně zvolena, no ale neměla jsem státní souhlas. Takže potom zaměstnaná jsem být musela, člověk prostě nesměl být příživníkem, no tak jsem zháněla různé práce, nejdřív mě chtěli hodit do prefy, ale tahat ty velké panely jsem skutečně nemohla, to i proti tehdejším předpisům bylo, takže jsem šla do osvobozené domácnosti, kde jsem brala špinavé prádlo. Bylo to docela jaksi zajímavé a zejména se mě oblíbily ty blechy, které jsem musela teda vždycky setřásat. Já nevím, jak jsem jim chutnala, takže to zabrešené prádlo jsem přijala, potom jsem přišla domů, rychle jsem se osprchovala, blechy pobyla a zase to šlo dál. No a tam jsem potom působila určitou dobu, pak jsem byla v půjčovně lůžkovin. A potom nakonec jsem šla do největší rychloprádelna a rychločistírna sběrna tedy, kde měli úžasné manko. Ale oni za mnou přišli z ředitelství, jestli bych to nepřevzala i s tím mankem, abych jim tam odhalila zloděje. Takže jsem to převzala a zase všecko je to takové řízení. On ten zloděj byla totiž moje zástupkyně, s kterou jsem střídala směny. Jenomže naštěstí jsem našla velice solidní spolupracovnice v dalších zaměstnankyních, v těch krámských, které hlídali se mnou a postupně se nám během 2 měsíců podařilo detektivně vypátrat zloděje, takže jsem skončila tímto způsobem z Prahu a s osvobozenkou vdala se a odešla z Prahy. Tatínek se vrátil po té amnestii, já jsem se vdala, no a tak samozřejmě tam jsem také, do církevní služby jsem jaksi nešla, ale manžel byl farářem, nebylo vůbec ani potřeby, ale tam zase, nejdřív jsem tam dělala asi měsíc figurantku na geodezii, ale potom jsem, mezi tím jsem vystudovala střední průmyslovou školu potravinářské technologie. Takže tu jsem teda jako využila, tak jsem šla, bylo to sice na kvasný průmysl, no ale to je blízko, tak jsem v mlékárně dělala prostě výstupní a vstupní kontroly. No pak se narodil syn a já zase jsem přesunula se z té potravinářské, poněvadž tam v tom byli jsme ve Stříbře a tam bylo potřebí do muzea pracovníka. Ale já jsem papíry neměla, ale měla jsem ty znalosti a oni byli rádi, že to dostanu a že prostě bych to dělala. Tak jsem tam s tím tehdejším ředitelem na toho půl dne šla do práce, Petrovi byly asi 2,5 měsíce, tak už jsem nastoupila. A oni říkali, kdybych tak měla školu, a já jsem říkala, to by bylo dobře. No, já bych byla ochotná. Tak oni řekli, že jo, a já jsem se přihlásila, ale oni otvírali jenom dělnické hnutí a potom etnografii. Archivařina nebyla. A já si říkám, no tak dělnické hnutí si nevezmu, tak si vezmu etnografii. Pán Bůh řídil, protože jsem měla další složku, protože ta etnografie, no teď už jsem dělala komplexní tým si, jak si se všema těma historickýma určitými obory, bylo to dobře. No a tak jsem tam působila taky, to už se mi narodil syn a byli jsme teda tam asi půl druhého roku. Potom nám psal tady starý pán farář z Velké Lhoty, jestli bychom nešli, že jde do důchodu a takhle. No, to bylo všelijaké. No ale tak jsme sem teda šli a tam jsem zase, už tady žádné muzeum nebylo, tak jsem dělala něco jiného, jezdila jsem do Kohinorky, do Dačic a tam jsem dělala zásobovacího referenta. Bylo to docela zajímavé, 3 roky a to už se pomaličku blížil ten 68. Mezitím se tady konečně umožnilo, to jsem teda dodělávala už tu etnografii, a tady se umožnila práce v muzeu. Tedy to muzeum, to už je zase úplně jiná kapitola, ale patřilo už, i když je to nejstarší muzeum Jihozápadní Moravy, ale byla to teď a muselo se to trošku zlikvidovat, i stalo se to součástí teda Muzea Vysočiny v Jihlavě. No a já jsem teda na tu pobočku jako bych došla. No to byla velká práce, poněvadž oni ji tenkrát přestěhovávali a bylo to napůl rozbité, takže tady jsem to mohla dávat potom celé dohromady. No a přitom se stalo, že jsem dokončila teda ta studia, ty etnografie, Pak bohužel zemřela moje maminka těsně právě v tom roce 68 na začátku. No a já jsem ještě v tom též roce, když se poprvé zase začaly dělat doktoráty, tak jsem skončila studium, hned jsem si udělala ten doktorát a pak už zase začaly normalizace. Potom jsem si začala dělat, ještě jsem si vystudovala postgraduálně muzeologii, ale kandidaturu jsem začala dělat, nicméně mi bylo řečeno, že teda ať si ji dělám, a aby vstoupila do strany, no tak jsem ho strčila zase do šuplíku a kandidatura nebyla. No a pak jsem tady působila teda v tom muzeu v době normalizace, až potom, to už začínalo být méně únosné na konci 70. let, tak jsem se přesunula do Prahy, kde byla, mezi tím zemřel tatínek také, no a tam potom už byla v Praze ještě nemocná tetička, tak tam jsem teda se přesunula na Prahu a v té Praze, to bylo taky docela zajímavé, protože v té Praze jsem hledala, rok jsem tam působila u Apolináře na klinice, kde jsem pořádala odbornou knihovnu a gynekologicko-porodnická tam jak byla a potom jsem se rozhlížela a říkám si, no tak bych někde něco mohla, tady to vypadá, tady žádají někde knihovnici do výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, no a to bych mohla zkusit, já mám tu potravinářskou a zrovna pivovarnictví, tak jsem tam šla a oni řekli, že to tam je. Už jenom jako náhodně, poněvadž ona už se za 2 měsíce vrátí z té mateřské, no ale na ty 2 měsíce, tak jsem šla na ty 2 měsíce, načež mi řekli, no a nešlo by to takhle na tady ty vědecko-technické informace a říkám, no tak co by ne, takže tam jsem potom zůstala, bylo to tam výborné a tam došlo k něčemu, co je ještě zajímavá věc. A sice, když jsem tam potom už byla pár let a všechno šlo dál, tak najednou se stalo, že mě trefil šlak, jak se říká. Měla jsem mozkovou příhodu. No a vypadalo to ošklivě, vypadalo to na 100% invaliditu, kterou jsem nechtěla, takže jsem si to rozcvičovala a byla jsem tam potom na 4 hodiny jenom. Byli velice slušní ke mně, opravdu mi vyšli vstříc, ale tady najednou dozarával ten čas. Já jsem dostala zpátky státní souhlas o něco dřív, nežli prostě byl konec té předlistopadové doby. Protože tady manžel říkal, já administruji lhotu a je toho moc, i šel za tajemníkem a řekl, že teda ta manželka jako nemůže, přinesli jsme od lékaře potvrzení, že mi to nedělá dobře to dojíždění a on si myslel, že ten ubohý invalida, teda dejme tomu, se tady bude trošku motat, no takže mu to teda ještě před tím důchodem povolí. No tak mu to povolil, no a invalida teda jako potom přišel 89. rok, tak dělal revoluci a takhle. No a potom byl na radnici a pak si udělal habilitaci a potom už teda pracoval po všech stránkách.
0: Tak jsme se obloukem dostali zase do Telče a ostatně v Telči, v krásné Telči vzniká i náš dnešní rozhovor. Historie i domu, ve kterém sedíme, je poměrně velice zajímavá. Můžete ještě krátce říct, jak jste se vlastně ocitli tady na tomto místě přesně?
1: Tak velice krátce, Telč neměla už být vůbec jaksi obsazeným sborem. Kdysi dávno tajemníci mysleli, že se postupně budou sboru zbavovat, takže tady byl sídlo sboru, bylo formálně ve Slavonicích, protože to bylo jako pohraničí, tam se to mělo obsazovat. Tam se ztratilo všechno a manžel z Velké Lhoty administroval tady všechny ta místa, Telč, Dačice, Slavonice. Načež potom byla dána žádost, aby teda to místo bylo obsazeno. Mělo být obsazeno mnou, já jsem nemohla samozřejmě, poněvadž jsem jaksi nebyla tady, v tomto místě, 7 let, někde podle pana tajemníka, jaksi činá, mimo službu církevní, ani moje kolegyně, která teda už někde působila, tak to taky nešlo, tak potom úplně nepopsaný list papíru, to znamená mladého muže, absolventa bohosloví, který byl na vojně, ten měl přijít, ano, ale kam? Tak teď oni řekli, ano, povolíme v Telči, ale tam bude jenom ten kostel, tam jsme měli a máme dodnes kostel, ale jinak si nebude klást sbor žádné bytové ani nebytové nároky. Manžel říkal, no, tak to teda risknem, tak ať ho sem zvolí. Tak byl zvolený, bydlel u jedné členky sboru na okraji města, v malé místnosti, kde byla kancelář, kde se jí on oženil, kde měl první dítě a tak dále. Načež manžel řekl tak, a teď někdo z nás tam musí zakotvit. Tak hledal a teď mu jeho známý sdělil, který s ním chodil do Sokola a byl na radnici, na stavebním, že tady prodávají tenhle ten dům, v kterém jsme. Manžel si šel prohlédnout dům a říká, no ale tak za kolik a jak, a začal se domlouvat, protože ti lidé se stěhovali jinam. A tady byla docela snaha ten dům prodat i z hlediska jaksi státu a města, protože ty domy jsou vázané vzdmi a kdyby se jeden poroučil, poroučí se i jiné. Takže to bylo dobré, ale on se opravdu částečně poroučil. Než jsme to ještě koupili, tak prostě spadl celotrámový strop. Bylo to hrozné, vypadalo to jako třetí světová válka, mysleli si lidé. No, takže každý varoval, nicméně jsme to koupili v tomto stavu a začalo se to přestavovat. Museli jsme to koupit na sebe, protože ten kolega, ten s tím nechtěl nic mít, ten šel do Lhoty, ten si tam klidně mohl žít, tam už byt měl, a my jsme začali prostě úplně od začátku, lidé spolupracovali, a když to bylo trošinku vylepšeno, koupili jsme to, když jsme i finance neměli, vypučovali, kde se dalo a jak, ale prostě udělalo se to, a když to bylo trochu v pořádku, tak se před tajemníka postavila skutečnost, že se ten dům musí napůl prodat. No on zuřil, ale nakonec nemohl zcela zabránit občanskoprávnímu jednání, tak se polovička domu prodala s předkupním právem vzájemným i získal zborový dům v Telči a manžel v téže době získal zborový domek pro kazatelskou stanici v Slavonicích.
0: Takže dnes natáčíme v krásném domě na náměstí Zachariáše z Hradce, v domě, který nese jméno Beneše Optáta z Telče. A to zase byl člověk, o kterém už jste v našem vysílání slyšeli, který se mimo jiné zasloužil také o jeden z překladů Bible do češtiny. Náš pořad je skoro v závěru, paní doktorko. Kdybyste měla se podívat teď dnes na ten svůj barevný a pestrý život, je něco, co byste chtěla vypíchnout nebo zhrnout?
1: Já bych zhrnula asi tak, že to je nesmírně zajímavé, že člověk stojí stále v úžasu. Objevuje nové a nové věci, protože já se nepřestávám divit, jak Pán Bůh člověka vede a kam to všechno cílí. A tak se i těším do budoucna, byť už mi bylo skoro těch 80.
0: Tolik tedy pro dnešek v pořadu Řeka života paní doktorka Eva Melmuková-Šašecí. Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Děkuji vám za pozornost a někdy příště naslyšenou.

0: V relaci Řeka života jsme se vrátili k vyprávění Evy Melmukové Šešecí, která odešla ke svému nebeskému otci v roce 2022. Reprízu tohoto pořadu naladíte v neděli po 22. a premiéru opět ve středu v 10 hodin dopoledne o Davidu Wilkersonovi.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz
0: Posloucháte čtvrteční odpolední vysílání na Rádiu 7, je 14. května 2026. Vaší rozhlasovou průvodkyní bude Karolína Volšinová až do 17. hodiny. No a teď ještě mám pro vás stručný přehled pořadů pro odpolední vysílání. Biblická úvaha v podání Karla Řežábka otevírá téma sexuální čistoty v 15 hodin a 15 minut. Ježíš se snažil farizeům ukázat, kdo je, ale oni ho nechtěli poslouchat. Do Evangelia podle Matouše se začteme v 15.45. Co zažít v závěru května nebo v první části prázdnin? Inspiraci přináší magazín připravený naším spolupracovníkem Vilémem Šedivým. Poslechněte si více od 16.30. Dnešní kormidlo zve k poslechu všechny malé šampiony, kteří nechtějí jen sedět v koutě a poslouchat, ale rádi si vyzkouší některé disciplíny na obývákové závodní dráze a překonají sami sebe. Po 17. hodině začne atletický závod a Klárka s Myškou Bětkou otevřou brány neviditelného stadionu. Tak to byl stručný přehled a normálně by byly písničky na přání, ale teď si pustíme písničku od kapely Continentals, mimochodem pro naši Klárku, a více vám prozradím po ní.

Normálně, jak jsem říkala, tak bychom měli písničky na přání, vy byste volali, abych to tam sypala do toho playlistu a taky byste mi napsali. Psát a psát na sociální sítě nebo na e-mail klidně můžete, akorát, že dneska teda to bude výjimečný takový zase speciálek. Budu hrát oblíbené, nebo co si myslím, že by mohly být oblíbené písně mých kolegů nebo spolupracovníků. Právě protože, jak asi víte z různě dostupných informací na našem webu, z našich zpravodajů, antén a podobně, probíhá tady rekonstrukce, takže je tady šrumec a někdy dobrá písnička vykouzlí úsměv na tváři nejednomu člověku, ano, nejednomu kolegovi, nejednomu moderátorovi. A proto jsem se rozhodla, že budu hrát na jejich přání a udělala jsem si stručný průzkum, a nebo jsem si domyslela, co bych tak mohla zahrát a potěšit tím mé kolegy a spolupracovníky. Tak první píseň byla právě pro Kláru, kolegyni Literovou, která má na starost dětskou redakci. Ona ještě vybrala jednu píseň a to bude píseň Education.

0: O vzdělávání a takové té životní moudrosti byla píseň Johna Formana, kterou vybrala Klára Litterová, moje kolegyně. Další, co jsem vybrala, a řekla jsem si, že potěším kolegyni spolupracovnici Danku Kenningovou, bude dvojce písní Chůze od bratrů Ebenů anebo Charity Gale a Davida Gentile, New Name Britain Down in Glory. Nové jméno napsané na jeho slávu.
1: Rupla se mnou moje, společenská příčka, je to mimo jiné, pěkná slovní říčka, kůži ze mě zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit.

Úsvit, vyhlížíme, až tady ty všechny rekonstrukce skončí a nebude takový šrumec plný vrtačkového vrzání a dalších zvuků, které upřímně ruší při práci, ale my to prostě vydržíme, my to dáme. Tak další píseň Vidím Úsvit vybírala kolegyně Aneta Lofítková, tak aby vám přinese radost. Věřím, že i vy, co jste možná v nějakém takovém období rekonstrukcí, a ať už tedy nějakého vašeho bydlení, chaty nebo rekonstrukci života, tak vyhlížíte pomyslný Úsvit.

proto je zapotřebí uchovat ji čistou. A v tom všem sehrávají oči, zvlášť u nás mužů, důležitou roli, protože dodávají naší mysli potravu. A my čteme třeba o Jobovi, že on udělal smlouvu se svýma očima, aby nehleděl na dívku žádostivým pohledem. A proto je tak důležité kontrolovat ty sexuální podněty, které přicházejí z našeho okolí, a rozmyslet si, kterým z nich dáme prostor. A jakmile začnu přemýšlet tímto způsobem, ne jenom jestli se to smí nebo nesmí, jestli to dělá každý, anebo je to něco obzvlášť zavrženíhodného, ale jestli je to moudré, tak já myslím, že zrovna ohledně těchto dvou věcí, pornografie a sebeukájení, bude ta odpověď úplně jasná.

0: Další zamyšlení s Karlem Křižábkem nabídeme zítra ve 6:45 a v uvažování o sexuální čistotě budeme pokračovat.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

O svatosti oddělenosti pro Boha zpívali I Love Vista Worship. No a my se podíváme, o čem zpívá náš kalendář, respektive co je v něm napsáno. 14. května má svátek Bonifác, a to jak v Česku, tak na Slovensku. Bonifác je poslední z takzvaných zmrzlých mužů. Jeho jméno vychází z latinského výrazu homo bonifati, což znamená člověka dobrého osudu. My bychom jednoduše mohli říci, že každý bonifác je jednoduše, alespoň podle jména, šťastlivec. Tak všem bonifácům, ale i jiným šťastlivcům přejeme všechno nejlepší.

Kalendář na Rádiu 7 doplníme i kalendáriem s událostmi, které se odehrály dnešní den a stojí za to je připomenout, včetně výročí narození nebo úmrtí. Připomeneme si životy osobností veřejného dění, literatury, hudby. No a to je všechno vlastně. Připomeňme, 14. května roku 1855 byla poprvé vydána Babička Boženy Němcové. 14. května roku 1948 proběhlo vyhlášení nezávislosti státu Izrael. Další den bylo území nového státu napadeno vojsky 5 arabských států. Příměří přišlo po roce bojů. Do Organizace spojených národů byl nový stát přijat 11. května roku 1949. Dnes by se ukázalo na dortu Karla IV. 710 svíček, protože právě dnes se narodil a má velmi vysoké výročí. Český král a římský císař z dynastie Lucemburků bývá označován za otce vlasti. Tímto titulem byl oslovován poprvé v pohřební řeči. Nazval jej tak jeho přítel, profesor na pařížské Sorboně Vojtěch Raňkův z Ježova. Právě Karel IV. Vyhrál v roce 2005 anketu Největší Čech. Ostatně ne nadarmo. V Karlově době dosáhly země koruny české největšího rozkvětu a Praha se stala jedním z nejkrásnějších měst tehdejší Evropy. Karel se ujal vlády roku 1346, poté co Jan Lucemburský zahynul v bitvě u Kresčaku, až v tomto roce se stal i českým a německým králem. Římským císařem byl korunován až v roce 1355. Zajímavé je sledovat další roky vlády, především postupné budování mocné a slavné říše. V tomto ohledu byl asi nejplodnější rok 1348, kdy je položen základní kámen Karlštejna, Karlovy univerzity i Karlova mostu. Byl velmi vzdělaný, kromě češtiny ovládal i latinu, francouzštinu, němčinu a italštinu. Karel byl známý svým zájmem o historii. Sám sepsal svůj životopis Vita Karoli. Byl v kontaktu s italským básníkem Petrarkou. Je autorem legendy o svatém Václavovi a několika právnických a teologických spisů. Ze 14. století vstoupíme do 20. a připomeneme si výročí narození českého spisovatele Eduarda Petišky. Ten velmi brzy se začal specializovat na dětskou literaturu. Připomeňme například jeho převyprávěné staré řecké báje a pověsti, Martinkovu čítanku nebo čtení o hradech, zámcích a městech. Do historie vyvoleného národa se vypravil knihami Příběhy starého Izraela a Příběhy, na které svítilo slunce. Narodil se 14. května roku 1924. Na dnešní den také vzpomínáme, nebo v dnešní den vzpomínáme na amerického zpěváka a herce Franka Sinatru. Zemřel 14. května roku 1998. A to je z dnešního kalendária skutečně vše. Připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: That's very cool.
1: Josiah Queen nás dovedl ke čtení z Bible ve 3:4 a to konkrétně můžete se mnou otevřít Matoušovo evangelium 22. kapitolu.

0: Ježíš pak pokračoval dalším podobenstvím. Řekl jim, nebeské království se podobá králi, který svému synu vystrojil svatbu. Poslal své služebníky, aby svolali pozvané hosty na svatbu, ale oni nechtěli přijít. Poslal tedy ještě jiné služebníky a řekl jim, povězte pozvaným, hle, připravil jsem pro vás hostinu. Dal jsem porazit bíčky i vykrmená telata, všechno je připraveno, pojďte na svatbu. Ale oni na to nedbali a odešli jeden na svůj statek a jiný za svým obchodem. Ostatní se pak chopili jeho služebníků, stírali je a zabili. Když to král uslyšel, rozhněval se, poslal svá vojska a ty vrahy zahubil a jejich město spálil. Potom řekl svým služebníkům, svatba je sice připravena, ale ti, kdo byli pozváni, nebyli hodní. Proto jděte na nároží a zvěte na svatbu, kohokoliv najdete. Služebníci tedy vyšli do ulic a shromáždili všechny, které našli. Zlé i dobré. A tak se svatební místnost naplnila hodovníky. Když pak vešel král, aby se podíval na hosty, uviděl tam člověka, který nebyl oblečen do svatebního roucha. Řekl mu, příteli, jak jsi sem mohl vejít bez svatebního roucha? A on oněměl. Král pak řekl služebníkům, svažte mu nohy a ruce, vezměte ho a vyhoďte do té venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů. Je totiž mnoho povolaných, ale málo vyvolených.
1: Tehdy farizeové odešli a radili se, jak by ho chytili za slovo. Pak za ním poslali své učedníky z Herodiány. Mistře, řekli, víme, že jsi pravdomluvný. Pravdivě učíš Boží cestě a na nikoho nedbáš, neboť se neohlížíš na to, kdo je kdo. Proto nám řekni, co si myslíš. Je správné dávat císaři daň nebo ne?
0: Ježíš znal jejich podlost a tak jim řekl, proč mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně. Přinesli mu tedy denár. Čí je ten obraz a nápis? Zeptal se jich. Císařův, odpověděli. Na to jim řekl. Dejte císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží. V úžasu nad tím, co slyšeli, ho nechali být a odešli.
2: Tentýž den k němu přišli Saduceové, kteří tvrdí, že není žádné vzkříšení, a zeptali se ho. Mistře, Mojžíš řekl, že když ženatý muž zemře bezdětný, má si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru splodil potomka. U nás bylo 7 bratrů. První se oženil, zemřel bez potomků a tak zanechal svou ženu svému bratru. Totéž se stalo i s druhým a třetím bratrem až po 7. Jako poslední pak zemřela i ta žena. Kdo z těch 7 ji tedy bude mít za manželku, až nastane vzkříšení? Měli ji přece všichni.
0: Ježíš jim odpověděl, bloudíte, protože neznáte písma ani Boží moc. Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako Boží andělé v nebi. Pokud však jde o vzkříšení z mrtvých, copak jste nečetli, jak vám Bůh řekl, já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův? Bůh není Bohem mrtvých, ale živých. A když to zástupy uslyšeli, žasli nad jeho učením.
2: Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel Saduceje, sešli se tam. Jeden z nich, znalec zákona, se pak zeptal, aby ho vyzkoušel. Mistře, které je největší přikázání v zákoně?
0: Ježíš mu řekl, miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. V těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. A když už se farizeové sešli, Ježíš se jich zeptal. Co si myslíte o Mesiáši? Čí je to syn? Davidův, odpověděli. Na to jim řekl. Jak ho tedy David může v duchu nazývat pánem? Říká přece, Hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici, než ti položím tvé nepřátele k nohám. Když ho tedy David nazývá pánem, jak to může být jeho syn? A nikdo mu nedokázal odpovědět ani slovo. Od toho dne se ho už nikdo neodvážil na nic zeptat.
3: Dvaadvacátou kapitolu Matoušova evangelia v překladu Bible pro 21. století vás provázeli Jan Vondráček, Ladislav Matějček a Petr Forman.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás.

Minula 16. hodina, ladíte čtvrteční odpolední vysílání na Rádiu 7, 14. května roku 2026. Provází vás Karolína Vološinová a teď si dáme čtvrt hodinku s Elzou Rendl, naší rozhlasovou lektorkou angličtiny a pořadem Live Plus. Dnes s písní Days of Eliášovy dny.

0: Premiéru Life Plus si můžete naladit ve středu v 9.30 s docela žhavým tématem, a to je život bez chytrých telefonů. To už dneska si teda moc neumím představit upřímně. Ale představit si vás umím u poslechu Lifeu, třeba z našeho archivu nebo z podcastových platform.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

0: neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.

Pokud rádi posloucháte českou, folkovou nebo trošku alternativní muziku, tak právě pro vás je vhodný pořad Interval a pro vás, pro všechny, kteří se rádi třeba něco nového dozvíte o interpretech, které možná až tak moc neznáte nebo vůbec. Písničkáře Jiřího Smrže bude připomínat Interval v tomto a několika dalších vydáních. Nejprve se vypravíme do vzpomínek na jeho první alba Dědičná krev a poslední láska. Hluboko do archivu saháme pro Interval, který zazní dnes po 21. hodině.

Blíží se nám magazín, v tom otevřeme téma Noci kostelů ve Tmani u Berouna nebo kemp pod jednou střechou. Provázet vás bude Vilém Šedivý. No a po 17. hodině už je tady kormidlo, repríza dílu Co mě baví o atletice. Takže můžete lítat po obýváku, samozřejmě s dovolením rodičům. Provázet vás bude Klára Litterová. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Karolína Vološinová. Přeji vám krásný podvečer. Třeba i v doprovodu Rádia 7.

0: Na Rádiu 7 právě začal květnový magazín z Prahy. Dnes pro vás máme připraveny dva rozhovory. V tom prvním vás pozveme na akce Noci kostelů v církvi Československé husitské ve Tmani u Berouna a nabídneme vám i pravidelná setkání, kterých se můžete na tomto místě zúčastnit jindy během roku. A ve druhém rozhovoru vám představíme mládežnický kemp Pod jednou střechou, který ve Strmilově připravují dobrovolníci z Českobratrské církve evangelické na první polovinu července. Přejeme příjemný poslech. ...1655 kostelů a modliteben a 4161 programů v českých zemích se připravuje pro letošní ročník Noci kostelů. Ta vznikla v Německu v roce 2001, Česká republika se k ní přidala v roce 2009 a pro letošní rok dostala téma Odvaha. Jejím termínem je pátek 29. května a ve Tmani, kterou jsme před pár dny navštívili, je připraveno 8 programových bodů. O pozvánku na večerní a odpolední akce na tomto místě, ale i o krátký pohled zpět, jsme požádali farářku Československé církve husitské ve Tmani, Janu Šmardovou Koulovou.
1: Tmaňská historie Noci kostelů čítá teď už asi 10 let, vlastně od té doby, co

0: jsem se s rodinou na Tmaň přistěhovala, protože tmaňský sbor se stal i naším příbytkem. Do té doby jsem působila v obci Všeradice a tam se v bývalé synagoze konaly noci kostelů od roku 2012, tady ve Tmani tedy od roku 2016 doteď, což je letos těch 10 let.
1: Co bylo možné za těch posledních 10 let tady vidět, slyšet?
0: No, například jsme tady měli Petra Maláska s Lenkou Novou. To byl úžasný, krásný koncert. Vlastně toho koncertu se dožil syn zakladatele tady místního sboru, pan Ivan Koula, v 95 letech. V tu dobu, kdy se konala noc kostelů, tak vlastně odcházel. Tak to bylo nádherné rozloučení při písni, která byla doslova modlitbou. Tak za to jsem Lence Nové moc vděčná. Lenka Nová zpívala také s Laurou a jejími Tygry. No, dále tu byla Mili Janatková, která nám tady předvedla doslova hudební workshop, kdy tady byla s dětmi. A velice si naše děti, Světlušky z dětského centra Světlušky, které jsme založili v roce 2016 tady při církvi Československé husitské, tak děti si oblíbily přespávání v kostele. A ono už teď rok nebo 2 roky nebylo, takže jsme jim splnili požadavek a při letošní noci kostelů ta přespávačka zase bude. Možná jste si všiml na konci v programu, že je tam čtení na dobrou noc, pohádka, ale to jsem začala teď od konce.
1: To jsem myslel, že to je pro ty lidi, kteří budou odcházet každý do svého domova, a ono to tedy tak není.
0: Může to být, jako kdo s námi bude chtít zůstat do té 23. hodiny. Je samozřejmě vítán a zván a potom už nám tady nechají ty světlušky, ty děti ve spacákách, na karimatkách a těm možná řekneme ještě nějakou pohádku navíc.
1: Pojďme k tomu letošnímu programu od začátku a podrobněji.
0: Tak, letošní noc kostelů začíná už vlastně ve dne odpoledne, kdy se připravuje výstava výtvarných prací žáků základní školy a mateřské školy Tmaň. Já už jsem některé z těch obrázků viděla, protože téma té letošní výstavy je Jiří a Jiří. Při letošní jiřské pouti 24. až 26. dubna totiž bude zahájena výstava, která se věnuje dvěma kostelům, které tady ve Tmani jsou, a to je kostel svatého Jiří, kolem kterého jste možná jel, a sboru Jiřího z Poděbrad, a rovněž těm osobám svatý Jiří s drakem a Jiří z Poděbrad, husitský král, český král, král dvojího lidu. Takže to jsou témata, která měly děti zpracovat. Já se na to moc těším. Některé z obrázků, jak jsem řekla, jsem viděla. A bude jich tady asi 60.
1: To je překvapení, protože jsem předpokládal, že noc kostelů probíhá hlavně v režii farnosti nebo náboženské obce nebo sboru, podle toho, o jakou církev se jedná, a tady se zapojují i místní školy.
0: Ano, už je to po několikáté, dokonce v tom programu dál můžete najít strunatce, což jsou taky žáci místní školy, nebo školy suchomasty, když jsou starší. Je to kytarový kroužek paní Leony Kopačkové, který založila před pár lety a čítá asi 40 nebo 50 dětí, takže je to velikánská skupina. Já jsem moc ráda za tuhletu spolupráci. Protože díky této spolupráci se nám minulý rok v lednu podařilo získat dost velký příspěvek na nemocnou paní učitelku a mohli jsme ji podpořit při léčení rakoviny. Takže každé to setkání se zpívajícími a hrajícími dětmi z Tmaně a z okolí je vlastně takovou oslavou pomocí bližnímu.
1: A byla ta sbírka úspěšná, kromě čísel? Byla úspěšná?
0: No, paní učitelka Olga nás po té léčbě navštívila na Vánoce tady ve sboru Jiřího z Poděbrad i se svým manželem. Poděkovali a myslím, že ta léčba se daří, ona je dlouhodobá. Ale když jsem ji viděla rozesmátou, plnou života a energie, tak si myslím, že ano, jsme na dobré cestě k tomu uzdravování.
1: Vrátíme se zpět k programu Noci kostelů ve Tmani. Od 13 do 17 hodin, tak bude ta výstava Jiří a Jiří. Strunatci myslím, že začínají v 18 hodin a před nimi a po nich.
0: Od 16 do 17 hodin je jen tak do kostela. Vstoupit a být tady v tom místě. Hodinu před koncertem strunacům si můžete prohlédnout výstavu, ale i zahradu, kostel, tedy v našem případě sbor, protože my nazýváme kostel sborem, je to vlastně setkání lidí, sbor může být pěvecký sbor, může být hasičů, ale sbor je vlastně vlastně to společenství lidí, kteří sem přicházejí, nejenom ta stavba. No a i tento čas můžeme pohovořit. Od 18 do 19 je kytarový koncert Kroužku strunaců a od 19 do 19.05 je zvonění na zvon s nápisem Pravda vítězí. Tohle je menší zvon, který nám tady zůstal po roce 1942, po tom, co si německá vojska odvezla 3 zvony. O jeden se farář ponížil k tomu, aby hodně prosil i s předsedou rady starších, aby ten jediný zvon nechali. No možná ho nechali proto, že to byl umíráček, aby si teda ty Češi zazvonili tím umíráčkem, jenomže na tom zvonu je kalich a na něm je nápis Pravda vítězí. Takže i když je ten zvon vlastně vytlučený, má trošku poškozené to srdce, tak přesto na něj občas ve zvláštních příležitostech zvoníme, abychom si to připomínali. A já k tomu dodávám ještě, že nejenom pravda vítězí, ale hlavně pravda Boží vítězí. A na to si tady zazvoníme v těch 19 až 19.05. A zvonit budou děti.
1: My natáčíme v kanceláři náboženské obce Vetmani, čili ten zvon je někde nad námi.
0: Zvon je nad námi, máme tady věž, která má 20 metrů a tam je ten zbývající poslední krásný malý zvon. Jestli se jednou dostaneme k tomu, abychom mohli nechat odlít ty velké zvony, to uvidíme. Na jednom byl Ježíš Kristus, na tom největším, na dalším Jan Amos Komenský. Teď vám neřeknu, jestli byl na tom jednom zvonku ještě mistr Jan Hus.
1: Po 19. hodině, po zvonění.
0: Tak to je speciální věc, na kterou bych chtěla všechny pozvat, a je to společný zpěv naší hymny. No a vidíte, že se mi trošku zarosily oči, protože letos s výročím Františka Škroupa, člověka, který tu hymnu složil, tak moje srdce přetéká tím, že bychom si měli uvědomit, v jak krásné zemi žijeme, co nám Bůh dal do vínku a jak bychom se o tu naši nádhernou zemi měli starat. A myslím si, že by bylo na čase vrátit naší hymně i druhou sloku, kde se zpívá o tom, že je to kraj Bohu milý a že mezi Čechy domov můj. Tak budeme tady zpívat obě dvě ty sloky české hymny.
1: V 19 hodin 20 navazuje.
0: V 19 hodin 20 až 20 hodin se budeme setkávat. Jsou to rozhovory. Měli bychom tady mít i připravené občerstvení a to je tady Vetmani ve sboru již tradicí, že kolegyně Dáša dělá výborné bramboráčky a spoustu našich přátel, sester a bratrů připravuje něco dobrého. Takže rozhodně, pokud byste chtěli dorazit na tento rozhovor neformální, tak přijďte, pokud přinesete něco malého k snědku, tak můžeme vzájemně si porovnat a ochutnat něco, co jsme ještě neměli.
1: A oheň, ten bude nakonec.
0: No, není to úplný konec, ale chtěla bych ještě, pokud bude krásné počasí, tak vtáhnout lidi na naši úžasnou zahradu, kde si mohou připadat jako v lese, místy v parku. Teď připravujeme s naším milým sousedem Josefem Buckem jezírko, takže možná budeme mít i vodotrysk, protože nemáme peníze na opravu fasády, ale ten vodotrysk, ten si uděláme nějakým způsobem své pomocí, abychom si udělali něco milého. No a právě na té zahradě bychom měli péct buřty. Máme tam i ohniště a spoustukrát už jsme seděli při ohni, jak jsem říkala, taky při tom přispávání dětí, světlušek, tak jsme dělali táborák.
1: S programem dne Noci kostelů Vetmani jsme skoro u konce, ale my jsme ještě neřekli, čím je zajímavý tenhle kostel jako takový, jako stavba. Kdy byl vybudovaný a stojí za to si ho prohlédnout v těch mezičasech, které jsou bez zajištěného programu, bez nějakého hudebního nebo mluveného?
0: Rozhodně. Sbor Jiřího z Poděbrad stojí za to prohlédnout. Je to funkcionalistická stavba. Základní kámen byl položený v roce 1925 právě při Jiřské pouti v dubnu. A v roce 1926 byl slavnostně otevřen. To bylo v říjnu, ovšem oslavy se přesunuly potom v průběhu let na září, protože v září je lepší počasí, i v tom sboru je příjemněji. No, sbor tady má i zajímavost takovou, že tady máme prst z bitvy u Zborova. jeden z duchovních, který tady přijal kněžské svěcení v roce 1930, tuto pršť sám přivezl ze Zborova z první pietní pouti, která byla v roce 1927, desáté výročí bitvy u Zborova. On tam sám bojoval a spousta jeho přátel, kamarádů tam padla. Proto k tomu měl hluboký vztah a tento sbor je zasvěcen jak králi Jiřímu z Poděbrad, tak i legionářům. Dále tady máme pršť a úlomky z Lidic. To je další taková věc, kterou sem přivezly ženy po skončení druhé světové války. A myslím, že stojí za to i naše věž, která má na vrcholu kalich. Ten v noci svítí, je osvětlený, kalich s křížem. A v průčelí našeho sboru je věc, které jsem se dřív, když jsem sem poprvé vešla, tak jsem se trošku bála, a to je řemdich. Husitská zbraň, která vlastně visí ten řemdich v tom průčelí toho sboru. Já jsem si vždycky představovala, že v tom vítězném oblouku, kterým vstupujete do sboru Jiřího z Poděbrad, že by měla být mozaika vítajícího Krista. Ale nějak mi to nešlo s tím obraným řemdichem, takže skutečně, pokud chcete vstoupit do sboru Jiřího z Poděbrad, tak musíte mít odvahu.
1: Takže ten řemdich funguje.
0: Řemdich byl nedávno opraven, funguje, ale nebojte se, je zajištěn lanem a nemůže spadnout.
1: Jaký je tady vlastně během týdne program?
0: Pravidelně v týdnu se setkáváme ne tedy tady v radě starších a ve sboru, ale v základní škole Vetmani. To máme od 15 do 16 hodin biblický kroužek s dětmi. Je pro děti od 7 do 12 let. Ve středu pak se mohou zájemci setkat s duchovním a ve čtvrtek nám obsadí zde tu místnost rady starších dětské centrum Světlušky od 15 hodin do 16.30. S dětmi děláme různé aktivity, hrajeme divadlo, výtvarně tvoříme, pak často děláme i výlety sobotní, tomu říkáme víkendovky. Teď tedy, protože jsem měla zlomenou nohu, se to dlouho nekonalo. Ale těšíme se, že o jedné víkendovce budeme natáčet divadlo, natáčet hru o kněžně Ludmile. No a mezi ty pravidelné třešničky na dortu patří naše nedělní bohoslužba, která začíná jinak než v běžných obcích nebo jinde v kostelích, ale zde ji máme až od 16 hodin.
1: Takže k vám až po obědě.
0: K nám až po obědě, ale pozor, pokud k nám zavítáte po obědě na tu 16. hodinu, tak věřte tomu, že se domů dostanete nejdříve v 9 hodin, protože skončí bohoslužba a my se pak ještě posadíme ke kávě a k čaji a prožijeme tu neděli skutečně společně v Kristu, krásně jeden vedle druhého a s dalším povídáním, s dalším setkáváním.
1: Farářku Československé církve husitské Vetmani Janu Šmardovou Koulovou doplním ještě informací, že mimořádné akce v jejím sboru bývají oznamovány na webu husitskysbortman.cz a Noc kostelů má www.nockostelu.cz. Když si otevřete naposledy jmenovanou stránku, v horní řádce tlačítek vyberte slovo kostely, do bílého políčka vpravo nahoře vypište místo, které vás zajímá, třeba Tmaň, a zobrazí se vám program v tomto jednom konkrétním kostele. Dole pod mapou pak najdete seznam několika dalších míst geograficky blízkých právě prohlíženému kostelu.

0: Na Rádiu 7 posloucháte čtvrteční magazín, tentokrát z Prahy. V našich magazínech vás téměř každý rok před letní sezónou upozorňujeme na letní dětské tábory. Teď pro vás máme podobné pozvání. Nebude ale na tábor pro děti, ale pro mládež od 14 let výš. A v názvu už nemá slovo tábor, ale kemp. A to dokonce kemp pod jednou střechou. Na co bude kemp zaměřený? Co nového se tam lze naučit? A proč právě pod jednou střechou? Na tyto a další otázky bude odpovídat vedoucí letního kempu ve Strmilově Václav Jelínek.
1: To je takový žitý název. Ten název nám zůstal od počátku, co kemp vznikl před 16 lety. Kemp se koná ve Strmilově v tamní základní škole i v tamních tělocvičnách a celkově to fyzicky reálně je pod jednou střechou. No.
0: Vy jste vedoucím tábora 3 roky, teď jste řekl, že 16 let, že už probíhá. Takže co se od té doby až do letoška změnilo? Jak to bylo na začátku a jak je to teď? A bylo to vždycky tam, ve Strmilově?
1: Vezmu to od konce. Vždycky to bylo ve Strmilově. Poprvé před těmi 16 lety, tak to tam takhle vzniklo. Někdy na přelomu 90. a 2000 letí, tak tam působil ve Strmilově jeden českobratrský evangelický farář, který tam hodně nabyl kontakty mezi veřejností ve Strmilově, a když po nějakém čase pak odešel jinam, tak se nějak tehdy zrodil nápad organizovat ve Strmilově takovýto letní kemp. A myslím si, že právě díky jeho dobrým kontaktům ve strmilovské základní škole, ve strmilovském obecním úřadě a celkově takhle v celém Strmilově, tak to byly podmínky, díky kterým mohl takhle vzniknout letní kemp mládeže.
0: Jak se měnilo jeho zaměření? Zřejmě každý rok je jiné.
1: Ano, ano. Hlavní náplň kempu jsou 3 kurzy. Od počátku je to zaměřené na týdenní kurzy. Dřív bývaly dokonce 4, v posledních letech míváme spíš 3. Snažíme se, aby jeden kurz byl pohybový, fyzicky pohybový, druhý, aby byl kreativní na ruce a třetí, aby byl kreativní na hlavu, když to tak řeknu. Vždycky se ta náplň mění. Letos kurzy běhu zdar, hra, to je hra, rytmus, akce a elektrotechnika, ale oni jsme měli sebeobranu jako pohybový. Tanec, ten je taky dost pohybový, ale taky jako kreativní, a do třetice kresbu lomeno malbu. Stejně tak rok předtím jsme měli vybavu si dobře. Historický šerm jako pohybový, muzicírování jako jeden kreativní a slam poetry jako druhý kreativní.
0: Koho jste tam tehdy měli jako hosta na slam poetry?
1: Matěj Hladíka.
0: Tak děkuju, vrátíme se k letošku. Běhu zdar. To bude zřejmě pro tělesně nadané lidi, kteří budou od rána do oběda běhat po jednom poli a odpoledne po tom druhém, anebo jinak?
1: Budou se držet našeho harmonogramu, kde máme stanovený, že kurzy probíhají dopoledne od 10 do 12 a odpoledne do 16 do 19. Snažíme se všem lektorům dát najevo, a ti lektoři to tak dodržují, aby ke všem přistupovali, řekněme, s tím způsobem jako k začátečníkům. To se teda blbě představuje na tom běhu, ale třeba na té elektrotechnice, tak zpočátku lektoři ke všem těm účastníkům přistupují opravdu jako k začátečníkům. Pak následně, když lektoři vidějí, že jeden účastník má co dělat, aby spájel 2 dráty, zatímco druhý má sestavený rádio, když to tak řeknu, tak těm účastníkům adekvátně pomáhají, případně adekvátně dál rozvíjí. Jsme ještě zvědaví, jak to bude přesně s tím během, ale myslím si, že hnedka v pondělí dopoledne asi nepoběží půlmaraton ani čtvrtmaraton.
0: Takže tam budou případně i nějaké míčové hry nebo jakýkoliv jiný sport.
1: O tom nemám info, ale když bude pršet nebo bude nějaký nevhodný počasí, tak si myslím, že na to budou taky dost odkázání. Naštěstí ve Strmilově máme 2 tělocvičny, 1 dost velkou, takže je to dost možné, ale řeknu, teď toto info nemám.
0: Trošku jste nastínil elektrotechnika, takže to bude spíš elektronika. Nějaké pájení, sestavování přístrojů, hledání závad nebo něco podobného?
1: To zřejmě na tento způsob. Kurz elektrotechniky jsme měli před 5 lety a tehdy to ještě šlo, v tom roce 2021 jsme si vyráběli domácí rádio Krystalku. Akorát, že s koncem roku 2021 už se žádné vlny na toto rádio nevysílaly, takže Krystalku bychom si mohli vyrobit, ale nemělo by to ten efekt jako tehdy, ale co já vím, tak tady ten náš lektor bude chtít pomocí určitých elektrokomponentů nějakým způsobem vysílat analogicky přes starou televizi.
0: A představme ještě to třetí téma, ten třetí okruh.
1: Hra, to je hra, rytmus, akce. Popsal bych to jako takový dramatický kurz spojitý s určitými prvky rytmu a myslím, že to bude celkově dost akce.
0: Takže nácvik nějaké hry, která se bude hrát na tamním nějakém pódiu, potom na konci jako výsledek.
1: Ve Strmilově je jedno kino, které vždycky využíváme. To pódium určitě využijeme, co tam je.
0: I ten rytmus, to naznačuje hudbu?
1: Taky myslím.
0: V popisu vašeho kempu na stránkách evangelické církve je překvapení ta věková kategorie. Takže vy to nemáte připravené pro děti, ale pro starší.
1: Snažíme se, aby kemp byl určený spíš, řeknu, pro mladí lidi, kteří už jsou svým způsobem starí na dětské kempy a chtěli by nějakým způsobem jezdit dál jako účastníci některého kempu. A tak si myslíme, že právě kemp ve Strmilově je pro tady tu věkovku 14 až 22, na nejvýš 25 let dělaný.
0: Už víme, kde bude prostředí pro ty tři okruhy, kde se bude spát a stravovat.
1: Spát a stravovat se budeme zejména ve Strmilovské základní škole. Máme k dispozici určitou část té školy a spí se v tamních třídách. Se stravování tam je takové specifické. Obědy nám vaří tamní školní jídelna. Snídaně, večeře a svačiny nám dělají naše kuchařky z organizačního týmu. A když nám to tak vyjde, je stejně jako letos, že se kemp koná přes červencové státní svátky, školní jídelna nevaří, tak chodíme do restaurace Komorník na Strmilovském náměstí.
0: A to spaní v těch třídách, tak tedy každý si musí přivést nějakou karimatku, nafukovací madraci a nějaký spací pytel, anebo tam bude nějaká výbava?
1: Ano, tohle jsou účastníci odkázáni na svoji karimatku a potažmo spacák, některým takhle vyhuje i jenom deka a karimatka. Účastník musí počítat s tím, že se takhle musí sám vybavit, ale většina účastníků tvoří mladí lidé z Českobratrské církve evangelické a ti jsou dost zvyklí na to ze svých víkendových i týdenních sešlostí, že si sebou berou karimatku a spacák.
0: Většina účastníků je z církve nebo z církví. Mohou přijít i ti, kteří z žádné církve nejsou?
1: Ano, rozhodně můžou. Pár dokonce takový účastníci jezdí a pár takových účastníků již patří ke stálým článkům. I dřív přijeli účastníci zcela mimo církvi a dokonce si vybavuju v případě jednoho účastníka, že ho tam tehdy velice zaujal biblický program. Tedy jsme měli opravdu skvělého faráře, který i mě tehdy velice zaujal a ten je tady jeden účastník zcela mimo věřícího prostředí, tak si zápětí stáhnul Bibli do mobilu.
0: Takže tam bude i nějaký čas na stišení a osobní otázky, které s těmi třemi tematickými okruhy, elektronika, běh a podobně nesouvisí.
1: Ano, ano. Tady ten čas pro duchovní program vyhrazujeme každý den během dopoledne od 9:15 do 9:45. Tou dobou bývá duchovní program čistě v režii toho našeho duchovního, který tam je. Loni nám pan farář vykládal o knize Zjevení, že ta kniha Zjevení není nějaký zastrašování a fikce s desetihlavýma obludama a podobně, ale že to je naopak směrovka k naději. Stejně tak rok předtím nám tehdejší paní farářka povídala o ženách Biblii, jako těch kladných, tak i o těch, řekněme, negativních. Třeba jako Jael, jako pozitivní žena Biblii, stejně tak pak ta, co si vyžádala hlavu Jana Křtitele, jako negativní, silně negativní.
0: Takže máme první dva členy týmu, vedoucího a bude tam nějaký duchovní farář, kazatel, asi teda z evangelické církve.
1: Ano.
0: A další členové týmu?
1: Kromě toho ještě tvoří dvě kuchařky, jedna další přes finance, jeden zdravotník a další tři obecně do placu, když se tak řeknu, no, co bude potřeba zařizovat.
0: Sraz a rozchod, čili před táborem a po kempu, tak bude přímo ve Strmilově nebo organizujete nějakou skupinovou cestu tam, třeba z Prahy?
1: Sraz i rozchod je vždycky na místě ve Strmilově, bohužel v našich silách úplně není něco takového zorganizovat, bohužel z Prahy zrovna ne, protože z Prahy v posledních letech míváme úplný minimum účastníků a neříkám, že bychom o to neměli zájem a popravdě zní to jako velmi dobrý nápad do budoucna, akorát bohužel my máme tu nevýhodu, že tam musíme všechno připravovat a není to zrovna málo, takže my tam máme sraz, když začíná kemp v neděli odpoledne, tak my tam jezdíme už v sobotu popoledni, protože těch příprav je opravdu docela dost. Velký hromadný vjezd od Prahy bohužel není možný, ale co vím, tak ti vletití účastníci, co se mezi sebou snaží, tak se snaží mezi sebou nějakým způsobem domluvit středem a jet pospolu, ale tady ti účastníci jsou zejména z okolí Poličky, Žďáru nad Sázavou a tady z toho Českomoravského pomezí. Potom teď máme účastníků docela dost.
0: Takže sraz pro běžné účastníky je tedy v neděli v kolik hodin?
1: V 5 nejpozději.
0: A rozchod?
1: Rozchod bývá tu další neděli po nedělních bohoslužbách, které začínají v 10 hodin v evangelickém kostele ve Strmilově a nejpozději 11:30 je konec.
0: Na jak velký dav by se účastník měl psychicky připravit? Je to pro 20 účastníků nebo pro 90?
1: Řekl bych, aby počítal s takovými plus minus 25 účastníky. Bilance je taková, že v uplynulých 5-6 letech jsme měli bilanci přesně mezi 21 a 33 účastníky, takže těch 25 vychází téměř tak mezi.
0: Takže míváte i konkrétní den, kdy se tábor naplní. Tedy máte nějakou hranici, nějaký stopstav, kdy už další neberete?
1: Máme počet 48, nebo plus minus těch 48, to záleží na tom, kolik ti lektoři jsou schopni pojmout kapacitu na své kurzy. Každý ten lektor má plus minus těch 15-16 účastníků a když tak z průměru, tak 45, máme takový strop.
0: Takže zatím jste nemuseli zájemce z kapacitních důvodů odmítat?
1: Co jsem zažil za uplynulých 6 let, tak jsme nemuseli.
0: výlety budou? A pokud ano, tak budou jenom domenou těch běhajících?
1: S výletem počítáme každý rok, a to během soboty. Strmelo se nachází v České Kanadě a řeknu Česká Kanada, ta je pro takovéto výlety jako stvořená. Každý rok se snažíme jít někam potom okolí kolem 15 kilometrů, vždycky jsou účastníci, kteří by ušli i víc, někdy i takový, co míň, ale snažíme se naplánovat adekvátní výlet po té České Kanadě a vždycky tomu vyhrazujeme takhle sobotní den. Leda, že by pršelo a že by to na výlet nebylo, ale to jsem zažil za uplynulý let a jenom jednou. V takovém případě se pouštěly různé filmy v různých učebnách ve Strnulovské škole. Zkrátka, když venku prší a je léto, tak je to jediný vhodný čas na to trávit čas u obrazovek.
0: Dokdy se přihlásit a kde?
1: Nejlépe tak do poloviny června a nejlépe na webu campmladeze.cz, tam už je pak postup, kudy se přihlásit dál.
0: Na kemp pod jednou střechou ve Strmilově nás zval jeho vedoucí Václav Jelínek. Květnový magazín z Prahy končí. Chcete-li reagovat na pořad, který jste právě slyšeli, rádi si vaše připomínky přečteme nebo vyslechneme. A máte-li nějaké tipy na akce, které se připravují ve vašem okolí, případně je sami pořádáte, napište nám nebo zavolejte. My informace o životě v církvích rádi předáme ostatním posluchačům. Od mikrofonu se loučí autor pořadu Vilém Šedivý.

0: Ahoj malí a velcí sportovci, vítejte v Kormidle, pořadu, ve kterém vás vítají dvě kormidelnice, Klárka a Myška Bětka.
1: Ahoj námořníci, já vás zdravím z vyřátého pelíšku.
0: No právě, Bětko, už bys měla vylézt, začíná kormidlo. A to dnešní rozhodně nebude o lenošení.
1: Když já jsem si jen malinko zdřímla, podívej, Kláry, protáhnu si jednu packu, druhou packu, třetí, čtvrtou.
0: Ještě, že nejsi stonožka, Bětko. A to jsem tě s dětmi chtěla dnes pořádně protáhnout.
1: Vždyť se protahuji, Kláry.
0: Ale pořádně, rozhýbat se.
1: A proč tolik? Mně by dnes stačilo jen to protažení.
0: Představ si, Bětko, že tvoje tělo je jako sportovní auto. Aby tohle auto dobře jezdilo a mělo sílu v motoru, potřebuje se pořádně hýbat. Jinak by se jeho součástky do sebe zakously a zasekly se. Auto má uvnitř olej. To je jeho mazadlo. A pokud se nehýbe, olej se nerozetře a součástky mohou začít rezavět nebo se zadrhnout. Je to jako kdybys dlouho neohla koleno. Pak by tě taky pěkně bolelo. A nebo autobaterie. Díky ní v autě svítí světla nebo hraje rádio. Ale baterka se vybíjí, když auto nejezdí. Když auto jede, motor funguje jako malá elektrárna a baterku to dobíjí. Když auto stojí, baterka pomalu slábne, až nakonec úplně umře a auto už pak nestartuje.
1: Aha, Kláry, a jak na to?
0: Nejdřív si půjdeme promluvit s Kristýnkou, jo? Ahoj, Kristýnko.
2: Ahoj.
0: Děkuji ti, že jsi přišla sem k nám do studia. Já jsem se ti chtěla zeptat, co tě baví.
2: Mě baví atletika.
0: A co tě na té atletice nejvíc baví?
2: Mě baví vlastně to běhání, nebo třeba nějaký i překážky trošku.
0: Ty chodíš na atletiku někam do nějakého kroužku?
2: Chodila jsem. Ale mě to asi vyhovuje, jako teďka, že běháme ve škole, nebo běhám s mamkou.
0: Tak pojď dětem vysvětlit, co je to atletika, z čeho se skládá, co tam vlastně můžou potkat.
2: Atletika je sport, který se skládá z běhání a různých jako her běhacích. Třeba běhací překážky, to jsme si postavili překážky a skákali jsme přes něco nejrychleji a bez toho, aby jsme zhodili.
0: Takže jsi říkala, běh přes překážky, normální běh, asi běh i na dlouhou trať, veď krátkou. A kromě běhu je tam ještě?
2: Potom různě skákání. My jsme tam skákali v atletice buď do písku s rozběhem, a nebo z místa jsme skákali v tělocvičně, kdo vyskočí nejvýš, nebo s tím rozběhem.
0: A to skákání do výšky je s takovou tyčí, to ty taky?
2: To jsem neskoušela, ale znám to.
0: A jak skáčeš?
2: No, se rozběhneme, skočíme do výšky a kdo doskočí nejdál, tak vlastně je to taková soutěž, dalo by se říct, a zároveň trénování.
0: A jak ti měří, kdo doskočil nejvýš? Jako do dálky tomu rozumím.
2: Někdy jsme tam měli i pověšený takový míč na basketbalovým koši a kdo se ho dotknul, tak vlastně dalo by se říct, že vyhrál. Že to vlastně splnil.
0: Jak daleko doskočíš? Do jaké dálky nebo do jaké výšky?
2: My, když jsme o prázdninách byli ve škole, vlastně na takové akci, kde si mohla vyzkoušet různý sporty, tak jsem doskočila nějaký 2 metry, ne celý.
0: S rozběhem?
2: Jo, s rozběhem.
0: To je víc, než měříš.
2: Aha. Já měřím 150 a nějakých 190 nebo 180 jsem skočila.
0: Dá. A do výšky?
2: Do výšky to podle mě nějak 160, něco jak měřím, něco podobného.
0: A to skáčeš taky s rozběhem?
2: Jo, většinou jo.
0: A do Duchny teda pak někam dopadnete, ne?
2: Jo, my skákáme většinou do Žíněnek.
0: Tlustý.
2: Jo.
0: Tak, to jsme říkali teda skok, běh. Co ještě? Třeba hody?
2: Jo, někdy tam bývá hod koulí nebo hod oštěpem, to jsme neskoušeli v atletice, ale celkem by mě to zajímalo tím oštěpem.
0: A jak ti jde hod?
2: Celkem dobře. Myslím si, že některý ze třídy bych překonala, některý ale zase ne.
0: A hod používáš dost, asi když házíte míčem při nějakých hrách?
2: Jo, no. Když hrajeme v tělocviku třeba vybíjenou, tak se mi to hodí.
0: Který ten běh je pro tebe nejtěžší? Na krátkou nebo dlouhou trať?
2: No, pro mě je těžký na vytrvalost celkem.
0: Jak je to dlouhý?
2: No, dneska jsme byli na vytrvalost a to byly 4 takový menší fotbalové hřiště. A bylo to celkem unavující.
0: Vydržela jsi?
2: Jo, ale chvilkama jsem musela i chodit.
0: A to se asi může, viď, s přestávkou jít?
2: Tam bylo hlavně, aby jsme vlastně doběhli nebo došli co nejdřív.
0: Co děláš, když se ti něco nepovede?
2: Někdy jsem smutná, ale zkouším to dál, pokud to jde.
0: A co to znamená, zkouším to dál?
2: Třeba když doběhnu v nějakým sprintu poslední, tak pokud to jde znovu, tak si to zkusím ještě, abych byla rychlejší.
0: No a co by si poradila dětem, aby to zvládli, aby to nevzdali?
2: Když něco nezvládnete, tak nebuďte smutní, nebo když budete chvíli, tak si řekněte, že pro vás to bylo dobrý, že vy jste podali dobrý výkon, sice jste nebyli nejlepší a pokud to půjde, tak to zkuste znova.
0: Máš nějaký sportovní vzor?
2: Asi ani ne. Fandím všem.
0: Chtěla bys někdy vyhrát nějakou medaili?
2: Jo, chtěla. Já už jsem běžela jeden závod, ale tam dostávali medaile všichni.
0: A tak třeba za školou budeš někde běhat?
2: Mohla bych. Bylo by to dobrý.
0: Když sportuješ, máš před závodem třeba nějaký rituál? Nějaký zvyk, který děláš?
2: No, většinou si procvičím třeba nohy, jakože různý cviky, jako rozcvičku. No, musím si je protáhnout, aby si vlastně zvykli na to, že teďka na ně bude velká zátěž. Aby se mi nic při závodě nestalo a aby byla pořádně rozcvičená, aby se mi ty svaly vlastně začaly připravovat na to, že někam poběží.
0: Děkujeme, Kristýnko, moc za rozhovor. Přeju ti, ať se ti daří v tom, co tě baví, a někdy zase naslyšenou.
2: Ahoj. Ahoj, kamarádi.
3: Mirka seděla ve škole nad sešitem s počítáním a najednou se nad její hlavou ozvalo. Ty jsi úplně nemožná. Myslíš to vážně, nebo jsi tak hloupá? To patřilo jí. Mirka se snažila, ale ať dělala, co dělala, počítání jí do hlavy nešlo. A paní učitelka ji ke všemu vůbec neměla ráda. Konec konců, proč taky? Mirka třídě nedělala v počítání žádnou čest. Teď se cítila hrozně trapně. Co taky můžete na něco takového odpovědět? Najednou se ozvalo nesmělé zaklepání na dveře a už v nich stála Lucinka. Byla krásná jako vždy. Nazdobené šatičky, nejhezčí ze všech holek a zlaté lokýnky jí padaly skoro až do pasu. Vždycky milá, šikovná, no kdo by ji neměl rád. Přinesla jsem vám přihlášku na atletickou olympiádu. Usmála se sladce a přistoupila k paní učitelce. Ty jsi aspoň šikovné děvčátko, nechala se slyšet paní učitelka, ale její hlas zanikl v mohutném hurá. Asi 10 dětí z jejich třídy se přihlásilo. Bylo tam tolik talentů na atletiku, že nikdo nepochyboval ani na chvilinku, že jako třída získají hned několik medailí. Jen Mirka nadšení nezdílela. Ona nebyla tak mrštná jako ostatní. Má o pár kilo víc, než by měla mít, a to stačí k tomu, aby v atletice byla jedna ze nejhorších. Zase jsem k ničemu, pomyslela si. A to ještě nemělo být všechno. V lavici hned za ní seděl Jirka, taky atlet. A jak nadšeně vyskočil, převrátil své pití, které měl na lavici, Mirce rovnou na halenku a do tašky. Než se Mirka vzpamatovala, byl na halence flek jak svět a v aktovce louže přímo mezi učebnicemi a sešity. Jenže teď Jirka vyskočil a spustil na Mirku. To nemůžeš dát pozor, nevidíš, co děláš, vždyť jsi mi vylila fruko. Taková lež. Jenže nikdo si pořádně nevšiml, jak to vlastně bylo. A tak Mirka jen sklopila oči, aby jí paní učitelka zase nevynadala. Stačilo, že zachytila její zlobný pohled, který pravil naprosto nemožná. Závěrečné zvonění jí osvobodilo. Konečně. Už tam nebudu ani minutu. Vyběhla ze školy a rozhodla se, že nebude spěchat rovnou domů, ale že půjde přes park. Tam je jí dobře. Má tam svoje tajemství. Chodí pozorovat kosí hnízdo. Taky má svůj deník a tam si všechno o těch kosech píše. Ví, kdy dostavěli hnízdo, kdy kosice snesla vajíčka a kolik jich má, jak dlouho na nich seděla, kolik se vyklubalo mláďátek, prostě všechno. Taky si napsala, jak se jmenují všechny květiny, které jsou v okolí. Dokonce zjistila i jména některých vzácných keřů, které tam jsou. To byl její poklad, o kterém nikdo nic nevěděl. Najednou se z dálky ozvalo: Fíku, no tak Fíku, počkej na mě přece! Byl to Ivančin pes. Teď oba vpálili na louku, kde ještě před chvílí bylo tak krásné ticho. Ivanka se Mirky hrozně lekla. Vůbec ji neviděla a všimla si jí až na poslední chvíli. Je, to jsi ty? To jsem si odechla, usmála se blaženě. To je bezva, že jsi tady. Taky sem chodíš tak ráda. Mně se tu všechno tak líbí, je tu krásně. Jen bych ještě ráda věděla, jak se všechny ty kytky jmenují. A ještě něco. Všimla jsem si minule, že je tu dokonce i hnízdo. Ale nevím, co je to za ptáčata. Ty je nepoznáš? Zeptala se Mirka překvapeně. A hned začala Ivance všechno vysvětlovat. Ivanka byla nadšením bez sebe. Ty jsi ohromná, prostě skvělá. Jak to všechno znáš? No, z domu, od babičky, divila se Mirka, co je na tom tak zvláštního. Pak se ale zarazila. Ty nejsi na olympiádě? Ne, já nemůžu, víš, mám nemocné srdce. Já vůbec nesmím běhat. Mirčino srdce zaplavila vlna lítosti. To jsem nevěděla, to mě mrzí. To nic, mě to nevadí. Opravdu? Vždyť o tolik přijdeš. A vůbec, jak to děláš, když máš takové trápení a jsi pořád tak veselá? Já jsem tě snad neviděla zamračenou. A co děcka, vždyť si kvůli tomu přišla určitě i o kamarády. To je pravda, ale teta na besídce mi vysvětlila, že všem se prostě líbit nebudeš. Tak proč si s tím lámat hlavu? Podstatné je žít tak, ať se líbíš Bohu. A on už ti pomůže, ať se necítíš sama. Bůh ví totiž nejlíp, co potřebujeme. A víš, že máš pravdu? Dneska jsem asi potřebovala potkat tebe. Ty jsi prima kamarádka a já jsem nikdy nevěděla, v čem to je. A teď už to vím. A tak i jeden úsměv Ivanky změnil celý ten zachmuřený den a najednou bylo na světě zase krásně. Vždyť boží láska je něco, co máme každý den. I já bych přála vám všem, abyste se mohli vidět právě tak, jak vás vidí Bůh. Pro něj jsme jeho milované děti, kterých se nikdy nezřekne, které nikdy neopustí. Miluje nás takové, jací jsme. Bůh totiž nikdy nikomu nic nevyčítá a i ten nejhorší hřích dovede odpustit.
1: Klári, já chci být pěkně promazané a nabité auto. Co mám pro to udělat?
4: To jsem moc ráda, Bětko, že chceš mít svaly a kosti jako ze železa, srdíčko, co silně tluče, a dobrou náladu. Pohyb totiž pomáhá nejen nohám a rukám, ale i naší hlavě. Díky sportování se nám v mozku lépe propojují myšlenkové cestičky. Mozek bude krásně okysličený a svěží a půjde nám lépe učení, kreslení i skládání stavebnic.
1: To chci, Kláry! Jdu do toho a děti se mnou!
4: Výborně, Bětko, děti. Atletika je totiž královna sportu, protože k ní nepotřebujeme víc než svoje vlastní tělo, trochu místa a chuť se hýbat. protože naším dnešním tématem je právě atletika. A Kristýnka nám krásně vysvětlila, co všechno v sobě atletika zahrnuje. Začneme skákáním.
1: A náš obývák nebo zahrada se promění v olympijský stadion?
4: Přesně tak, Bětko. V atletice se skáče do dálky i do výšky. A my si zkusíme skok daleký z místa. Jak na to? Najděte si volný prostor v pokoji nebo na chodbě. Na podlaze nebo na koberci si najděte nějakou startovací čáru. Nebo si ji udělejte z provázku či ponožky. Pořádně se zhoupněte v kolenou. Švihněte rukama a hop, vaše pérka v nohách vás donesou skokem vpřed. Tak, to jsme si vyzkoušeli a teď hra. Zahrajeme si na žabí taxík. Musíte se dostat z jednoho konce pokoje nebo chodby na druhý, na co nejmenší počet skoků. Zatímco budete skákat a počítat, pustíme si něco pěkného k poslechu.
5: Pan profesor uměl tak hezky vyprávět, co všechno viděl za zvířata. Taková nemám šanci potkat. Potápět se v moři nebo cestovat přes ledové pláně či pouště, to pro mě opravdu není. Jen jsem v duchu vzdychal. Ale čas vyprávění se naplnil. Pan profesor Škopík dokončil svou práci na ostrově a chystal se odjet. Říkal, že popluje nejdřív na pevninu a pak bude pokračovat do Evropy a dál na sever na jednu výzkumnou stanici zkoumat narvaly. To jsem zbystřil. Narvaly? Co pak to je? No, netopírku, někdy ti o nich něco povím, sliboval pan profesor. Teď se už musím chystat, loď připluje zítra ráno a ještě nemám zbaleno. Ale mně se v hlavě zrodil střeštěný plán. Opatrně jsem se začal vyptávat, kterým letadlem poletí a kdy a jak. A když jsme se rozloučili a slíbili si, že se tady opět setkáme, letěl jsem oklikou na jeho loď a schoval se tam. Cesta byla klidná. V noci jsem lítal po palubě, obstarával si jídlo a dával pozor, abych nevyděsil dámské osazenstvo a neprozradil se. Ale když jsme připluli na pevninu, nastal větší problém. Jak do letadla, aniž by si mě někdo všimnul. Vyčihnul jsem si okamžik, kdy nakládali zavazadla, vletěl jsem dovnitř a schoulil se do koutku. Letěli jsme nejdřív do Anglie, kde se situace s nástupem do letadla opakovala. A to jsem si musel mezitím najít něco k pití a jídlu. Bylo to opravdu dobrodružné. Nakonec se vše podařilo, našel jsem si správné letadlo a uvelebil se v nákladním prostoru, kde byla nějaká zvířata. Ani jsem nedutal. Když letadlo odstartovalo směr sever, ozvalo se vedle mě z přepravky nějaké zakňučení. Jejda, tady máme asi psa, kterému se lítání moc nelíbí, pomyslel jsem si a nakoukl dovnitř. Ale co to je? Takové hubené, vychrtlé a krčilo se to v koutku. Ahoj, pozdravil jsem. Plaše se to na mě podívalo svýma hnědýma smutnýma očima. Asi si s tebou nebude moc povídat, neumí to, ozvalo se z jiné klece. V té byl taky pes a taky nějaký divný, veliký, více chlupatý a s dlouhatánským čenichem. Vypadal legračně, trošku jsem se uchychtl. Proč to neumí? Snažil jsem se zamaskovat své pobavení. Víš, to je chrt, kterého používali v Anglii k závodům. Jo tak, svitlo mi, o tom jsem něco slyšel a dokonce i jednou viděl. Psí dosti, byla to krása, jak běželi. No ale to je fajn, ne?
6: Je i není, pokračoval hlubší hlas. Chrti běhají moc rádi, ale tam, odkud pochází. Jinde ve světě je často využívají jen k tomu běhu a lásku ani kontakt s člověkem neznají. To je ale smutné. Jo, jo. A když už je starší a neběhá tak rychle, jak by chtěli, zbaví se jich.
5: Zbaví? To jako, že ho prodají?
6: Kéž by to tak bylo vždycky, to by bylo dobře. Oni je, no, raději to nechtěj vědět.
5: Zamrazilo mě, až jsem se otřásl.
6: To je ale vděk. Ano, ale naštěstí jsou jiní lidé, kterým to není jedno, a ti takové pejsky sbírají a posílají lidem ve světě, aby se o ně dobře starali.
5: A jaký je to chrt? Ptal jsem se zvědavě, protože jsem náhodou věděl, že je jich několik druhů.
6: To je anglický chrt, greyhound.
5: A umí rychle běhat?
6: No je, pokračoval ten druhý. Jsou to nejrychlejší psi, můžou běžet až 60-kilometrovou rychlostí.
5: Tyjo, písknul jsem.
6: No, ale většinou je to o něco méně. Byli kdysi šlechtěni pro lov, tak jako my.
5: Zdálo se mi, že zaznělo povzdychnutí.
6: Při lovu užívá svůj vynikající zrak namísto čichu. Jejich tělo je uspůsobeno k běhu, mají hlubokou hruď a pevné kosti.
5: A nejsou agresivní?
6: Kouknul na mě, jako by mě vyplavilo moře. Mají velmi milou povahu, víš?
5: No, tak to je úžasné, ale ty taky vypadáš nějak, jak bych to řekl, zvláštně. Jaký jsi pes?
6: Já jsem taky chrt, ale ruský, barzoj.
5: Jova, vylítlo ze mě. To jsem dnes potkal společnost. Hele, a ty jsi ten, kterého měli ty princezny a princové? A co vždycky spali u krbu? A co?
6: Víš, je to trochu jinak, přerušil mě. Sloužili jsme hlavně k lovu vlků, lišek a zajíců a byli jsme vyšlechtěni pro tvrdé ruské podmínky. Jsme otužilí a houževnatí, ale dobrosrdeční. Jenže to by bylo na delší povídání, snad někdy příště. Jsem už z toho kolébání unavený. Už, abych byl doma.
5: Sotva dopovídal, dal hlavu na přední tlapky a usnul. Taky jsem chtěl usnout, jenže se mi to moc nedařilo. Hlavou se mi honily vzpomínky na krásné psy běžící za návnadou a pak myšlenky na to, jak mohou být lidé krutí. Dostali dar šlechtit zvířata podle svého obrazu a potom ho klidně zneužijí. Podíval jsem se na greyhounda. Ležel klidně, oči doširoka otevřené a vypadal vyplašeně. Zavřel jsem oči a usínal s hřejivým vědomím, že on i někteří další se přece jen dostanou k hodným lidem.

0: kou jel.
1: Kvak, kvak, kvak, jsem skokan obecný, přeborník na skákání. Ze mě se stala žába, Kláry. Chtěla bys mě jako žábu?
2: Jasně, Bětko, chtěla bych tě i jako žabičku. Mou milovanou kamarádku přece neopustím jen proto, že vypadá jinak. Nebo že má jiný názor. Každý jsme nějaký. A dokonce se časem opravdu měníme. Začne nás bavit to, co nás dřív nebavilo. Nebo spolu v něčem nesouhlasíme. A není to špatně. Skutečné přátelství je o tom, že se máme rádi i tehdy, když už nejsme úplně stejní jako ve školce nebo ve škole. Ale musíme si dávat pozor na to, jak se k nám druzí chovají. Pokud se kamarád změnil tak, že je na tebe zlý, vysmívá se ti nebo tě nutí dělat věci, které se ti nelíbí, pak je v pořádku držet si od něj odstup. Přátelství totiž stojí na laskavosti a respektu.
1: Takže, děti, změna je v pořádku, ale trápení ne.
2: Přesně tak, žabičko Bětko. A teď zpátky ke sportu. Známou atletickou disciplínou je sprint. Například běh na 100 metrů. To trvá jen pár sekund, ale běžec ze sebe vydá maximum. Je to jako blesk v botách. Ale na rovné běhání asi nebudeme mít doma moc místa. Zkusíme tedy zrcadlový běh. Postavte se naproti mamince, nebo sourozenci, nebo kamarádovi. A on bude dělat různé pohyby, třeba výskoky, úskoky, dřepy, výpady. A vy ho musíte co nejrychleji napodobit.
1: Tak jo, Kláry, startuješ se mnou? Já jsem sportovec a ty jsi zrcadlo. A začínáme v leže na břiše.
2: Počkej na mě, Bětko, já musím ještě k tomu cvičení pustit dětem pohádku.

0: Will přitiskl nos na sklo a zasněně si toho krasavce prohlížel. Byl tmavě modrý, měl červené sedlo a velké oranžové odrazky. Prostě radost se na něj dívat. Čím déle však kolem kola Tadeáš chodil, tím více po něm toužil. A nakonec se mu o něm začalo i zdát. Viděl je ve snu v tak jasných barvách, že se jednou ráno, hned jak vyskočil z postele, utíkal podívat do garáže, jestli tam náhodou místo jeho starého kola nestojí to nové.
1: Ke svému velkému zklamání ale našel jen starou známou podrápanou herku. Zlostně si odfrkl a běžel zpátky do obýváku. Vletěl dovnitř jako hasič při poplachu a hned spustil.
2: Mami, tati, že mi koupíte nové kolo?
1: A už to staré nechci.
0: Maminka s tatínkem právě snídali. Spolkli svá sousta a překvapeně na Tadeáše pohlédli. V jejich pohledu bylo napsáno, co si o celé věci myslí.
1: Zejména táta se tvářil tak, jako by spolkl citrony se slupkou.
0: Přece jsme ti už říkali, že máš vydržet do narozenin, odvětil táta.
1: Tadeáš zakoulel otráveně očima. Ach jo, do narozenin to nevydržím. Vždyť je mám až v srpnu.
2: Chci kolo teď hned.
0: Tak to máš, hochu, smůlu, řekl táta nekompromisně a zakousl se do rohlíku s marmeládou. Zrovna teď na něj nemáme peníze. Budeš muset počkat.
1: Tati, na tom starém kole se už vážně nedá jezdit.
0: Nedal se tady až odradit.
1: Skřípe jako babičin trakář, vypadá, jako by ho vyrobili v době kamenné,
0: a navíc mu skoro nefungují brzdy.
1: Mohlo by se mi něco stát.
0: Při poslední větě maminka zbystřila pozornost. Představila si svého chlapečka s rozbitým nosem a odřenými koleny a hned se zapojila do hovoru.
1: Stando, řekla tatínkovi, v tom má tady až pravdu. Ty brzdy opravdu nejsou nic moc. Mělo by se s tím něco udělat.
0: Tatínek o tom zprvu nechtěl ani slyšet, ale když Tadeáš přišel s nápadem, že by si část ceny kola odpracoval, nakonec souhlasil.
1: Tak dobrá, řekl. Budeš o prázdninách pomáhat babičce a dědečkovi na zahradě. Každý den kromě soboty a neděle odpracuješ 5 hodin. Tímto způsobem na konci prázdnin splatíš celou dlužnou částku.
2: Jupí!
0: Zavískl Tadeáš a už se těšil, jak si na novém kole zařádí. Přisviští za kluky na hřiště a předvede jim svou krasojízdu. Pořádně to rozpálí, udělá parádní smyk, kterým zvíří prach a sjede z meze. Pak vyšlape do prudkého kopce k samoobsluze, s čímž mýval na starém kole vždycky problémy, a svou předváděčku zakončí jízdou bez drža. Kluci na něj budou koukat s otevřenou pusou.

O novém kole snil celé vyučování. A když potom přiběhl domů a s tátou podepsali dohodu o splacení dluhu, sen se stal skutečností. Kolo bylo jeho. Z obchodu na něm jel jako nějaký pán a celých 10 dní, které chyběly do začátku prázdnin, si kola užíval plnými doušky. Pak ale přišly prázdniny a spolu s nimi i povinnosti. A zatímco spolužáci lítali někde venku, Tadeáš okopával záhonky, krmil králíky, trhal vše, co právě dozrálo, a zalíval zahradu. Slunko pálilo jako nezvedené a on, místo aby ležel u rybníka, česal třešně a hrabal trávu pro nenasytné ušáky. A když skončila pracovní doba, byl tak utahaný, že na

dovádění neměl nejmenší pomyšlení. Jen si sedl někam do stínu a odpočíval. Ze začátku se to ještě dalo vydržet, ale po 14 dnech toho měl plné zuby a po měsíci začal tátu přemlouvat, aby jejich dohodu upravil. A jak ji chceš upravit? Zeptal se táta překvapeně. Třeba tak, že by se doba, kterou musím odpracovat, zkrátila z 2 měsíců na 1. Zkusil to Tadeáš. Už jsem toho udělal dost. Takovéhle prázdniny jsou na nic. To jsi směl rozmyslet dřív, odvětil táta. Teď už žádné úpravy dělat nebudeme. Tati, prosím tě, tohle se vážně nedá vydržet. Celé dopoledne dřu jako mezek a odpoledne pak sotva pletu nohama. K čemu mi to nové kolo je, když se ho ani pořádně neužiju? Táta se usmál a řekl. Aspoň vidíš, jaké to je, když si člověk nadělá dluhy. Získá sice to, po čem toužil, ale pořádně si to neužije, protože musí pracovat, aby to splatil. Tadeáš viděl, že s tátou nic nehne, a tak zaťal zuby a pracoval, až se z něj kouřilo. Běhal s motyčkou po zahradě, nosil trávu, zalíval kedlubny a rajčata, trhal angrešt, rybíz a jahody a odpoledne byl rád, že si může na chvíli sednout. A když prázdniny konečně skončily a podmínky dohody byly splněny, Tadeáš si slavnostně slíbil, že si příště dobře rozmyslí, než něco podobného podepíše. Říkal si, že je možná lepší chvíli počkat, než si vysněnou věc koupit za vypůjčené peníze a pak muset celé léto někde otročit. Dluhy jsou na nic, řekl Tadeáš večer tátovi a byl rád, že má tuhle nepříjemnou zkušenost za sebou. Táta se usmál, pohladil ho po vlasech a vědoucně pokýval hlavou.

0: a máme tu třetí vrhací disciplínu. Koulí nebo diskem doma házet nebudeme. Maminka by asi neměla radost z rozbité vázy nebo obrázku. Ale mám lepší nápad. Vezměte si pár srolovaných ponožek. Jsou měkké, takže by neměly nic rozbít. Postavte si doprostřed místnosti koš na prádlo nebo krabici a zkuste se trefit z různých vzdáleností. Počítejte si, kolikrát se vám podařilo trefit se do koše.
1: A nebo se otočte zády ke koši a zkuste hodit ponožkou do koše přes rameno. Je to jako s autem, také v něm máme zpětné zrcátko, abychom se mohli podívat zpátky.
0: A v životě je moc důležité umět se podívat zpátky na minulost. Děláme to proto, abychom se poučili z toho, co se nám povedlo i nepovedlo. Minulost nemůžeme změnit, ale můžeme ji využít jako učitele. Kdo se umí ohlédnout a s odvahou si přiznat chyby, ten kráčí do budoucnosti mnohem jasnějším krokem. Minulost máme za zády, ne proto, aby nás tížila a brzdila, ale aby nás podpírala a posloužila nám jako takové schody výš a výš, protože každá překážka, kterou jsme kdy v životě překonali, nás udělala silnějšími a moudřejšími. Vlastně je to takový náš vnitřní kompas, který nám pomáhá nestratit se v přítomnosti a budoucnosti.
1: Zkuste se dnes večer, děti, před spaním podívat zpátky na svůj den, co se vám povedlo a z čeho jste se poučili pro zítřek. My to s Klárkou uděláme taky.
0: To bude zajímavé povídání, Bětko. Už se těším. Ale teď, děti, ponožku do ruky, připravit, pozor, hážeme!
2: Ranní sluneční paprsky polechtaly veverku schoulenou u kmene stromu na čumáček. Ta jim zahýbala, kýchla a otevřela svá černá očka. Pak si uvědomila, že je nový den, vyskočila, uhladila si svůj sněhobílý kožíšek a protáhla tlapky. Je to pár dnů, co na ní přišla řada strážce. Měla za úkol hlídat svůj kousek lesa. Zeleného, voňavého, se spoustou květin a stromů, které po celý rok kvetly a plodily, aby v každém období měli jeho obyvatelé co jíst. Lesa, kde všechna zvířátka žila v pokoji. Tento úkol dostal jednou za čas každý z jeho obyvatel a byla to vždy pocta. Pokaždé, když na někoho přišla řada, sedl si na veliký starý strom, který v lese vyčníval nad ostatní, a jejich kožíšek, peří nebo kůže se proměnila v čistě bílou. To, aby všichni obyvatelé lesa věděli, kdo od nynějška bdí nad jejich malým rájem. Veverka se už těšila na nový den a na setkání se svými přáteli. Spřádala v hlavě, co bude dělat, když ji najednou u oušek něco zavzučelo. Zápětí se před ní objevil velký čmelák a udýchaně spustil.
3: Veverko, veverko, něco se děje s kolibříkem. Když jsem se chtěl napít z jednoho květu, vyřítil se na mě a zaútočil tím svým dlouhým zobákem. Byl nevrlý a protivný a odháněl mě pryč. Nevím, co to do něj vjelo. Nikdy se tak nechoval, květin je tu přece dost pro všechny.
2: Veverka zvážněla. Ještě neslyšela, že by se něco takového u nich stalo. Poděkovala čmelákovi a odhopkala vyhledat kolibříka. Když ho našla, poletoval kolem trsu orchidejí a odháněl každého, kdo se jen přiblížil. Co pak to děláš? Začala nejdříve mírně, ale káravě. Vždyť je tu dost pro všechny a... Kolibřík se k ní otočil a zlobně vypískl.
3: Ne, není, je to moje kytka a já ji našel a tak mi patří.
2: Veverka se zarazila, ale pak pokračovala a snažila se ho uklidnit, jenže se jí to nedařilo. Kolibřík byl ještě nervóznější a útočnější. Jeho lesklá modrozelená pírka mu trčela jako dikobrazí ostny. rozhodla se, že raději zaběhne pro radu k velkému stromu. Vyběhla po kmeni, posadila se na jeho vrázčitou větev a vzdychla. Copak, ozval se strom, copak tě trápí, strážkyně lesa? Všechno mu vypověděla. Strom se dlouze odmlčel. To je vážná věc, Veverko. Co žiju, zažil jsem jen jeden případ. Do našeho lesa se dostala květina rozbrojka. Strážce si toho všiml pozdě. Rozšířila se a bylo to opravdu špatné. Nikdo ti o ní ještě neřekl? Veverka zavrtěla hlavou. Asi proto, že to bylo už tak dávno, že si to nikdo nepamatuje, řekl zamyšleně strom. Rozbrojka totiž roste za vysokou horou, v místě, jenž je střežené několika strážci, kteří mají na starosti jedovaté rostliny. Ale i přesto se občas stane, že se uchytí jinde. A kolibřík se pravděpodobně napil z jejího nektaru. Pokud se ta květina nenajde a nevytrhne, bude se šířit a způsobí katastrofu. Má zvláštní vůni, která přitahuje zvířata. Stalo se v jiných lesích, že díky ní se proměnily v temná a nebezpečná místa. Veverka se vyděsila a celá se roztřásla. Takže je to moje vina, že jsem les neuhlídala? Ne, kdepak. Nemohla si o její existenci vědět. Ani mě nenapadlo, že bych ti o ní měla říct, je to tak dávno, vzdychl strom. Ale ještě není pozdě. Trochu se jí ulevilo. Takže stačí ji najít a zničit? Ano, ale ještě musíš najít protijed, pokračoval strom. A tím je květina pokojka. A ta roste kde? Zajímala se Veverka. Kousek odtud u potoka. Už si ji určitě viděla, jenže je velice nenápadná. Nekvete, protože není třeba. Vykvete jen tehdy, když se v její blízkosti objeví rozbrojka. Takže pokud byla rozbrojka blízko, již kvete. Pokud ne, musíš jeden její květ položit vedle ní. Veverka se už chystala na cestu. Tak to nevypadá tak složitě, myslela si a chtěla seskočit dolů na zem. Počkej, zadržel ji strom. Je ještě jedna důležitá věc. Až pokojka rozkvete, musíš ostatní přesvědčit, ať se z ní napijí, a to dobrovolně. To bude to nejtěžší. Pak jí strom popsal, jak vypadá rozbrojka. A jak pokojka. A co má s vytrhanou rozbrojkou udělat? Veverka si vše pozorně vyslechla a odhopkala do lesa. Netrvalo jí dlouho, než jedovatou rostlinu našla, a s hrůzou zjistila, že se stačila rozrůst na mnoho velkých trsů. Cestou potkávala další zvířátka, co vypadala jinak než obvykle. Některá byla agresivní, jiná smutná a neklidná. A dobře vnímala, že atmosféra lesa se změnila. Někdejší pokoj byl pryč. Musela ještě zaběhnout za Čuníkem a Vránou, aby je poprosila o pomoc. Ti se naštěstí s rozbrojkou ještě nesetkali a proto byli velice ochotní. Ještě přemluvila Krtka, kterého však musela Vrána odnést, protože by tam nestihl dojít. Když byli na místě, pustili se všichni do práce. Krtek ničil kořínky ze spodu, Čuník rypákem vytrhával celé trsy a Vrána s Veverkou vybírali zbytky. Trvalo jim dlouho, než se jim podařilo rozbrojku zničit. Její velké černé květy vydávaly těžkou omamnou vůni, až se jim z toho točila hlava. A trsy byly hodně tuhé. Vrána je pak všechny odnesla za velkou horu. Veverka si nechala jeden květ a odhopkala s Čuníkem k potoku, kde našli pokojku. Opravdu to byla nenápadná rostlinka, kterou kdekdo přehlédl. Ještě nekvetla. Položila tedy před ní květ rozbrojky. Pokojka se najednou zachvěla a ze stonku začaly vyrážet oddenky, které ve chvilce rozkvetly. Byla nádherná. Měla několik druhů květů, od drobných růžových až po dlouhé barevné kalichy, aby mělo každé zvířátko šanci se napít. Voněla příjemně a nevtíravě. A také se začala rychle rozrůstat. A teď přišla ta nejtěžší část. Přesvědčit každého obyvatele, který rozbrojku snědl či se napil z jejího květu, aby udělal totéž i s pokojkou. Nejlehčí to bylo s těmi, kdo byli jen smutní nebo neklidní, ti se dali přesvědčit snadno a když okusili pokojku, sami veverce pak pomáhali s ostatními. Jeleni přesvědčovali jeleny a jiné kopytníky, čmeláci ostatní hmyz, ptáci ptáky, takže nakažených začalo ubývat. Ale s těmi, které neklid vedl ke zlosti, to bylo těžší. Někdy na veverku dokonce zaútočili a ona musela být velmi opatrná. Byla překvapená, kolik zvířat se stačilo rozbrojkou nakazit a při představě, že by jí to čmelák včas neoznámil, ji obestřela hrůza. Když přišel večer, nešla spát, ale počkala na nočního strážce bílého netopíra, aby mu všechno vysvětlila. Protože rozbrojka kvetla i v noci, vyhledával všechny noční živočichy, kteří ji stačili ochutnat. Veverka jen zůstávala sedět u pokojky, aby pomáhala těm, kdo se rozhodli vymanit se z vlivu rozbrojky. Blížilo se ráno a ona už byla unavená. Věděla, že se musí alespoň chvíli prospat, aby měla dost sil hlídat i další den. Od netopíra věděla, že většina nočních zvířátek je v bezpečí a že jich zbývá pouze několik a ty zkusí přesvědčit příští noc. A ona si ráno počká i na zlostného kolibříka. Poděkovala všem, kdo jí pomáhali a odhopkala do dutiny dubu, který stál poblíž. Schoulila se do klubíčka a ještě než usnula, pomyslela si, že si ten svůj ráj bude střežit ještě pečlivěji a dá si dobrý pozor, aby tu ani jedna rozbrojka nikdy více nezakořenila.

0: pojďme si říct něco k historii atletiky. Atletika má krásný příběh, který začal už v dávné historii, ve starověkém Řecku, kde se před více než 2000 lety zrodily první olympijské hry. Nejslavnější disciplínou byl jednoduchý běh přes délku stadionu.
1: Já vím, že vítěz byl hrdina, kterému se na hlavu nasadil věnec z olivových ratolestí, což byla tehdy největší možná pocta.
0: Správně, Bětko. Postupem času se v atletice vymýšlely další a další disciplíny, jako třeba pětiboj, který prověří všestrannost sportovce. Zlom pro atletiku nastal v 19. století v Anglii, kde se z běžného závodění stal organizovaný sport s přesnými pravidly a měřením času. Díky tomu mohly být v roce 1896 v Aténách v Řecku obnoveny moderní olympijské hry, které z atletiky udělaly královnu sportu. Dnes už sice atleti neběhají bosí jako kdysi, základ atletiky však zůstává stejný jako v dávné historii. Je to radost z pohybu a chuť překonat sám sebe.
2: Robinovi je 9 roků a je to správný kluk. Má svoje chyby, ale kdo je nemá? Robin už je skoro rok pokřtěný. Má rád Pána Ježíše a ví, co pro něj Pán Ježíš udělal, a taky ví, že ho dobře zná a má ho rád. Jenom pořád ještě nechce věřit, že o něm Pán Ježíš ví úplně všechno. A tak to bylo potřeba Robinovi připomenout. Robin měl 3 nejlepší kamarády z celé dědiny a co je nuda, to snad nevěděli. Teď zrovna chystali lyžařské závody pro celou dědinu. Startovací listina visela na dveřích obchodu a bylo na ní už asi 18 závodníků. Závody nadchly všechny sportovce a dokonce i nesportovce. Paní vedoucí z obchodu přišla s tím, že věnuje vítězům medaile z čokolády, organizačnímu týmu lentilky a všem dohromady veliký pytlík slunečnicových semínek. Všechno to předala Robinovi. Jenže Robin měl slunečnicová semínka tak rád. Chvíli váhal. Říkal si, že se to nemá, ale pak zvítězila mlsnost. Závod byl konec konců jeho nápad. Měl s tím nejvíc práce a ostatní nemají slunečnicová semínka tak rádi jako on. A on zase nemusí mít lentilky. Vždyť na tom není nic špatného. A pytlík se semínky putoval do kapsy. A tím to všechno začalo. V kapse totiž byla díra a v pytlíku taky. Robin běžel až úplně dozadu do zahrady, kde byla stará jabloň, v jejíž koruně měl Robin svoje hnízdo. Teď spokojně vyšplhal do koruny, sáhl do kapsy a nic. V kapse byl jen skoro prázdný pytlík od semínek. Robin nazlobeně zabručel a měl po dobré náladě. Pak si řekl, že s tím už nic nenadělá a běžel za klukama. Závody dopadly skvěle. Počasí bylo nádherné, spousta sněhu, skvělá nálada, prostě paráda. Všichni byli spokojení. Večer se babička kluků na všechno vyptávala. Upekla jim buchty, uvařila čaj, protože byli pořádně promrzlí, a pak se jakoby nic zeptala, jak jim chutnaly lentilky a semínka. V Robertovi hrklo, ale tvářil se překvapeně jako všichni ostatní. Semínka? Jaká semínka? Babička totiž Roberta viděla a čekala, jestli se přizná. No počkej, pomyslela si. Nahlas řekla jenom, to je tedy záhada, ale nebojte, děti, já vám to za čtvrt roku povím. Teď se na babičku upřelo několik párů tázavých pohledů. Za pár měsíců a proč? A to je zase moje tajemství. Ale taky třeba proto, že ten, kdo o tom něco ví, se snad sám přizná. Čtvrt roku uteklo jako voda. Kluci trávili každou volnou chvilku na hřišti, v lese nebo u potoka, zkrátka pořád bylo co dělat. Až jednoho dne. Zezadu ze zahrádky se ozvalo babiččino volání. Kluci se na sebe jenom koukli. Ach ne, to je po fotbale. Babička chce určitě pomoct trýt zahradu nebo něco podobně protivného, pomysleli si svorně. Bylo v tom však něco úplně jiného. Zahrádka už byla pěkně rozdělená do záhonů, všechno bylo nachystané, lecos už i pěkně začínalo růst, ale co je tohle? Napříč všemi řádky se táhla dlouhá zelená šňůra rostinek, jako by ji tam někdo vysadil. Ale proč takhle divně? A všichni už sledují, odkud kam ty rostlinky vedou. A opravdu, od vrátek přes záhonky až k Robinovu hnízdu. Ale proč? Co to má znamenat? První se vzpamatoval Milan. Dřepl si k rostlinkám, podíval se na babičku, na Roberta a začal se smát a smát. Ostatní na něj nechápavě koukali. Až se Milan uklidnil, koukl na všechny a řekl jen, vždyť to jsou samé slunečnice, už jste zapomněli na babiččin slib? Babička se přísně podívala na Robina a ten jen sklopil hlavu. Taková ostuda. A tak ho babička vyléčila ze lhaní i z podvádění. Robin se všem omluvil i pánu Ježíši. A jak neměl rád práci na zahrádce, to jste měli vidět, jak se pilně staral o slunečnice, aby pěkně vyrostly. A když byly zralé, tak se se všemi spravedlivě rozdělil o semínka.
0: Víš, Bětko, a vy děti také, co je na atletice nejlepší? Že nezáleží na tom, jestli jste nejrychlejší v celém městě. Největší soupeř každého z vás jsi ty sám. Pokud dnes ve svém životě skočíš o kousek dál než včera, jsi vítěz. A nemyslím tím jen sportování, ale hlavně tvůj život. Tvůj skutečný závod se odehrává uvnitř tebe, ve tvém srdci. Tak třeba, pokud jsi ve škole minule nerozuměl příkladu z matematiky a dnes už víš, jak začít počítat, jsi vítěz. Nebo pokud jsi minule mlčel, když se někdo choval ošklivě a dnes se s kamaráda zastal, jsi absolutní šampion a získal si superschopnost ovládat svůj vlastní pokrok. Takže nemusíš čekat na olympiádu, která je jednou za 4 roky. Tvůj osobní rekord na tebe čeká každé ráno, když vstaneš z postele.
1: Takže život, děti, je jako největší atletický stadion na světě. A závod můžeme vyhrát úplně každý den. Důležité je, že se učíme ze svých chyb a že máme odvahu se znovu rozběhnout.
0: A to, jak máme jednat, zjistíme z Bible. Bible funguje jako spolehlivá mapa pro život, která nám ukazuje, jak se správně rozhodnout v situacích, kdy si nejsme jistí, co a jak dělat. Bible je jako baterka, která nám svítí na každý další krok, který máme udělat. Pomáhá nám vybírat si cesty, které nevedou jen k rychlému úspěchu, ale k tomu, abychom byli opravdovými lidmi. A to je důležité vítězství.
1: A děti, jaký pohyb vás dneska bavil nejvíc? Běh? Hod? A nebo jste radši skákali jako žabičky?
0: Doufám, že jste si pořádně protáhli tělo. Mějte se krásně, děti. Sportu zdar.
1: Nazdar, kamarádi.

0: všechny ty nápady, co se týče feedu.
1: To by byla možná otázka i na můj tým. Nechci si tady vzít kredit za to. Ty nápady, a mně se hodně líbí knížka od Augustina Kleona, Krást jako umělec. A myslím si, že na sociálních sítích je to velmi aktuální, že člověk se často inspiruje u jiných videí, které už fungují na internetu. Dokonce my máme v Move vybudovanou takovou kulturu, že když člověk narazí prostě na Instagramu na nějaké zábavné video, které dává smysl, tak si to posíláme vždycky na ten profil Move Zlín. Takže lidi, co se starají o sociální sítě a tady o natáčení těch videí, tak si to potom můžou rozkliknout, můžou se podívat, co tam je, a podle toho, jaká je potřeba, tak podle toho vyberou video, které natočíme, předěláme ho trošku do našeho kontextu, takže inspiraci bereme většinou od jiných videí a záleží taky, co zrovna chceme dělat a co zrovna potřebujeme odkomunikovat.
0: A začali jsme Movem, protože to je jedna z velkých oblastí tvého života. Pokud by přeci jen mezi posluchači byl někdo, kdo neví, kde třeba leží Zlín, nebo že existuje církev MOVE, uveď nás prosím stručně do obrazu, jak se utvářel ten váš příběh až do současnosti.
1: Tak pokud nevíte, kde je Zlín, tak to bude trošku těžší. Zlín je na východě České republiky, blízko Slovenska. Je to krajské město, je to krásné město. Je to město, které miluju. A MOVE je church plant nebo startup církev, nově začínající církev ve Zlíně, kterou tam aktuálně budujeme. Ta historie už je poměrně dlouhá, dokonce když jsem pár let zpátky byl tady v tomto pořadu, tak možná teprve to existovala jaká nějaká myšlenka, ještě jsme tady o tom ani moc nemluvili, o MOVE jako o církvi, ale vlastně začalo to takovou událostí, kterou jsem tady právě kdysi už popisoval, a to byla moje krize víry, kdy já jsem do Zlína přišel jako student, prožil jsem tam poměrně velkou krizi víry, kdy jsem odešel od Boha úplně, až do takové fáze, že jsem se chvíli identifikoval jako ateista. A pak dost zázračným způsobem mě Pán Bůh přitáhl zpátky k sobě. A to byla doba, kdy já jsem si úplně od nuly definoval svoji víru. A když se tohle stalo, tak najednou jsem měl obrovskou touhu o tom mluvit s dalšími lidmi, protože najednou jsem měl tu svou víru, zažil jsem něco velkého s Pánem Bohem a bavilo mě o tom se bavit s dalšími lidmi. A tak často jsem se bavil se spolužáky, s dalšími lidmi, který jsem třeba potkal i náhodně. To, co mi ale přišlo takové zvláštní, bylo to, že jsem měl někdy pocit, že nemám prostředí, do kterého je můžu pozvat. Zároveň v té době jsem vedl mládež a dělal jsem si takovou anketu, že jsem se ptal lidí z týmu, jestli by pozvali někoho dalšího na naší bohoslužbu. A často jsem dostával odpověď, že ne. Že možná na nějakou mládežnickou akci, na něco, co děláme zvlášť, ale že by je nepozvali na bohoslužbu. Tak to pro mě byl takový červený výkřičník, takový red flag, že jsem si říkal, my máme nějakou vášeň, my chceme s lidmi mluvit o Kristu, ale nemáme prostředí, do kterého bychom je pozvali. A tak začala pomalu vznikat myšlenka o tom, že bychom založili nějakou církev, kde bychom přesně mohli tyhle lidi pozvat. Nebyl to úplně krátký proces, my jsme si chtěli být jistí, že neděláme něco jenom z nějakého impulzu, takže myslím si, že to byly zhruba 2 roky, kdy jsme o tom postupně mluvili a bavili jsme se o tom i s naší církví, bavili jsme se o tom s dalšími lidmi a budovali jsme nějaký tým a jednoho dne jsme si řekli, že to prostě vyzkoušíme. Řekli jsme si, že budeme dělat bohoslužby jednou za 14 dní odpoledne, tak aby jsme zároveň stále mohli být zapojeni v naší domácí církvi. A tehdy jsme měli zhruba půlroční období, kdy jsme to zkoušeli, až jsme došli do bodu, kdy jsme začali cítit takové vyhoření. Začali jsme cítit, že to děláme hodně na sílu a že veškerá ta práce je hodně o tom, jako udělat dobrý program, udělat kvalitní prostě zvuk, kvalitní světla, ale cítili jsme, že v tom není ta komunita. A tak v té době jsem věděl, že musíme zatáhnout za brzdu. Tak jsme zatáhli za brzdu a řekli jsme, že teď to, na co se chceme zaměřit, je, aby jsme měli dobrý vztah s Pánem Bohem, aby jsme se zaměřili na vztah s Pánem Bohem a aby jsme měli dobrý vztah s lidmi, aby jsme tvořili komunitu. Tak jsme ze dne na den úplně předělali celý koncept MOVE. Začali jsme dělat hodně takové jako večeře, kde jsme zvali lidi, bavili jsme se o Bohu, modlili jsme se. A hodně jsme předělali náš koncept toho, jak děláme tým, z toho, že hlavně naplánovat všechny aktivity k tomu, že hlavně budovat náš charakter a vztah s Pánem Bohem. Začali jsme se hodně modlit za věci. A jednou během těch modliteb, tak jsme si tak jako říkali, že my prostě stále cítíme, že Pán Bůh chce v našem městě.

0: co udělat, že ta původní vize, že chceme vytvořit místo, kde se budou lidi moci dozvědět o Bohu, kde budou moci duchovně růst, takže stále chceme vidět. A tak po nějakým dalším rozhodování v užším kruhu lidí jsme si řekli, že tomu dáme ještě jednu šanci. A tentokrát to bylo tak, že jsme chtěli co nejvíc říct, Pane Bože, ale teď je to na tobě. Tak jsme si definovali takové roční období, kdy jsme řekli, že Bože, my do toho teďka chceme dát maximum, ale chceme, aby to byla tvoje práce a ne naše. A bylo zvláštní, že v tom období Pán Bůh najednou začal úplně hrozně jednat. On nám během krátkého období dal lidi do týmu, odpovídal nám na modlitby, dal nám skvělý prostor a vlastně každým den nás usvědčoval v tom, že tohle je to, co máme teďka budovat. Takže teď jsme v tomto období a je to krásné období, protože Pán Bůh odpovídá na modlitby a cítíme, že hodně jedná v našem městě. Zároveň jsme na začátku, nevíme, co nás bude čekat. Víme, že nás určitě bude čekat ještě spoustu těžkých překážek, které budeme muset překonat, ale jsme za to hrozně vděční, že to můžeme dělat a vidíme ovoce, tak z toho máme radost.
1: Wow, to je dost inspirativní příběh, díky za to. Na webových stránkách by se lidé o vás dozvěděli následující. Jsme moderní, srozumitelná křesťanská církev pro věřící, pochybující i hledající. Společně se posouváme blíž k Bohu a tím proměňujeme sebe, své okolí i Zlín. Tak z toho úplně čiší ten důraz na tu komunitu, jak si říkal, že jste potřebovali tu změnu. A zároveň v tom vidím to, že proměna se děje, když se člověk posouvá blíž k Bohu. Tak se chci ptát, jak se ta proměna může dít v prostředí, kde jsou věřící, pochybující a hledající?
0: My v MUF věříme, že každý z nás je na nějaké cestě za Pánem Bohem a proto máme i ten název náš MUF, že se chceme někam posouvat. A jak si to popsal, tak naší opravdu vizí, aby jsme se posouvali blíže k Bohu. A zároveň věřím, že je to určitý proces. Někdy máme tendenci přemýšlet nad křesťanství a nad církví jako na takovou tu věcí, která se prostě jednou jenom stane, že tady jsou ti nevěřící a pak se stane ten jeden moment, kdy oni uvěří a už jsou věřící a to je všechno. Ale já si myslím, že víra a život s Pánem Bohem je o nějaké cestě, dlouhodobé cestě, kterou všichni nějakým způsobem jdeme, akorát každý jsme na té cestě někde jinde. Takže věřím, že církev je společenství lidí, které je na cestě směrem k Pánu Ježíši a my se snažíme být citliví na to, že každý má ten startující bod někde jinde. Někdo přichází do naší církve a možná vůbec nemá žádnou zkušenost s církví. A my chceme, aby možná ten jeho první krok bylo to, že pozná zdravou komunitu křesťanů. Že možná pozná, co znamená být křesťanem. Že to není jenom o nějakým jít si do kostela sednout na půl hodiny, ale že je to životní styl, který je proměňující. A možná tam přijde někdo, a to máme aktuálně jako docela velkou cílovou skupinu, kdo vyrostl v nějaké církvi, ať už je to katolická nebo protestantská a zažil nějaké prostředí, které nebylo úplně zdravé a proto odešel od Boha. A možná ten jeho další krok u nás bude to, že mu ukážeme, že jde dělat prostředí křesťanské i zdravé. Že to, že někdo špatně interpretoval Pána Ježíše a Boha, neznamená, že Pán Ježíš a Pán Bůh je prostě špatný. A pro někoho jiného to může být zase už člověk, který je zralý a ten jeho další krok, který s náma může ujít, je to, že udělá krok víry a půjde do nějaké služby, nebo že se zapojí do nějakých projektů, anebo že pomůže někomu jinému v tom dalším kroku. Takže ano, věřím, že církev je prostředí pro to se posouvat, ať už je člověk zrovna kdekoliv na té cestě.

0: Myslím si, že spousta církví chce začít s tím, že vybudujeme nějakou zdravou komunitu, ale ono se to asi lehčeji řekne, než potom udělá, a držet to dlouhodobě, aby to stále bylo zdravé, aby lidi měli funkční vztahy a otevřené, tak asi nebude nic jednoduchého. A ještě k vašim ambicím, ty jsi mluvil, nebo zmínil si nějakou cílovou skupinu, a já, když jsem se díval na vaše webové stránky, tak viděl jsem, že vaše ambice nejsou malé. Říkáte, jdeme pohnout Zlínem, nevěříš, přijď. Z toho mě vyplývá, jestli si rád dáváš vysoké cíle, anebo toto skutečně považuješ za splnitelné.
1: Tak záleží taky, co se myslí tím pohnout Zlínem. Co vlastně jako vůbec znamená to pohnutí, ale my věříme, že, nebo chceme, máme takové přání, aby naše město nezůstalo stejné, a věříme, že církev už od začátku toho, co působí tady na té zemi, tak vždycky přinášela nějakou změnu do té společnosti, která věřím, že byla pozitivní. Máme samozřejmě v historii nějaké příklady, kde to úplně pozitivní nebylo, ale já věřím, že my opravdu dokážeme proměnit naše město. Možná to ze začátku bude po malých kručcích, že můžeme dělat malé věci, jako že budou lidi možná trávit čas nějak víc smysluplně, že možná budeme pomáhat lidem proměňovat nějaký jejich charakter, že budeme dělat malé změny v těch pár lidech, který tam teďka máme, ale věříme, že pokud to vydržíme nějakou dobu, takže to opravdu může dělat i velký dopad na naše město, že možná můžeme, nevím, zařídit to, že klesne kriminalita, nebo můžeme zařídit to, že lidi budou najednou víc se budovat i v nějakých praktických dovednostech, typicky hraní na nástroje, že to je taková věc, která mně přijde, že v církvi většinou lidi vybuduje. Takže je to velký cíl. Ptal se na to, jestli mám rád velký cíle, tak ano, mám rád velké cíle. Myslím si, že když si člověk dá moc malý cíl, tak zbytečně omezí nějaký svůj potenciál, takže je to obrovský cíl a my opravdu věříme, že můžeme proměnit naše město a je to naše vize, které bychom chtěli dosáhnout.
0: V tom sloganu mě zaujala i určitá, řekněme, dvojstrannost. Říkáte, jdeme pohnout Zlínem, nevěříš, přijď. Chcete tedy jít za lidmi, nebo chcete, aby oni přišli za vámi?
1: My je zveme na společnou cestu. Jak jsme se bavili před chvílí, tak věřím, že prostě následovat Pána Ježíše je nějaká cesta, kterou jdeme, a my chceme pozvat lidi, aby na tu cestu s náma naskočili. Můj takový oblíbený slogan je, že někdy rozdíl mezi věřícím a nevěřícím jenom to, jestli tomu někdo dá šanci. Já věřím tomu, že Pán Bůh je živý a že proměňuje lidské životy a že pokud tomu člověk dá šanci, takže Pán Bůh bude jednat v jeho životě tak, že to pro něj bude velmi jako dávat smysl ho následovat. A v tomhle mě hodně inspiruje i příběh, který se píše v Janovi, kde je právě takové to, kdy Filip říká Natanelovi, pojď a přesvědč se sám. Mm-hmm. Že mě na tom přijde hodně zajímavé, že tady není to o tom, že prvně ti budu muset jako navykládat to, co je přesně ta pravda, a prvně musíš všemu jako 100% uvěřit. A on říká, pojď a přesvědč se. A to je vlastně i v tom našem sloganu, že my jdeme pohnout Zlínem, my chceme proměnit naše město k pozitivnímu, my chceme, aby naše město poznalo Pána Ježíše a tím pádem i to mělo pozitivní dopad, a zveme ty lidi, aby to prostě vyzkoušeli, aby přišli a přesvědčili se sami, jestli to dává smysl nebo ne.
0: Od Zlínského kraje jste získali velké prostory v centru města, které chcete přetvořit v kreativní komunitní centrum. A zajímá mě vlastně všechno. Proč zrovna kreativní komunitní centrum, co chcete nabídnout a v jaké fázi tento projekt je? Pojďme postupně. Proč zrovna kreativní komunitní centrum?
1: Zase, my věříme, že růst je to, co potřebujeme, a že potřebujeme se posouvat jak v duchovních věcech, tak i v praktických. Takže tím, že jsme ve městě, které je proslulé nějakým designem a kreativitou, tak jsme chtěli vytvořit místo, kde budou moci lidi jak růst duchovně, tak růst i v těch praktických věcech, jako jsou právě kreativní dovednosti, hudba, umění a tak dále. Dávalo nám to smysl, protože máme v okolí lidi, kteří tohle dělají, a máme možnost tak být blízko i těmto lidem.
0: Dočetl jsem se, že ta nabídka je širší, nejenom naučit lidi třeba něco praktického nebo seznámit je s Bohem, tak k čemu všemu dalšímu by ty prostory mohly být využity?
1: Nám v tomhle Pán Bůh hrozně moc požehnal, že máme prostor, který má dost místa, je to skoro 500 metrů čtverečních. Mm-hmm. On vlastně byl i docela velký zázrak, že jsme tenhle prostor získali. My jsme se dlouho modlili za to, aby jsme měli místo ve městě, kde budeme moci tohle tvořit, a furt jsme si říkali, takových těch 100 metrů čtverečních by nám stačilo. Pán Bůh zázračně promluvil a dostali jsme od Zlínského kraje právě tady ten velký prostor. A toho místa je tam tolik, že máme jako různou vizi, co s tím místem chceme udělat. Samozřejmě to slouží proto, aby jsme se tam mohli scházet i na bohoslužby, ale tím, že je to velké místo, tak chceme nad tím nějakým způsobem přemýšlet i, aby se to používalo co nejvíce. Takže máme to rozdělené zhruba na tři části. Máme jednu část, ze které chceme udělat takovou klubovnu, kde právě by se mohly dělat i různé výstavy, a chceme tam dělat volnočasové kluby. Už dlouhodobě máme takovou touhu tohle budovat v našem městě. Možná už přemýšlíme i nad tím, že bychom tam mohli udělat nějaký coworking. Prostě komunitní místo, kde budou moci lidi přijít, trávit čas, dát si dobrý kafe a prostě využívat ten prostor na maximum. Potom máme takovou obrovskou místnost, kde bychom do budoucna chtěli udělat prostor právě na setkávání, na různé přednášky, konference, bohoslužby, prostě velký přednáškový sál. A potom v další části máme ještě menší místnost, kterou bychom chtěli přetvořit na nahrávací studio, na zkušebnu, prostě odlučnit to a udělat to místo, kde se budou moci lidé rozvíjet i v těch hudebních dovednostech. Takže ta vize je obrovská. My jsme se dlouho modlili za to, aby jsme dostali místo. Museli jsme udělat docela velký krok víry. Vy, kdo mě znáte, tak já jsem ten typ člověka, co vždycky říkám, že tohle byl můj největší krok víry, co jsem kdy v životě udělal, a pak za měsíc udělám další, který je podle mě ještě větší. A někdy pak přijde to vystřízlivění, že najednou jako mně přijde, že až Pán Bůh říká, no tak udělal jsi ten krok, tak teď ukaž, co všechno jsi schopný obětovat pro to. A víme, že to bude těžké. Je to těžké, ale dává nám to obrovský smysl. A mě to dává smysl i v tom, jak to aktivovalo ty lidi, že jim to taky dává smysl, že máme konečně něco svého, co můžeme budovat. Takže je to jako obrovský těžká věc, která nás ale spojuje a nutí nás to něco opravdu obětovat pro to a budovat to.
0: Církev je o lidech a ty už jsi zmínil, že tím základem je zdravá komunita, komunita lidí, která je na cestě, která objevuje, kdo Pán Ježíš Kristus je. Tak mě zaujalo jednak to budování zdravé komunity a taky, jak jsi mluvil o růstu, že chcete lidi vést k růstu v mnoha oblastech. Když bych se to pokusil spojit dohromady, co podle tebe pomůže vybudovat jednak zdravou komunitu a komunitu, která bude mít v srdci tu touhu růst i duchovně? Nebo co konkrétně by ten duchovní růst mohl znamenat?
1: To je hodně těžká otázka. Já si myslím, že budování zdravé komunity je nekonečně dlouhá práce, náročná práce. Obnáší to, že musí člověk umět dobře pracovat dlouhodobě i s nějakýma možná hodnotama. U nás docela rychle po tom, co jsme rozjeli tým, tak jak to bývá, a jak jsme to tady naznačovali, tak docela brzo jsme začali vnímat nějaké vztahové věci, které se začaly být porušené. Často se stává, že prostě člověk si nesedne s druhým člověkem, a to často vytváří takovou kulturu, kdy potom to prostředí začne být takové těžké, začne se to přenášet i na ostatní lidi, že když víme, že ten vztah je někde porušený, obzvlášť v nějakém užším týmu, tak potom se to přenáší na ostatní lidi. Takže pro nás to bylo a je stále hodně práce s tím, že musíme zdravě nastavovat hodnoty, že si musíme, my to máme dokonce definované přesně i na našich webových stránkách, to najdete, naše hodnoty, které se snažíme mít a dodržovat, že tohle jsme my a tohle chceme, aby naše prostředí bylo, a pak věnovat hodně práce tomu, aby jsme se k těm hodnotám přibližovali. Hodně o nich mluvit. A my každé setkání, co máme, tak si jednu tu hodnotu připomínáme. I když je to stokrát dokola, tak stále víme a cítíme, že potřeba si ty hodnoty připomínat, že chceme nějaký být a někam se v tomto posouvat, aby jsme vytvořili právě to zdravé prostředí. A stejně je to i s tím duchovním růstem. Pro nás duchovní růst je jedna z těch hlavních hodnot. Chceme, aby lidi duchovně rostli. Věříme, že naše cesta křesťanů je o tom, aby jsme byli co nejbližší Pánu Ježíši, aby jsme byli co nejvíc podobní jemu. A dneska to tady padlo, je to nějaká cesta, je to nějaký růst, do kterého musíme postupně dorůstat. Tak je to naše hodnota, věříme, že to je to, o co bychom měli usilovat, aby jsme duchovně rostli.

0: tom tvém osobním příběhu jsi zmínil, že když jsi překonal nějakou tu svoji životní krizi, tak najednou přišla ta velká radost a ta touha podělit se s lidmi o to, co sám si přijal od Pána Boha, co ti dal do života. A vím, že jedna z oblastí, které se věnuješ, je i apologetika, zjednodušeně můžeme říci obhajoba víry. Bylo to už možná nějaké semínko toho v tom období, kdy jsi právě nějak znovu tu víru našel a měl si touhu se o ní sdílet s každým i s tím, kdo třeba ti hned začal oponovat, nebo jak se vyvíjel ten tvůj přístup právě k této oblasti?
1: Mm-hmm. Jo, začalo to přesně v té chvíli, kdy já jsem prožíval krizi víry. Myslím si, že každý člověk má trošku jiný ten způsob, kterým se k Pánu Ježíši dostane. A já jsem vyrostl v církvi, kde tohle nebylo úplně časté téma. Přijde mi, že často se spíš jela taková ta linka, že člověk prostě musí věřit a nepochybovat a vlastně nevrtat se tady v té apologetice. A tak mi to často chybělo, že jsem měl takový pocit, že víra je něco, co prostě člověk má a neměl by to zpochybňovat a často jsem měl takový i ten pocit, že tady je ta věda, která mluví jednu věc a my bychom to měli jako odmítnout a věřit tomu Pánu Bohu. Takže když já jsem prošel tou krizí, tak to byla vlastně jedna z těch hlavních věcí, že jsem si řekl, teď vlastně no, dává jako větší smysl ta věda. A ten způsob, kterým já jsem se potom začal vracet k Pánu Bohu, bylo i právě to si uvědomit, že to není o tom jenom slepě něčemu věřit, ale že opravdu jako křesťané věříme, že to, co Pán Bůh napsal v Bibli, nebo to, co je v Bibli a nějakým způsobem věříme jako křesťané, že to není proti té vědě, že my to můžeme dokázat i těma vědeckýma způsobama. A tak jsem se začal hodně zjišťovat o těch věcech a vlastně jestli je věda opravdu proti víře, anebo to jde ruku v ruce. A začal jsem zjišťovat, že to tak černobílé není, že někdy ty vědecké fakty, které jsou, tak může si je vzít ateista a popsat si je podle sebe tak, aby to napasoval na ateismus, stejně tak to může vzít křesťan a napasovat si to na víru. A pak ve výsledku to není o tom, jako je to vlastně o tom, co je pak ta větší pravděpodobnost. A díky apologetice a díky tomu, že jsem začal hodně studovat tady tyhle témata, tak prostě jsem uviděl, že daleko větší pravděpodobnost je právě to, že je tady nějaký milující Bůh, že tady Pán Bůh, který všechno stvořil s nějakým smyslem, že ty věci mají řád. Takže to najednou začalo být téma, který mě začalo hodně bavit a začalo mě bavit i odpovídat na ty těžké otázky. Já jsem měl těžké otázky, musel jsem si je v sám sobě zodpovědět a v ten moment jsem byl připravený je odpovědět i dalším lidem. A zároveň to bylo téma, který mě bavilo, takže ho stále studuju. Neřekl bych o sobě, že jsem apologet. Myslím si, že na to jsem moc malý, co se týče nějaké školy, nemám nic vystudované, jenom mě to prostě baví číst a sám si to v hlavě nějakým způsobem střebávat.
0: A když teda z té teorie, z toho, co načteš, nastuduješ, přecházíš do té praxe, tak jakým způsobem přistupuješ k lidem, se kterými mluvíš a kteří konfrontují tvoji víru, ať už z pozice ateistů, agnostiků nebo jinověrců?
1: Já osobně mám rád v tomhle ten přístup té lásky. Snažím se nejít tou cestou, že no, tak já jsem konečně poznal tu pravdu a teď vám ji všem vytmavím a vy jste vlastně ti hloupí, co hloupě věříte nějakým jako vědám a tady těm věcem. Protože úplně stejně tak to beru, že často ta druhá strana bere nás jako křesťany. A můj takový oblíbený způsob je, hele, pojďme se fakt o tom bavit, jakože pojďme mít nějakou racionální konverzaci, pojďme z toho zkusit dát pryč emoce. Já si nemyslím, že jste hloupí. Já prostě chápu, že vám to dává smysl i tak, jak tomu věříte vy, ale mám nějaké věci, které vám to možná můžou trošku narušit. Stejně tak, jako se občas stává, že i někdo z agnostiku, z ateistů může přijít s nějakou otázkou, kterou ještě nemám třeba probranou v hlavě a nechci být takový, že no, tak to je blbost. Ale chci tomu dát nějakou šanci a nějak to jako probrat sám v sobě. A věřím tomu, že pokud jako křesťané opravdu věříme, že Pán Ježíš je pravda, takže bychom se neměli bát tady těch otázek. A stejně tak bychom i té druhé straně měli nabízet, jako pojďme se o tom bavit. Možná, když ti ukážu, jak to vidím, tak to bude právě ta chvíle, kdy tomu dáš tu šanci a může se ti Pán Bůh v tom nějakým způsobem zjevit.
0: Jak se tak dívám, jsme téměř na konci a nestihli jsme probrat zdaleka všechno, co bychom chtěli. Ale měl bych pro tebe ještě jednu závěrečnou otázku, protože práce s lidmi, práce v církvi, to je hodně o službě druhým, vytváření prostoru pro druhé, tak můžeš v závěru říct, kde nebo třeba v jakých oblastech si necháváš sloužit ty?
1: Mm-hmm. Těch lidí a oblastí je velké množství. Já si myslím, že nebýt desítky, možná už i stovky lidí, kteří do mě nějakým způsobem investovali a investují, tak by zdaleka ta služba ve Zlíně nebyla tam, kde je. Být vedoucí a pouštět se do takových velkých věcí a projektů, který teďka ve Zlíně děláme, tak může být někdy hodně náročné i psychicky. A proto mám ve svém okolí vícero lidí, mentorů, kteří se se mnou pravidelně potkávají, ptají se mě na to, jak se mám. Mám i spoustu přátel, kteří takto se se mnou potkávají. Nešlo by nic z toho, co dělám i bez velkého množství různých podporovatelů a lidí, kteří na to myslí i finančně. Takže těch oblastí je spoustu a lidí ještě víc a možná pokud to někdo z nich poslouchá, tak chci jenom říct, že jsem za to hromě vděčný a vlastně bez vás by to fakt nešlo.
0: Hostem dnešního pořadu byl Libor Osouch, vedoucí Zlínské církve MUV. Díky za to.
1: Díky.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.

19 hodin, tak to mi hlásí časomíra v rozhlasovém studiu Rádia 7 a vy nás posloucháte ve čtvrtek 14. května. Je tu večerní vysílání a společnost vám dělá od mikrofonu Kateřina Fridrichová. Ta vám také přeje, aby se vám s námi líbilo i tu následující hodinu, kdy nás čekají pořady jak pro děti, tak pro dospělé. Bude tu další díl a další příběhy o žabce Kuňce a rybníčku Kváky Kváku, to od 19:45 a potom od 19:45 je tu pořad Klika. Tentokrát si Petr Hůšť připravil další ze série Myšlenky o církvi spod

To, co od tebe Hospodin žádá, je, abys jednal podle práva, miloval milosrdenství a pokorně chodil s Bohem. O této písně Kristomlin říká, že je to takový ledničkový verš, protože spousta Američanů ho má vyvěšení na ledničce. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Posloucháte večerní vysílání Rádia 7 a po následující písničce se vydáme do, nebo spíše k rybníku, kváky kváku, tak pozvu všechny děti, aby se k nám přidali.

Děti, před námi jsou hned další tři příběhy z pera Ludmily Loderové. Minule jsme s Kuňkou a ostatními extra rychle zasadili spoustu hrášku, ale nepodívali jsme se přitom na návod. A tak jsme všechno trošku pokazili. I když všechno tak úplně ne a úroda se dá ještě zachránit.

Maminka právě dávala buchty do trouby, když Kuňka vběhla do kuchyně a prosila. Maminko, maminečko, prosím tě, nech toho. Já ti musím něco říct. Maminka viděla, jak je dcerka rozrušená, a tak si obě sedly ke stolu a maminka začala pozorně poslouchat. Se sklopenou hlavou se Kuňka ke všemu přiznala. Vyprávěla o tom, jak si chtěla užít pouť, jak dostala zaplaceno a jak špatně svůj úkol splnila. A pak celá nešťastná vyprávěla, jak hrách klikatě roste mezi plevelem a jak ho vyzobávají ptáci. Maminka z toho radost neměla, ale řekla. Nejdříve musíte všechno napravit. Teď vám to dá opravdu hodně práce. Musíte všechen naklíčený hrách vyjmout ze země a ve slabé vrstvě ho opatrně zabalit do mokré látky, aby neoschl a nepolámal se. Pak musíte udělat záhon, nejlépe na šíř pole, a půdu prokopat a vybrat plevel. Pak se půda uhrabe a udělají se menší záhony a pěšinky. Teprve potom se kolíkem udělá hluboká brázda podle šňůry a hrách se zasází. Musíte však dávat pozor, abyste hrách dávali kořínky dolů. Pak půdu přihrnete, trochu udusáte a zalijete. Dnes odpoledne tedy musíte vybrat z hlíny už naklíčený hrách. Maminka dala dcerce sebou dvě velká stará prostěradla a Kuňka vyběhla ven. Pokoušela se sehnat Jirku, aby jim s tou prací trochu pomohl. Ale kde byl jeho konec? Potkala však Zelenku s Ropuškou, které si v parku hráli, a jak uviděli Kuňku, hned se jí ptali. Kam jdeš? Nechceš si s námi hrát? Žabka jen zavrtěla hlavou. Já nemůžu. Budu asi týden zahradničit. Chcete jít se mnou? Zeptala se a pak jim vyprávěla vše o nepořádném sázení. Dívenky se hned ke kamarádce přidali, protože jí byly vděčné, že se s nimi rozdělila o korunky a mohli si užít pouť. Na poli všem vysvětlila, co mají dělat, a všichni se dali do práce. Vybraný hrách uložili do mokré postýlky z maminčiných prostěradel a při práci si zpívali, vyprávěli vtipy a bylo jim dobře. Kamarádky slíbili, že druhý den přijdou zas. Večer Kvak potkal Jirku. Řekl mu, co se stalo, a dodal. Také si utrácel peníze za špatně odvedenou práci. Musíš nám zítra přijít pomoct. Budeme kopat to pole a kopání není práce pro holčičky. Spoléhám na tebe, že mi s tím pomůžeš. Přikázal, ale Jirka se jen ošil. Já jsem přece s vámi u pana podnikatele nebyl. Já nevím, jak on si přál, aby se to sázelo. Proto zítra nikam nejdu. Když vám řekl, jak si to přeje, měli jste ho poslechnout. Vaše chyba. Dodal a otočil se ke Kvakovi zády. Kvaka to rozlobilo, ale nakonec si řekl. Byla to opravdu naše chyba. Neměli jsme Jirku poslouchat.

Říká se, že člověk zaseje to, co sklidí děti. A platí to nejenom u sázení semínek, ale také u našeho chování. Že by kamarádi se polepšili, jak tak jim popřejme, aby sklidili něco příjemného.

Další den se u pole opět sešli všichni kamarádi. Přišla i Rosnička, kterou Zelenka vzala sebou. Děvčata se střídala v kopání, jen Kvak vystřídat nechtěl. V podvečer se na děti přišla podívat Kuňčina maminka. Pochválila je a slíbila, že druhý den odpoledne jim přijde pomoct. Asi za dva týdny šel pan podnikatel kolem svého pole a teprve teď se ťukl do hlavy. Vždyť já jsem úplně zapomněl na to, abych si někoho sehnal na to sázení hrachu. Popošel blíže, aby se podíval, jak to s polem vypadá. A pak se jen díval a díval a myslel, že snad špatně vidí. Na poli byly krásné záhonky a hrášek už byl hezky povyrostlý. Malé rostlinky byly nasázeny v rovných řádcích a měly se čile k světu. Pan Skokan jen kroutil hlavou. Tak ty děti to své lajdáctví napravili. To jsem nečekal. To je od nich hezké. Zprvu jsem si myslel, že jim už nikdy nemohu důvěřovat a svěřit jim nějakou práci. Ale takto se mohou u mne kdykoliv přihlásit. Rád je zaměstnám. Pokýval hlavou a šel dál.

Puňka ve škole dobře prospívala a nosila domů samé hezké známky. Jednou odpoledne maminka vypravila dcerku na návštěvu k babičce Filoméně. Všichni jí tak říkali, i když to nebyla ničí babička, ale měla ráda děti a byla na ně hodná. Bydlela sama ve své chaloupce a kuňčina maminka jí často posílala něco dobrého k snědku. Dnes pekla v dolečky a tak připravila kuňce uzlík, aby ho babičce Filoméně zanesla. Žabka už odcházela, když přišel kvak a hned se ptal. Kam jdeš? Já si chtěl s tebou prohlížet tu obrázkovou knížku, kterou jsem vyhrál na soutěži, navrhoval kuňce.

hlas. Já jsem tady, pojďte dál. Děti vešly dovnitř a uviděli babičku, jak leží v posteli a je velmi nemocná. Stařenka měla ovázaný krk, na hlavě šátek, kašlala a nos měla celý červený od rýmy. Jak dlouho už stůněte, babičko? Ptala se s účastí kuňka. Dnes je to už čtvrtý den, děvenko. Pokývala hlavou babička. Byl už u vás pan doktor? Chtěl vědět kvák, protože si všiml, že babička má vysokou teplotu a jistě nemohla lékaře sama navštívit. Stará paní jen zavrtěla hlavou. Nebyl. Připadlo mě to tak najednou. A nelepší se to. Mám tu zimu a nemohu sama ani zatopit a uvařit si čaj. Tak tu jen ležím, snad mě to přejde. Dětem bylo úzko. Sami cítili, jaká je ve světnici zima. Kamna měla babička starodávná, do kterých se muselo přikládat a nebylo zatopeno. Pochopili také, že babička si jistě nemohla sama uvařit. Odešli do kuchyně, aby se poradili. Kvak navrhl. Musíme si rozdělit práci. Je fajn, že jsme tu všichni. Zelenka doběhne pro pana doktora. Já zatopím a děvčata uvaří čaj a trochu zeleninové polévky. Souhlasíte? Návrh byl jednomyslně schválen. Všichni chtěli nějak pomáhat. Jen kuňce bylo úzko. Měla vařit polévku a vůbec nevěděla, jak se to dělá. Škoda, že vždycky mamince z kuchyně utekla. Jak by

Děti, já si myslím, že by žabky měly zkusit nějakou polévku uvařit. Co k takovému vaření budou potřebovat, co myslíte? Tak to se dozvíme zase příště. Poslouchali jste příběh z knihy Kuňka a rybníček Kváky kvák, které napsala Ludmila Loderová a nečetla Zuzana Zemanová. Vydalo nakladatelství Advent Orion v roce 2008. Kuňk. Tak děti, zase kváky kvák příště.

Pokaždé mi odpustíš, miluješ mě znovu a znovu a znovu. Dobil si mé srdce, ale ne násilím, a uzdravil si ho, aby mě už nebolelo. Tak to byla slova písně Once Again, kterou zpívali Shiloh Benhot a kapela. Posloucháte večerní vysílání Rádia 7 a od 7:15 na 18 ještě čeká další díl pořadu Klika.

Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Tento měsíc dělám pro vás sérii Myšlenky o církvi. Musím na rovinu říci, že v přemýšlení o církvi často zápasím. Je mi velmi blízké vnímání Božího království. Kdy Ježíš Kristus je králem, dává nám hodnoty a ty můžeme žít ve svém osobním životě, pracovním, ale třeba i uprostřed společnosti. Pojetí Božího království mi rezonuje. Církev jako organismus, jako nevěsta Krista, to je krásné. Ale pojetí církve, kdy vás někdo vede, organizuje vám čas, říká vám, co je dobré a špatné, co máte dělat a co ne, to je pro mě těžké. Církev, která ztratila relevantnost ve své formě i obsahu, to je pro mě také těžké. Církev, která postrádá autenticitu, to jsou všechno věci, s kterýma zápasím. Omlouvám se, že jsem takto otevřený. Vím, že můj pohled je zkreslený, že vychází z mých zkušeností. No ale možná to může být i váš zápas. Neupadá tak nějak církev už dlouhodobě? Nesměřuje k zániku? Matouš, 16. kapitola, 18. verš. Zbuduj svoji církev a brány pekel ji nepřemohou. Jana, 10. kapitola, 10. verš. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Vítejte v pořadu Kliká, dnešní díl se jmenuje Zrození naděje. V minulém díle jsem vám povídal o Jendovi Vopaleckém, který dělal staršího sboru ve Vsetíně a také jednatele křesťanských sborů v České republice. Pán Bůh mu ukázal, že si má dát pauzu a že se uvidí, co dál v budoucnu budou spolu dělat. Přišlo mi to jako výtečná věc, tak to funguje život. Když některé dveře zavřeme, projdeme obdobím nadechnutí a obnovy, nové dveře se můžou otevřít. Jenda tuto myšlenku se mnou sdílel a já jsem mu vyjádřil respekt k jeho vnímání, odvaze i určité poslušnosti vůči Pánu Bohu. Netušil jsem však, s čím přijde za měsíc a půl. Vyzval mě, abych roli jednatele v církvi převzal, abych se podílel na duchovním směřování, přinesení vize, nápadů a invence pro obnovení našich sborů. Křesťanské sbory mají některé výjimečné vlastnosti. Jde o laické hnutí, které nemá duchovní. Lidé staví na osobním vztahu s Ježíšem Kristem, studují Bibli a modlí se. Usilují o proměněný život do podoby Ježíše a jsou aktivní ve službě druhým. To jsou silné stránky lidí v křesťanských sborech. Ale máme taky spoustu slabin. Měli jsme potřebu se vůči druhým vymezovat. Jak vůči nevěřícím a společnosti, tak vůči věřícím, kteří věří jinak. Tím, že u nás chybí určitý řád a potřebné struktury vedoucí k životu, trpíme někdy určitou anarchii. Ztratili jsme 2/3 sborů a spoustu lidí, kteří uvěřili v Pána Boha a byli od začátku v našem společenství, tak odešli nám. Mám pocit, že také mladí lidé, kteří se narodili v křesťanských rodinách, tak do církve dneska nesměřují. To je z mého pohledu náš stav. Velmi jsem si oslovení Jendy a pak také rady církve vážil. Měl jsem pocit, že je to možná i přirozené vyústění mého života, že mě na takovou službu Pán Bůh připravil, ale zároveň mě to upřímně děsilo. Nevím, zda má ta naše církev naději, zda se může obnovit, zda může být něčím živým, hezkým, užitečným. Když jsem přemýšlel, zda jednatelství vzít, tak mě to naplňovalo vnitřním klidem a takovým tahem dopředu do toho vstoupit, ale sem tam to střídali i pocity úplného zděšení a marnosti. Tak ještě jednou se omlouvám za otevřenost a sdílení svých zápasů. Ezechiel, 34. kapitola, 15. a 16. verš. Sám budu pást své ovce a dám jim odpočívat, je výrok panovníka Hospodina. Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím, kdežto tučnou a silnou zahladím, budu je pást a soudit. Jan, 10. kapitola, 10. až 15. verš. Já jsem přišel,
aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a oni znají mne. Tak jako mě zná otec a já znám otce. A svůj život dávám za ovce. Kdo je dobrý pastýř? Ezechiel popisuje kvality pastýře v tom, že žije uprostřed ovcí, nejde mu o jeho profit, ale o blaho ovcí. Stará se o jejich dobrou potravu, odpočinek i bezpečí. Hledá ztracenou, přivádí zaběhlou, ošetřuje a léčí nemocnou, odděluje tučnou. Docela dost práce. Hospodin zde je popsaný jako dobrý pastýř Izraele. Evangelista Jan nám popisuje dobrého pastýře jako toho, který žije a nasazuje sám sebe pro své ovečky. Kdo ovečky zná, kdo je chrání před nebezpečím. Také docela dost práce. Ježíš je zde představený jako dobrý pastýř. Někdy se cítím i uprostřed všech blízkých lidí a aktivního života osamocený. Někdy jsem v pohodě, vím, kam v životě směřuju, vše mi dává smysl, ale přichází okamžiky, kdy se cítím úplně ztracený. Žiju krásný, aktivní a naplňující život a přesto se někdy cítím prázdný. Jsou v mém životě věci, které se mi nepovedly. Jsou vztahy a situace, které nejsou optimální. Nechci si stěžovat, jsem chlap, ale na rovinu i v mé duši je někdy spoustu bolesti. Ano, jsou chvíle, když jsem vnitřně osamocený, ztracený, prázdný a zraněný. Vlastně potřebuju znovu Hospodina, Ježíše Krista, jako dobrého, přítomného a pečujícího pastýře. Vlastně to znám i od svého stáda oveček. Je to spoustu práce. Teď jsem vozil balíky sena, každý den čistou vodu, ovečky potřebují mít minerální sůl a sůl se selenem, za týden je budu stříhat nebo nechám je ostříhat a budu je očervovat, protože je chci přehnat na horní pastviny. Sem tam musím opravit ohrady, což je věčná práce. Když mám na to čas a dám tomu potřebnou péči, tak to vše moc pěkně funguje. Ovečky jsou spokojené, zdravé, když přijíždím k ohradě, tak už běží a nadskakují a mečí. Když tomu dám v klidu, co je třeba, tak to funguje. Mám z toho radost, naplňuje mě to. Je to možná jako s čímkoliv jiným. A tak to je to možná v každé oblasti. Jako například v manželství, rodičovství, takhle je to ohledně studia nebo práce. No a tak to může být možná i s církví. Dát tomu péči jako pastýř. 1. Petrova 5.2. Starejte se jako pastýři o boží stáce u vás. Ne s donucením, ale dobrovolně. Jako to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou. Ale zpátky k tématu, jestli přijmout roli jednatele nebo ne. Jak už jsem říkal, prožíval jsem v tom pokoj i děs. Už dlouho jsem neprožil takový zápas. Letos jsem nechal svoje ovečky připustit už v srpnu. Na začátku ledna jsem čekal první bahnění, porody jehňat. Chodil jsem tam každý den, ráno i večer, někdy i přes den. Přitom to mám plus minus kilometr od domu. V lednu totiž mrzlo a když se jehňata narodí a jsou mokrá, mohly by po porodu prochladnout a pak zemřít. Jenže ty moje ovečky letos nerodily. Chodil jsem tam už 14 dní, a říkal jsem si, no, možná byly připuštěné až v druhém cyklu. Možná budou jehňata až v polovině ledna. Ale nebylo to ani v polovině ledna, ani na konci ledna, ani na začátku únoru a ani v polovině února. Mrzelo mě to a je pravda, že jsem to letos nepohlídal. Protože vždycky se říká, že člověk to musí vidět, že ten beran tu ovečku obskočí. A tak jsem si nadával, jsem si říkal, Petře, ty jsi tak nějak jako usnul na vavřínech. Měl si pocit, že už ohledně chovu oveček víš všechno, že ti to funguje, ale to zne, stala se chyba. A říkal jsem ovečkám, holky, to si myslíte, že vás budu chovat 2 roky jenom tak, bez zrození nového života? Najednou mi to došlo, že je to možná jako v té naší církvi, že to k dalšímu životu nesměřuje. Je to taková krásná, no tedy spíše smutná analogie.
Ještě 14 dní mě to drtilo, že se mi letos ovečky nenarodí. Mrzelo mě to, vyčítal jsem si to, ale pak jsem to tak nějak pustil. No a já to takhle v životě mám. Když věci tak nějak vnitřně držím až v nějaké jako křeči, tak se věci nestanou. A když je pustím, ano, přišel jsem tam a najednou vidím, že je narozené první jehně. To ještě nic neznamenalo, ale znamenalo to, že beran není neplodný, že možná se narodí i další. No a časem se narodilo 13 jehňat, jenom jedna ovečka neporodila, jinak všechny ostatní porodily. Vím, že se nedá boží vůle hledat takto zdění v životě. Ale na druhou stranu věci jsou někdy více propojené, než bychom si sami mysleli. Pro mě to byl impuls, že Pán Bůh může i skrze tu naši církev v krizi, která má své silné stránky, ale taky spoustu slabých stránek, že může i skrze ní přinést nový duchovní život. Jednatelství jsem s pokojem i stálým vnitřním zápasem přijal. Konference, u nás se tomu říká shromáždění starších, jsem byl navržený, zvolený a taky potvrzený. Když jsem přijel domů a šel jsem zkontrolovat ovečky, tak už z dálky jsem to viděl. I ta poslední porodila. Vidím tam dvě malé jehňata a tak se říkám, wow, to je super. A když jsem odcházel, tak jiná ovce strčila do jednoho jehněte tak jako hodně. Si říkám, co blbne, vždyť už jsou na sebe zvyklí. A najednou jsem zjistil, že ta poslední ovečka porodila tři nové jehňata. Tak si říkám, no, uvidíme, co všechno se v tom životě může zrodit.

0: ještě víc.
1: Mám pro nás cvičení pro tento týden. Cítíte se někdy osamocení, ztracení, prázdní a zranění? Jak může být Hospodin Ježíš Kristus v těchto konkrétních situacích pro vás dobrým pastýřem? No, to je otázka. Tuhle otázku vlastně můžeme položit Ježíši uprostřed těch našich zápasů. Ježíši, jak ty pro mě v téhle situaci můžeš být pastýřem? A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7, z pořadu Klika a budu se těšit zase za týden. Mějte se krásně.

0: Bylo 20 hodin, vyladíte Rádio 7 a posloucháte na něm večerní vysílání. Tím vás dnes tedy ve čtvrtek 14. května provází Kateřina Fridrichová a zve vás i k tomu obsahu, který tu máme pro vás připravený na následující hodinu. Tím bude pořad Světem Bible. Tentokrát ještě stále trávíme čas s knihou Zachariáš, tedy pro vás ji připravují John Vernon McGee a jeho český hlas Jan Bobalecký. Tak si nenechte pořad ujít od 8:45.
1: Na chvíli se rozloučíme, čo skoro se uvidíme. Kroky stíchnu, svietiat hasne. Srdcem ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenávam.

ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Filipským, 2. kapitola, 3. verš.

0: Platí Boží milosrdenství skutečně pro každého nebo má své hranice? V dnešním dílu pořadu Světem Bible nás teolog John Vernon McGee provede osmým viděním proroka Zachariáše, obrazem letícího svitku. Tento obří dokument, vznášející se nad zemí, symbolizuje nezvratnost Božích soudů a připomíná, že i v čase milosti zůstává hřích ničivou vzpourou. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: V posledních dvou pořadech pod názvem Světem Bible jsme, milí posluchači, poněkud neuspořádaně prošli sedmým nočním viděním proroka Zachariáše. Bylo to vidění svícnu a dvou oliv. Dnes se před námi otevře osmý obraz, který prorok viděl. Je to obraz letícího svitku. Toto vidění přináší společně s následujícím devátým viděním podivné obrazy a mnohou symboliku. Navíc přináší také obsahový zlom. Dosud jsme mohli sledovat určitý vývoj, který začínal ujištěním o Boží milostivé péči, která se projevovala v bdělé Boží přítomnosti a zájmu o jeho lid. Pak pokračoval svědectvím o Boží ochraně, o Božím očištění od hříchu, a nakonec dospěl k pověření ke službě. Z moci Ducha Svatého dochází ke zjevení Pána Ježíše Krista, jeho lidu. Tímto obrazem vrcholí linie Zachariášových dosavadních vidění. Pak přichází zjevení letícího svitku, které náhle hovoří poněkud jiným tónem. Vidění letícího svitku hovoří o Božích soudech. Boží smilování nepadne na každého jako déšť. Boží milosrdenství má své podmínky, je nabídnuto všem, ale budou i takoví, kteří je odmítnou. Odmítnou Pána Boha milovat a odmítnou jej poslouchat. Takoví přirozeně ponesou dopad Božích soudů. Ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael, říká apoštol Pavel. Ani nejsou všichni dětmi Abrahamovými jen proto, že jsou jeho potomci. Nýbrž z Izáka bude povoláno tvé potomstvo. To jest, dětmi Božími nejsou tělesné děti, nýbrž za potomky se považují děti zaslíbené. To jsou z 9. kapitoly listu Římanům, verše 6 až 8. Tedy ne každý bude přijat automaticky, ale jenom ti, kteří nechají Duchem Svatým proměnit své nitro, své srdce. Ti mohou být skutečným Božím lidem, ti se stanou těmi pravými Izraelity, jak píše apoštol Pavel v závěru 2. kapitoly do Říma. A tak ne všichni, kdo chodí do kostela, tím méně ne všichni, kteří jsou zapsáni v nějaké církvi, patří skutečně Kristu. Ne se všemi může Pán Ježíš počítat. A přijde den, který zjeví, co je v kom skryto. Pro někoho to bude okamžik smrti, pro někoho to bude okamžik druhého příchodu Pána Ježíše Krista, když se ukáže, co je v kom skryto. Tehdy nastane rozdělení, které projde tím, co se dnes jmenuje církev. Do té doby ovšem nikdo nemá právo dělat mezi křesťany nějaké velké rozdíly, protože nikdo z lidí nevidí do srdce toho druhého. To, co můžeme posuzovat, to je pouze to vnější. Můžeme posuzovat něčí skutky, něčí život. Pán Bůh chce zatím nechat růst společně plevel i pšenici, nebo koukol i pšenici. To oddělování, konečné oddělení, si ponechal ve své pravomoci a provede je až v čas žně.

Nyní spolu otevíráme 5. kapitolu Zachariášova proroctví a čteme první dva verše. Znovu jsem se rozhlédl a vidím, hle, letí svitek. Posel se mě otázal, co vidíš? Odvětil jsem, vidím letět svitek, 20 loket dlouhý, 10 loket široký. Náš doktor McGee, jehož texty pro tyto pořady k Zachariášovi zpracovává Peter Raus, říká, že letící svitek, který viděl Zachariáš, představuje Boží slovo, obzvláště desatero Božích přikázání. Nepochybně svitek má určitou souvislost s Božím slovem a s desaterem Božích přikázání. Nicméně svitek jako takový je prostě starověkou knihou. V oné době se knihy psaly, kromě jiného, také na papírové nebo kožené či pergamenové svitky. Takový svitek mohl být různě dlouhý. Je znám egyptský svitek dlouhý 40 metrů. Takový knižní svitek se navíjel na dvě dřevěné tyčky, takže přivíjením z jedné strany z jedné tyčky na druhou bylo možné odkrýt právě čtené místo textu. Čili text, který byl na svitku psán ve sloupcích, bylo možné takto postupně odkrývat rotací obou těch tyček, těch nosičů. Zachariáš zřejmě viděl svitek rozvinutý, proto mohl udat jeho rozměry, tedy především délku. Mimochodem odpovídají rozměrům chrámové předsíně, přibližně, půdorysně 5x10 metrů. Při prvních viděních se Zachariáš ptal Božího posla po smyslu obrazů, které viděl, a dostalo se mu určitého vysvětlení. Když se prorok ptá po smyslu vidění svícnu a oliv, dává Boží posel najevo, že tohle by měl prorok rozeznat sám. V případě tohoto vidění Boží posel na prorokovou otázku ani nečeká, tedy v případě vidění toho svitku, a hned mu sám podává vysvětlení. Ve 3. verši 5. kapitoly. Posel se mě otázal, co vidíš? Odvětil jsem, vidím letět svitek 20 loket dlouhý a 20 loket široký. Řekl mi, to je kletba, která vychází na celou zemi. Bude jí odstraněn každý zloděj, každý křivopřísežník. Slovo Božího posla zní jasně a srozumitelně. Letící svitek obsahuje prokletí. Taková kletba bývala součástí smluv, představovala jakousi pojistku při porušení smlouvy. Tam, kde nebyla smlouva dodržena, začala kletba působit. Vztahovala se ovšem právě jen na toho, kdo smlouvu porušil. V případě Zachariášova vidění se svitek s kletbou vznáší nad izraelskou zemí, která je plná zla. V této zemi byla porušena smlouva s Hospodinem, a tak na tuto zemi dopadá prokletí.

Naznačili jsme si, že v tomto zvláštním vidění existuje vztah k božímu zákonu, nebo tedy k desateru. Kde můžeme ten vztah rozpoznat? Kletba z letícího svitku má z izraelské země odstranit každého zloděje a každého křivopřísežníka. Pro Izrael byl boží zákon závaznou normou života. Desatero bylo zapsáno na dvou kamenných deskách a samo se také vnitřně členilo na dvě části. První část tvoří příkazy, které hovoří o vztahu mezi člověkem a Bohem, a ve druhé části desatera jsou přikázání, která mluví o vztazích mezi lidmi navzájem. Jestliže nyní boží posel nechává dopadnout důsledky kletby ze svitku na všechny zloděje a křivopřísežníky, můžeme v těchto slovech vidět symbolické označení všech přestupníků božího zákona. Ten, kdo krade, porušuje práva druhého člověka a přestupuje přikázání druhé kamenné desky, abychom tak řekli. Ten, kdo křivě přísahá, znevažuje boží jméno, narušuje vztah k Pánu Bohu a překračuje hranice vymezené na první desce zákona. Zloděj a křivopřísežník, zástupci těch, kdo šlapou po božím slově a znevažují boží milosrdenství. Náš bratr John McGee na tomto místě upozorňuje na 50. žalm a cituje z něj některé verše. Můžeme si přečíst úsek od 17. verše v 50. žalmu i my. Ty přec nenávidíš kázeň, ty má slova na sebe jen házíš. Spatříš zloděje a běžíš k němu, s cizoložníky máš podíl. Ústa propůjčuješ ke zlému, svůj jazyk si spřáhl selstí. Usedneš a mluvíš

mnoha změn v době rozbití právních i náboženských řádů si mnoho lidí chtělo dělat, co sami chtěli a co považovali za dobré, nebo věděli, že to není dobré, ale prostě chtěli to dělat. Mnozí hledali jen vlastní prospěch a zapomínali na zájmy národa, tím spíš na boží požadavky. Mnozí porušovali boží zákon a nic se jim nestalo. Snad si tehdy říkali, že je to Pánu Bohu jedno, že je vlastně stejný jako oni a že je za jejich přestupky nepotrestá. Do takové situace dostává Zachariáš vidění, které ovšem mluví jinak. Pán Bůh už přichází se svými soudy a tresty. I naše země prožívá dobu, kdy se mnohé řády rozpadly, mnohá pravidla ztratila svou váhu, a to, co bylo, už neplatí a nová náhrada ještě není v pořádku nebo chvíli platila a už zase neplatí, a tak společnost těžce hledá nějaké stabilnější normy, nějaká měřítka pro svůj život. Možná jste slyšeli takový poněkud anarchistický názor, že každá hráz nebo každá překážka, která se staví do cesty vůli člověka, je omezením jeho osobní svobody. V jistém smyslu je to pravda, ale z hlediska společnosti je to obrovský omyl. Právě mezi překážkami, mezi těmi určitými hranicemi rostou skutečné hodnoty. Právě důsledné dodržování zákonů umožňuje demokracii ve společnosti. Jenom ta společnost, kde lidé mají větší úctu k právům druhého člověka než ke svým vlastním domnělým právům, bude vzkvétat a prospívat. Pro boží lid to platí v první řadě. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí nebo ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Tak píše apoštol Pavel v listu Filipským ve 3. a 4. verši 4. kapitoly. Řeknete možná, no dobře, ale to Pavel jistě myslel na vztahy mezi křesťany. Přece nebudeme mít úctu k těm, kteří jsou plní hříchů. Když apoštol Pavel označil sebe za prvního z hříšníků, možná to myslel doslova. Když se upřímný a poctivý křesťan zamyslí nad tím, kolik musel jemu, Pán Ježíš Kristus, odpustit vin, pak nemůže druhého člověka příliš snadno odsoudit, ani kdyby to byl kdo ví, jaký hříšník. Vždyť Pán Ježíš nás právě k hříšníkům posílá. On nechodil jen ke slušným, k vzdělaným a spořádaným občanům, právě naopak. Sloužil i zlodějům, podvodníkům a všelijakým jiným hříšníkům. Dokonce i těm, kteří si připadají slušní, Pán Ježíš sloužil, protože byli hříšníci. A tak se nebojme Pána Ježíše v tomto smyslu následovat, jinak totiž i na nás, na naši zemi, dokonce na naše sbory, dopadne určitá forma božího odstoupení, božího soudu. Pán Ježíš nenechá znevažovat hodnotu své vlastní oběti a náš úkol je, abychom poselství o jeho lásce a o jeho oběti šířili mezi další lidi, aby i oni mohli být spaseni, aby i oni mohli učinit rozhodnutí, na základě kterého poznají nový život.

Vztah k zákonu je vůbec takovým zvláštním kritériem hodnoty, anebo řekněme velikosti národa. Na jedné straně je pro nás pravdou, že žijeme v době milosti a že jsme tedy svobodní od Božího zákona. O této skutečnosti hovoří především apoštol Pavel na mnoha místech svých epištol, třeba Římanům 7:4. Zákon a desatero už pro nás nejsou smlouvou s Bohem a nejsou hlavně cestou ke spáse. I pro nás ale Boží zákon zůstává měřítkem dobrého způsobu života. Způsobu života, který

se Pán Bohu líbí. Proto se i my snažíme Boží zákon dodržovat. Ne proto, abychom byli spaseni, ale protože už jsme spaseni a protože máme rádi svého Spasitele, který nás spasil milostí, a záleží nám na tom, aby se mu náš život líbil, aby mu byl ke cti, aby náš život byl dobrým svědectvím o působení a moci jeho lásky. Tato snaha křesťanů, tedy následovníků Pána Ježíše dodržovat zákon, nebo řekněme dodržovat pravidla desatera, se pak promítla do právních řádů různých civilizovaných zemí světa. Nezabiješ, nepokradeš, nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví, nesesmilníš a další věci. To jsou základy, na kterých je možno úspěšně budovat stát, domov, rodinu a na tomto základě mohou vyrůstat kulturní a civilizované národy. I v našem národě a v jeho historii můžeme vidět, že tehdy, kdy národ ctil Boží zákon, prožíval i určité formy Božího požehnání. Když na svého Boha zapomínal, prožíval soužení a těžké zkoušky. Na Izrael dopadly důsledky prokletí, protože porušil svou smlouvu s Hospodinem. I nad jinými národy se objevují Boží soudy, když tyto národy opouštějí Boží pravidla života. Tak to vidíme v řadě prorockých knih, kde dílčí proroctví ve Starém zákoně směřovala k některým jednotlivým národům. Bůh se i o ty ostatní národy zajímal a oslovoval je. Sám sebe trestá ten, kdo chce žít podle svého chtění proti Boží vůli. Protože Boží rady, Boží pravidla, nebo chcete-li zákony, či snad normy, postihují ten skutečně nejlepší způsob lidského života, života lidské společnosti. To je kletba, která vychází na celou zemi. Bude jí odstraněn každý zloděj, každý křivopřísežník. Vychází z mého rozhodnutí, je výrok Hospodina zástupů. Vejde do zlodějova domu i do domu toho, který v mém jménu křivě přísahá a uhostí se uvnitř jeho domu a zničí jeho dřevo i kámen. Zachariáš 5. kapitola, verše 3 a 4. Kletba napsaná na letícím svitku vychází z Božího nezvratného rozhodnutí. Letí rychle a dopadne na každého přestupníka Božích přikázání, ať už jde o ten příkaz první, anebo druhý, nebo tedy o příkazy z první nebo druhé desky zákona. Toto slovo nás možná poněkud zarazí. Vždyť jsme hovořili o tom, že Pán Ježíš šel právě k hříšníkům, že se skláněl k přestupníkům zákona. Evangelium nás volá k milosrdenství a k odpouštění těm, kdo se proti nám provinili. K hříšným lidem jsme jako církev posláni, abychom jim přinesli dobrou zprávu. Dobrou zprávu o naději odpuštění. A teď čteme cosi o zničení těch, kdo hřeší. Hřích zůstává hříchem. Hřích zůstává vzpourou proti Bohu. Teď je čas milosti. My žijeme v čase milosti. Čas, kdy plevel i pšenice ještě rostou spolu. Ale brzy přijde čas žně, kdy obilí bude pročištěno a plevel odstraněn. Pak přijde i čas ohně, ve kterém bude plevel spálen. Tak o tom Pán Ježíš zřetelně hovořil. V době proroka Zachariáše byl odklon od rozumných pravidel života vyvoleného lidu, od Božího zákona, byl velkou překážkou v díle, na kterém národ pracoval. Izrael měl stavět chrám, tedy Izraelci chtěli stavět chrám, a to vyžadovalo oběti, námahu, úsilí, ale taky společné úsilí, tedy jednotu. To všechno však bylo hříchy lidu porušováno. Izrael ale měl před sebou ještě úkol od Pána Boha. V Izraeli se totiž měl narodit Mesiáš,
židovský národ musel být zachován a jeho bohoslužba obnovená. Chrám musel být znovu postaven, proto Pán Bůh posílá proroka, nebo tedy několik proroků a mezi nimi i Zachariáše, s poselstvím, které připomíná, že čas soudu a božích trestů, čas oddělování pšenice od plevele, nemusí být nutně svázán až se závěrem času, až s posledním božím soudem. Každého člověka může Pán Bůh hodnotit v kterýkoliv čas. Většinou to bývá čas lidské smrti, kdy se díváme zpátky na život člověka a přemýšlíme o něm, ale Pán Bůh hodnotí náš život průběžně. Svitek letící rychle mohl přiletět a dopadnout dřív, než se lidé nadějí, nebo tedy alespoň kletba obsažená v tom svitku. A píše se tu, že pronikne až do domů, až do soukromí každého z těch, kdo páchají ty věci, které jsou tam uvedeny. Tak důkladně je potřeba odstraňovat zlo. Jen tak zůstane očištěný lid schopen dokonat službu, kterou mu Pán Bůh svěřil, nejen povrchní zakrytí zlých skutků, ale skutečně až dovnitř, až do domu, až do srdce musí zasahovat Boží slovo a proměňovat nás. Pokud tomu tak nebude, bude nás v našem srdci zasahovat cokoliv, co může mít podobu Božího soudu. Ať už jsou to výčitky svědomí, nebo je to určité odstavení, zneschopnění služby, nebo jiné formy soudu, které se týkaly tehdy Izraele, ale mohou se v jistém smyslu týkat i nás, kdo jsme dnes účastníky církve Pána Ježíše Krista.

0: Smyslem letícího svitku, který je obsahuje kletbu, je tedy očištění lidu a jeho uschopnění konat dílo, které započal. Z pohledu novozákonní doby jsou nám kletby a prokletí asi poněkud vzdáleny. Jsme totiž chráněni obětí Pána Ježíše Krista. On za nás zemřel a naše prokletí za náš hřích, dopadlo na něho. Kéž by nás toto vědomí nesvedlo ke zlehčení hříchu a tím ke znevážení Kristovy obětí. Kéž bychom z vděčnosti a z lásky ke Spasiteli žili život poslušnosti a užitečné služby. Kéž bychom každý den, každý z nás, přinášeli ono ovoce ducha, o kterém hovoří závěr listu Galackým, nebo tedy závěr 5. kapitoly. Jsou to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti takovým se Boží zákon neobrací. Milí posluchači, uzavíráme náš dnešní pořad, který pro nás napsal v českém jazyce bratr Petr Raus. Hlasem vás provází Pavel Vopalecký.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a finanční podporu, aby mohl být pořad i nadále vysílán. A pokračovat budeme samozřejmě zase zítra.

0: Posloucháte večerní vysílání Rádia 7. Jsme tu pro vás večer, ale i ráno, dopoledne, odpoledne, dokonce v noci. Rádio 7 je tu s vámi 24 hodin denně. Jsme také rádio, které je podporováno z darů svých posluchačů, a tak se na vás tu a tam obracíme, jestli byste nezvážili naši podporu.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu. Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Je tu 21. hodina a znělka večerního vysílání na Rádiu 7 oznámila, že tu také je připravený další pořad, protože to tak ty znělky dělávají, nejen že nám oddělují hodiny, ale také nám říkají, že je tu pro vás připraveného něco nového v rámci večerního vysílání Rádia 7, které stále nese datum 14. května, ale je tu pro vás připravený pořad, který se jmenuje Interval. Tentokrát si zavzpomínáme na písničkáře Jiřího Smetanu.

Dobrý den, vítejte u poslechu dalšího intervalu. Ten dnešní pro vás připravovala Lucie Endlicherová. Dnes vás chci pozvat do hudebního světa, ve kterém zní často tóny molové. Skoro se mi chce říci, že Jiří Smrš, kterého budeme dnes poslouchat, by mohl být při hledání nějakého symbolického titulu označen za onen hlas volajícího na poušti. Jeho hudba zve ke kořenům, k přemýšlení, k zastavení se. Pojďme se tedy společně zastavit. Nechejte se zastavit. Vždyť i o nás platí, že často pečeme, chystáme, zdobíme, jenže sladké někdy nestačí.

zákusky dorty. Pasou se očima na pastvě pro rty. Trochu dámy se opily stařičkým vínem.

když vzpomínají na děti pryč z domova tak dál. Vím, že nevěříš na sladké věci prostší a hlubší máš rád. Kde však žije v srdci?

do předjitřní ulice křídlo nostalgie vlétlo. Jak prosklenou výlohou padá na chodník světlo, snad řekneš, tyhle verše jsou trapnosti a ti lidé sama směšnost. Ale znáš tak dobře druhou stranu mince, již se vykupuje žal a bezútěšnost.

Pojďme tady dnes společně s Jiřím Smržem kopat studnu. Dostat se k pramenu vody, vody, bez které člověk nemůže žít. Jiřího Smrže můžete znát i z našeho vysílání. Jeho písničky asi nebudou těmi, které člověka na první poslech chytnou a pak mu znějí v uších. Chce to usednout a vnořit se dovnitř. Jeho hudba zní zcela jinak na koncertech, kde vystupuje sám s kytarou. Dokonce tvrdí, že mu na každém vystoupení před diváky praskne nejméně jedna struna. A jinak ji pak můžete poslouchat z desek, které doplnila spousta hostů a doprovodná kapela. CDčko Dědičná krev, to první Jiřího Smrže, vyšlo v roce 2002 a stalo se jednou z nejoceňovanějších desek toho roku. 3 roky na to se objevila nahrávka Poslední láska, za niž získal hudebník Anděla v kategorii folk a country. Jakoby se tím spečetilo to množství tvrzení všech hud na kvalitu hudby i slova v písních Jiřího Smrže. Zajímavé však je, že se nestalo to, co s jinými takto oceněnými muzikanty, kteří nebyli příliš známí. Připomeňme třeba Radúzu nebo duo Žamboši. Desek Jiřího Smrže se nezačalo prodávat rapidně víc, nezvýšila se jeho koncertní činnost. Dál šlape svou brázdu, píše jak píše, nesnaží se vnutit víc, než by bylo slušné. Skoro by se dalo říci, že je pro něj příznačná písnička, která uzavírá druhou desku. Skončil jsem.

Při zkoumání internetem toho o Jiřím Smržovi příliš nenajdete. Lepší je obrátit se k jeho písničkám, hudbě, kterou píše. Tou o sobě a o svém nahlížení na věci říká asi nejvíce. Zaujaly mě ale dvě myšlenky, které se mi podařilo dohledat. Jednu z nich jsem objevila na blogu ženy, která popisuje svůj zážitek ze sledování televizního vystoupení Jiřího Smrže v pořadu Posezení s Janem Burianem. Když shrnovala, jak na ní působil, napsala neefektní vystupování. Právě takový Jiří Smrž je. Nespe se dopředu, nemá potřebu říkat více, než je třeba. Když naproti mě usedl ve studiu, měla jsem pocit, že se za mikrofonem cítí skoro nepatřičně, a to do něj umí zaspívat spoustu pravdivých, hlubokých a niterných textů. Rozhovor, který jsme spolu vedli, v mnohém byl neefektní, ale i o tomhle povídání platilo to, co Jiří Smrž v rozhovoru s Janem Burianem také řekl. Jdu do všeho po hlavě. Někdo je opatrný, jen se dotýká. Já riskuju, že budu směšný, ale přesto do toho jdu.

Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame.

Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Za to, že poprvé

Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Vždyť bez touhy

0: Ve studiu dnes vítám písničkáře Jiřího Smrže. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já jsem vás poprosila o rozhovor především proto, že vaše písničky mi připadají velmi zajímavé, především tím, že je důležité u nich mnohem víc než hudbu vnímat text. Vzniká text k vašim písním dříve než hudba?
1: No, někdy jo, někdy ne. Obojí se mně stává, ale je pravda, že asi častěji vznikají ty texty nejdřív, jako první teda.
0: Vydáváte je třeba i knižně? Oni jsou takové ne, skoro básně?
1: Ne, ty texty ne, ale vyšla mě jedna knížečka, taková sebranka poezie, ale v té je úplně něco jiného než ty písňové texty.
0: Kdy jste začal psát, kdy jste začal vůbec tvořit? Možná posluchači z našeho vysílání vás budou znát jako písničkáře, solového, byť doprovázeného kapelou, ale tohle není váš hudební začátek.
1: Psát jsem začal asi jako kdekdo někdy v pubertě teda, že? Ale u mě ta puberta se nějak protahla až do dneška, takže píšu pořád. Jestli se ptáte, čím jsem prošel třeba hudebně, tak někdy začátkem 70. let jsme měli nějakou folkovou kapelu, takovou na gymnáziu. Potom jsme se rozešli na nějaký jiný školy, tak to skončilo. Pak jsem hrál s různýma lidma ve dvojici, ve trojici. A potom vlastně mě pozval Pavel Pokorný, šéf českobudějovických Minnesängerů, do kapely, takže s nima jsem hrál asi 5 let. Potom ti Minnesängeri tak jako umdleli, bych řekl. A hrál jsem 2 roky s kapelou Sem tam, to byla taková bluegrassová kapela. Výborná parta lidí, moc mě s nima bylo fajn. Oni byli tak hodní, že ani jim nevadilo, že ten bluegrass neumím hrát ani skládat. Pak jsme vlastně udělali, ještě si vzpomínám, jednu takovou věc s básníkem Ondřejem Fibichem. Je to můj kamarád, tak to jistě není objektivní, přesto jsem to slyšel i od lidí, kterých Ondřej není kamarád, že je jeden z nejlepších křesťanských básníků střední generace. A on udělal takový projekt, který nazval Královna severních záseků a je to věnováno Zdislavě z Lemberka a udělali jsme z toho takový, říkáme tomu folkrokové oratorium. No. No a potom vlastně už asi až tyhle ty solový 2 desky zatím mám.
0: Vy si písničky píšete sám pro sebe, obě desky jsou přitom nahrávané s četným zástupem hostujících muzikantů. Jak se vám s nimi ve studiu bylo? Nebo jste natáčel sám a zbytek se dotáčel až potom?
1: Myslím, že jsme točili nejdřív jakýsi základy s rytmikou a s pomocnou kytarou a tak a potom se dohrávalo všechno jakoby metodou vlaštovčího hnízda, no. Tak, což není ideální, protože ta hudba není tak živá, jak bych si představoval. Přesto ti muzikanti jsou výborní a nahráli to výborně, udělali všechno, co mohli. No. Můj ideál je být s celou tou kapelou ve studiu a hrát to v podstatě ve studiu živě.
0: A nechybí vám někdy ta kapela za zády, když hrajete na koncertě?
1: Někdy jo, moc rád bych dělal obojí. Hraje se mi dobře samotnýmu, protože člověk třeba nemusí dodržovat tempo a akordy, že jo, no to vypadá jako, že takhle to má být, a akorát jsem zapomněl, jaký akord tam vlastně původně jsem si vymyslel. Ale s tou kapelou je to něco jiného a hraje se mi s nima výborně, ale většina z těch lidí, který bych si do té kapely představoval a kteří i se mnou nahráli tu desku nebo obě dvě, tak jsou dost vytížení muzikanti nebo i jinak vytížení, takže nemají čas a není to realizovatelný, bohužel teda.
0: Vy nehrájete moc často. Čím to je způsobené?
1: No, to bych taky rád věděl, protože kdybych věděl, čím to je způsobený, tak bych asi v tom směru vyvinul nějakou aktivitu, protože bych rád hrál víc. No. Prostě mi nikdo, nebo ne nikdo, ale velmi málo lidí, velmi málo organizátorů mě někdy zve někam. Ale těm, kteří mě zvou, jsem velmi vděčen.

0: Interval. Správná dávka hudby pro vaše uši.
1: Baví vás to ještě psát, nebo je to psaní takové to pnutí, kterému se prostě nedá ubránit?
2: Ubránit se dá všemu, ale třeba vám není úplně pak dobře, když se ubráníte. Tím nemyslím, že si nevylíváte srdce, to není vylívání srdce, to je jako, že něco základního v životě chybí. Mám pocit, když nepíšu, tak jsem prostě špatný, zdá se mi, že nějak žiju zbytečně, no. Pak to napíšu a zdá se mi, že to bylo zbytečné, že jsem to napsal. No.
1: Tak tady bych si dovolila oponovat. Vaše písničky jsou pro mě velmi důležité právě tím textem. Hodně často jsou v nich narážky na biblické příběhy. Nebo vlastně říct narážka je špatně, protože ona to není ani tak narážka, ono už je to zpracované. To, jak pracujete s tím biblickým příběhem, co ve vás vyvolává, ty asociace jsou tam úplně zjevné. Jakou knihou je pro vás Bible? Proč se tak často objevuje ve vašich textech?
2: Možná, že to nemá ani vztah třeba s vírou, jo? Nebo ne nutně, ale pro mě každopádně Bible nebo biblické příběhy jsou úplně základní kámen celé naší kultury. Jo? Čili jestliže bych chtěl něco nějak znázornit a chtěl to znázornit na něčem, co jednak se domnívám, že každý zná a jednak vím, že to je víceméně neotřesitelné nebo nespochybnitelné, pak není nic lepšího, než se obracet třeba k té Bibli, ale to je trošku užití, někdo by možná i řekl zneužití. Protože to nesouvisí s tou pravou podstatou, proč ta Bible byla napsána, že?
1: No jenom, že vy se takhle obracíte k lidem, o kterých já se naopak domnívám tvrdit, že Bibli neznají, že to třeba pro ně může být naopak narážka, která jim vůbec nic neřekne. Počítáte s tím, že ten člověk bude se pídit potom, proč jste to napsal, tak jak jste to napsal?
2: Ne, já s ničím nepočítám. Když to píšu, tak vůbec nepočítám s posluchačem jednak teda. Můj pan profesor na Lidové konzervatoři vždycky říkal, no ale to je jejich problém, musím jenom teda souhlasit.
1: S posluchačem nepočítáte to, jako že si píšete pro sebe?
2: No, vůbec nepřemýšlím o tom, pro koho píšu. A píšu, protože mám nějakou potřebu, kterou bych asi nerad nějak blíž charakterizoval, protože bychom se dostali do nějaké psychologie, o které nic nevím, a takže ani nevím, jaká ta potřeba z čeho pramení třeba, ale nějak jsem se s tím narodil a je pravda opravdu, že nemyslím na posluchače, protože zdá se mi dokonce, že myslet na posluchače je ošidný ohromně. Proč na kterýho posluchače vlastně? Já nevím, ke komu se to dostane. A

0: A baví to ještě mě. A Goethe říkal, že když člověk píše o sobě a pro sebe, tak píše pro všechny. Protože všichni jsme vlastně asi velmi podobní.
1: Jste v těch textech tedy vy? Vy sám, to, co prožíváte, to, co cítíte, to, o čem přemýšlíte?
0: To určitě, ale ty příběhy, které v nich jsou, nemusí být nutně moje.
1: Nedá se to nějak odlišit, jako že by se řeklo, tady ještě Jiří Smrš a tady to už je vymyšlené.
0: No ne, to teď jde o to, co je, co považujete za realitu toho, ty písně. Ty myšlenky, já nevím, pocity, ta poetika, všechno, to je moje, ale moje v uvozovkách jenom. Ale ten příběh, že tam někdo někoho potkal a já nevím, někdo někoho opustil, tak to nejsou moje příběhy. Nebo nenutně. To je jenom hmota, ze které tvaruji svou nějakou představu, jak by ta písnička měla vypadat.

Nevěřím v Nostradáma, že s námi ze světa svět zmizí, že nutně jsme ti herci, jež viděl ve své televizi. Nevěřím, že na konci času čekají rozpálené pece a že ať žijem, jak žijem, padnem do nich přece. Nevěřím v pozitivní energie, že mohou sami něco zmoci, jsou jen posunkovou řečí, bez světla němé ve tmě noci. Nevěřím v New Age ani Old Age, věčnost neměří se časem, nevěřím v pocity harmonie.

0: Když poslouchám ty vaše písně, tak mi připadá, že svět kolem sebe vidíte hodně přísně a hodně, teď nevím, jestli slovo tvrdě je úplně to pravdivé, a ani ne pesimisticky, ale prostě velmi reálně, a nechcete odpustit té realitě nic z toho, co v ní není v nepořádku. Máte takové vnímání světa?
1: Nemám. I mě možná mrzí, že ty písničky takhle vyznívají, no, asi bych je měl psát nějak jinak. Ale jsou dvě různé věci, že jo. Jedna věc je pokud možno co nejpřesnější vidění toho světa. A v tom přesnějším je i přísnější, že jo, protože ty slova jsou tak blízko zvukově u sebe, že i tím významem jsou jednoho kořené. Ale něco jiného je porozumění a odpuštění, že jo, který bych chtěl, aby tam bylo. A vždycky se snažím, aby tam bylo, ale já nechci, aby to bylo v nějaký prvoplánový. A tak možná, že je to, tyhle ty věci jsou tam příliš skrytý možná. A taky vůči některým věcem asi nejsem příliš tolerantní, ale to je moje věc, člověk by neměl příliš, jako nechci soudit nic, to ne. Snažím se, aby to bylo pravdivý, ty písničky. A je v nich můj pohled, no, jestli takhle vyznívá, já s tím můžu o tom přemýšlet, snažit se změnit svůj pohled na svět, což stejně se neustále všichni snažíme víceméně se vyvíjet, že jo, nějak. Ale nechtěl bych být takový ten přísný sekerník, jako v žádném případě teda. No to jednak nemám právo, navíc si myslím, že to je, jestliže tam nejsou obě ty roviny, to odpuštění a především jako, a to, co vždycky chci v těch písničkách, je láska, aby tam byla v podstatě, ať už píšu o čemkoliv, o někom, a nejsem to třeba já v té písničce, tak v podstatě toho člověka v tom okamžiku pravda, že miluju, jo, ale to slovo, že, co to znamená. To
0: mně spíš šlo asi o takovou přísnost jakoby vůči sobě. O takovou tu hodně vysoko nastavenou laťku. Mně někdy přijde, že zpíváte o věcech, které jsou hodně niterné, hodně vnitřní a vy přesto popíšete naprosto přesně do detailu a právě v takové té přísnosti toho detailu. Toho, že to bude popsáno tak, jak to je a nebudete nic kamuflovat, nebudete si na nic hrát.
1: Tak pokud bychom chtěli kamuflovat, tak to dost, to můžeme dělat spoustu jiných věcí a škoda práce. No.
0: Byť je to jejich věc, těch posluchačů, kteří poslouchají, co si z toho vyberou, tak stejně vy je tímhle, tím pádem zvete hluboko k sobě až dovnitř. Není to obnažování se?
1: Já v těch, jak jsem říkal, v těch písničkách nevyprávím ale nic osobního. To nejsou moje příběhy, aspoň většinou, a co ne, tak to vám stejně nepovím. Jestliže člověk se snaží být, já nevím, co nejpřesnější, co nejpravdivější, no tak je v tom vždycky jeho pohled, je v tom on a může se to zdát jako, já nevím, obnažování. Mně se tak nejeví, jo. Ale slýchávám to, no, ale nevím, jak to dělat jinak, no. Možná, že nevím, jestli to není jenom v určitý formě, nebo že tak působí ty písničky, je zvláštní a nevím, čím to je. To třeba říkala Susan Vega, že ona, když napíše nějakou písničku, tak si všichni posluchači říkají, no jasně, to je o ní, o Susan. A když písničku na podobný téma napíše Bob Dylan, tak si každý z těch posluchačů myslí, no jasně, to je písnička o mně, o tom posluchači. A ten rozdíl je každopádně nechtěný ze strany těch autorů. Protože oni píšou, že sledují nějaký svůj ideál, jak by to mělo být vystavěný, prostě chtějí nějak to říct všechno, mají nějakou představu, opravdu jako následují celý život svůj ideál. Ti posluchači si to nějak přijmou, no. Tak pokud mě třeba přijali takhle, tak nevím, jestli s tím můžu něco dělat, protože můj ideál asi budu sledovat dál, no, bez ohledu na cokoliv, teda bych řekl. Bez ohledu na cokoliv s tím, že ale chci vnímat všechno a konfrontovat to samozřejmě, ale nepřizpůsobím se prvoplánově něčemu.
0: Já bych se ráda konkrétně zeptala na jednu písničku, kterou nosím dlouho v hlavě, totiž na píseň I kdyby. Zajímalo by mě, s čím jste ji psal, protože myslím si, že nejenom pro mě, pro spoustu lidí je vnímána jako modlitba. Je modlitbou.
1: Víte, já si myslím, že každá opravdová písnička, která je z hloubi duše, je modlitbou. Úplně každá.
2: Proč jsi o mě nenapsal, co zjevně scházelo, řekl jsi. No to mi tak scházelo, že jsi psal, co jsi psal. A proč to píšeš tak, že nikdo nechá?

0: písničkám v hudbě Jiřího Smrže. Možná by to teď mohlo vypadat, že Jiří Smrž je především mužem ticha a písní zpívaných hlasem skoro neslyšným a mluveného projevu ještě méně slyšitelného. Jenže Jiří Smrž ve svých písních nehledá jen věci boží, ale i věci vztahové. Ostatně i naše komunikace s Bohem je otázkou vztahu. Přidejme k té předchozí písni, co ještě nenašla, skladbu, která s vervou zpívá o manželství, o manželských problémech, nebo vlastně o komunikaci mezi lidmi, nebo inu, každý ať slyší, co se ho dotkne, jak říká Jiří Smrž.
1: Žena má, teroristka špatně spí. Žena má, teroristka špatně spí. Tak vkládá pozdě v noci

cestou z Protivína do Těšínova nacházíš, co tě těší znova. Nacházíš, co se tak rádo schová cestou do Těšínova. Cestou k Těšínovu, zády k Protivínu, kde jsi vážil pro a proti každou.

proti vína do Těšínova. I co je malé, velikost v sobě chová. Uprostřed cesty krčí se kreč.

0: slovo, a pro ty nové není třeba slovo, to už je těžší.
1: Jiří Smrš je muž, který obratně vládne perem. V některých písních naprosto otevřeně zpívá o Bohu, o božích věcech, o svém náhledu na ně. I když on sám počítá s posluchačem poučeným, kterému nebudou cizí biblické obraty a přirovnání, dá se říci, že pro spoustu z lidí, kteří si jeho hudbu pustí, bude spíše průvodcem na místa méně známá. Ale i pro toho, kdo Bibli někdy držel v ruce, bude nejspíš hudba i texty natolik barevné, že nestačí jeden poslech. A tak se nechejte pozvat k poslechu. Dá se přirovnat k poslední večeři, po níž už nikdy není prázdný stůl, jak se zpívá v písni Jeden nádherný.

nad vlny, v očích krásu, v očích sůl, že slaností ani slabostí jsem se ještě

rozhovoru, který vyšel v časopise Folk a Country před uvedením první desky Dědičná krev, dostal Jiří Smrš otázku. Takže nevěříš, že lze písně vysedět, napsat na zakázku? A odpověděl na ni, pochopitelně, že lze. Na konzervatoři nás to učili. A leckdy se člověk až diví, co za těch 10 minut, které nám třeba na napsání sloky a refrénu dali, vzniklo. Ale tohle já dělat nechci. Písnička má vzniknout z vnitřní nutnosti. Je to jakýsi záznam rozhovoru, který vedeš vlastně s Bohem. Proto odmítám textovat melodie na zakázku. Pro mne je v tomto smyslu textařina něco pokleslého. Když poslouchám písně Jiřího Smrže, napadají mě verše ze žalmu 34. Okuste a vy jste, jak je Hospodin dobrý. A nemohu se zbavit pocitu, že právě o tomhle Jiří Smrš zpívá nejčastěji. O životě, který není jen snadný, nebo jen krásný, jednoduchý. O životě, do kterého patří bolest, strach, úzkost i nesnáze, se kterým se pereme a snažíme se dostat dál, ale za kterým je Boží dobrota. Bůh, který nás drží v dlaních a nepustí. Naděje, která je víc než naše touhy, která ukazuje na věci, které jsou skutečně důležité a na kterých opravdu záleží.

A na písničkáře Jiřího Smrže se můžete těšit v premiéře v intervalu zase příští týden, tedy od 21 hodin ve čtvrtek. V reprízu má pořad v pátek v 17 hodin, v sobotu hodinu po půlnoci a v neděli ve 12.05.

0: Je tu 22. hodina a vy posloucháte večerní vysílání. A to 14. května ve čtvrtek a od mikrofonu vám ještě stále společnost dělá Kateřina Fridrichová, i když slovo teď předám jiné Kateřině, Kateřině Hodecové a jejímu hostu, kterým byla Mirka Homolková. Je tu totiž pořad Klíčové slovo a pořad s podtitulem Na stáří se má a dá připravit.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu pořadu, který si nevybírá v tématech vždycky to jednoduché, ale doufám, že míříme k tomu podstatnému. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví Kateřina Hodecová. Se mnou je dnes u mikrofonu Mirka Homolková. Vítám tě.
3: Dobrý den.
2: Mirka je ergoterapeutka a budeme si dnes povídat o stáří. Stáří, já jsem kdysi slyšela takovou pěknou definici, že nikdo nechce být starý, ale všichni se chceme stáří dožít. Takže v tomto možná napětí se budeme trošku pohybovat. Ráda bych, abychom dnes mluvili o stáří jako o výzvě, která je před každým z nás, protože nikdo nevíme, zda se ho dožijeme nebo ne. Základní otázka moje je, zdali se dá nebo má na stáří vlastně připravit. Mirko, než ti ale předám slovo, než se vrhneme do tématu, můžeš vysvětlit, kdo je ergoterapeut?
3: To vysvětlím hodně ráda, protože to je taková profese, ne úplně třeba všem známá. A je to krásná profese, která pomáhá vlastně druhým lidem, aby plně mohli žít svůj život, když se jim třeba stane úraz, nebo když jsou po nějaké nemoci, nebo když mají demenci, nebo děti, když mají nějaké onemocnění, tak ten ergoterapeut je člověk, který jim pomáhá najít třeba a nahradit nějakým způsobem ty ztracené funkce, aby mohli žít co nejvíc samostatně, co nejvíc naplno, umí poradit zdravotnické pomůcky nebo jak upravit to domácí prostředí, umí dávat takovou nějakou šťávu do toho života nebo smysl vlastně hledat. A je to opravdu hrozně široké uplatnění těch ergoterapeutů od nemocnic až v sociálních zařízeních, v domovech pro seniory, nebo já pracuju konkrétně na psychiatrické ambulanci, nebo jak už jsem řekla, třeba u dětí. A je to hrozně důležitý obor, který vlastně spolupracuje s ostatními obory, ať už jsou to třeba fyzioterapeuti nebo jiné profese, doktoři, tak ten ergoterapeut je takovým nezastupitelným článkem v tom týmu. A on by měl dávat zase jako svůj pohled na věc a dávat tam ty svoje znalosti vlastně těm ostatním a hlavně pomáhat těm lidem ještě naplno žít, dokud to jde, to znamená až do úplného konce.
2: Jestli dobře rozumím rozdílu mezi fyzioterapeutem a ergoterapeutem, tak ten fyzio vlastně pomáhá znovu nějak probudit tělo nebo po úrazu nebo při nemoci nějak dát dohromady fyzickou stránku člověka, kdežto ergoterapeut to propojuje s těmi praktickými dovednostmi a konkrétním životem.
3: Tak, je to přesně takhle, jak říkáš, fyzioterapeut hodně rozumí vašemu tělu, svalům, prostě funkcím a umí vás rozpohybovat, umí vás vrátit do života po té fyzické stránce. A ten ergoterapeut, mám takový dojem, aspoň teda z mého úhlu pohledu, protože každý samozřejmě dává důraz v tom svém oboru na něco jiného, umí dát tomu životu potom takovou tu barvu a ten smysl v tom dalším. To znamená třeba i klidně najít si dobrou práci, uspořádat si denní režim tak, aby to tomu člověku šlo a vyhovovalo. Doprovází toho člověka v těch ostatních věcech, aby ten člověk byl schopen doma fungovat a ještě z toho měl radost.
2: Co tě vlastně přivedlo k této práci?
3: Přivedla mě k tomu asi touha pomáhat druhým lidem. Já jsem původně vystudovala ekonomickou školu, ale to mě úplně nenaplňovalo, tak jsem pak hledala jiné uplatnění a dělala jsem si různé kurzy pomalu, ale jistě jsem se přibližovala k sociální a ke zdravotnické oblasti. Chtěla bych pozbudit všechny, že na hledání takové té své pracovní parkety není nikdy pozdě, protože já jsem si docela v pozdním věku vystudovala 3letý obor té ergoterapie a přišlo mi to hezké v tom, že je to všestranné, že je to různorodé, že se tam spojuje prostě všecko možné dohromady a proto mi stálo za to vlastně potom ty 3 roky jezdit do Ústí nad Labem studovat a díky tomu jsem pak mohla pracovat v psychiatrické nemocnici v Dobřanech a starat se o lidi a dávat jim tady z toho oboru něco, co by jim pomohlo.
2: Takže ty jsi spojila ergoterapii v tom obecném slova smyslu ještě s lidmi, kteří mají psychiatrické problémy. To má nějaký svůj účel, nebo tě to tam prostě zaválo?
3: Mě to tam zaválo, protože já jsem předtím pracovala v domově pro seniory, ale potom jsem dostala nabídku tady z té psychiatrické nemocnice a bylo to na gerontopsychiatrickém oddělení, což je oddělení pro seniory, kteří mají nějaké problémy psychické. A hodně těch seniorů tam bylo po pokusech o sebevraždu. Protože když se pokusíte o sebevraždu, tak se většinou dostanete do psychiatrické nemocnice nebo na psychiatrii a tam se pokouší vás nějakým způsobem zaléčit a pracovat s vámi tak, aby vám dali znovu třeba ten smysl života nebo znovu nějak nastartovali tu vaši touhu žít. A to je třeba klidně úkol toho ergoterapeuta, protože já jsem tam měla hodně takovýchhle lidí a my jsme si tam udělali takovou velikou partu. Já jsem pro ně tam dělala skupiny, že jsme tam pekli, zpívali, že jsme chodili ven na procházky, trénovali jsme paměť a všechno je to bavilo. Akorát je potom problém, když mají takovou hezkou partu a přijdou domů a jsou tam zase sami, tak zase je potřeba pak s něma ještě pracovat třeba v tom domácím prostředí, protože pro seniory je nejhorší to, že na ně nikdo nemá čas, že vlastně děti mají své životy, vnoučata mají své životy, přidají se k tomu zdravotní potíže a ono potom opravdu hledat v tomhletom všem nějaký smysl toho dalšího žití je velice těžké. Takže se nám teda stávalo potom i častokrát, že ty seniori se tam třeba opakovaně vraceli do té nemocnice. A opravdu, ať je to smutné, tak prostě se tam cítili líp než doma.
2: Říkáš smutné, máš smutné povolání, když se pohybuješ mezi nemocnými a starými?
3: Naštěstí to vůbec není smutné povolání, protože každý ten příběh člověka je velice barvitý a zajímavý a já naštěstí mám takovou veselou povahu. Já taky někde říkám, že ten ergoterapeut má ty lidi pozbuzovat k té naději, k tomu smyslu a to je vlastně taky hrozně hezká náplň té mojí práce, že já ty lidi pozbuzuju a hodně s nima zpívám, takže to už je jasný, že to nemůže být smutný a vedu je k tomu, aby si zpívali i sami, protože ten zpěv, ty písničky, to je neuvěřitelné zaháněči, špatné nálady. A moc už se teďka nespívá, teda musím říct, ale já vždycky, když je k tomu přinutím, tak potom se to děje a v tom prostě je i ta veselost. Ergoterapeut je třeba schopen i vyrábět cokoliv s těma lidma, nebo a zase i ta tvořivá činnost, to mi dají všichni určitě za pravdu, je vede k radosti, když se vám něco podaří udělat, i když to nevypadá původně tak, jak jste zamýšleli, tak ale je to pořád váš výrobek, můžete se s tím pochlubit, můžete to někomu dát jako dárek a je v tom vlastně skrytá taky radost. Takže v jakékoliv činnosti a i v tom, že máte ty seniory rádi, tak v tom je taky radost, v té lásce. Takže je to hrozně hezké povolání.
2: Říkáš, že pomáháš lidem vracet smysl života. Stalo se ti někdy, že se to nepovedlo? Že ten člověk už smysl žádný nenahlédl?
3: Stalo se mi to asi hodněkrát, protože když pracujete s těma seniorama, tak vlastně jdete s nima kus cesty. Můžete je nějakým způsobem ovlivňovat v tom dobrém. Můžete se snažit jim vlévat krev do žil, mít humor nebo nějakým způsobem je opečovávat. Jak řekl jeden pán, obrušovat jim hrany. ale zároveň nemáte zodpovědnost za ten jejich další život a oni jsou pak hodně ovlivňováni i tím, co se děje samozřejmě v té jejich blízké rodině nebo jaký mají oni ten životní příběh. Takže vy můžete udělat svůj kus práce, ale potom zároveň to ten další život a tu zodpovědnost za ten svůj život oni mají ve svých rukách a záleží na nich, jak s tím naložejí oni. Takže ovlivňovat můžu, ale ten smysl se musí už potom oni hledat sami.
4: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu

mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž.

0: klíčové slovo odvaha věci pojmenovat.
1: Mirka Homolková, ergoterapeutka, je hostem dnešního pořadu, kterým vás provází Kateřina Hodecová. Naše dnešní téma je stáří. Mirko, už to zaznělo v předchozím vstupu, že stáří je jaksi automaticky pro nás spojeno s nemohoucností, samotou, opuštěním, nemocemi, bolestmi. Navzdory tomu ty říkáš, že ty lidi máš ráda, že tu práci máš ráda, že ti to stojí za to. Dá se na tohle životní etapu nějak připravit, aby nás nezaskočilo to, že najednou to tělo vypovídá službu a už nemůžeme, co máme rádi a podobně?
2: Je to tak. Stáří je, jak někdo řekl, taková série permanentních ztrát, že pořád něco ztrácíme a máme toho míň a míň. A zajímavé je, že i když je to takové hodně náročné období, tak většinou lidi se vůbec na tohleto období nepřipravují. A tak, jak se připravujeme třeba na to, když se má narodit dítě, nebo když jdeme do důchodu, nebo když se připravujeme vzděláním na školu, tak si myslím, že by stálo za to i se připravovat na to období, kdy vlastně budeme mít míň a míň těch sil, bude nám to pomalejc myslet a budeme se cítit hodně třeba bezmocní a oslabení. A třeba socioložka Jiřina Šiklová říká, že připravovat se na stáří v 70 letech už je pozdě. Že by se to mělo dělat dřív. A myslím si, že taková ta příprava by měla nejdřív začínat v té naší hlavě. Že začneme si říkat, jak to vlastně bude jednou, až budu starý, až budu stará. A měli bychom se nějak začít v té hlavě už směřovat s tím, co vlastně nastane. Myslím si, že opravdu je to proces, který nejdřív začíná v těch našich myšlenkách. Umět si vůbec představit, že třeba jednou nebudu moct obdělávat tu svoji zahrádku, kterou teďka obdělávám každý den, nebudu moct vyjít schody, nebudu moct bydlet ve velkém bydlení, které teďka mám, budu se muset přestěhovat do menšího bytu, nebudu mít řidičský průkaz, protože už nebudu moct řídit auto. A to jsou všechno takové myšlenky těžké, které právě my oddalujeme, jako nechceme na to myslet, bude to až kdo ví kdy. A tím, jak to vytěsňujeme, tím, jak to oddalujeme, tak pak, když to nastane, tak jsme z toho hrozně překvapení. A vlastně nás to zaskočí. A myslím si, že to bolí daleko víc, než když člověk už myšlenkově se na to připravuje a počítá s tady těma krokama. A potom, když teda nastane tady ten proces, že nad tím přemýšlíme, tak samozřejmě nastane i proces, kdy musíme teda i aktivně jednat v tom. A to znamená opravdu začít přemýšlet třeba nad tím jiným bydlením, nad službama, které využiju, aby se mi líp žilo, to znamená pečovatelské služby, nad pomůckama, že začnu používat naslouchadlo, začnu používat chodítko, začnu používat nevím co, aby jsem si to stáří zkvalitnila, protože spoustu lidí odmítá tyhle ty zdravotnické pomůcky a přitom by to bylo pro ně kvalitnější, ten život v tom stáří.
1: I pro jejich okolí.
2: I pro jejich okolí, že bychom nemuseli na sebe tak křičet. Takže tím apeluju na všechny, pomůcky jsou tady opravdu od toho, aby nám zkvalitňovaly ten život a nebojíme se jich, je to prostě i ohleduplný vůči tomu našemu okolí. Takže myslím si, že to má několik fází, ta příprava na to stáří, přemýšlet nad tím, připustit si to, že to takhle bude, smířit se s tím, protože to je vlastně hrozně těžký proces toho směřování. Ale co na tom považuji za velice podstatné a radostné, že stárneme spolu se svými vrstevníky. Stárneme spolu se svými kamarády, sousedy, se svojí prostě nějakou partou. Proto nezůstávat prostě sám v tom stárnutí je hrozně důležité, protože můžeme sdílet úplně stejné problémy, úplně stejné potíže, můžeme se pozbuzovat, můžeme do toho vnášet humor, co se mi zase stalo, zasmát se tomu. A to je vlastně něco, co nám jako, co nás taky nese tím stářím, ty naši vrstevníci. Takže na to apeluju, oprašujte si vztahy kamarádské, volejte si, prostě udržujte si ty vztahy, choďte spolu na kávu, dokud ještě můžete dojít do té kavárny, protože potom budete hrozně rádi, když vás tyhle ti samí kamarádi navštíví u vás doma a nebudete sami na to stárnutí. A to považuji za hrozně důležitou myšlenku udržovat si vztahy z mládí, ze středního věku až do stáří, protože potom je to o polovinu lehčí všecko.
1: Mirko, existují nějaké falešné představy o stárnutí?
2: To ani nevím, jestli existují falešné představy, ale spíš si myslím, že hodně ta dnešní společnost právě tyhle ty myšlenky, o kterých teďka jsem mluvila, vytěsňuje nebo o nich nemluví tak otevřeně, protože to není nic populárního. Když to vidíte, tak hodně lidí chodí na různé zákroky nebo užívá spoustu vitamínů, sportuje, aby zůstalo co nejdéle v kondici, což je samozřejmě v pořádku, ale zároveň mám pocit, že se hodně jede na ten výkon a že potom ty lidi, kteří už tak výkonní nejsou a kteří už jdou třeba, dejme tomu, do důchodového věku, tak se na ně trošku pohlíží skrz prsty nebo spatra. A mám pocit, že seniori jsou potom tak trošku jako neviditelní, že se připadají, že už nejsou tak užiteční pro tu společnost a vůbec vlastně se nebere v potaz, že oni jsou užiteční v tom, že jsou vlastně pokladnicí zkušeností, pokladnicí moudrosti a že mají hodně co dát těm druhým, ale bohužel, jak ta společnost je na ten výkon, tak málo kdo má čas si to vyslechnout, ty jejich příběhy, ty jejich rady nebo i ty jejich zkušenosti ze svého zklamání, ze svého promarněného třeba života. A já jsem vlastně hrozně obohacená v té práci tím, že jsem vyslechla hodně příběhů seniorů, když už mohli bilancovat svůj život a když už mi říkali, co vlastně bylo pro ně důležité a co ne. A tady ta perspektiva z té cílové rovinky je vlastně hrozně důležitá, protože potom vidíte, co v tom životě má smysl se tomu věnovat víc a čemu se má smysl věnovat míň.
1: No a co má dělat takový senior, kterému nikdo nenaslouchá?
2: To je těžká otázka. Myslím si, že asi je důležité v tom být víc jako aktivní, neutápět se v sebelítosti, v té pasivitě, ale zkusit sám kontaktovat nebo založit nějaký vztah, někomu zavolat, nebo ono je hrozně totiž těžké si říct o pomoc. To se vlastně říká, že nejtěžší věta na světě je pomoc. A přiznat, že prostě jsem slabý, nebo že jsem smutný, že jsem sám doma, že na mě nikdo nemá čas, je to ponižující, je to pokořující vlastně pro člověka, protože každý chceme být prostě vidět a chceme být v centru dění. A na tom okolí je důležité být prostě empatický nebo být všímavý. Existuje spoustu lidí, třeba dobrovolníků, kteří velice rádi chodí za seniorama a jsou to třeba mladí lidi, kteří s nima tráví čas, dají se s nima kafe, povídají se s nima, vyslechnou je. A já jsem někde četla, že vlastně pro seniora je nejdůležitější, když ho někdo vyslechne, aby někdo slyšel, jak právě žil, co dělal vlastně. A to jako být vidět, být slyšet, to je pro toho člověka to nejdůležitější, protože vidí, že nežil vlastně ten život nadarmo, že je tady někdo, kdo ještě jako o tom ví, co prožíval. A to vyslechnutí je daleko víc než cokoliv, co pro toho seniora můžete udělat třeba fyzicky.
1: Není zvláštní, že někdy jsou lepší, možná svobodnější vztahy mezi cizími lidmi než v rodině?
2: Ono je to docela přirozené, protože když to vezmu ze svého hlediska, tak pro mě, já mám ráda seniory, ráda s nima pracuju, ale úplně přesně si uvědomuju, že pro tu rodinu, která za prvý je zatížená tou minulostí, těma vztahama s tím člověkem z minulosti, pokud tam nebylo vždycky všecko v pořádku, a za druhé s ním tráví daleko víc času, někdy třeba 24 hodin denně, a je to veliký nápor na emoce a na to zvládat pořád tu laskavost, tu trpělivost, tu vstřícnost a i ten čas, tak samozřejmě ty lidé v té blízké rodině jsou přetížení a nemají tolik té kapacity už potom věnovat takovému tomu klidnému prostě jenom spočinutí s tím člověkem. A proto je hrozně důležité to vlastně nakombinovat. Pokud třeba o někoho pečujete nebo potřebujete, aby se někdo víc věnoval tomu vašemu blízkému, který je třeba už ve starším věku, přizvat k tomu různé služby odborné, pečovatelskou službu nebo klidně asistenční službu, dobrovolníky, známé, příbuzné a tak nějak si vytvořit takovou síť, která bude opečovávat toho člověka a nebude to jenom na vás. protože právě když tam někdo přijde jednou za 14 dní, tak pro něj to vůbec břemeno není, naopak udělá nějaký dobrý skutek, něco se hezkýho dozví, je to pro něj úplně věc, která ho vůbec jako nezatíží a pro tu rodinu to může hodně znamenat.
1: Když mluvívám s lidmi, kteří se třeba o někoho starají nebo mají v rodině seniory, tak ta mladší generace velmi často poukazuje na takovou nespokojenost nebo nadávání na to, jaké jsou poměry, že to za jejich mladých let nebylo, že věci jsou hrozné a pořád je všecko negativní. Myslím, že to není vůbec jednoduchá rovina pro toho člověka, který si stěžuje, protože tím jenom vychází najevo nějaká hořkost, kterou si nese. Ale co vlastně dělat? Jestli se na to můžeme podívat z obou stran, toho, kdo si stěžuje, i toho, kdo to vlastně pořád poslouchá?
2: No, je to hodně těžká otázka, protože záleží to samozřejmě, jak spokojeně ten člověk, ten senior žil celý svůj život, co se mu naplnilo v životě, co se mu nenaplnilo. Protože pokud jste šťastná a spokojená, nebo šťastný a spokojený a máte za sebou hezký život, tak nemáte úplně potřebu si na všechno stěžovat nebo se stěžovat na mladší generace nebo na tu dobu. Když se vám stane něco, že máte důvod třeba zahořknout, prožil jste nějaký křivdy nebo se nenaplnily nějaké vaše potřeby i ve vztazích, tak samozřejmě ty důvody k tomu reptání nebo ke stěžování je jich víc. Já vždycky bráním tady v tom případě samozřejmě tu mladší generaci. Říkám, že to vůbec tak není, že všechno je špatně, nebo že mladí lidi jsou špatní, že vlastně to je hrozně černobílý pohled. A snažím se dávat nějaké příklady, abych to vyvrátila, tyhle ty argumenty. A zároveň si myslím, že vlastně to čeká na každého z nás tady ta výzva, že opravdu je hrozně složité žít a dožívat v době, které už vůbec nerozumíte, která je hrozně zrychlená a která je úplně diametrálně jiná, než jste ji žili vy ve svém mládí nebo ve svém středním věku. A potom už kolikrát ty lidi prostě rezignují, než aby se učili něco nového, tak si chrání to svoje. A ty jistoty jsou pro ně hrozně důležité. Takže asi bych v tomhletom případě taky doporučovala vyslechnout toho člověka, říct, že mu rozumíme těm jeho stížnostem nebo tomu jejich strachu vlastně, ale zároveň bych jako argumentovala tou pravdou, která je. A to znamená, že každá generace se chce prosadit, každá generace má své plusy a mínusy, každá generace si musí odžít tu dobu, do které se narodila. Nikdo nemůžeme za to, do jaké doby jsme se narodili. Takže potom ale je pravda, že senior, čím už je starší, tak musíme ty argumenty zjednodušovat, ubírat a vlastně spíš jako oceňovat to, co ten člověk prožil, oceňovat to, co jakoby on dal tady té době. A asi mám takovou zkušenost, že někdy ty argumenty jsou, musí ta rodina asi zjistit taky, co je moudré, jestli má cenu nějakým způsobem polemizovat, hádat se nebo prostě snažit se dokazovat, anebo jestli už je jenom říct, je to tak, my tě rozumíme, ty jsi žil jako dobrý život a teďka je to zase jiný, je to pro tebe těžký, že jo, uznat tu emoci, ale nejít už do nějaké té hádky, to je asi úplně zbytečné někdy.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Jak se připravit na stáří, anebo o stáří obecně, si povídám dnes s ergoterapeutkou Mirkou Homolkovou. My jsme tu probrali asi takové ty nejmarkantnější věci, které se stáří týkají. A teď bych ráda posunula naši debatu také k víře. Je víra něco, co pomáhá stárnout dobře?
2: To je dobrá otázka. Já si myslím, že určitě, protože když jsem si představila své vlastní stáří, tak vlastně jsem si říkala, že to dám jenom v případě, že se budu držet Pána Boha. Že ten vztah s Pánem Bohem, který máme během života a který nám nějak nemizí ani v tom stáří, je něco, co nás udržuje v té naději nebo ještě v takové té perspektivě, že vidíme něco dalšího za tou perspektivou stáří. Že teda není to konečná fáze, protože opravdu musím říct, že ve stáří ty zdravotní problémy a to, co člověk prožívá v té bezmocnosti a v takovém tom pokořování se, že si musíte umět říkat o pomoc a

0: jste závislí na svém okolí, tak to vůbec není jednoduché. A myslím si, že ta naděje, která v nás je, že něco ještě dalšího je za stářím a něco ještě dalšího má smysl, tak je vlastně takový nosný motor, který nám pomůže překonávat ty útrapy. A mně se hrozně líbí, že Bible je napsáno, že slávu předchází pokora. A mně přijde, že stáří je takovou největší lekcí pokory. Ale zároveň, co je dobrá zpráva je, že když už to je úplně nejhorší a cítíme se úplně už jako zbyteční třeba, tak je sláva na dosah. Tak vlastně víme, že už to brzo skončí a že to, co nás čeká, je ta sláva. A že té slávě vždycky musí předcházet pokora, protože tím, že nás Pán pokořuje, tak tím nás vede po té správné cestě. Protože v Biblii je napsáno, dokud jsem se nepokořil, tak jsem bloudíval, ale když se pokoříme, když ten náš charakter se nějakým způsobem obrušuje nebo necháme si ho obrušovat, tak mám pocit, že do té slávy vstoupíme mnohem s nás a mnohem s větší radostí, než když by nás čekalo nějaké obrušování ještě po. Takže to je něco, co mě dává takovou naději a pozbuzení. A každému to vždycky říkám, protože já jsem pracovala i v hospicu 2 roky. A pro mě tou smrtí vlastně se nic neuzavírá, ani stářím. Naopak, jsou to nějaké dveře do nové perspektivy. A teďka mám hodně oblíbený jeden citát od Maximiliana Kolbeho, který zní: život krátký, utrpení krátké, a pak už jen nebe, nebe, nebe. Více odvahy. To mi přijde hodně moudrý, protože když si vezmete, vypočítáte si procentuálně, jak dlouhý život žijeme, kolik procent prožijeme v plném, hodnotném, ve zdravém životě, kolik procent potom tvoří to stáří a ty zdravotní různý omezení, ty bolesti a tak dále, tak je to vlastně jenom malé procento v porovnání s tím zdravým životem. A když si vezmete věčnost a ty naše tady soužení a utrpení, tak se to vůbec nedá ani porovnat. Proto je napsáno v Bibli, toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu nám, kteří hledíme k neviditelnému a ne k viditelnému. Že vlastně vůbec se nedají srovnat naše soužení, naše trápení tady na tom světě s věčností, která nás čeká, která bude nekonečná, kde se už budeme jenom radovat, budeme tam poskakovat s novým tělem, budeme prostě zpívat, budeme se veselit, já nevím co všechno. Tak když to potom porovnáte, tak stojí za to to vydržet, nedostávat se do psychiatrických nemocnic, nepáchat sebevraždy, vydržet to se ctí a se statečností, je to těžké, ano, čeká nás to všechny, je to spravedlivé, že stáří čeká všechny, ale máme smysl, proč to vydržet a proč dojít až do konce, protože potom se nám otevře něco, proč tady vlastně na světě jsme. Jsme tady jenom jako příchozí a cizinci.
1: Býváš u toho, když odcházejí lidé na věčnost?
0: Bývala jsem u toho v tom hospicu, kde jsem pracovala, a tam mě zaujalo několik věcí, že totiž spoustu lidí právě, a to se vrátím k té připravenosti, mi tam říkalo, to jsme vůbec nečekali, že někdy dopadneme takhle. Je teda zaskočila samozřejmě nějaká nemoc ještě zákeřná. Nebyli vůbec na to připravení a tam opravdu je i důležité vzhledem k tomu smíření před smrtí nebo i s tou smrtelností smíření, aby člověk nějakým způsobem měl ten svůj život zbilancovaný a aby ještě dokončil činnosti, které potřebuje dokončit. Hlavně ve vztazích, protože tam jsem viděla v tom hospicu, že to, co nejvíc lidi trápilo na konci života, byly neurovnané vztahy nebo nějakým způsobem nedokončené vztahy a že ty lidé měli potřebu tyhle ty vztahy se dávat dohromady a že to určitě nebyl třeba majetek nebo nebylo to nějaká práce nebo výkony, ale tam už opravdu vám zbydou jenom ty postojové hodnoty a vy řešíte, jak odejít tady z toho světa usmíření, spokojení a nějakým způsobem prostě odejít s tím čistým štítem. Takže to byla jedna věc. A druhá věc, že ti lidé samozřejmě se báli toho odcházení, toho se asi bojíme všichni, ale zároveň, když tam byli obklopeni tou láskou toho pečujícího personálu, a tam teda jsem zažívala opravdu takovou tu bezpodmínečnou lásku, tak se báli mnohem míň. Když máte okolo sebe lásku rodiny, nebo lásku lidí třeba z kostela, nebo lásku jednoho jediného kamaráda, nebo lásku domácího mazlíčka, pejska nebo kočičky, tak se vám odchází líp, protože víte, že v té lásce je ta naděje, že ta láska tady je pořád, že ta láska vás neopustí a že v té lásce se utopí všechny vaše strachy, protože ona vydrží a nekončí to tou bolestí, tím ošklivým, tím strachem, ale končí to tou láskou. A to v tom hospicu zažívali ti lidé, ty pacienti, a odcházelo se jim daleko s nás a daleko líp, než kdyby někde odcházeli v odcizení třeba na LDNce.
1: Pociťuje člověk v těchto závěrečných chvílích života také tu potřebu spirituálního ukončení nebo vyřešení vztahu s Bohem?
0: Asi jak kdo, myslím si, že těch příběhů je hodně. Někteří lidé si to potřebují v sobě jako shrnovat a nechtějí, aby do toho vstupoval někdo zvenku, nějaký duchovní, nebo prostě chtějí si ten boj dotáhnout sami. A někteří zase naopak se chtějí sdílet s tím, co ještě potřebují říct nebo co potřebují vyřešit. Takže je to asi různé, ale mám pocit, já jsem se tam pokoušela vždycky těm lidem nějak úplně jednoduše říct, protože nemám úplně ráda takový nátlak, teďka každý musí být spasen a já musím za každému honem jít říkat tu dobrou zprávu, protože každý je opravdu v úplně jiné fázi té svojí zralosti životní a toho, co je ochoten a neochoten slyšet, takže tam, kde byla příležitost, tak tam jsem se snažila pozbuzovat naději na věčný život a naději, kterou máme v Ježíši Kristu. A musím říct, že tam třeba byla paní, která měla těžký život, protože jí zemřela vnučka, její vnučku zavraždil její spolužák a tady ta babička její umírala na rakovinu v tom hospicu. A měla úplně beznaděj, měla zoufalství, měla bolest, protože tu vnučku milovala a vůbec se nedovedla prostě srovnat ani představit, co se vlastně stalo. To jsou takové těžké otázky, kdy spoustu našich odpovědí může působit hrozně lacině, když začneme ty lidi utěšovat. Takže tam jsem se dávala velký pozor a opatrnost, jak s tou paní mluvím. A když jsem si získala trošku její důvěru, tak jsem se snažila jí říkat taky o věčnosti a o tom, že věřím, že se setká s tou vnučkou v nebi a říkala jsem jí o Pánu Ježíši. A když jsem od ní odcházela a ona usínala, tak jsem poprvé viděla, jak se usmívala a jak vlastně jsem jí nějakým způsobem tu naději trošičku jako dala a ona se mě na to i pak ptala, jestli si to opravdu myslím a bylo vidět, že tohle to je pro ní to slovo naděje, že ještě možná někdy by mohla tu svoji drahocenou a milovanou vnučku vidět díky Pánu Ježíši. A to teda musím říct, že to pro mě byl hrozně silný příběh a ona několik dní na to vlastně zemřela, ta babička, a já jsem měla velikou radost, že jsem jí to všechno stihla říct.
1: Někde jsem četla, že věřící lidé umírají lehčeji než nevěřící. Je to pravda?
0: To bych teda taky úplně takhle neřekla, ale asi se to takhle nějak říká nebo traduje, to nevím, ale myslím si, že to taky hodně záleží na povaze toho člověka, jak prostě jste silný, jaké máte to zdraví a jakou máte třeba povahu, jak jste zvyklí zápasit s těma různýma neduhama nebo s bolestí, protože samozřejmě některé nemoci provází i bolesti a veliké nepříjemnosti, jako je třeba zvracení, nebo nemůžete jíst naopak, nebo nemůžete spát. Těch věcí je hrozně moc, které na vás útočí a ne každý je zvyklý a statečný snášet takovou nepohodu nebo nepřízeň prostě toho zdravotního stavu. A samozřejmě můžeme se upínat k víře, můžeme volat k Pánu Bohu, ale zároveň to neznamená, že to můžeme prožívat lehčejc nebo snadnějc. Spíš jako v tom zápase, který je těžký asi pro všechny, tak máme ještě takovou další dimenzi, že se upínáme nahoru, upínáme se k lásce, upínáme se prostě svojí duší k něčemu, co nám pomáhá, ale neřekla bych, že to úplně usnadní ten zápas toho těla nebo ten zápas tady na zemi.

0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: O stáří a o tom, jestli je vlastně možné se na ně připravit, na tuto životní etapu, se v dnešním pořadu povídám s Mirkou Homolkovou, ergoterapeutkou, která se už dlouhé roky věnuje lidem starým a všelijak nemocným. My jsme tu, Mirko, už mluvili o tom, že když bychom tedy mluvili na téma příprava na stáří, že je důležité si to nejprve nějak v myšlenkově vůbec připustit, že se dostaneme do fáze, kdy třeba nebudeme soběstační nebo přijdou různé vnější těžké okolnosti. Pak si říkala smíření a to třetí jsou nějaké praktické kroky, předpokládám. Mluvila si o tom, že je třeba důležité se přestěhovat včas, dokud to člověk ještě zvládne a podobně. A říkala si taky, že je důležité stárnout se svým okolím, se svojí generací, abychom měli lidi kolem sebe. Ale přece jenom, tihle lidé odcházejí a člověk je víc a víc sám. Co v takové situaci?
2: To je hodně důležitá otázka, protože ono taky asi záleží na tom, kde bydlíte. Jestli bydlíte na vesnici, a nebo jestli bydlíte ve městě, protože vidím třeba na těch seniorech, kteří nebydlí úplně blízko města, že pro ně je trošičku těžší se začleňovat do nějakých skupin nebo do něčeho, do nějakých aktivit a mají tam třeba sousedy, dejme tomu, nebo můžou se tam navštěvovat s kamarádkama, s kamarádama. Ale přeci jenom mám pocit, že ve městě, já pocházím z Plzně, tak tam mi ty seniori říkají, že vlastně oni můžou chodit do kavárny, do divadla, chodí plavat, chodí na různé přednášky, chodí se navštěvovat. Jakože toho vyžití vlastně kulturního a sportovního je tam asi víc. Ale co asi je důležité taky zmínit, že opravdu, když třeba člověk je rozvedený, nebo se mu stane, že ztratí toho svého životního partnera, tak je hodně těžké se s tím vyrovnat. Trvá to třeba několik let, ale moc bych apelovala na to, aby ti lidé, kteří zůstanou sami, nezůstávali dlouhodobě v té své samotě doma. Protože nejhorší, co může být, je izolace. Protože v té izolaci, ve které jsme, nás potom napadají právě ty černé myšlenky, napadají nás myšlenky na to, že už tady vlastně nejsme pro někoho užiteční, začneme upadat do sebelítosti a prostě je to takový zamotaný kruh. Kdežto, když se vám podaří tady z toho kruhu vyjít a říct si ne, já ještě si chci užít pár let a chci ještě něco zažít a chci ještě s někým mluvit a snažíte se aktivně třeba právě někoho kontaktovat nebo někam se ještě chodit dívat, tak se může stát, a to já mám tu výsadu právě v Plzni, že pořádám skupiny pro lidi na trénink paměti. Říkáme tomu trénink paměti, ale už se to teďka poslední dobou zvrhlo jenom ve společenské setkávání s občerstvením. Chodíme na výlety, chodíme do divadla, chodíme prostě na různé akce, což jsme hrozně rádi. A mám tam hodně vdovy, mám tam hodně vdovce a oni se navzájem zkamarádili. Oni se neznali a díky téhle skupině se zkamarádili a říkali, že je to pro ně hrozně důležité. Už to máme vlastně pátým rokem, tu skupinu, že se každý týden těší, že se zase uvidí, že zase dostali šťávu do života, dostali nějaký smysl. A tady ta parta je pro ně hrozně cenná. Teďka, i když už bych tam nechodila já, tak oni už se navzájem znají a můžou si spolu chodit, kam chtějí. A takové to sdružování a seznamování se s novými lidmi je opravdu hrozně důležité. A může to ten život úplně rozzářit. Takže najděte si ve svém okolí, jestli tam máte nějaké organizace. My máme třeba Totem v Plzni, dobrovolnickou organizaci, kde se dělá spoustu programů pro seniory. A zkuste opravdu vystrčit růžky ze svojí izolace, ze svého domova a najít si něco, nějakou činnost, kam byste mohli prostě přijít a někoho nového ještě poznat. I když by to bylo jenom třeba ven na lavičku, tam se taky k vám někdo může přidružit, nebo sednout si do cukrárny, do kavárny, může s váma někdo navázat hovor, nebo vy můžete navázat s někým hovor. Trošičku v tom být asertivní a nemyslet si, že se ten svět točí jenom kolem mě, ale naopak, vy můžete někoho potěšit, vy můžete někoho pozbudit. Někdo to řeší tak, že chodí číst třeba pohádky do mateřské školky, někdo chodí někoho navštěvovat, který je na tom stejně špatně, do domova pro seniory. Vlastně i taková ta užitečnost ještě v tom stáří, že něco dělám pro ty druhé, tak může hodně naplnit ten život tím smyslem. Protože my jsme všichni prostě stvořeni k tomu, aby jsme dělali ještě něco, co nás přesahuje a k čemu se vztahujeme a aby jsme tady ještě pro někoho byli, kdo nás potřebuje. A to je právě bolest těch starých lidí, že se myslí, že už je nikdo nepotřebuje. Ale myslím si, že to je to taková i trošičku lež, ze které se musíme prostě dostat takovým tím vlastním přičiněním, že my budeme chtít být potřební pro ty druhý.
1: Zároveň to určitě není vždycky lehké, když člověk ovdoví, tak asi ta ztráta a bolest a najednou ten pocit osamění není jednoduché překonat. Možná je to výzva pro nás středněvěké nebo starší, že můžeme propojovat staré lidi právě s těmi malými školkáčky nebo zprostředkovat nějaký styk se zvířaty a podobně.
2: Určitě tam je velká škála možností. Je fajn, když třeba někde u domova pro seniory se dělá školka v zahraničí, je to běžné, že se propojují generace, že se navzájem můžou obohacovat. Ještě chci se vrátit k tomu, je to nesmírně těžké, když celý život žijete s někým v páru a najednou jste sami. Opravdu to trvá několik let, než ten člověk si vůbec zvykne na to. A když to probojuje, že teda si může nějak naplnit ten svůj život zase třeba jinými aktivitami, není to vůbec jednoduché. Ale právě zase, když zjistíte, že ve vašem okolí je spoustu vdov a vdovců, kteří mají úplně stejný úděl jako vy, tak je to něco, co vás vlastně pozbudí a můžete společně se navzájem poplakat na rameni. Můžete se navzájem říct, co vám pomohlo, co vám nepomohlo. Jak na tom jste dneska, jak na tom jste třeba za týden. A já mám pocit, že takové té své pomocné prostě skupiny, kde ti lidi mají úplně stejný úděl, tak je něco, co nám pomůže úplně nejvíc.
1: Když mluvíme o stáří a o osamění, mě na to by, Mirko, zaujalo, že jsi mi v nějakém předchozím rozhovoru řekla, že máš prostě ty staré lidi ráda. Jak se to stane, že poměrně vitální žena má ráda ty staré, kteří už mají opravdu velké životní problémy a zcela jiné, než máš ty?
2: Mně se to stalo nějak přirozeně, že vlastně jsem měla poměrně starého tatínka. On mě měl, když mu bylo 49, takže tím pádem já jsem od něj se naučila spoustu věcí, včetně dechovky, kterou ráda taky zpívám se svými seniory. A tak nějak jsem v sobě jako objevila takovou přirozenou schopnost komunikovat se seniorama a hlavně teda taky s lidma s demencí, protože já se taky ještě specializuju na lidi s demencí a že to nemusím vůbec nějak v sobě hledat, že to prostě mám v sobě tu lásku a mám pocit, že je to taková láska z hůry trochu, že prostě Pán Bůh má neuvěřitelně rád všechny lidi, kteří jsou nějakým způsobem na okraji, kteří jsou handicapovaní, kteří nejsou v centru pozornosti a dění, nebo kteří jsou zmatení, připadají se zbyteční, tak Pán Bůh k nim má extra lásku, prostě má k nim extra pochopení. A já tady to nějak v sobě mám v srdci, tuhle tu lásku, která přetéká k těm lidem prostě od Pána Boha. A snažím se jim to dávat. A ty lidi, jakmile jsou zahrnutí tou láskou, tak vlastně úplně rozkvetou a pookřejou. Takže mně se stává, že opravdu ty vztahy a vůbec ty skupiny a všechno, co já jsem s nima zažila během toho života, jsou tak hezké právě proto, že jsou na bázi lásky. A když někomu tu lásku dáváte, tak ty seniori jsou hrozně vděční. A to je taky vlastně taková hezká věc v práci se seniorama, že oni umí být vděční. Za jakékoliv laskavé slovo, za laskavý pohled, za uvaření kávy. Prostě váží se toho, že někdo je vidí a že někdo pro ně má ten čas nebo prostě to porozumění. A vracejí vám to úplně vrchovatou měrou. Takže já musím říct, že mě obohatilo spoustu lidí úplně do hloubky srdce. Pamatuju si spoustu příběhů a musím říct, že teda každý lidský příběh, úplně každý lidský příběh, můj lidský příběh, Katky lidský příběh, je hrozně důležitý a hodnotný a že člověk třeba tím, že je starý nebo že má demenci a ztrácí vzpomínky, tak to neznamená, že ztrácí svoji hodnotu. Tu hodnotu máme pořád všichni stejnou, ať chodíme na 12 hodin do práce, ať jenom ležíme na lůžku, ta hodnota se vůbec nemění. To je možná jenom pohled tady toho světa, ale Pán Bůh se na to dívá úplně jinak, protože my jsme jeho milovaný děti a on miluje každého člověka, nejenom toho, kdo už je věřící, ale i toho, kdo ještě je nevěřící. A pro něj ta hodnota se vůbec neměří výkonem a vůbec se to neměří krásou a vůbec se to neměří penězma nebo čímkoliv, na co si vzpomenete, ale jenom tím, že nás stvořil a že se mu to takhle zalíbilo a že to naší duši miluje a chce ji opečovávat, tak to je něco, jaký je náš Bůh. A já mám hroznou radost, že tady to můžu těm seniorům zprostředkovávat, že pořád mají hodnotu až do úplného konce, i kdyby už nehnuli prstem, tak je to úplně jedno, protože oni jsou milovaní takový, jaký jsou.
1: Říká ergoterapeutka Mirka Homolková v závěru našeho dnešního rozhovoru. Mirko, přeju ti hodně sil do tvé další práce a také hodně písniček, protože ty s těmito lidmi opravdu ráda a hezky zpíváš. Tak ať je tvá práce nadále přínosná pro všechny, kteří tvou pomoc v závěru života potřebují. Děkuju.
2: Moc děkuju.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí také Kateřina Hodecová, samozřejmě pozváním k poslechu zase za týden. Mějte se hezky a naslyšenou.

0: na další klíčové slovo se můžete těšit zase na sobotu od 8 hodin ráno. Hostem Kateřiny Hodecové bude Václav Umlauf a tématem bude duchovní rozlišování.
1: Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
2: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Proti jarní únavě... Jedině Rádio 7.
1: Je tu 23. hodina a vy ladíte Rádio 7, posloucháte na něm večerní vysílání, a to ve čtvrtek 14. května. Od mikrofonu vám společnost ještě necelou hodinku bude stále dělat Kateřina Fridrichová, ale ta vás také zve k čtení na pokračování, což bude obsahem té poslední hodinky, protože kromě písniček už je tu připraveno jen to, že otevřeme knihu a dokončíme ji. Je to kniha Zuzany Sedláčkové, která se jmenuje Nepřemožení. A čeká nás poslední, tedy 15. díl.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

po následující písni nás ve vysílání rádia sem čeká další, tedy i poslední díl čtení na pokračování z knihy Nepřemoženi.

Ve čtení a z autobiografické knihy Zuzany Sedláčkové, kterou nazvala Nepřemoženi, se dostáváme k samotnému závěru. Manželé Sedláčkovi začali ve Švýcarsku, kam utekli z komunistického Československa, nový život a novou službu. Bůh jim otevřel cestu k lidem z mnoha národů, kterým pomáhali a přinesli i evangelium.

Jednoho dne jsme dostali zprávu, že naši věřící přátelé z Bratislavy utekli do zahraničí a jsou v táboře v Rakousku. Boží duch se dotýkal našich srdcí. Byli jsme přesvědčeni, že skrze tuto zprávu k nám mluví Bůh. Bylo nám jasné, že nesmíme ty lidi v cizí zemi nechat bez pomoci. Připravili jsme několik kufrů, otevřeli skříně a jednali jsme podle Lukáše 3:11. Kdo má dvě sukně, dej nemajícímu. Naplnili jsme 4 velké kufry a příštího dne jsme se vlakem vydali na cestu. Ve Vídni nás čekali přátelé z misie, kteří nás zavedli do sběrného tábora. Sběrné tábory byly rozmístěny po celém Rakousku, nejvíce v horských oblastech. Turistické penziony byly proměněny v ubytovny pro utečence. Rozmístění těchto ubytoven bylo tajné, aby utečenci byli v bezpečí před špionáží ze staré vlasti. Bylo nám jasné, že stojíme na prahu otevřených dveří, které nám Pán Ježíš otevřel doširoka a které nikdo nemůže zavřít. Prošli jsme těmi dveřmi a ocitli jsme se na území nářku, zoufalství a beznaděje. Vzpomněla jsem si na jedno vidění ve staré vlasti, kterému jsem tehdy nemohla porozumět. Viděla jsem před sebou velkou zeměkouli, na ní mnoho lidí, kteří zvedali prosebně ruce a vyhlíželi pomoc. Za nějaký čas přišlo další vidění. Viděla jsem velkou mapu různých národů asijských i evropských. Pak tam proudily zástupy lidí. Na jejich tvářích bylo vidět stopy zoufalství a beznaděje. Naši přátelé pozvali uprchlíky z vedlejších pokojů a my jsme je povzbuzovali Božím slovem, o kterém mnozí doposud nic neslyšeli. Vyprávěli jsme jim příběhy z Bible i osobní zkušenosti s Pánem. Byli to vděční posluchači, kteří od nás přijali část Bible. Mnozí z nich nám svěřovali své těžkosti a s některými jsme se mohli modlit. Pak jeden po druhém přicházeli za námi s prosbou, abychom navštívili i jejich příbuzné, kteří jsou ubytováni v blízkém táboře. Dávali nám hned jejich adresy. Tak jsme hned v prvním táboře zjistili adresy několika dalších uprchlických táborů. Když jsme se vrátili do Švýcarska, vyprávěli jsme v misii o svých zkušenostech. V některých ubytovnách žilo i 5 lidí v jednom malém pokojíku. Pro celé poschodí byla k dispozici jediná pračka. Topilo se 15 minut ráno, 15 minut v poledne a 15 minut večer. Mnozí onemocněli. Prosili jsme misii o pomoc, aby nám poskytla mikrobus, kterým bychom mohli potřebným rozvážet teplé šatstvo, boty a také duchovní literaturu v různých jazycích. Misie nám vyhověla a pro nás nastalo období evangelizační činnosti mezi mnoha národy. Poprosili jsme vedoucí ubytoven, aby nám dali k dispozici nějakou velkou místnost, kde jsme shromáždili lidi. Často se stávalo, že jeden večer se obrátilo ke Kristu i několik desítek lidí. Zde musím podotknout, že své rozhodnutí nepotvrdili jenom zvednutím ruky, ale jednotlivě přicházeli za manželem a za mnou, aby nám svěřovali své problémy, vyznávali hříchy a přijímali u Pána Ježíše odpuštění a vítězství. Mnozí z nich se v nové vlasti nechali pokřtít, vyhledali si shromáždění a následují Pána. Dlouho nám o tom ve svých dopisech svědčili.

Netrvalo dlouho a rozvinula se před námi celá síť utečeneckých táborů, které jsme pravidelně navštěvovali. Nakoupili jsme několik balíků mořské soli, již jsme rozdělili do menších lahviček a rozdávali na kloktání těm, které bolelo v krku nebo měli chřipku. Netrvalo dlouho a lidé poznávali náš mikrobus. Kdykoliv jsme zastavili před některým táborem, v okamžiku jsme byli obklíčeni lidmi, kteří prosebně zvedali ruce a křičeli jeden přes druhého. Prosím, teplý svetr, kalhoty, boty! Obcházeli jsme tábor za táborem a využívali jsme každou možnost ke svědectví o Kristu. Zhromažďovali jsme lidi k evangelizaci, kde jsme pak rozdávali Bible a duchovní literaturu. Jednou jsme byli obklíčeni množstvím lidí, všichni se tlačili blíže k autu, ale vzadu stála nesměle žena v červeném svetru. K ní se tulil malý, sotva pětiletý chlapeček. Její pohled byl nesmělý, až bojácný. Paní, potřebujete něco? Navazovala jsem s ní hovor. Žena se dala do pláče a vyprávěla mi své zážitky. Poté, co mě manžel opustil, rozhodla jsem se, že se synem utečeme na západ. Šli jsme z Jugoslávie horskou cestou do Rakouska. Bála jsem se, abychom nebyli podezřelí. Nevzala jsem proto sebou nic, jen prosinka v plastové lahvičce trochu pití a kus chleba. Bylo vedro, nevzala jsem si ani svetr. I tento svetr mi půjčila jedna Češka v táboře, protože jsem cestou nastydla a mám potíže s ledvinami. Za námi stejnou cestou pospíchal jakýsi muž, dohonil nás a dal se s námi do řeči. Měl ten týž úmysl jako my. Ten muž si nevzal sebou ani pití, ani chléb, měl jen malou knížku. Říkal, že je to Bible, Boží slovo. Tam prý nachází směrnice pro svůj život, poznává hodnoty života. Vyprávěl mi o pádu člověka, o hříchu, o Boží lásce, o Ježíši. Nikdy předtím ve vlasti jsem o těchto věcech neslyšela. V rozhovoru nám cesta rychle uběhla a ani jsme se nenadáli a byli jsme na rakouské půdě. Rozloučili jsme se a neznámý muž mi radil, abych si opatřila Bibli a četla ji. V táboře mi darovali českou Bibli. Nikdo mě však nepoučil, jak ji mám číst. Věděla jsem jen, že Bible je Boží slovo. V ní k nám mluví Bůh. Vymyslela jsem si pak způsob, jak jsem ji četla. Nejdříve jsem vzhlédla k Bohu a řekla mu, Bože, ty vidíš mou situaci, řekni mi, co mám dělat. Pak jsem vzala Bibli a namátkou jsem ji otevřela a četla. Zajímavé je, že mi Bůh dosud dal vždy slovo do mé situace. Včera jsem byla sklíčená. Ještě tento týden jsem měla jít do nemocnice. Měla jsem starosti, co bude s mým synem. Bude zde sám, všemu bude cizí, jazyk, lidé, jídlo a on zde musí zůstat sám. Otevřela jsem Bibli a prosila Boha o jeho slovo do mé situace. A Bůh promluvil. Protož pravím vám, nepečujte o život svůj, co byste jedli a co pili, ani o tělo své, čím byste se odívali. Zdali není život více než pokrm a tělo nežli oděv? Hleďte na ptactvo nebeské, že nesejí ani nežnou, ani nezhromažďují do stodol. Ale Otec váš nebeský živý je. Zdali vy jich mnohem nepřevyšujete. Matouš 6, 25 až 26. Na to jsem se začala s Bohem hádat. Jak mi můžeš dát do mé situace takové slovo? Nestarejte se. Vždyť já zde nikoho neznám a ani mne nikdo nezná. Nepošleš mi přece anděla z nebe, aby mi pomohl. Nyní na vás hledím jako na zázrak. Neuplynulo ani 24 hodin, co jsem rozmlouvala s Bohem. Vy jste neznala ani mou situaci, ani mne. Byla zde hromada lidí a vy jste si všimla právě mne a oslovila právě mne.
Pak jsme jí nabídli potřebné věci a ona poznala, že Bůh je osobní. Nakonec jsme se s ní pomodlili a ona vydala svůj život Pánu. Bůh chce, aby všichni byli spaseni a přišli k poznání pravdy. K tomuto plánu Bůh potřebuje lidi, kteří mají vztah k druhým.

Při svých misijních cestách jsme navštívili různé utečenecké tábory. Nemůžu zapomenout na skupinu mladých mužů, kteří stáli před jednou ubytovnou. Bylo to před Vánocemi, byl mrazivý večer. Když jsme se k těm mladíkům přiblížili, spozorovali jsme, že muž, který stojí uprostřed nich, tam stojí v košili. V náruči držel novorozeně, které bylo omotané v jeho košili.

Naším cílem je kariéra. Ještě jsem držela Bibli v ruce, když mi najednou řekla: a nebo mi ji dejte. Je pěkně vázaná a v našem pokojíku nemáme žádnou ozdobu. Manžel mi může ze dřeva udělat malou poličku na zeď a na ní položím tuhle Bibli. Vedle ní svíčku a zápalky. Pokojík s touto ozdobou bude vypadat vlídněji. Naší evangelizace se zúčastnila z dlouhé chvíle, i když k poselství měla odmítavý postoj. Asi po 2 měsících jsme se vypravili opět na misijní cestu. V horských oblastech jsme si povšimli, jak větve stromů jsou jakoby osekané a namísto rozvětvených jehličnatých stromů vidíme jen zástup pahýlů. Ptali jsme se kolem jdoucích, jak si máme ten úkaz vysvětlit. Načež nám vesničané vyprávěli o mimořádné zimě, kdy pršelo a vzápětí mrzlo, jak sněhem a ledem obalené větve nezvládly tíhu sněhu a ledu, zlomily se a popadaly na zem. Také nám vyprávěli o dětské nemoci, která v okolí řádila a postihla hlavně děti do 2 let. Byla to jakási nová nemoc, na kterou lékaři neměli lék. Mnoho slabších dětí tu nemoc nepřekonalo a podlehli jí. Manžel si pochvaloval, jak byl chytrý, že nakoupil tolik mořské soli, aby ji uprchlíci použili na kloktání a tak zamezili šíření nemoci. Došli jsme do ubytovny uprchlického tábora. K mému překvapení jsem potkala na chodbě onu ženu, která měla namířeno do Kanady. Hned se ke mně přidružila a vyprávila mi své poslední zážitky. Letos jsme prožili zimu, o jaké jsem neměla představu. Celý kraj byl pokrytý sněhem, ze sněhových závějí trčely olámané kůly stromů, silný vítr pronikal všemi skulinami do místností, zvenčí bylo slyšet hvízdání meluzíny. V táboře se šetřilo topivem a topilo se jenom 10 minut ráno, v poledne a večer. Není divu, že se tak rychle v táborech rozmohly nemoci. Můj mladší 2letý syn onemocněl tou novou nemocí. Nemohu vám popsat strach, který jsem prožívala. Neustále jsem seděla u jeho postýlky. Oka jsem z něj nespustila. Jeho vpadlé tváře měnily barvu. Žlutá, namodralá. A chlapeček těžko dýchal. Najednou se zhluboka nadechl, pak trhaně vydechl a už jsem neslyšela nic. V tom zhasla světla. Nevěděla jsem, jestli můj syn ještě žije nebo je mrtev. Vzpomněla jsem si na svíčku na poličce na zdi. Přikrčila jsem se k ní, rozsvítila svíčku. Namátkou jsem otevřela Bibli, která ležela vedle svíčky, a četla jsem: neboť nebude nemožné u Boha žádné slovo. Lukáš 1.37. Přiskočila jsem k postýlce. Chlapeček ležel pořád nehybně a nedýchal. Vzala jsem ho do náruče. Přečtené slovo z Bible mi dalo jakousi nadpřirozenou sílu. Začala jsem volat hlasitě k Bohu: Bože, u tebe není nic nemožné, navrať život mému synu. Bylo mi lhostejné, jestli mne lidé na chodbě a ve vedlejších pokojích slyší. Opakovala jsem tu větu několikrát. Pak se najednou rozsvítila světla a chlapeček se nadechl tak, jako předtím vydechl. Jsem přesvědčená, že to byl Boží zásah. Poklekla jsem před jeho majestátem a v slzách jsem mu děkovala. Pak totéž udělal manžel a oba jsme společně vydali svůj život Bohu. Chceme mu sloužit, pokud žijeme. Cílem našeho života už není Kanada, Montreal a kariéra, ale Ježíš. Pak mi ukázala svou Bibli. Tato Bible už neleží na poličce. Využíváme ji s manželem v každém volném čase, abychom v ní četli a studovali ji. Víme, že Bůh k nám v ní mluví. Chceme ho poznat a poslouchat.

Různé verše měla podtržené barevnými tuškami na okraji datum, kdy verš promluvil k jejímu srdci. Když se vzpíráme Bohu, Bůh musí použít zvláštní cesty, aby nám otevřel oči. Pak promění naši bolest v radost. V Rakousku jsme často jezdili do okolí St. Georgenu, kde bylo mnoho uprchlických táborů. Před jedním z nich stála na břehu jezera Atrze velká loď. U té lodi se zhromáždili uprchlíci z tábora. Byl jich celý zástup. Tam jsme rozdávali šaty, boty a svědčili jsme o Pánu Ježíši. Když jsme domluvili, spozorovali jsme mladého muže, něco přes 20, jak tam zamyšleně stojí. Cítili jsme, že nás Pán k němu vede. Byl překvapený a jako by nás očekával. Vyprávěl nám svůj problém. Jako 10letý chlapec si hrál s kamarády na louce, která byla na svahu nad silnicí. Najednou vzal bez rozmyšlení kámen a hodil ho po kolem jedoucím autobusu. Přední sklo se roztříštilo. Šofér zastavil a začal chlapce honit. Na úbočí toho kopce byl lom. Chlapec prchal po cestičce nad lomem. Šofér byl rozčílený a přehlédl nebezpečí, sklouzl, spadl do lomu a zabil se. Chlapcovo svědomí bylo od té doby těžce zatíženo. Zabil jsem člověka. Manžel mu vysvětloval moc krve a oběti Pána Ježíše. Jeho krev omývá každý náš hřích, když ho s lítostí vyznáme. Mládenec hltal každé slovo, které bylo jako balzám pro jeho bolavou duši. S radostí uvěřil. V pokání vydal svůj život Pánu Ježíši. Zoufalství jeho srdce nahradila radost z odpuštění jeho zločinu. I my jsme pak s radostí odjížděli z toho tábora. Na světě není hřích, na který by nestačila krev Pána Ježíše. Namířili jsme také do tábora na druhé straně jezera. Byli tam uprchlíci z Iráku. Říkali nám, že jsou potomci Asiřanů, kteří přijali křesťanství. Přijali nás s velkou radostí. Dlouho jsme jim mohli sloužit. Zjistili jsme také, že přijali i křest v Duchu svatém. Vyprávěli nám, jak je muslimové pronásledovali. V Iráku měli svůj kostel, kde sloužil bratr jednoho z těch uprchlíků. Jeho služba spočívala v četbě Bible, modlitbách a zpěvu. Stát zakázal studium křesťanské teologie a proto nebyli v zemi kněží. Jednoho dne vnikli do kostela Husajnovi vojáci, na kazatelnu nalepili Husajnův obraz a číhali na vedoucího shromáždění. Ten, když vešel do kostela, strhl z kazatelny plakát s Husajnovým obrazem. V tom vtrhli do kostela vojáci a na místě ho zabili. Teď uviděli křesťané jasně, nezbývá nám nic jiného než útěk ze země. Prodali svá pole a domy, nasedli do automobilů a jeli k hranicím. Na hranicích podplatili celníky a dostali se až do Rakouska, kde čekali, která země je přijme. Tam jsme se s nimi setkali. Dnes žijí v USA, kde ve svobodě slouží svému Pánu. Uprchlíci z různých táborů již znali náš misijní mikrobus a kdykoliv jsme se před některou ubytovnou objevili, hned nás obklíčili a my jsme opět viděli zvednuté ruce a prosebné výkřiky. Prosím, teplý svetr, kalhoty, boty, bundu. Prosbám nebylo konce. Když jsme ty lidi podělili potřebnými věcmi, šli jsme s nimi do ubytovny, kde jsme jim svědčili o Pánu Ježíši. Oni se nás ptali na různé věci a čekali od nás radu. Jednou k nám přiběhlo asi 19leté děvče. Já jsem Iveta Vaňková, začala bez okolků. Bydlím v tomto pokojíku naproti. Mám k vám naléhavou prosbu. Až budete se všemi těmito lidmi hotovi, prosím, zastavte se na chvíli u mě. A odběhla. Bylo nám jasné, že ji něco tíží a potřebuje někoho, komu by se mohla svěřit. Jejímu přání jsme vyhověli. Iveta začala rozhovor věcně, bez okolků.

Bydlela jsem u rodičů v Praze, kde jsem studovala na střední škole. Během studií jsem onemocněla. Mám velice nepříjemnou oční nemoc. Rozpadá se mi sítnice. Když na vás hledím, nevidím celý obraz. Vidím kousek vaší tváře, pak černou skvrnu. Pak vidím kousek vašich šatů a zas černou skvrnu. Už nemohu ani číst. V Praze jsem slyšela, že v Americe dokážou tuto nemoc léčit laserem. To bylo příčinou mého útěku. Nevěděla jsem však, že před požádáním o přijetí do cizí země se musí každý podrobit lékařské prohlídce. Nebyla jsem výjimkou. Při lékařské prohlídce zjistili mou nemoc a vycestování do USA mi bylo zamítnuto. Nyní jsem bezradná. Neznáte prosím nějakou vlivnou osobu, která by mě v mé bezradné situaci dovedla pomoct? Bylo mi toho děvčete velice líto. Vysvětlila jsem jí, že jsme uprchlíci stejně jako ona a mimo to bydlíme ve Švýcarsku. Zde neznáme nikoho. Pak jsem se zarazila. Ba vlastně, jednoho znám. Ten má rád každého a když ho poprosíme, rád pomůže. Je to Ježíš, syn Boží. Jenom Bible říká, že Bůh hříšníky neslyší. Ale když dá člověk svůj život před Bohem do pořádku, když mu vyzná své hříchy a poprosí ho za odpuštění, on dokonale odpustí a my si smíme přivlastnit Boží prohlášení. Proto jestli kdo v Kristu, nové stvoření jest. Staré věci pominuli, a i nové všechno učiněno jest. 2. Korinským 5.17. Když Bůh odpustí, přikryje nás krví Ježíše Krista a učiní z nás nové stvoření. Toto nové stvoření již nemá minulost, patří Pánu Ježíši. Ježíš touží potom, aby se také stala Božím dítětem. Iveta dlouho neuvažovala, pochopila, o co jde. Poklekli jsme před Pánem a Iveta začala gruntovat svůj život od dětství. Pak jsme jí zvěstovali ve jménu Pána Ježíše odpuštění všech vyznaných hříchů a modlili jsme se za její uzdravení i budoucnost. Svěřila se nám, že každý večer, než si jde lehnout, mívá strašné bolesti hlavy. Žádné prášky nepomáhají. Darovali jsme jí malý magnetofon s nahrávkami několika evangelizačních kázání a duchovními písněmi a rozloučili jsme se. Asi po týdnu jsme se vraceli domů a cestou jsme se zastavili v táboře, kde bydlela Iveta. Velice se zaradovala, když nás uviděla. Hned po přivítání jsem se jí zeptala, jak se má, zda poslouchala naše duchovní písničky a kázání z magnetofonu. Ano, to je to, co mi dává dennodenně novou sílu. Když si pouštím písničky, zpívám si s nimi. Už je umím z paměti. Musím vám ale říct něco krásného. Po vašem odjezdu mě přestala bolet hlava. Můžu spát bez prášků, klidně, celou noc. Bůh nás slyšel, když jsme mu děkovali, že nás slyší, když k němu voláme, a že je mocen činit divy. Doma jsem na Ivetu často myslela. Asi po 2 měsících jsem jí zatelefonovala. Iveto, jak se máš? Nepotřebuješ něco? Ne, ne, nic nepotřebuji. Hlava mě nebolí, můžu spát bez prášků a těším se, až zase přijedete. Za nějaký čas jsem jí opět zatelefonovala. Svou otázku jsem formulovala velice nešikovně. Iveto, ještě pořád nemáš bolesti hlavy? Ne, ty se už nevrátili, ale ještě něco. Skoro se to obávám říct nahlas, bojím se, až to uslyšíte, ale přesto to řeknu. Protože vím, že je to tak. Paní Sedláčková, já vidím. Napište mi a já vám odepíšu, mohu číst i psát. Pán Ježíš Ivetu dokonale uzdravil. Našla si práci ve Vídni, kde šije kostýmy pro herce. Nic není nemožné tomu, kdo věří. A aby bylo kázáno ve jménu jeho pokání a odpuštění hříchů mezi všemi národy, počna od Jeruzaléma. Vy pak jste svědkové toho. Lukáš 24, 47. Jsme vděční Pánu, že nám zjevil svoji pravdu
skrze své slovo a povolal nás, abychom byli jeho svědky mezi všemi národy, ke kterým nás poslal, buď na našich misijních cestách, nebo v uprchlických táborech v Rakousku. On je náš Pán a naší povinností je být jeho svědky. Pán Ježíš nás nezanechal samotné, ale v naší slabosti byl naší silou a v nebezpečí naším ochráncem. Naplnil své slovo a potvrzoval naše svědectví svými skutky. To, co jsme prožili při svědectví mezi národy, jsme popsali, aby jméno Pána Ježíše bylo vyvýšeno všude, kde bude naše svědectví čteno.

Z autobiografické knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemožení četla Lenka Malinová. Knihu vydalo v roce 2009 nakladatelství Křesťanský život a pokračovat budeme zase zítra ve 12.15. Tentokrát budeme otevírat deník misionáře Millera.

0: A bylo jaro. Všechno kvetlo, ale pravšechno.
1: Jaro s Rádiem 7.

To byla píseň Tvoj kríž Jany Zibalové. Posloucháte večerní vysílání Rádia 7 a to byla vlastně předposlední píseň. Už zazněly všechny pořady, už zazněly téměř všechny písně, a tak mě nezbývá, než vás pozvat k dalšímu vysílání Rádia 7, protože rozhodně v něm pokračujeme i po půlnoci, takže pokud nás budete i nadále poslouchat, pak vám přeji konec konců co jiného přát než příjemný poslech. No a pokud půjdete spát, tak vám krásné sny. Od mikrofonu Rádia 7 přeje Kateřina Fridrichová, která se s vámi tímto také loučí.

Je krátce po půlnoci, začal nový den, pátek 15. května. A od mikrofonu z brněnské redakce Rádia 7, kde právě začíná noční program, vás zdraví Lenka Malinová. Platí boží milosrdenství skutečně pro každého, nebo má své hranice? V dnešním dílu pořadu Světem Bible nás teolog John Vernon McGee provede osmým viděním proroka Zachariáše obrazem letícího svitku. K rozvaze nad tím, jak žít v opravdové vděčnosti za Kristovu oběť a nenechat se svést ke zlehčování vlastních vin, nás 15 minut po půlnoci zve Pavel Vopalecký. Otto Bethmann zaznamenal ve své knize různé části Bachova života. Dnes se v pořadu Koncertino vypravíme do oblasti Bachova vzdělání. Poslouchat můžete po jedné hodině. Ve čtení na pokračování z knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemožení se dostáváme k poslednímu dílu. Manželé Sedláčkovi sloužili Bohu a pomáhali lidem v Československu a také po útěku ze země. Obětavě jezdili do různých zemí mezi uprchlíky, kde viděli hodně beznaděje a nášku, ale také byli svědky mnoha zázraků v lidských životech. Bůh naplnil zaslíbení, která jim dávno dopředu posílal. Závěrečnou část otevřeme ve 2:15. Řekla jsem jim, strčte si to do šuplíku. Takhle zareagovala Eva Melmuková-Šešecí, když jí nechtěli povolit další studium, pokud nepodepíše vstup do komunistické strany. K rozhovoru Kateřiny Hodecové s touto evangelickou farářkou a historičkou se vrátíme v relaci Řeka života ve 3 hodiny. Doteky Charlesa Stanleyho budou vzpomínkou autora na člověka, který snad nejvíce ovlivnil jeho život, jeho maminku. Z nekončícího výčtu vzpomínek na jednání této vzácné ženy mohou brát povzbuzení nejen maminky, ale kdokoliv, kdo by se chtěl naučit, co to znamená mít srdce služebníka v praxi. Vysíláme ve 16:45. Rozhodování nás vždy staví na křižovatku a těch je život plný. Jak najít správný směr, jak vyloučit slepé uličky? Druhá část série Petra Hůště s názvem Myšlenky o církvi směřuje ke zrození naděje. Poslechněte si pořad Klika po 17:00. Celá galerie biblických osobností figuruje v textu písně, na jejímž základě si rozšíříme anglickou slovní zásobu s lektorkou Elsou v dalším hudebním Live Plus po 17:30. To je tedy sled pořadů, mezi nimi samozřejmě písně jako třeba tato. Příjemný poslech.

0: Platí Boží milosrdenství skutečně pro každého, nebo má své hranice? V dnešním dílu pořadu Světem Bible nás teolog John Vernon McGee provede osmým viděním proroka Zachariáše obrazem letícího svitku. Tento obří dokument, vznášející se nad zemí, symbolizuje nezvratnost Božích soudů a připomíná, že i v čase milosti zůstává hřích ničivou vzpourou. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: V posledních dvou pořadech pod názvem Světem Bible jsme, milí posluchači, poněkud neuspořádaně prošli sedmým nočním viděním proroka Zachariáše. Bylo to vidění svícnu a dvou oliv. Dnes se před námi otevře osmý obraz, který prorok viděl. Je to obraz letícího svitku. Toto vidění přináší společně s následujícím devátým viděním podivné obrazy a mnohou symboliku. Navíc přináší také obsahový zlom. Dosud jsme mohli sledovat určitý vývoj, který začínal ujištěním o Boží milostivé péči, která se projevovala v bdělé Boží přítomnosti a zájmu o jeho lid. Pak pokračoval svědectvím o Boží ochraně, o Božím očištění od hříchu, a nakonec dospěl k pověření ke službě. Z moci Ducha Svatého dochází ke zjevení Pána Ježíše Krista, jeho lidu. Tímto obrazem vrcholí linie Zachariášových dosavadních vidění. Pak přichází zjevení letícího svitku, které náhle hovoří poněkud jiným tónem. Vidění letícího svitku hovoří o Božích soudech. Boží smilování nepadne na každého jako déšť. Boží milosrdenství má své podmínky, je nabídnuto všem, ale budou i takoví, kteří je odmítnou. Odmítnou Pána Boha milovat a odmítnou jej poslouchat. Takoví přirozeně ponesou dopad Božích soudů. Ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael, říká apoštol Pavel. Ani nejsou všichni dětmi Abrahamovými jen proto, že jsou jeho potomci. Nýbrž z Izáka bude povoláno tvé potomstvo. To jest, dětmi Božími nejsou tělesné děti, nýbrž za potomky se považují děti zaslíbené. To jsou z 9. kapitoly listu Římanům, verše 6 až 8. Tedy ne každý bude přijat automaticky, ale jenom ti, kteří nechají Duchem Svatým proměnit své nitro, své srdce. Ti mohou být skutečným Božím lidem, ti se stanou těmi pravými Izraelity, jak píše apoštol Pavel v závěru 2. kapitoly do Říma. A tak ne všichni, kdo chodí do kostela, tím méně ne všichni, kteří jsou zapsáni v nějaké církvi, patří skutečně Kristu. Ne se všemi může Pán Ježíš počítat. A přijde den, který zjeví, co je v kom skryto. Pro někoho to bude okamžik smrti, pro někoho to bude okamžik druhého příchodu Pána Ježíše Krista, když se ukáže, co je v kom skryto. Tehdy nastane rozdělení, které projde tím, co se dnes jmenuje církev. Do té doby ovšem nikdo nemá právo dělat mezi křesťany nějaké velké rozdíly, protože nikdo z lidí nevidí do srdce toho druhého. To, co můžeme posuzovat, to je pouze to vnější. Můžeme posuzovat něčí skutky, něčí život. Pán Bůh chce zatím nechat růst společně plevel i pšenici, nebo koukol i pšenici. To oddělování, konečné oddělení, si ponechal ve své pravomoci a provede je až v čas žně.

Nyní spolu otevíráme 5. kapitolu Zachariášova proroctví a čteme první 2 verše. Znovu jsem se rozhlédl a vidím, hle, letí svitek. Posel se mě otázal, co vidíš? Odvětil jsem, vidím letět svitek, 20 loket dlouhý, 10 loket široký. Náš doktor McGee, jehož texty pro tyto pořady k Zachariášovi zpracovává Peter Raus, říká, že letící svitek, který viděl Zachariáš, představuje Boží slovo, obzvláště desatero Božích přikázání. Nepochybně svitek má určitou souvislost s Božím slovem a s desaterem Božích přikázání. Nicméně svitek jako takový je prostě starověkou knihou. V oné době se knihy psaly, kromě jiného, také na papírové nebo kožené či pergamenové svitky. Takový svitek mohl být různě dlouhý. Je znám egyptský svitek dlouhý 40 metrů. Takový knižní svitek se navíjel na 2 dřevěné tyčky, takže přivíjením z jedné strany z jedné tyčky na druhou bylo možné odkrýt právě čtené místo textu. Čili text, který byl na svitku psán ve sloupcích, bylo možné takto postupně odkrývat rotací obou těch tyček, těch nosičů. Zachariáš zřejmě viděl svitek rozvinutý, proto mohl udat jeho rozměry, tedy především délku. Mimochodem odpovídají rozměrům chrámové předsíně, přibližně půdorysně 5x10 metrů. Při prvních viděních se Zachariáš ptal Božího posla po smyslu obrazů, které viděl, a dostalo se mu určitého vysvětlení. Když se prorok ptá po smyslu vidění svícnu a oliv, dává Boží posel najevo, že tohle by měl prorok rozeznat sám. V případě tohoto vidění Boží posel na prorokovou otázku ani nečeká, tedy v případě vidění toho svitku, a hned mu sám podává vysvětlení. Ve 3. verši 5. kapitoly. Posel se mě otázal, co vidíš? Odvětil jsem, vidím letět svitek 20 loket dlouhý a 20 loket široký. Řekl mi, to je kletba, která vychází na celou zemi. Bude jí odstraněn každý zloděj, každý křivopřísežník. Slovo Božího posla zní jasně a srozumitelně. Letící svitek obsahuje prokletí. Taková kletba bývala součástí smluv, představovala jakousi pojistku při porušení smlouvy. Tam, kde nebyla smlouva dodržena, začala kletba působit. Vztahovala se ovšem právě jen na toho, kdo smlouvu porušil. V případě Zachariášova vidění se svitek s kletbou vznáší nad izraelskou zemí, která je plná zla. V této zemi byla porušena smlouva s Hospodinem a tak na tuto zemi dopadá prokletí.

Naznačili jsme si, že v tomto zvláštním vidění existuje vztah k Božímu zákonu, nebo tedy k desateru. Kde můžeme ten vztah rozpoznat? Kletba z letícího svitku má z izraelské země odstranit každého zloděje a každého křivopřísežníka. Pro Izrael byl Boží zákon závaznou normou života. Desatero bylo zapsáno na dvou kamenných deskách a samo se také vnitřně členilo na dvě části. První část tvoří příkazy, které hovoří o vztahu mezi člověkem a Bohem, a ve druhé části desatera jsou přikázání, která mluví o vztazích mezi lidmi navzájem. Jestliže nyní Boží posel nechává dopadnout důsledky kletby ze svitku na všechny zloděje a křivopřísežníky, můžeme v těchto slovech vidět symbolické označení všech přestupníků Božího zákona. Ten, kdo krade, porušuje práva druhého člověka a přestupuje přikázání druhé kamenné desky, abychom tak řekli. Ten, kdo křivě přísahá, znevažuje Boží jméno, narušuje vztah k Pánu Bohu a překračuje hranice vymezené na první desce zákona. Zloděj a křivopřísežník, zástupci těch, kdo šlapou po Božím slově a znevažují Boží milosrdenství. Náš bratr John McGee na tomto místě upozorňuje na 50. žalm a cituje z něj některé verše. Můžeme si přečíst úsek od 17. verše v 50. žalmu i my. Ty přec nenávidíš kázeň, ty má slova na sebe jen házíš. Spatříš zloděje a běžíš k němu, s cizoložníky máš podíl. Ústa propůjčuješ ke zlému, svůj jazyk si spřáhl se lstí. Usedneš a mluvíš proti bratru, kydáš hanu na syna své matky. To si dělával a já jsem mlčel. Domníval ses, že jsem jako ty. Vznáším proti tobě žalobu. Pochopte to vy, kdo jste na Boha zapomněli. Ať vás nerozsápu a nikdo vás nevytrhne. Mne oslaví ten, kdo jde mou cestou, tomu dám zakusit Boží spásu. Tolik citát z 50. žalmu. Ano, v té době všeobecných zmatků a mnoha změn, v době rozbití právních i náboženských řádů, si mnoho lidí chtělo dělat, co sami chtěli a co považovali za dobré, nebo věděli, že to není dobré, ale prostě chtěli to dělat. Mnozí hledali jen vlastní prospěch a zapomínali na zájmy národa, tím spíš na Boží požadavky. Mnozí porušovali Boží zákon a nic se jim nestalo. Snad si tehdy říkali, že je to Pánu Bohu jedno, že je vlastně stejný jako oni a že je za jejich přestupky nepotrestá. Do takové situace dostává Zachariáš vidění, které ovšem mluví jinak. Pán Bůh už přichází se svými soudy a tresty. I naše země prožívá dobu, kdy se mnohé řády rozpadly, mnohá pravidla ztratila svou váhu, a to, co bylo, už neplatí, a nová náhrada ještě není v pořádku, nebo chvíli platila a už zase neplatí, a tak společnost těžce hledá nějaké stabilnější normy, nějaká měřítka pro svůj život. Možná jste slyšeli takový poněkud anarchistický názor, že každá hráz nebo každá překážka, která se staví do cesty vůli člověka, je omezením jeho osobní svobody. V jistém smyslu je to pravda, ale z hlediska společnosti je to obrovský omyl. Právě mezi překážkami, mezi těmi určitými hranicemi, rostou skutečné hodnoty. Právě důsledné dodržování zákonů umožňuje demokracii ve společnosti. Jenom ta společnost, kde lidé mají větší úctu k právům druhého člověka než ke svým vlastním domnělým právům, bude vzkvétat a prospívat. Pro Boží lid to platí v první řadě.
V ničem se nedejte ovládat ctižádostí nebo ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Tak píše apoštol Pavel v listu Filipským ve 3. a 4. verši 4. kapitoly. Řeknete možná, no dobře, ale to Pavel jistě myslel na vztahy mezi křesťany. Přece nebudeme mít úctu k těm, kteří jsou plní hříchů. Když apoštol Pavel označil sebe za prvního z hříšníků, možná to myslel doslova. Když se upřímný a poctivý křesťan zamyslí nad tím, kolik musel jemu, Pán Ježíš Kristus, odpustit vin, pak nemůže druhého člověka příliš snadno odsoudit, ani kdyby to byl kdo ví, jaký hříšník. Vždyť Pán Ježíš nás právě k hříšníkům posílá. On nechodil jen ke slušným, k vzdělaným a spořádaným občanům, právě naopak. Sloužil i zlodějům, podvodníkům a všelijakým jiným hříšníkům. Dokonce i těm, kteří si připadají slušní, Pán Ježíš sloužil, protože byli hříšníci. A tak se nebojme Pána Ježíše v tomto smyslu následovat, jinak totiž i na nás, na naši zemi, dokonce na naše zbory, dopadne určitá forma Božího odstoupení, Božího soudu. Pán Ježíš nenechá znevažovat hodnotu své vlastní oběti a náš úkol je, abychom poselství o jeho lásce a o jeho oběti šířili mezi další lidi, aby i oni mohli být spaseni, aby i oni mohli učinit rozhodnutí, na základě kterého poznají nový život.

Vztah k zákonu je vůbec takovým zvláštním kritériem hodnoty, anebo řekněme velikosti národa. Na jedné straně je pro nás pravdou, že žijeme v době milosti a že jsme tedy svobodní od Božího zákona. O této skutečnosti hovoří především apoštol Pavel na mnoha místech svých epištol, třeba Římanům 7:4. Zákon a desatero už pro nás nejsou smlouvou s Bohem a nejsou hlavně cestou ke spáse. I pro nás ale Boží zákon zůstává měřítkem dobrého způsobu života. Způsobu života, který se Pán Bohu líbí. Proto se i my snažíme Boží zákon dodržovat. Ne proto, abychom byli spaseni, ale protože už jsme spaseni a protože máme rádi svého spasitele, který nás spasil milostí, a záleží nám na tom, aby se mu náš život líbil, aby mu byl ke cti, aby náš život byl dobrým svědectvím o působení a moci jeho lásky. Tato snaha křesťanů, tedy následovníků Pána Ježíše, dodržovat zákon, nebo řekněme dodržovat pravidla desatera, se pak promítla do právních řádů různých

to Boha zapomínal, prožíval soužení a těžké zkoušky. Na Izrael dopadly důsledky prokletí, protože porušil svou smlouvu s Hospodinem. I nad jinými národy se objevují boží soudy, když tyto národy opouštějí boží pravidla života. Tak to vidíme v řadě prorockých knih, kde dílčí proroctví ve Starém zákoně směřovala k některým jednotlivým národům. Bůh se i o ty ostatní národy zajímal a oslovoval je. Sám sebe trestá ten, kdo chce žít podle svého chtění proti boží vůli. Protože boží rady, boží pravidla, nebo chcete-li zákony, či snad normy, postihují ten skutečně nejlepší způsob lidského života, života lidské společnosti. To je kletba, která vychází na celou zemi. Bude jí odstraněn každý zloděj, každý křivopřísežník. Vychází z mého rozhodnutí, je výrok Hospodina zástupů. Vejde do zlodějova domu i do domu toho, který v mém jménu křivě přísahá, a uhostí se uvnitř jeho domu a zničí jeho dřevo i kámen. Zachariáš 5. kapitola, verše 3 a 4. Kletba napsaná na letícím svitku vychází z božího nezvratného rozhodnutí. Letí rychle a dopadne na každého přestupníka božích přikázání, ať už jde o ten příkaz první, anebo druhý, nebo tedy o příkazy z první nebo druhé desky zákona. Toto slovo nás možná poněkud zarazí. Vždyť jsme hovořili o tom, že Pán Ježíš šel právě k hříšníkům, že se skláněl k přestupníkům zákona. Evangelium nás volá k milosrdenství a k odpouštění těm, kdo se proti nám provinili. K hříšným lidem jsme jako církev posláni, abychom jim přinesli dobrou zprávu. Dobrou zprávu o naději odpuštění. A teď čteme cosi o zničení těch, kdo hřeší. Hřích zůstává hříchem. Hřích zůstává vzpourou proti Bohu. Teď je čas milosti, my žijeme v čase milosti, čas, kdy plevel i pšenice ještě rostou spolu. Ale brzy přijde čas žně, kdy obilí bude pročištěno a plevel odstraněn. Pak přijde i čas ohně, ve kterém bude plevel spálen, tak o tom Pán Ježíš zřetelně hovořil. V době proroka Zachariáše byl odklon od rozumných pravidel života vyvoleného lidu, od božího zákona, byl velkou překážkou v díle, na kterém národ pracoval. Izrael měl stavět chrám, tedy Izraelci chtěli stavět chrám, a to vyžadovalo oběti, námahu, úsilí, ale taky společné úsilí, tedy jednotu. To všechno však bylo hříchy lidu porušováno. Izrael ale měl před sebou ještě úkol od Pána Boha. V Izraeli se totiž měl narodit Mesiáš. Židovský národ musel být zachován a jeho bohoslužba obnovena. Chrám musel být znovu postaven, proto Pán Bůh posílá proroka, nebo tedy několik proroků a mezi nimi i Zachariáše, s poselstvím, které připomíná, že čas soudu a božích trestů, čas oddělování pšenice od plevele, nemusí být nutně svázán až se závěrem času, až s posledním božím soudem. Každého člověka může Pán Bůh hodnotit v kterýkoliv čas. Většinou to bývá čas lidské smrti, kdy se díváme zpátky na život člověka a přemýšlíme o něm, ale Pán Bůh hodnotí náš život průběžně. Svitek letící rychle mohl přiletět a dopadnout dřív, než se lidé nadějí, nebo tedy alespoň kletba obsažená v tom svitku. A píše se tu, že pronikne až do domů, až do soukromí každého z těch, kdo páchají ty věci, které jsou tam uvedeny. Tak důkladně je potřeba odstraňovat zlo. Jen tak zůstane očištěný lid schopen dokonat službu, kterou mu Pán Bůh svěřil.

nejen povrchní zakrytí zlých skutků, ale skutečně až dovnitř, až do domu, až do srdce musí zasahovat Boží slovo a proměňovat nás. Pokud tomu tak nebude, bude nás v našem srdci zasahovat cokoliv, co může mít podobu Božího soudu. Ať už jsou to výčitky svědomí, nebo je to určité odstavení, zneschopnění služby, nebo jiné formy soudu, které se týkaly tehdy Izraele, ale mohou se v jistém smyslu týkat i nás, kdo jsme dnes účastníky církve Pána Ježíše Krista.

0: Smyslem letícího svitku, který je obsahuje kletbu, je tedy očištění lidu a jeho uschopnění konat dílo, které započal. Z pohledu novozákonní doby jsou nám kletby a prokletí asi poněkud vzdáleny. Jsme totiž chráněni obětí Pána Ježíše Krista. On za nás zemřel a naše prokletí, prokletí za náš hřích, dopadlo na něho. Kéž by nás toto vědomí nesvedlo ke zlehčení hříchu a tím ke znevážení Kristovy obětí. Kéž bychom z vděčnosti a z lásky ke Spasiteli žili život poslušnosti a užitečné služby. Kéž bychom každý den, každý z nás, přinášeli ono ovoce ducha, o kterém hovoří závěr listu Galatský, nebo tedy závěr 5. kapitoly. Jsou to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti takovým se Boží zákon neobrací. Milí posluchači, uzavíráme náš dnešní pořad, který pro nás napsal v českém jazyce bratr Petr Raus. Hlasem vás provází Pavel Vopalecký.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Odvysílané díly hledejte v našem zvukovém archivu na našem webu a také na našich podcastech. A na závěr, jako vždy, výzva. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také za finanční podporu, abychom mohli dále vysílat. Děkujeme.

To byla jedna anglická o tom, že Bůh je na trůnu, zpívali Planet Shakers a vyjádřili v písni víru, že Pán Bůh slyší každý hlas a dává svobodu. Cítím tvou sílu, jak mě obmýváš a jsem opravdu volný.

Společnost vám dělá noční vysílání na Rádiu 7. První hodina je za námi a ta druhá patří hudebnímu pořadu Concertino.

0: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
1: Vážení a milí, posloucháte Radio 7 a jeho pravidelný pořad věnovaný vážné hudbě Concertino. To dnešní, které pro vás připravil Dalibor Bakala, je věnováno Johannu Sebastianu Bachovi. Kromě toho, že si vychutnáme několik jeho drobnějších skladeb, otevřeme také opět počase knihu Otto Bethmanna Johann Sebastian Bach, jak jej znal jeho svět. Dnes budeme číst z kapitoly Bachovo vzdělání. Přeji vám příjemný poslech.

Již od dětství byl Bach poháněn něčím, co Henry James nazval mladický hlad po poznání. Dnes bychom to možná řekli tak, že měl v sobě cosi jako samospoušť. Jak těživo jej nikdo nemusel do učení honit. Naopak mu spíš zvídavost nedala a z vlastního popudu často za těžkých podmínek se snažil proniknout do tajů svého umění. Jeho život začal za nepříznivých, neli tragických podmínek, jaké by duši méně ukázněné bytosti dokázali zlomit. Bach však vytrvale a bez výkyvů stoupal stupeň po stupínku, až se na žebříčku úspěchu dostal výš než jiní skladatelé jeho doby, času, jemuž nyní oprávněně říkáme Bachův věk.

Matka mu zemřela, když bylo Sebastianovi pouhých 9 let. Otec, Johann Ambrosius, se znovu oženil, avšak za rok skonal i on. Jako 10letý sirotek byl Sebastian umístěn do péče svého o 15 let staršího bratra Johana Christofa, který zastával místo varhaníka v Michaeliskirche v Ohrdrufu, malém durinském městečku asi 40 kilometrů od Sebastianova rodiště v Eisenachu. Johann Christof rovněž ovládal hru na čembalo. Z rodinných záznamů vyplývá, že starší bratr učil malého Sebastiana základním principům hry na tento nástroj. Šel tak ve stopách předků a zachovával letitou tradici, že v rodině každého Bacha se musí syn naučit hrát na nástroj, který ovládá jeho otec, a zajistit si tak budoucí obživu.

Už v tomto útlém věku byl Sebastián posedlý touhou učit se, zdokonalovat své znalosti a rostoucí hudební zdatnost. Tuto ctižádost však Johann Christoph buď nemohl, nebo nechtěl podpořit. Groovův slovník hudby a hudebníků jej popisuje jako jednoho z méně nadaných členů rodiny. Podle obecně známého příběhu z Bachova života, Johann Christoph zřejmě rychle se zlepšujícího bratra sledoval s jistou žárlivostí. Odmítl Sebastianovi přístup ke skupině značně náročných skladeb pro klavír, které si Hoch toužil prostudovat. Kam však na malého Sebastiana? V noci vytáhl sešit z pracovny a při měsíčku si tajně noty obsal.

Sebastian bydlel u bratra 5 let a navštěvoval Ohrdruffské liceum, dosti pokrokovou školu s výbornou pověstí. Ústav vynikal především výukou latiny, řečtiny, rétoriky a aritmetiky podle principů Jana Amose Komenského, světově proslulého školského reformátora, rodáka z Čech, který roku 1658 vydal Orbis Sensualium Pictus, neboli Svět v obrazech, první ilustrovanou učebnici na světě. Pobyt v Ohrdruffu poskytl mladému Bachovi výborné možnosti vzdělávací, ale v běžném životě mu jistě dal poznat pocit strádání. Rodina bratra Christofa, která ho přijala s jistou váhavostí, se rozrůstala, peníze nestačily a skromné finance bachovského klanu si vynutily, aby Sebastian začal přispívat do rodinného rozpočtu. Stalo se tedy to, co bylo u tolika jiných chlapců Bachova rodu běžné. Ze Sebastiana se již v útlém věku, bylo mu 15, musel stát profesionální hudebník.

Tak se tedy Sebastián na jaře roku 1700 vypravil do Lüneburgu, dalšího významného hanzovního střediska v severním Německu. A tam našel uplatnění jako sborový zpěvák a instrumentalista při bohoslužbách, na svatbách, pohřbech a tak podobně. Jako člen chrámového sboru mohl navštěvovat školu svatého Michaela, což byl ústav s orientací na ortodoxní luteránskou teologii. Bachovi tato výchova zřejmě vyhovovala, protože se později stala náboženským jádrem jeho chrámové tvorby. Kromě znamenité školské výuky nabízel Lüneburg dychtivému zvídavému studentovi ještě jednu neocenitelnou vymoženost – velikou knihovnu, v níž se nacházelo 1100 partitur starších i soudobých autorů. Nelze pochybovat, že se Bach, který už se projevil jako neúnavný student staré i nové hudby, do těchto pokladů střemhlav ponořil.

V Lüneburgu působili na Bacha i další vlivy, které se později odrazily v jeho díle. Vévoda Georg Wilhelm, panující sousednímu dvoru v Celle, měl ctižádost vytvořit na svém vévodství malé Versailles. Aby tohoto cíle dosáhl, pořídil si mimo jiné výborný orchestr k provozování zejména hudby ve francouzském stylu. Mladičký Bach si získal přístup ke dvoru a občas směl dokonce vypomáhat v houslové sekci orchestru. Tak se poprvé seznámil s francouzskou hudbou, jejíž půvab byl prost těžkopádnosti té hudby, na kterou byl doposud zvyklý.

Je zřejmé, že Sebastian zanedlouho opustí školu, jak bychom dnes řekli, bez absolutoria a všechny své síly věnuje především hudební kariéře. Ostatně na tom měli vinu i okolnosti, že se vzdal nadějí na akademickou dráhu. Jako většina z těch, kdo se vypracoval vlastní pílí, i Bach se v pozdějších letech velice snažil o to, aby se jeho synům dostalo univerzitního vzdělání, o něž on sám byl ošizen. Hudebníkem z povolání se definitivně stal v 17 letech, o Velikonocích roku 1703, když získal místo houslisty ve dvorním orchestru vévody Johana Ernsta ve Výmaru. Za pár měsíců se stěhoval jako varhaník Neukirche do Arnštatu, kde zůstal téměř 4 roky.

Za pobytu v Lüneburgu položil Bach základy svému zvyku vydávat se pěšky do vzdálených měst, aby si poslechl vynikající hudebníky, kteří byli nositeli hlavních hudebních proudů z celé Evropy. K tomu pokračoval v praxi započaté v Ohrdrufu, ve vlastnoručním opisování skladeb jiných autorů. Podle nekrologu v Mitzlerově Musikalische Bibliothek se Bach základům kompozice učil tím, že pilně

studoval tvorbu současníků i slavných předchůdců. To, čemu se takto naučil, přetavil ve své mysli v díla nová, mnohem působivější. Někdy odvážná, někdy dramatická, někdy lyrická tvorba mladičkého chlapce byla možná ještě nevyzrálá, nechyběli však punc geniální osobnosti.

Srovnáme-li tento druh studia s mnoholetým školením, jaké dnes podstupují hudební skladatelé, pak se Bach, jakožto v podstatě samouk, jeví jako úžasný fenomén. Celý život ho nikdo nevedl ani nepostrkoval. Ve skutečnosti byl jednoznačným příkladem typu člověka, o němž Freud říká, že je posedlý vnitřním tyranem, který ho nutí, aby svůj život podřídil absolutní pracovní kázni. Vážení posluchači, čas pro dnešní koncertino na Rádiu 7 se naplnil. Váš dnešní průvodce Dalibor Bakala se s vámi loučí první větou z braniborského koncertu číslo 6. Těším se zase někdy naslyšenou.

Skončil pořad Concertino, to další si můžete poslechnout v neděli v 15 hodin. Bude v něm znít hudba Ludwiga van Beethovena.

Překročili jsme druhou hodinu noční a vstoupili do další hodinky nočního vysílání na rádiu 7. Za chvilku se zaposloucháme do poslední části čtení na pokračování z knihy Zuzany Sedláčkové Nepřemožení.